0: potřeby, které teďka budeme mít.
1: Vláda má podle Babiše na opatření vyhradit 4 miliardy korun třeba na zadržování vody v krajině nebo výstavbu přehrad. Ministerstvo zemědělství má také vypracovat plán výstavby nových vodních nádrží. Americký prezident Donald Trump zavedl až 100% cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny z Evropské unie chce clít dodatečnými 15%. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíc chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí až o 100%. Cla mají začít platit za 3 týdny. Oblast Chalkidiky na severu Řecka opustili kvůli lesním požárům stovky turistů i obyvatel. Podle pobřežní stráže se z turistického letoviska Siviry na člunech evakuovalo více než 300 lidí. Agentura Reuters napsala, že do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla i rybářské lodě. Úřady nasadili do akce více než 140 hasičů, 9 letadel a 7 vrtulníků. Jeden hasič se přitom zranil. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavená. S lesními požáry se kvůli horku a suchu v posledních týdnech kromě Řecka potýkají taky například Španělsko a Francie. Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
2: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
1: Sport. Plavkyně Barbora Sémanová po třetí ovládla krauařskou dvoustovku na mistrovství Evropy. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu minuta 54,38 sekundy. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední padesátce, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemku Stanberchenovou.
3: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první padesátce. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obrátce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
1: V pátek bude o medaily bojovat znakař Knedla na padesátce. Fotbalisté Hradce Králové po domácí prohře 0-1 podlehli Bešiktaši i v odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu 0-1. Zahrají si tak o hlavní fázi konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. A poslední předkolo této soutěže čeká Jablonec. Severočeši po úvodním vítězství 2-0 vyhráli na hřišti RFS Riga 2-1 a nastoupí proti Glasgow Rangers.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na dálnici D1 u Brna a omezení na D5 u sjezdů na Stříbro. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova Zvěř na vozovce. U exitu 210 Slavkov v omezení a v jednom ze dvou zúžených jízdních pruhů. Na dálnici D4 z Prahy do Příbramy za sjezdem na Kytín byla hlášená mimořádná událost. 23. kilometr zřejmě kvůli požáru. Vypadá to, že je místo průjezdné, kolona se netvoří. Na D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Stříbro stojí porouchané vozidlo. Kilometr 117,5 zřejmě mimo jízdní pruhy provoz nezdržuje. Aktuálně ze silnice z Přerova do Prostějova mezi Troubkami a Tovačovem už odklidili ze silnice sraženou zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů Celsia a přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26 a na horách bude 22 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carde.
6: Román pro pitomce, tak to je kniha vyprávějící s ironií, dávkou parodie a také černého humoru příběh o dospívání jednoho mladíka. Autorem je Lukáš Balabán a příběh tak trochu odráží jeho dospívání s otcem Janem Balabánem, vynikajícím autorem a také složitou osobností. Tuto publikaci jako audioknihu na Radiokartě si můžete dnes vyhrát v nočním radiožurnálu, který teď 6 minut po 2. hodině právě ladíte. Tak máte-li zájem se zabavit poslechem třeba na dovolené, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: James Blunt nás přiblížil k soutěži nočního radiožurnálu.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A teď už pojďme zjistit, kdo z vás je připravený soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
3: Ahoj, to je Martin.
0: Martine, já vás zdravím. Než se do toho pustíme, tak prolétnu pravidla, přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Máte k tomu nějaký dotaz?
3: To je strašně jednoduchý, tak...
0: Jdeme na to.
3: To vyhraju, protože jsem pitomec, tak již to Román pro pitomce, tak...
0: Dobře, tak pojď. Uvidíme, zdali to tedy takto dopadne. I dnešní otázka se bude týkat rodiny Balabánů. Autorem dnešní výhry je Lukáš Balabán, syn známého spisovatele Jana Balabána. A dnes se podíváme blíže na dalšího člena rodiny, a to Daniela Balabána, který je bratrem spisovatele Jana, logicky strýcem Lukáše. Ten se totiž také věnuje umělecké činnosti a nás dnes zajímá, které. Já napovím, že tomuto odvětví v umění se věnoval třeba Oskar Kokoška, Mark Chagall nebo z českých umělců František Kupka či Adolf Born. Za A může být Daniel Balabán malířem, za B hercem, anebo za C také spisovatelem.
3: Jo, tak především, čemu se věnoval pan Překoška, ale jestli to pan Překoška, tak...
0: To byl pan Kokoška, mohl... ale... To je...
3: Jo, Kokoška, tak to je stejně skoro, jestli Kokoš nebo Překoš, tak bych dal malíře.
0: Říkáte za A malířem... A je to správně, já vám gratuluji, takže
3: no,
0: Román pro pitomce je váš. Já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chvilku na telefonu.
3: Tak jo, děkuji moc.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi samozřejmě soutěžit zítra opět po druhé hodině v nočním radiožurnálu a i zítra tu na vás čeká audiokniha na Radiokartě Román pro pitomce.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Ke kostelu přistavili věž a vznikla rozhledna. Je to trochu netypický způsob, ale křížový vrch tak před necelými 100 lety získal úplně jinou podobu a v rovinaté krajině jihozápadně od Plzně je nepřehlédnutelný. Výjimečná památka sice vyčnívala, ale také chátrala a teprve před 20 lety se majitel, tedy městečko Stot, pustilo do opravy. Z křížového vrchu se tak pomalu stává oblíbené výletní místo, ale to v létě tam přibyla i nová křížová cesta. Ideální cíl pro seriál radiožurnálu Neobjevené skvosty.
1: Tady už je chládek, co?
2: Tady už je to pěkný, tady už budeme trošku v komíně, se nám to i protahuje nahoru.
1: Jo, takže jdeme komínem, dobře. Provází Pavel Cích, vedoucí městského kulturního střediska Vestodu. Tak vy to máte kamna, v prvním patře, můžeme říct.
2: Tady je taková turistická místnost, že když zase nejsou takhle krásné dny a přijdou sem turisté, na podzim, zejména když jsou podzimní plískanice, tak tady bývá teplo a můžou se tady dát sváčů, kavčů a podobně.
1: Teďka už jsme nad střechou toho samotného kostela.
2: Ano. Původní účel vlastně od roku 1932, tady byla přistavěná tahle rozhledna a v té době vlastně křížový vrch začal sloužit de facto jako i turistické místo, jako turistická rozhledna.
1: Do té doby to byla jenom sakrální stavba.
2: Do té doby ano, to byl kostel se vším všudy.
1: I s knězem.
2: Včetně kněze, včetně tedy zájezdového skutky, která tady bývala.
1: Fakt?
2: Tady už samozřejmě ty budovy nejsou. Hospoda u Petra se jí říkalo.
1: A měl u svatého?
2: U svatého, ne. A měl tady dokonce noclehárnu pro jaksi poutníky. No.
1: Dneska tu máte altánek, ohniště, když se může rozdělávat oheň.
2: Ano.
1: A občas tu přespínácí skauti a tak. Ne?
2: My jim to nezakazujeme, je to na jejich nebezpečí.
1: Ať se spálí busty sami.
2: Přesně.
3: My jezdíme často vlastně přes ten Chotěšov, protože jezdíme do Německa nakupovat, tak vždycky na to koukáme, tak teď jsme projížděli, tam byly cedule na křížový vrch, tak jsme se sem vydali.
4: Lenka a Richard z Plzně a poprvé na křížovém vrchu.
3: Mm-hmm.
4: Úplná náhoda.
3: Úplná náhoda.
1: Stojíme 13,5 metrů nad zemí, zdolali jsme 75 schodů a je to fakt placka, ta plzeňská páne, když se rozhledáte tady z té věže. Vy s tím chodíte často?
2: No. Já jako tohle místo mám velmi rád.
1: Pěšky na kole?
2: Pěšky nebo si sem zaběhnu.
1: Kolik to máte?
2: Od domu sem nahoru 5200 metrů.
3: Když jsme teda jako šli od toho kláštera, jsme šli podle navigace, se říkám, to není možné, že ty 3 kilometry, že to je tohle, to bude dál. Ne, no ono.
4: Je to pořád vidět a pořád je to daleko, až najednou je to blízko.
3: Je to pěkný.
4: Úplně novou zajímavostí tady na křížovém vrchu je křížová cesta. Vznikla letos a má trochu neobvykle 7 zastavení.
2: Protože takhle, původní křížová cesta, která tady byla, tam měla 14 zastavení. A co se mi líbí, je ta lavička vždycky proti každému zastavení. Tam lidi si můžou přijít a tak jak si popřemýšlet a pozastavit se. Což takhle v lese při křížové cestě čas od času se to hodí.
4: Křížový vrch neboli také Vrabina leží nad mořské výšce 487 metrů a také proto ho v roce 1967 obsadila armáda. Takovou tu využívala k protivzdušné obraně. Po odchodu vojáků přiložil ruku k dílu příčinlivý lid, kostel vykradl a zdemoloval a teprve před 20 lety počala jeho obnova. Tento neobjevený skvost je otevřen pouze o víkendech a při různých obecních slavnostech. Z křížového vrchu na Plzeňsku Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: 2:30. Martin Matějka má stručné zprávy.
1: V některých nemocnicích dochází zásoby krve, třeba Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze. Chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle ní blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží víc než 50 kg. Bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada odešel od okresního soudu v Ústí nad Labem s trestem 4 let a 2 měsíců ve vězení. S bývalou místostarostkou Vladimírou Novákovou připravilo více než 5 milionů korun společnost, která se stará o majetek Ústeckého kraje. Oba musí zaplatit peněžité tresty. Obhájce Závady si vzal čas na rozmyšlenou. V případě Novákové je rozsudek pravomocný. Polsko zadrželo Rusa, pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím a podle agentury AP to oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že plánovanou vraždu zmařily polské úřady a podle Tusk měl být terčem útoku člověk nepohodlný ruskému režimu. A silničáři dokončili opravu Kbelské ulice na severovýchodě Prahy. V obou směrech už je znovu průjezdná bez omezení. Silnice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh. Denně po ní projede 90 000 aut.
2: Sport.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Matyášem Javoronokem a Jakub Šipka Jiřím Sedlákem prohráli na mistrovství Evropy v prvním kole playoff a skončili na děleném 17. místě. Naopak beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazili na šampionátu Litevky Pauli Keneovou a Raupteliotovou 21-15, 21-16 a po druhé výhře postoupili přímo do osmifinále. Účast mezi nejlepší 16 týmů si zajistili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. V utkání o prvenství ve skupině ve dvou setech vyhráli nad favorizovanými Němkami Millerovou a Tillmanovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u Stříbra a uzavírky v Praze. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Stříbro stojí porouchané vozidlo. Kilometr 117,5, provoz nezdržuje, stát by tam mělo až do rána. Dálnice teď volné, bez kolon, na D5 na výjezdu z Prahy do Plzně je od včerejšího večera omezení mezi 1. a 3. kilometrem, pozorně, údržba zavřela levý pruh. A v Praze počítejte s uzavírkami kvůli údržbě a mytí. Je zavřený Letenský tunel obousměrně a taky část Blanky mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů. A přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude většinou kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Nemohou nebo se nechtějí po mateřské dovolené vrátit do svého původního zaměstnání a tak zakládají vlastní biznis. Takových maminek v Česku přibývá i kvůli stále malé nabídce částečných úvazků. Za chvíli o tom uslyšíte podrobnosti v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Nových biznisů, které vznikají mezi kostkami na hraní a přebalováním, v Česku přibývá. A to díky maminkám, které se nechtějí nebo nemohou kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele po rodičovské vrátit do původní práce. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení o vedlejších činnostech. Podle nich si loni začalo podobně vydělávat 8 000 žen a Česko se může chlubit i maminkami, jejichž podnikání slaví úspěchy také za hranicemi.
1: Uvařit, ovonět, nakuličkovat a naskládat do průhledných doziček. S nápadem vařit v malé kuchyni modelínu, která je netoxická a pro děti nezávadná, začala bývalá učitelka na prvním stupni Kateřina Exnerová na rodičovské dovolené.
2: Vařím modelínu od roku 2012, ale jenom pro známí a pro svý děti. V 17 jsem si řekla, že ji chci začít prodávat. Pak jsem se už nevešla jako ve své kuchyni a to už byly i nějaký objednávky.
1: Nové podnikání ale potřebovalo finance. Kateřina začala s 500 000 korun i díky podpoře manžela. Barevná modelína, která začala v malé kuchyni, teď zamíří do Polska a Maďarska. To Dominika Podhrázká svým biznesem na rodičovské dovolené dokonce zachránila domácí rozpočet. Začala boxy, které zapojí všechny smysly dětí do hraní, od zraku až po hmat, a postupně přidala i domácí barevnou modelínu, která se dnes prodává i ve Švýcarsku. To vše s našetřenými 20 tisíci. Dnes má její firma obraty v řádu desítek milionů a je postavena především na práci maminek.
3: U nás vlastně 99% lidí, kteří u nás pracují, jsou maminky na mateřské s malými dětmi.
1: Že Dominika Podhrázká přiznává, že na organizaci a chod firmy jsou částečné úvazky náročnější, tak aby vše klapalo, neměnila by.
3: Jsou velice efektivní. Ty práce jako dávají strašně moc. To bych řekla, že je velký benefit.
1: Právě žen, které zakládají vlastní podnikání, přibývá v Česku posledních 16 let v řadě. Ukázala to čísla České správy sociálního zabezpečení. Podle Jiřího Halberštáta, ředitele náboru a marketingu Manpower Group, stojí za rostoucí touhou zakládat vlastní podnikání a nevracet se zpět na původní pozice především malá flexibilita zaměstnavatelů.
4: Tomuto tématu se věnovala studie OECD, která přímo uvádí, že je to důsledek malé nabídky flexibilních úvazků v České republice, která je opravdu ve srovnání se zeměmi západní Evropy extrémně nízká. Je to také v důsledku nedostatku péče o malé děti nebo obtížného slaďování práce s rodinou.
1: Tříletá rodičovská dovolená je v Česku jedna z nejdelších v Evropě a je to i jedním z důvodů, proč ženy po návratu do zaměstnání vydělávají méně. Podle posledního vydání indexu Women in Work společnosti PwC z loňského roku dosahují rozdíly ve mzdách na stejných pozicích mezi muži a ženami v Česku kolem 17%. Barbora Borová.

Scorpions s vámi byli v nočním radiožurnálu s velkým hitem Wind of Change a právě teď máme 9 minut před 3 hodinou. Dvě desítky studentů pomáhají v čase prázdnin se stěhováním sbírky knih po brněnském historikovi umění Miloši Stehlíkovi. Ten odkázal tisíce svazků benediktům z kláštera v Rajhradě u Brna. Těm teď střídením knih pomáhají studenti z katedry historie Filozofické fakulty

0: jsou plné knihy.
1: Asi věže jako reálně až. Jakože snažíme se to tady prostě jako takhle na jedno místečko, ať to je potom jako je pěkné.
0: Co to bude katalogní
2: stát, jo. Tohle to všechno se má vlézt tady jako na ty, no, na ty poličky.
0: Udají.
2: Mělo by.
1: Snažíme se o to jako, no.
3: V klášteře studenti stráví týden. Podle jejich vyučující Jany Opltové si žáci z Rajhradu odnesou hlavně zkušenosti.
4: Je to pro ně příležitost se učit jinak, než když člověk, byť v seminářích, jim přinese něco do ruky, ale i to, že vlastně vás někdo postaví před jako hromadu knih a máte z ní udělat knihovnu.
3: Sbírku tisíců titulů věnoval Miloš Stehlík na sklonku svého života rajhradskému opatství proto, že k němu měl podle místního převora srdečný vztah. Benediktíni chtějí Stehlíkovu knihovnu zpřístupnit lidem v září. Z Rajhradu Jakub Holer.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak se zkoumá mince vhozená do kapaliny? A proč může být fyzika užitečná nejen při konstrukci letadel, ale i při smažení? Odpovědi na tyhle otázky znají středoškoláci Daniel Jedlička a Michal Fischer, kteří se svými týmovými kolegy ovládli letošní mezinárodní turnaj mladých fyziků ve švýcarském Curychu. Co rozhodlo o jejich úspěchu? I to prozradí v hostu Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn a Martin Matějka.
4: Vláda chce dát na boj proti suchu 4 miliardy korun, obnoví taky národní koalici proti suchu. Rumunsko kvůli nízké hladině Dunaje přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda. Přišlo tak asi o pětinu produkce elektřiny. Desetibojař Stáský skončil na atletickém mistrovství Evropy 13. Zbylí dva Češi kvůli zranění soutěž nedokončili. A dnes bude jasno, teploty do 32, na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vyčlenit 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit národní koalici proti suchu.
5: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
6: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
5: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
7: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
5: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Rumunsko úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Důvodem je nízká hladina Dunaje v důsledku suchá vlny veder a voda z řeky totiž chladila tamní reaktory.
8: Rumunský státní podnik Nuclear Electrica odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Rumunsko tak přišlo asi o pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Vláda proto vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby. S podobnými problémy se potýká taky jediná maďarská atomová elektrárna Paks. Naopak českým jaderným elektrárnám podle společnosti ČES nic podobného nehrozí. Temelín i Dukovany totiž využívají úspornější systém chladících věží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Netflix se začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
9: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
10: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv v české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
11: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
10: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: Sport.
4: Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. Desetibojař Vilém Stráský obsadil na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu 13. místo. Nazbíral 8013 bodů. Vylepšil si osobní rekordy ve skoku do dálky a v hodu oštěpem. Stráský naopak zaváhal ve skoku o tyči, kde za svým maximem zaostal o více než půl metru.
12: Teďka to celý pohřbila, ale už od těch překážek to bylo takový špatný, no, nevím, co se stalo. Věřil jsem si na mnohem víc, ale nepovedlo se to vůbec podle představ a ta tyčka. Letos je to fakt boj s tou tyčí a potřeboval jsem, aby mě trošku pomohl vítr, nebo aspoň, aby jako nefoukalo, ale strašně těžko se mě skáče obecně a ještě navíc do takového větru.
4: Další dva čeští desetibojáři Tomáš Jervinen a Ondřej Kopecký v průběhu soutěže odstoupili kvůli zranění.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení, překážka na sedmičce u Slaného a noční uzavírka na dálnici D1 na Vysočině. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Slaného nepřehlédněte odstavené vozidlo. Stojí u sjezdu do města a podle policie v odstavném pruhu na Krajnici. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec od včerejška opravují vozovku. Na kilometru 98,5 je zavřený levý jízdní pruh. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem opravují výtluky. Mezi kilometry 17 až 16,5 mají zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen kolem 6 stupňů a přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26 a na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu dnes s datem 14. srpna. Přeji příjemný pátek 6 minut po 3. hodině. Mikrovlnná trouba a opravy silnic. Na první pohled neúplně logické spojení úspěšně funguje na našich cestách. Jak to uslyšíte za moment?
2: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda. Never did believe.

0: Silničáři teď v létě připravují více než 55 tisíc kilometrů cest napříč Českem na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje menší města a obce a právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtluků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie. Stačí jen pár hodin a minimálně další dva roky se po cestě dá jezdit bez problémů.
1: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle a ten obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát s tím, že neohřívá teda jídlo, ale ohřívá vlastně ten asfalt po okraji 10 cm toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
2: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
1: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a tím dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku té spáry, jo? To je ta bezespárovost takzvaná. Jo?
2: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
3: Ten technický zásah má podstatně delší životnost, trvanlivost toho účinku, než takové ty v zimě především běžně používané metody. Životnost tady té výspravy je klidně 2-3 roky, možná 4.
2: A teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení přesně kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
4: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 120 stupňů.
2: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpros.
4: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
2: A tady je pěkně teplo.
4: Nahříváme směs v mikrovlnné peci na 160 až 170 stupňů. Tady vidíte vlastně nahřátou směs připravenou na pokládku.
2: Takže se vlastně navenek nepracuje, ale uvnitř se tady opravdu jede. A mezi tím se nahřeje i okraj toho stávajícího povrchu asfaltového.
4: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
2: Tak možná pojďme zase dolů k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj. A tady vlastně na displeji i vidíme, jak dlouho ještě bude ohřívat.
4: Mikrovlnný cestář má 12 magnetronů, který vlastně, když pracují, tak se zahřívají. Vytváří mikrovlnný záření, vlny, a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho.
2: My tady vidíme na displeji vlastně teplotu jednotlivých magnetronů. Na tom prvním je 96 a postupně se to zvyšuje, až na tom posledním je 129.
4: Který mají nižší teplotu, tak jsou vlastně na obvodě stroje. Čím jsou vlastně blíž ke středu, tak mají teplotu vyšší.
2: Tak zhruba půl hodinka už uplynula a ten mikrovlnný cestář nahřál stávající asfaltový povrch.
4: Ústický signál vlastně, že ten časový interval vypršel.
2: Teď se přístroj nadzvedává a odjíždí z toho místa.
4: Ano, přesně tak.
2: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale co říká termokamera?
4: Vidíte, jsou tady rozdílné teploty, je to od 110 stupňů, maximální tady je 140 stupňů nahřáto, což je v pořádku a může se začít zapravovat.
2: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá ta plocha se zarovná.
4: Dá se do distančních tyčí, stáhne se do roviny a zahoutí v desku. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
2: Dneska večer už nikdo nepozná, že jste tady pracovali, protože tady bude i vodorovné dopravní značení.
4: Pozná to jenom podle barvy asfaltu, že je čerstvej, novej.
2: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: A na silnicích v nočním Radiožurnálu ještě zůstaneme, je tu mimořádná zelená vlna.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov hlásí náš zpravodaj nebezpečné překážky od kilometrů 220,5.
7: V rychlém pruhu je velká část pneumatiky z kamionu a o 2,5 kilometru později 223. kilometr je ještě větší kus zase v pravém pruhu.
6: Dejte pozor, D1 mezi Brnem a Vyškovem za sjezdem na Rousínov. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Katarína Knechtová zazněla v nočním radiožurnálu a teď další téma. Povolit těsné kalhoty, přišít knoflík nebo opravit výšivku. Přesně tohle teď řeší ve svých dílnách Švadlenky z Domažlicka. Už dnes začne největší folklorní událost roku, chodské slavnosti.
1: Kmotro, ten střih asi nenajdeme, ale já ti ukážu tuhle košilku a podle toho si to udělej.
2: Já jsem chtěla střih, já mám pro vnučky, tak na nějakých 6 let.
3: Říká 92letá Anna Beroušková.
2: Říkala jsem, že už šít nebudu. No ale...
3: Pořád šijete.
2: Když jen to už je malý, tak zase se už je nový.
4: Před chodskými slavnostmi je práce nejvíce, protože samozřejmě všichni chtějí oblečený v kroji, takže máme všechny švadleny napilno.
3: Prohlíží si se svojí kmotrou střihy Anna Burešová. Jak dlouho vám trvá ušít komplet nový kroj?
4: Pokud je to lehčí kroj, tak bych řekla ty 2-3 dny. A pokud je to ten nejslavnostnější kroj, tak řekněme týden, 14 dní.
3: Co se nosí nejčastěji na chodské slavnosti?
4: Nejčastěji se chodí v tom nejslavnostnějším kroji, což se chodí právě na slavnostní mši svatou. A je k tomu sukně vlněná, plizovaná, říká se jí šerka. Pak máme brokátový fjertuch. Potom máme lajblík, to je taková vestička. Košily s velkým límcem, kterýmu se říká vejkladek. A černý vyšívaný šátek uvázaný odzadu.
3: Když je tolik těch vrstev, není v tom horko?
4: Je v tom horko. Všichni si stěžují, že je horko, ale zdědili jsme to po našich předcích a ty naši předci to v tom taky vydrželi, takže to musíme prostě vydržet. A jak říkávala naše babička, paráda musí trpít.
3: Většinu času ve své dílně teď tráví i švadlena Martina Pincová z Mrákova na Domažlicku.
5: Mrákov patří do Dolního Chodska, je to bohatší kraj, takže je to i více vyšívaný, více zdobený ten kroj, lidi na to měli víc peněz, takže ty výšivky jsou vlastně na všem možným.
3: Co na těch výšivkách je?
5: Většinou jsou to květinové vzory, třeba na nějakých těch šátkách na hlavu jsou klasy různé, plčimáky, no nějaký pivoňky, růže se tam objevují. Je to asi běžný květí, co jako lidi viděli kolem sebe.
3: Můžeme říct, z čeho se skládá pánský kroj?
5: Pánský kroj se skládá z vesty, která je teda tady na Dolním Chodsku vyšívaná bohatě ručně. Potom košile bílá a kalhoty. Teď se šijou z diftínu, dříve to byly kožené kalhoty. Říká se jim praštěnky, asi protože se chlapi při tanci bouchali do kolen, tak se jim říká praštěnky a bílé punčochy. A buď černé střevíce nebo vysoké boty.
3: Přehlídku různých krojů můžete vidět na chodských slavnostech, které se budou konat od pátku do neděle. Z Domažlicka Martina Klímová, Radiožur.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: Výstraha před požáry kvůli pokračujícímu suchu a horku už platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle ní se Levitová bude teď věnovat svým dětem a rodině. 28letá Levitová se nedávno vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. A projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntalsku mezi Verbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. A dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. A první návrhy mají být hotové v říjnu. Na projektech mají spolupracovat i obce v okolí Opavy a předávat projektantům zkušenosti z povodní. Sport. České volejbalistky v předposledním přípravném zápase před domácím mistrovstvím Evropy podlehly Srbkám 1-3. V Bělehradu se oba týmy utkají dnes od 19 hodin znovu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 z Brna do Vyškova a omezení na silnici 7 u Slaného. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stále pozorně za sjezdem na Rousínov. Od kilometru 220,5 po kilometr 223 hlásil náš zpravodaj v levém i pravém pruhu velké kusy pneumatiky.
4: Je to strašně špatně vidět v noci a celkem se tam kličkuje.
3: Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Slaného stojí kamion s defektem za Šilkou a odbočkou do města v omezení blokuje jízdní pruh.
5: Je odstavený kamion, má bouchlou zadní gumu. Je to v tom služení a bude to za chvíli problém tam. Za tou Šilkou pod kopcem za odbočkou.
3: A v Havířově na Šumbarku pozorně teď v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert havarovala 3 osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná, ochladilo se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6, na horách kolem 9, v kotlinách pak výrazně chladněji. Přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme 5. díl letní minisérie Jedy našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podali mu pohár, on se napil a pak mu stěžkly nohy. Sokrata zabil odvar z bolehlavu. Proč ho vůbec odsoudili k smrti? Čím Atéňany naštval? Probereme to v závěrečné epizodě našeho letního speciálu Jedy s Terezou Matějčkovou, filozofkou a spisovatelkou, která publikuje na serveru Echo 24. Sokrates.
7: Formálně obžalovali.
8: Bezbožnost?
6: Dnes je pátek 14. srpna.
8: Kažení mládeže.
9: Vypití číše bole hlavu.
10: Velmi prudká oprava, která...
6: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12 v rámci naší speciální letní série Jedy.
11: Moc děkuji za pozvání.
12: Část první. Otrava.
6: Rok 399 před naším letopočtem, přesuneme se teď zpátky v historii, Sokrates dostává do rukou pohár s odvarem a ptá se, co musím teď udělat. Odpověď zní, pouze se napít a chodit dokola, dokud nohy nestěžknou. Jak rychle mu stěžkly nohy? Zní to dost děsivě, takové poslední vteřiny před smrtí.
11: No, podle toho, co víme, tak mu stěžkly relativně rychle. Pravděpodobně skutečně ta otrava začíná ochrnutím, takže to ochrnutí skutečně vzlíná od nohou a postupně se rozprostírá po těle. Ale my přesně nevíme, jestli skutečně vypil pouze bolehlav nebo bolehlav, kde byl přidán mák, ale víme, že celkově může docela dlouho trvat otrava bolehlavem, než skutečně nastane smrt. Můžou to být i desítky minut, což jsem si zjišťovala. Aha.
7: No a vždycky se řeší, co ten člověk říká jako poslední před smrtí, tak Sokrates prý pronesl, dlužíme ještě kohouta Asklepiovi?
11: Ano.
7: Proč by tohle někdo říkal před smrtí?
11: Tak samozřejmě je na to spousta interpretací. Asklepios je vlastně symbol nějakého uzdravení. To znamená, mohl se vztahovat k tomu, že nyní se tady uzdravil z nemoci života, ale zkrátka mohl také skutečně poděkovat za život a oslavit tímto přechod do možná do nové fáze anebo do věčného spánku. Myslím si, že Sokrates nebyl nějak dogmaticky přesvědčený o nesmrtelnosti duše.
7: A nemohl čistě prakticky někomu dlužit kohouta?
11: Ten Asklepios je přece jenom odkaz na nějakou oběť.
7: Aha.
11: To znamená nějaká forma poděkování.
7: Jak to, že známe tolik detailů o posledních chvílích někoho, kdo byl souzen tribunálem a zemřel před 2500 lety skoro?
11: Víme to díky tomu, že měl mnoho obdivovatelů, měl mnoho žáků a měl jednoho naprosto brilantního žáka Platóna, který o tom napsal dialog Fajdon. A samozřejmě známe o Sokratovi i mnoho už zpráv z jeho života. To znamená, my víme, že už v době popravy byl relativně známý člověk, byť asi nebyl jeden z nejznámějších té slavné doby aténské, ale byl dostatečně známý na to, aby skutečně i ten proces přivolal velkou pozornost.
7: Hmm. No a kde se tohleto, o čem my se teď bavíme, odehrálo přesně? Kde Sokrates zemřel? Kdo mu podal ten pohár s odvarem z bolehlavu?
11: To jsou zajímavé otázky. Historici si nejsou úplně stoprocentně jistý, ale co je velmi pravděpodobné, je, že to nebylo v žádné temné kopce. Ale pravděpodobně to bylo skutečně v nějaké budově státního soudu na úpatí Partheonu. Pravděpodobně tedy několik vlastně desítek minut od aténské agory, kde Sokrates strávil celý svůj život tím, že se vyptával a vedl své dialogy, které se možná i díky tomu procesu staly nesmrtelné. Možná si to opravdu můžeme představit jako nějakou docela tehdy obyčejnou místnost, v které se nacházel. A když jste se ptal na to, kdo podával ten jed, tak pravděpodobně to byl nějaký státní úředník, který byl tímto úkolem pověřen. Zase je o něm zmínka ve Fajdonu, zůstává tedy anonymní, bezejmenný, ale ten pán přichází k Sokratovi se obrovským takovým, až jako bych řekla, možná ponížením a dává mu ten pohár a říká mu, Sokrate, ty jsi byl nejvznešenější člověk, kterého jsme tu kdy měli a podá mu ten pohár, rozpláče se a odejde. Takže není to žádný jako krutý vykonavatel trestu.
7: Ale dá mu pohár a v tom poháru je odvar z bolehlavu a ten odvar ho zabije.
11: Tak, tak.
12: Část druhá. Bolehlav.
8: V případě bolehlavu plamatého jedná se o jednoletou až dvouletou bylinu. Můžeme ji nejčastěji najít na břehu řek, i na krajích cest, či na loukách nebo na polích.
12: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
8: V případě bolehlavu je ten název trošičku takový paradoxní, protože předpokládá, že bude způsobovat bolest hlavy nějaký omámení. Na druhou stranu ten nejúčinnější alkaloid, konín, ve finále vůbec nepůsobí na hlavu nebo na mozek. Vlastně způsobuje paralýzu toho kosterního svalstva, tedy při plném vědomí my postupně cítíme, jak od dolních končetin postupně ztrácíme cit v těchto končetinách a postupuje to až do středu těla, kdy vlastně ztrácíme schopnost nádechu a výdechu a padáme do bezvědomí. V případě té rychlé otravy, tak nejjednodušším protiopatřením je vyvolání rychlého zvracení či výplach žaludku a podobně. Přímé antidotum nebo lék proti tomu není. Na druhou stranu, pokud bychom velmi rychle dostali umělou plicní ventilaci nebo intubaci, tak dokáže nahradit naše dýchání a v tu chvíli nás zachránit.
12: Část třetí. Soud a trest.
7: Sokrates prožil život v Aténách? Prožil celý život v Aténách? Byl to Aténan od začátku do konce?
11: Byl to skutečně městský filozof. Byť, jako když říkám filozof, tak už se trošku pozastavuju, protože ono samozřejmě to pojmenování taky tehdy teprve vzniká. Kdo to vlastně bylo? Ono jako je členem nějaké nové intelektuální třídy. A skutečně my víme o Sokratovi to, že pravděpodobně prožil celý svůj život v Aténách, na Agoře, nebyl to žádný samotářský filozof, ale nebyl ani jako přehnaně nějak jako teoretický. Jo? My víme, že se účastnil třeba války, že byl hoplita, to znamená těžko oděnec vojska, že prokázal mimořádnou odvahu v bojích. Pravděpodobně víme i to, že pocházel z řemeslnické třídy, jeho otec pracoval s kamenem a někteří badatelé říkají v této souvislosti, že možná i on se vyučil práci s kamenem, dokonce někdo říká, že možná existovaly nějaké sochy, které on vytvořil, ale rozhodně to nebyl takový jako učitel, kteří tehdy existovali v starověkém Řecku a třeba cestovali z města do města. On byl prostě skutečně v Aténách.
7: Kromě teda těch válek, kterých se přímo účastnil,
11: bavíme se
7: o době Peloponeských válek, že
11: on se přímo účastnil a skutečně jako v bojích.
7: Jo,
11: to znamená...
7: Jo, jako hoplita, vy jste si říkala, jako, takže jako hoplita, vzal si na sobě prostě zbroj a šel Sokrates v bitvě.
11: Sokrates v bitvě a to znamená skutečně víme, že válku znal za první ruky.
7: Aha.
11: A víme, že byl také ženatý, měl Xantipu, ke které teda badatelé nebyli příliš jako vstřícní, že Xantipa nám utkvěla v paměti jako ta nesnesitelná osoba. Pravděpodobně to bude docela dost také nevstřícné vůči ní, protože víme, že se také přichází loučit s Sokratem a taky pláče. Víme, že měl děti. Takže víme, že nějakým způsobem skutečně stál v životě se vším všudy, s plným nasazením, ale zároveň tam už vidíme jako různé takové odchylky, řekněme, od té intelektuální třídy. Například odmítal vybírat za výuku peníze.
7: Mm-hmm.
11: To bylo pro něho jaksi tabu, to znamená, že byl relativně chudý a zdůrazňoval, že vlastně jeho posláním a skutečně božským posláním, on to spojoval s božským posláním, je to, že chodí po obci a ptá se lidí, co vědí.
7: Co vědí, když co vědí. On sám věděl, když, že moc nevěděl.
11: Když on sám podle tedy věždby, jeho přítel se začal zeptat věždby, jestli existuje moudřejší člověk a věždba odpověděla, že nikoliv. Ale to neznamená, že je nejmoudřejší. Že? To znamená, že zkrátka dosáhl třeba nějakého poznání, kterého můžeme dosáhnout i my dva. A to, jak vy jste zmínil, to vím, že nic nevím, to se může občas trošku jako přehánět a tak jako karikovat, protože on zároveň také říkal, že ledacos ví, že ví hodně věcí o nejpodstatnějších věcech na světě a to je o smrti, lásce a politice. Ale zároveň zdůrazňoval, že možná skutečně to lidské poznání je zkrátka konečné.
7: Ale filozofem by se nenazval teda v té době ještě. Vy jste říkala, že to vzniká teprve, takže by si Sokrates tak po ulici šel v Aténách a řekl, podívejte, já jsem filozof, přemýšlím nad věcmi a chci se vás zeptat, jak vy o nich přemýšlíte. Takhle to asi nevypadalo.
11: Takhle to asi nevypadalo. On měl vlastně docela takové vůči sobě také ironické označení. On vedl skutečně dialogy, jo? Musíme si taky říct, že on jako typickým způsobem nevyučoval. Vedl dialogy, nepřednášel, neučil rétoriku jako třeba ostatní, jako třeba Protagoras nebo jako někteří sofisté. Ale on ten svůj výkon srovnával s výkonem porodní báby, to znamená s femininní aktivitou, aha, kdy ten člověk v dialogu rodí to své poznání. A to mi připadá nesmírně zajímavé. Jednak teda ten femininní aspekt v té jinak dneska chápeme filozofii jako velmi mužskou záležitost, ale také to, že pro něho zjevně bylo podstatná ta zkušenost toho dotazovaného, jo, že vy zakoušíte svoje nevědění, ale nejenom, nemusíme to chápat jenom takhle negativně, vy také, když překonáte zkušenost nevědění, která může být velmi ponižující, protože vy třeba si zakládáte na tom, že jste soudce a tudíž víte, co je to spravedlnost, přijde za vámi Sokrates a zeptá se, tak hele, co je ta spravedlnost? A vy najednou začnete koktat. Tak vlastně to je velmi ponižující. Ale když tu situaci toho ponížení překonáte, tak třeba spolu na něco opravdu můžete přijít a to už je třeba potom zkušenost skutečně poznávání A tahle zkušenost si myslím, že pro něho, jak já ho čtu, byla hrozně podstatná, že myšlení není jenom opravdu nějaká jako intelektuální řazení za sebou argumentů nebo překlápění jednoho textu do druhého textu, ale je to něco, co skutečně nás jako proměňuje i osobnostně. Jo, tam je důležitý možná říct, že Sokrates opravdu taky nic nenapsal v době, kdy už se psalo. Několikrát také v Platónově dialozích zaznívá, já se prezentuji jako určitý prototyp člověka. Vy se taky můžete stát takovým člověkem. Jo, vlastně nabízí určitou roli. Ne spis, který byste se mohli naučit a analyzovat.
10: Ale ta osobnost jako taková.
11: Ale nabízí vám osobu.
10: A to je hrozně zajímavé. A to osobou pak ale začal lidi postupem času trošku rozčilovat, ne? Nebo proč na něj dopadlo to, že s ním byl zahájen soud?
11: To myslím si, že je to zapeklitější a není to jenom dáno tím, že zkrátka, když vy procházíte Aténami a ptáte se nejmocnějších, ale on nemluvil jenom s nejmocnějšími lidmi, on se bavil i s otroky, jo? To znamená, on se bavil se celou skutečně napříč společností. A když se ale bavíte s těmi mocnými lidmi a ukazujete jim, že si myslí, že něco vědí, mají na tom postavenou kariéru, mají na tom postavený svůj život a teďka vy jim ukážete ještě před ostatníma, hleďte, ale teď vy nevíte nic, tak je to samozřejmě jako poníží.
10: Že on se nejenom ptal, ale i konfrontoval ty lidi.
11: Samozřejmě, byla to konfrontace.
10: A to ty lidi prostě naštvalo.
11: To určitě si tím udělal spoustu nepřátel.
10: Ano.
11: Zároveň je to člověk, který se nespokojoval s tradicí a autoritou. A to v situaci, kdy si uvědomíme, že Atény byly skutečně po občanské válce, po tyranidě, byli ve velmi obtížné situaci, kdy se mnohým zdálo, tady se objevují vlastně nějaký prodavači vědění a naše hodnoty se nám rozpadají. A Sokrates, který byl také vlastně skrze své žáky, protože on měl velmi vlivné žáky a někteří z nich se podíleli i na té tyranii 30.
10: Ano, ta nastala po prohře Atén v peloponeských válkách.
11: Ano, přesně tak. A to znamená, Atény prošly válkou, potom tyranidou, potom občanskými konflikty a ta obec byla podle všeho skutečně dneska bychom řekli straumatizovaná.
10: No a do toho chodil bývalý voják po ulici a ptal se lidí a říkal jim, vy nic nevíte.
11: Ale těm, kteří vlastně měli nějakým způsobem vlastně pomoct Aténám, aby se znovu zvedli. To znamená, kdyby byla jiná doba, tak by to třeba tímto způsobem nedopadlo, ale my musíme skutečně vlastně tam došlo k protnutí jedné velmi výrazné osoby a jedné velmi dramatické doby. A ta námitka, že byla, že on zavádí nová božstva a on kazí mládež.
10: Aha, no že kazí mládež, chápu, že to někdo ho mohl nařknout z toho, protože něco tvrdil a to zavádění nových božstev?
11: Zavádění nových božstev souviselo s tím, že on byl často spojován s takzvanými přírodními filozofy, to znamená s tím, že nevěří tradičním aténským božstvům, ale všechno chce odvodit z přírody nebo z přírodovědného pohledu na svět. To nebyla určitě z historického hlediska pravda, ale on zkrátka spadl do skupiny takzvaně presokratických filozofů, kteří skutečně jak si předkládají nové nemytologické vysvětlení světa. A to je možná ještě důležité říct, že přesně toto nařčení se objevuje v Aristofanově komedii Oblaka, kde vystupuje Sokrates jako zesměšňovaná figurka, jako figurka jako takový plácal, jako člověk, který činí silnější argument slabším a slabší argument silnější, jako někdo, kdo tímto kazí mládež a jako právě někdo, kdo vlastně nabourává. Jo, my si taky musíme říct, že ty božstva tehdy v Řecku, to nebyly jako, oni neměli tradiční, řekněme, intelektuální víru, jo, nebo víru, která by byla odpojena od rituálů. Jo. Ale zkrátka ta božstva byla spjata s rituálním životem obce, která byla extrémně důležitá pro politiku, pro soudržnost té obce. To znamená říct, on ruší božstva, znamená, on narušuje společnost, soudržnost společnosti.
10: No dobře, a jak ten tribunál potom vypadal? Předvolali si ho před nějakou porotu?
11: Předvolali si ho před porotu a bylo to zajímavé, tak byla to demokracie, takže tam nebyli profesionální soudci, tam byli běžní občané, bylo jich 501 a byli tam žalobci, kteří nejprve přednesli svoji žalobu a potom se Sokrates obhajoval. A následně se hlasovalo. A Žalobci navrhli tady zároveň i trest, a to trest smrti. Mm-hmm. Ovšem, podle tehdejších pravidel mohl Sokrates se za A obhájit a za B tedy navrhnout alternativní trest. Mm-hmm. Jo, a bylo hlasování a to hlasování nebylo úplně těsné podle toho, co víme. My nevíme přesný počty hlasů, bohužel. Spekuluje se možná 280-221, ale nevím, jo, je to historický odhad. Každopádně sám Sokrates je překvapený. Jo, jakože je skutečně společnost rozdělená.
10: Takže má zjevně. Šanci ještě.
11: Má šanci. A teďka byla ta situace, kdy on mohl teda se k tomu nějak postavit a navrhnout alternativní trest. A on místo alternativního trestu si navrhl odměnu. Mm-hmm. Celoživotní stravování v Pritaneju, což je vlastně podsta pro největší reky řeckého světa, pro olympioniky třeba.
10: A Pritaneum to byla nějaká budova, kde se scházeli ti lidé, nebo?
11: Ano, kde se scházeli, kde zkrátka...
10: Olympiony si hodovali do skonání světu.
11: Přesně tak, tak hodovali a on říká, já za to, co jsem jako odevzdal této obci, tak si zasluhuju přesně toto zacházení. Podle všeho je naštval. Hmm. A pak nastalo skutečně už výraznější odsouzení. A tam je taková jako ironie, jo, že zkrátka Sokrates byl odsouzen ne snad těsně, ale docela těsně, ale k smrti.
10: Jo.
11: Byl odsouzen výrazněji.
10: A tu smrt si mohl vybrat, jakou chtěl, ne, tenkrát? Jakože ten trest vypití odvaru z bolehlavu, to byl jeho nápad, nebo ne?
11: Já si myslím, že to už bylo také tehdy stanoveno, protože...
10: Jo. Tam byly ale přece mnohem horší tresty, které mohl dostat.
11: Byly mnohé horší tresty. Trestu byla řada v starověkém Řecku. Ať už to bylo vyhnanství, ať už to byla pokuta a mnohé skutečně ty soudy končily. Ne smrtí, ale nějakým alternativním trestem. Ateny nebyly opravdu žádná tyranida. To znamená, hledaly se alternativní tresty a ten bolehlav je už skutečně také výrazem pokusu jakési kultivace. Trestu smrti, protože skutečně ty alternativy byly jako ubytí, svržení ze skály,

0: smrtelnosti duše, v přijímačkách je často studenty z toho zkoušíme. Aha. Ale jsou to argumenty, které jsou tu lepší, tu horší. A je zajímavé, že skutečně Sokrates i o této důležité otázce diskutuje, debatuje, hledá lepší argumenty a vlastně otázka, do jaké míry je jimi sám přesvědčen. Je to pro něho zkrátka otevřená otázka, o níž se vede diskuze. A dokonce v té apologii říká, buď je smrt věčný spánek, anebo je to přechod do jiného stavu. Obojí je pro mě fajn. Nejdůležitější není to, jak dlouho žijeme. Nejdůležitější je to, jak dokážeme se i v situaci smrti k té smrti postavit, protože na tom poznáme, jak dobře jsme žili. A nejdůležitější zkrátka není to, jestli mi někdo ublíží nebo neublíží, nejdůležitější je to prožít spravedlivý život.
1: A truchlil po něm někdo? Na tom se taky často pozná, jestli žil člověk dobrý život, ne?
0: No,
1: jestli
0: no
1: chybí.
0: A podle toho, co víme, no tak helejte, já si myslím, že můžeme říct, že filozofie vznikla z truchlení nad Sokratem. Protože zkrátka v té době on byl nepochybně známý, ale nebyl to jeden z nejznámějších lidí té doby a skutečně tehdy byl známá postava Athén. Po smrti už to byla potom skutečně velmi záhy světová postava nebo postava, která překračovala hranice. Objevily se množství textů, které skutečně byly takzvané sokratovské. Vznikl žánr svého druhu, sokratovské dialogy. Rozvinula se filozofie jako disciplína, jako ta otázka po tom, co je X. Jo? A někteří říkají, no možná skutečně Sokrates vymyslel tuto otázku. Jo? Ono je jednoduchý říct, tohle je spravedlivé, tohle není spravedlivé, tohle je krásné, tohle není krásné, co je krása, co je spravedlnost. Tam vlastně musíte nějak jinak uvažovat. A tohle všechno se rozvinulo struchlení nad Sokratem. To je hrozně zajímavé.
1: A když se dnes o něm mluví jako o zakladateli tedy západní filozofie, tak to považujete za spravedlivé označení? Za férové? Za správné?
0: Částečně, protože Sokrates je postava, k níž se napříč staletími do dneška vznikají krásné knihy o tom, kdo je pro mě Sokrates od filozofů. Takže tam je ten jako řetězec následovníků úplně neporušený. Zároveň on kdyby neměl toho Platóna.
1: Tak by o něm nikdo nevěděl.
0: Někdo možná jo, ale možná by to byla otázka historiku. To znamená, on měl toho geniálního žáka, ale ten geniální žák už zase dělá filozofii jinak, systematicky v akademii. Filozofie jako akademická disciplína se rozvíjí po smrti Sokrata a z jeho podnětu. To je také zajímavé. Athény už potom jsou politicky nezajímavé, ale intelektuálně se rozvíjejí. Tam se rozvíjí filozofie, poezie, matematika, rétorika. A Sokrates je ten městský filozof, ten filozof, který se nebojí, že teda bude označován za tlachala a jde do sporů a myslí si, že držet ten dialog s lidmi, kteří mají třeba i hroznou pověst, tu dobrou pověst, tu jsou chudáci, tu jsou hvězdy, se všemi stojí za to mluvit. A je to vlastně skutečně živá filozofie, která nějakým způsobem vytváří určitý typ člověka. A pak máme akademickou filozofii, která vlastně zase stojí na určité tradici, na to, že se bavíte skutečně i v rámci odborných kruhů, kde se můžete stáhnout z toho veřejného života, abyste na to měl taky prostor a přemýšlíte z určitého odstupu. Sokrates rušil odstup.
1: My tak potřebujeme... byl prapředkem filozofie západní.
0: Pro mě je úplným principem filozofie tou jiskrou, kterou ale někdo musel, někom ji musel zažehnout. A tady se to podařilo.
1: Tak jo. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme mohli o Sokratovi mluvit.
0: Já moc děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Tereza Matějčková, filozofka, spisovatelka, taky esejistka, která publikuje například na serveru Echo24. Zakončili jsme společně náš letní speciál Jedy. Skripal, Litviněnko, Juščenko, taky Kim Jong-nam a Sokrates, to byly příběhy, které jste tento týden slyšeli. O látkách, kterými se tito lidé otrávili, detailně mluvil v každém tom jednotlivém díle Lukáš Gorecký, toxikolog z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za to děkuju. Jinak všechny jedy ty najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Po víkendu se zase vracíme ke zpravodajskému dění. Naslyšenou v pondělí.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.

0: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
0: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Počet obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl na minimálně 273. Jablonečtí fotbalisté postoupili do posledního předkola konferenční ligy, to si zahraje i Hradec Králové. A dnes bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. Ve 13 hodin se do systému najednou přihlásilo 30 000 reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky sekund.
3: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
4: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
5: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 000 lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali nebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
4: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
5: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii stoupl na 273. Dalších téměř 380 lidí úřady stále pohřešují. S odvoláním na kolumbijské úřady o tom informovala agentura Reuters. Záchranné a vyhledávací práce dále pokračují. V latinskoamerické zemi zároveň už druhým dnem platí státní smutek. Kolumbijský prezident vyhlásil stav hospodářské nouze. Otřesy na západě Kolumbie podle něj zničily více než 11 000 obydlí. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Podle Tuska bude v tomto období ministerstvo energetiky každý den vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot. Premiér uvedl, že Polsko tak bude mít nejlevnější paliva v Evropě. Daň z přidané hodnoty u benzínu a nafty klesne na 8% ze současných 23. Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
6: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dá lehnout.
1: Sport. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. Fotbalisté Jablonce postoupili do posledního předkola konferenční ligy. Po domácí výhře 2-0 zvítězili na hřišti lotyšského celku RFS Riga 2-1. Jistým výkonem k tomu pomohl i gólman Jan Hanuš.
7: Začali jsme skvěle, 2-0 jsme vedli a pak jsme se tak nějak začali možná víc soustředit na tu defenzivu. Už jsme nepodrželi tolik balón a soupeř byl aktivnější, snížil a naštěstí jsme tak nějak všechny ty situace, které se potom naskytly, tak jsme zvládli. Týmové kluci toho spoustu odbránili, odbojovali. Musím říct, že skvěle do defenzivy a já jsem taky rád, že jsem mohl pomoci a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli a postoupili jsme dál.
1: O postup do hlavní fáze konferenční ligy budou jablonečtí fotbalisté bojovat se skotskými Glasgow Rangers. Závěrečné kolo kvalifikace si zahraje také Hradec Králové. Východočeši totiž ve třetím předkole Evropské ligy nestačili na Bešiktaš. A po domácí prohře 0-1 padli stejným výsledkem 0-1 i v Istanbulu. Dalším soupeřem Hradce Králové bude řecký Panathinaikos Atény.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na sedmičce u Slaného a nehoda v Havířově. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Slaného hlásil náš zpravodaj kamion s defektem za Šelkou a odbočkou do města v omezení. V Havířově na Šumbarku havarovala 3 osobní auta. Nehoda podle policie po mikrospánku řidiče omezuje průjezd v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert. V Praze už skončila noční uzavírka Letenského tunelu a na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem opravují výtluky. Mezi kilometry 17 až 16,5 je zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem jasno, ochladilo se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6, na horách kolem 9 a v kotlinách ještě výrazně chladněji. A přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Pokračuje noční Radiožurnál 6 minut po čtvrté. Přeji příjemné probuzení, pokud právě vstáváte, a potěším vás, jelikož dnes je pátek 14. srpna, víkend už je za dveřmi, tak ať vám to dnes v práci utíká. Vláda podle premiéra Andreje Babiše obnoví koalici pro boj se suchem a plánuje podle něj také připravit projekt na nové vodní přehrady. Oznámil to u vltavské nádrže Slapy. Více řekneme už za okamžik.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z ANO po návštěvě Slapské přehrady. Vzniknout má také plán na výstavbu nových nádrží a v pondělí začne znovu fungovat Národní koalice proti suchu.
1: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu chystá legislativu.
2: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
1: Zákon chce ministerstvo podle Šebestiána předložit do mezirezortního připomínkového řízení v září. Teď stát připravuje 3 nová vodní díla, nádrže Nové Heřminovy, Kryry a Vlachovice. Část z oněch 4 miliard půjde na jejich přípravu nebo výkupy pozemků. Zbytek pak na zadržování vody v krajině, pokračuje Martin Šebestián.
3: Výstavba těch drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření a tak dále, propojování vodohospodářských sítí.
1: Národní koalice proti suchu sdružovala od roku 2018 politiky, úředníky, výzkumníky a experty. Podle Babiše činnost obnoví od pondělí. Opozice kritizuje, že vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Třeba podle ODS už měl premiér svolat krizový štáb. Piráti tvrdí, že místo postupu podle existujících adaptačních plánů vláda omezuje prostředky na ochranu před dopady změn klimatu. I podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana vláda zaspala.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
1: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima, říká ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
5: V celém povodí Vltavy je velmi hluboké hydrologické sucho, které v podstatě navazuje na rok 2005, kdy začalo. Průtoky ve většině vodních toků jsou na svých minimech, někde dosahujeme v podstatě i nejnižší zaznamenané průtoky za celou dobu sledování. Ta situace je výrazně lepší na těch vodních tocích, kde jsou nějaká vodní díla, kde dochází k nadlepšování průtoku potom toho dolního úseku té řeky.
1: Teď povodí Vltavy postupně upouští Orlickou přehradu. Pokud se situace nezlepší, nejspíš začne zhruba začátkem září upouštět i Slapskou přehradu. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Tina Turner s vámi byla v nočním radiožurnálu a přeji příjemný poslech i nadále. Karlův most, Klementinum, Petřín nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
1: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zavražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
2: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
1: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
2: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
1: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
2: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Karl Tnukjuzovi.
3: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno, nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
2: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli. Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
4: Lots happened, Tony.
5: You're kidding yourself.
4: Help me fix it.
2: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
1: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
2: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během první týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Je přesně půl páté. Jana Utendorfská připravila krátké zprávy.
1: Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO na nich spolupracuje s poslanci, aby byla schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence. Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď. Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to schválil tamní parlament. Reaguje tak na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Pro nový návrh hlasovalo 281 poslanců, 66 bylo proti. Se změnou nesouhlasí taky většina ze 126 vládních institucí, které se k návrhu při legislativním procesu vyjadřovaly. Patří mezi ně například i policie a vězeňská správa. Nový zákon vstoupí v platnost 10. září, jen krátce před švédskými parlamentními volbami. A v Trutnově pokračuje rokový festival, mimo jiné připomíná nedožité 90. Václava Havla. Ten akci v minulosti několikrát navštívil. V areálu bojiště je několik výstav o jeho životě a díle. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i desítky fotografií a videí. Sport. Desetibojař Vilém Stráský na mistrovství Evropy skončil na 13. místě, získal 8013 bodů, vyhrál Němec Neugebauer. V zítřejším oštěpařském finále se představí Jakub Vadlejch. Na šampionátu v Birminghamu mu na postup mezi nejlepší 12 stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů a 92 cm. A o medaili bude zítra bojovat i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Vyškovsku a už průjezdné pražské tunely. Na dálnicích teď několik odstavených vozidel. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané stojí porouchané osobní auto. Kilometr 242 blokuje krajnici. Další stojící auto pak čekejte na D6 z Prahy do Karlových Varů u sjezdu na Lány mezi kilometry 24 až 25 dopravu nespomaluje. V Havířově na Šumbarku už šetří strážku 3 osobních aut. Nehoda je v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert. Obešla se bez zranění. A v Praze skončila další noční uzavírka. Průjezdný je Letenský tunel a už taky část Blanky mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26, na horách 22, na Šumavě 25 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Adam Carda.
4: O několik týdnů napřed jsou stromy v českých lesích kvůli suchu a horku začaly už teď schazovat listí. Lesníci sčítají i ztráty na jarních sazenicích. Třeba v brněnských městských lesích uhynuly desítky procent mladých stromků vysazených na jaře. My o tom budeme mluvit podrobně za chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Žluté listí jako na konci října a uschlé sazenice mladých stromků. Takové jsou projevy sucha v tuzemských lesích. Jejich správci kvůli tomu mění třeba postup výsadby mladých stromů i jejich druhové složení. Desítky procent z nich ale ani tak letošní vedra nepřežili. Třeba v lesích okolo Brna.
1: Vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček se s kolegy od jara staral o vysazené stromky. Přestože je zalívali, sucho je zničilo.
2: Byla tady vysázená vlastně jedle bělokorá, ten stromek celé jaro rostl, až do období, kdy přišly toto sucha a vlastně ty nové přírůsty zaschly.
1: Ztráty na sazenicích jsou podle Bezdíčka v desítkách procent. Dopady sucha jsou tady vidět i na vzrostlých stromech. Kvůli nedostatku vody jim žloutne listí a začíná opadávat.
2: Největší problém máme teďka u dřevin, jako je buk, ty nám řadnou třeba do půlky koruny. Další problém je u modřínu a nebo třeba jedle bělokora.
3: Tak to by ten les měl vypadat, řekněme, v jaké části toho roku, jak moc napřed je?
2: Teď je napřed tak minimálně 2,5 měsíce.
1: Oslabené stromy jsou navíc náchylnější k napadení škůdci, jako je kůrovec. Lesy města Brna se suchu snaží bránit zadržováním vody, například budováním retenčních nádrží. A v posledních letech mění i skladbu vysazovaných stromů.
2: Zaměřili jsme se na dřeviny, jako je třeba dub, který vlastně to sucho zvládá mnohem líp než třeba buk. Stejně tak jsme se zaměřili třeba na borovici, která je na to sucho také lépe adaptovaná.
1: Do budoucna je přesto podle Bezdíčka reálné, že některé méně odolné druhy z českých lesů zmizí. Podobné problémy jako na jihu Moravy sucho způsobuje i v ostatních regionech, pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Účinně se proti němu bránit nelze, ale kombinujeme různá opatření, která ho mohou zmírnit.
1: Extrémní počasí se propíše i do struktury stromů.
4: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
1: Letošní rok je podle Českého hydrometeorologického ústavu jeden z nejsušších od roku 1961. Šimon Franc, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Noční radiožurnál 12 minut před pátou pomalu končí, ještě nás čeká za pár vteřin pohled do světa sportu a pak už v pět ranní radiožurnál a Petr Král. Teď ale pojďme na ledovou plochu. Hokejista Radko Gudas se připravuje na další sezónu v NHL. Po třech letech, které odehrál v Anaheimu, se vrací na Floridu. 36-letý obránce podepsal s klubem 6-letou smlouvu.
1: Díky, abych potřeboval už tak něco vyhrát zase, no. To mistrovství světa bylo krásný, no, už to je pár let, takže už možná na čase zase něco ještě tak se zvednout na hlavu.
2: Říká Radko Gudas, který se aktuálně připravuje s extraligovým Kladnem. Jeho slova o zisku Stanley Cupu nejsou jen řečnickým obratem, ale jsou podložena silou týmu, do kterého se vrací.
1: Florida se stavila tým, aby vyhrála v nejbližší době, tak máme manžel pro to, aby jsme hráli v playoff, aby jsme byli co nejpříjemnější tým v příštích letech a to si myslím, že je důležitý pro toho generálního manažera, pro něj je čas vyhrát teď a to si myslím, že je jasná zpráva pro zbytek té ligy a pro zbytek toho týmu, že jaký hráče vytradoval, jaký hráče podepsal a jakým způsobem, takže spousta generálních manažerů jde po těch pikách a naopak byli má jasně nejlepší hráče v nejlepších letech a chce prostě vyhrát teď, takže jasná zpráva takhle tady tím směrem.
2: Po dvou zjistcích Stanley Cupu přišlo v minulé sezóně zklamání, kdy se Florida nedostala do playoff. O to víc jsou v týmu natěšeni na další sezónu, do které už by měl naskočit i finský mistr světa Barkov, který celou poslední sezónu promarodil. Navíc tým bude budit velký respekt. Postarat by se o to měl nejen Gudas, ale taky Brady Tkačak, který se sejde v jednom týmu s Matthewem a obávaná bratrská dvojice hokejových raubířů tak bude pohromadě.
1: No to jsem zvědavý, no. To vlastně hráli spolu na to Four Nations a to byly super zápasy, dokázali se to hezky vyšpičkovat, takže za mě jsem na to maximálně natěšený, jakým způsobem budu v kabině, oba dobře znám, pokud jsme se na olympiádě, takže jsem hrozně nadšený z toho, že tam budou spolu, že budu součástí jejich týmu, že mě nebudu zase nahánět, nebo jsem naháněl je a bude zase něco jiného. No.
2: Připomíná Radko Gudas své ostré souboje zejména s Brady Tkačakem na olympijských hrách. Na Floridě se Gudas nepotká jen s bratry Tkačakovými, ale popovídat si bude moc v kabině i česky. O místo v sestavě bude bojovat další kladenský odchovanec Marek Alšer.
1: Jasně, tak Alšík je pořád ještě na nováčkovském kontraktu a zahrál si pár zápasů, takže má skvělou pozici rozjedenou. Trenér o něm mluvil krásně. To kluk, co se nebojí dřít a co si hraje ten hokej tak, jak má. Myslím si, že jsou s ním naopak ty trenéry spokojený s tím, jaký je, takže pro nás jedině je dobře, když se bude dál vyvíjet a doufám, že letos dostane zase do pár zápasů.
2: Věří před startem sezóny Radko Gudas. Na Floridu se vydá už za pár dnů. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

byl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znovu.

0: tukse mu je milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře mu je milá.
1: Host Radiožurnálu.
2: Jak se zkoumá mince vhozená do kapaliny? A proč může být fyzika užitečná nejen při konstrukci letadel, ale i při smažení? Odpovědi na tyhle otázky znají středoškoláci Daniel Jedlička a Michal Fischer, kteří se svými týmovými kolegy ovládli letošní mezinárodní turnaj mladých fyziků ve švýcarském Curychu. Co rozhodlo o jejich úspěchu? I to prozradí v hostu Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál v 5 hodin. A teď zprávy. A Jana Utendorská.
6: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Donald Trump zavádí cla na dovoz dronů do Spojených států, na některé až 100%. Plavkyně Sémanová má zlato z mistrovství Evropy na karolařské dvoustovce a bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Některým nemocnicím dochází zásoby krve, nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
8: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
9: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
10: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
9: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý 10. hospitalizovaný pacient a během života 1 ze 3. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
6: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem, fungovat má od pondělí, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedla v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci, zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun. Podle opozice vláda na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Bílý dům opatření zdůvodnilo ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíc chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí. Cla mají začít platit za 3 týdny. V ulicích Trutnova je kvůli hudebnímu festivalu Trutnov víc policistů a strážníků. Kontrolují autobusové a vlakové nádraží, centrum města i samotný přírodní areál bojiště, kde kapely koncertují. Několikrát denně prochází i stanové městečko, dodává velitel městské policie Radek Svoboda.
11: Určitě by si měli dávat pozor, aby nenechávali ve stanech cennosti nebo finanční hotovosti, kreditní karty. My jsme využili naší mobilní kamerové věže, kterou jsme umístili k stanovému městečku, takže vidíme příjezdy, odjezdy vozidel.
1: Sport.
6: Královařka Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů. Pokračuje Sémanová.
12: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
6: Fotbalisté Hradce Králové prohráli s Bešiktašem stejně jako doma 0-1 i v odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy proti Panathinaikosu Athény. Poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který po úvodním vítězství 2-0 vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1. Severočeši nastoupí proti Glasgow Rangers.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na dálnici D1 na Vyškovsku a nová uzavírka na D10 u Mladé Boleslavy. Dálnice teď bez kolon, na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané. Policie hlásí porouchané osobní auto. Kilometr 242 blokuje jen krajnici. V Havířově na Šumbarku šetří strážku 3 osobních aut. Nehoda je v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert. Je bez zranění a šetření může znamenat lidi na vozovce. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy jsou na Turnov i Prahu nově zavřené levé pruhy. Kilometry 43 až 46. Omezení kvůli dnes začínající modernizaci úseku potrvá do října. V obou směrech se pojede 2 zúženými pruhy. Na Prahu jeden z nich povede v protisměru. A rychlost tam je snížená na 80 km v hodině. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno, pátek, víkend před námi, takže se ani tentokrát neochladíme, ale ani vysoké teploty neodradí milovníky cyklistiky vyrazit na cesty. Tak ať vás nikdo nepřehlédne a na druhou stranu ať se také nepletete tam, kde nemáte, a všichni dobře dojedeme do cíle. Občas se člověk nechá unést a kochá se krajinou a nevnímá, co se děje, tak s tím počítejme a buďme opatrní. Podmínky pro cyklisty nejsou všude stejné, ale třeba na Šumavě jsou zase o něco lepší, jak se dozvíte už z další reportáže. Dobrý trok.
7: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi Radio Žurnál, těšíte se a šlápnete do pedálů, pak byste měli vědět, že nově otevřený úsek cyklotrasy u Stožce na Prachticku propojil českou a bavorskou síť stezek. Vede od Rosenauerova pomníku až na hranici s Německem. Tahle nová trasa měří zhruba půl kilometru, ovšem významně zkrátí cestu na třístoličník.
1: Vidíte, jak máme krásně vyštěrkovanou cestu. Je 2 metry široká, takže je to komfortní pro cyklisty.
2: Na novou cyklotrasu od Rosenauerova pomníku k německé hranici do Bavorska jsem se právě vydala s ředitelem Šumavského národního parku Pavlem Hubením.
1: Dřív tady býval smyk jenom na přibližování dřeva. Tady je skvělá cyklotrasa už stará, že okolo Schwanzenbergského plavebního kanálu. Ale kdo chtěl se dostat na třístoličník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového údolí a pak nahoru, takže teďko téměř po vrstevnici. A to zkrácení je zhruba 11 kilometrů.
2: Někteří cyklisté si tudy právě zkracovali cestu do Bavorska, s tím se setkávali i strážci Šumavského parku, například Jaroslav Koranda.
3: Tak tady to bylo zakázané. V těchto místech jsme potkávali cyklisty vcelku běžně, někteří byli slušní a kola tlačili, ovšem někteří tu i projeli.
2: Tento nový úsek cyklotrasy uvítali i manželé Eva a Jiří Pospíšilovi z Litomyšle. Byli mezi prvními, kteří si ji projeli.
4: To je pro nás skvělá zpráva, protože kdybychom to objížděli, tak trasu možná bychom ji celou nemohli ani na elektrokole dokončit.
2: Malý úsek cyklotrasy vnímá jako velký a významný krok v příhraniční spolupráci. Sebastian Gruber, okresní rada Freyung Grafenau.
5: Je to další propojení našeho společného přírodního prostoru. I takovýhle malý projekt může přispět k tomu, abychom v současné nestabilní době mohli v Evropě žít společně a svobodně.
2: Díky této malé propojce se Rosenauerova cyklostezka prodlužuje o další desítky kilometrů a navíc prochází už 3 státy. Z Šumavy Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 5:45. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 15. hodině. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště více než 1 000 000 000 korun. Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to schválil tamní parlament. Reaguje tak na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Kritici změny ale uváděli, že snížení věku trestní odpovědnosti sebou nese riziko, že se gengy budou snažit získat ještě mladší děti.
1: Dnešní ráno je jasné, aktuálně naměříme většinou mezi 9 a 14 stupni. Chladněji je v údolích, například Teplice nad Metou a Králíky mají jen lehce přes 4 stupně. Během dne bude převážně jasno, teploty vystoupí až na 35 stupňů. Na 32 stupňů na severovýchodě území bude kolem 24. No a v 1000 metrech na horách čekáme teplotu kolem 22. Ještě tepleji pak bude zítra, kdy čekáme slunečno a teploty do 35 stupňů. Teď už ale přeji pěkné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Oštěpalka Nikol Tabačková má před sebou první velkou akci pod vedením trenérky a světové rekordmanky Barbory Špotákové. Tabačková vstoupí předpolednem do kvalifikace na mistrovství Evropy v Birminghamu. Pokusí se potvrdit výkon, kdy se poprvé v kariéře dostala přes 60 metrů a tabulkově je českou jedničkou.
1: Je to pro mě určitě nová pozice. Já se jako do té role moc nestavím. Mně přijde, že každá z nás může něco hodit hezkého, takže já se nepřijdu, jako že bych měla být v nějaký pozici jako jedničky.
2: Říká skromně Tabačková, která před 9 lety ovládla soutěž oštěpařek na juniorském evropském šampionátu. Společně s ní půjdou do kvalifikace olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, vracející se po porodu, a vicemistryně Evropy do 23 let Petra Syčaková. Tabačková si letos posunula osobní rekord na 61 metrů a 44 cm i díky nové spolupráci s Barborou Špotákovou.
1: Bára je super, myslím si, že jsme si sedli, je hodná, je klidná, máme srandu a hodně mi věří, takže za to jsem moc ráda.
3: Ona jako byla docela velká profesionálka právě, když ke mně přišla už, a já bych řekla, že jenom dostala nějakou takovou novou šťávu, nový impuls a možná ta mladá skupina, nějaká ta dobrá atmosféra v té skupině, která určitě panovala celý rok, tak si myslím, že to udělalo jako takový nějaký to kouzlo.
2: Přibližuješ Potáková, která se loučila s kariérou bronzem na evropském šampionátu v Mnichově před 4 lety v závodě, ve kterém byla 8. právě Tabačková. To je pro ně zatím největší úspěch mezi dospělými a do aktuální sezony vstoupila poprvé jako svěřenkyně Barbory Špotákové a ne Jana Železného.
1: Změny určitě v tom, že jsem trénovala o dost víc, takže jsme tréninkové dávky jako snížily docela dost, takže mě jako brzdí v tomhle. V podstatě ten trénink je jako stejný, ale je tam určitě větší pohoda, hrám víc hry.
2: A dnes po 11. hodině a 40. minutě vstoupí Nikol Tabačková do kvalifikace na mistrovství Evropy ve Velké Británii. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Sophie Lisbexter v ranním radiožurnálu Čas na další zprávy. Je půl šesté. A u mikrofonu Jana Utendorská.
1: V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o více než 40% oproti stejnému období loni. A roste taky částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Lotyšská stíhačka se střelila ve vzdušném prostoru Lotyšska dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušní poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i Severoatlantické aliance. Česku kvůli vysokým teplotám a suchu nerostou skoro žádné houby. Radiožurnál to řekl Jan Borovička z České mykologické společnosti. Počasí navíc zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin. Situaci sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj můžou ojediněle některé druhy hub růst třeba v Krušných horách, pod Krkonoší nebo na severu Moravy. A první celoměstské hody odpoledne začínají v centru Brna. Tradiční folklorní slavnosti dosud pořádaly městské části samostatně. Během víkendu bude na náměstí Svobody znít cymbálová muzika. Na programu je i slavnostní průvod nebo taneční beseda. Brněnská chasa představí taky kroje z různých částí města. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinézová 2-0 na sety. Nedařilo se naopak Darje Vidmanové. Česká tenistka po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole. S Ukrajinkou Kalininovou prohrála 6-4, 4-6 a 2-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Humpolce a nehoda na silnici 38 u Bělé pod Bezdězem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec máme hlášenou nehodu. Na 99. kilometru stojí nákladní auto po havárii, provozu nebrání, jede se plynule. Na 38. mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou se bouralo u Bělé pod Bezdězem. Je to nehoda se zraněním a namísto tak jedou záchranáři, přibrzdíte z obou směrů. Kolony vzhledem ke slabému provozu zatím nesledujeme. A jinak obecně je situace po republice zatím dobrá, nemáme hlášené žádné fronty ani nehody. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Česko se probouzí do jasného rána, i proto teď naměříme většinou mezi 9 a 14 stupni, na horách i dnes mrzne. Naopak centrum Prahy je výrazně teplejší, Klementýnům teď hlásí kolem 17 stupňů. Dnešek bude slunečný, čekáme teploty od 27 do 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. I na horách bude asi 22, na Šumavě dokonce až 26 stupňů. Jasno bude také v noci na zítřek, kdy teploty klesnou na 16 až 11 stupňů, v údolích může být i 7 stupňů. Celzia. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno a ještě teplej než dnes. Naměříme 30 až 35 stupňů. Zatímco sobota bude ještě slunečná, v neděli by už měla přijít změna. To se začne od západu měnit počasí, během dne bude přibývat oblačnost a hlavně v Čechách se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
0: Dobré ráno, pokračujeme festivalově. Jednak v Trutnově včera začal vyhlasný festival Trutnov, pokračuje dnes třeba s Ondřejem Havelkou a kapelou Melody Makers či Kurtizánami z 25. Avenue. No a jeden další významný festival se odbývá nedaleko od nás, a sice v Maďarsku. Na Sziget vás pozveme už za chvíli s naším reportérem, který se tam vyrazil podívat.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jménem Dědice s ním. Zuzana Smatanová teď v ranním radiožurnálu. Pátek 5 hodin 38 minut. Jak víte, tak v maďarské Budapešti dnes pokračuje vyhlasný festival Sziget. I letos na takzvaný ostrov Svobody dorazili 10 000 návštěvníků, aby si poslechli vystoupení světových hudebníků. Jenže za oponou se odehrával úplně jiný příběh. Ještě před pár měsíci vůbec nebylo jisté, zda jeden z těch největších evropských hudebních festivalů bude vůbec pokračovat.
1: Na první pohled se tady nic nezměnilo. Tisíce návštěvníků stejně jako každý rok v doprovodu reprodukované hudby proudí přes ikonický bývalý železniční most na budapešský ostrov Svobody. Někteří s obrovskými batohy, jiní táhnou kufry a vezou vozíky plné jídla.
2: Je to prostě perfektné. Super ľudia, super hudba, super prostředí.
1: Vy máte sebou takový vozík na čtyřech kolečkách, tak co v něm všechno máte? Jaká je taková základní vybavenost pro návštěvníka festivalu?
3: Tak tím, že tu kempujeme, tak samozřejmě stan, spacáky, stoličky, stôl, aby nám bylo dobré, aby jsme mali posedenie a potom milion věcí.
1: Říkají mi Marina a Martin ze slovenské Stupavy. No a zatímco fanoušci plánovali svůj festivalový program, organizátoři řešili, jestli vůbec otevřou festivalové brány. Po několika ztrátových letech se Sziget dostal do finančních problémů a britský provozovatel Superstruck Entertainment se rozhodl odejít. Festival se tak vrátil do rukou svých původních zakladatelů. Doplňuje pro Radiožurnál šéf mezinárodního prodeje Sigetu Ákoš Remetej Filip.
4: Podařilo se nám vytvořit nové vlastnické i finanční zázemí festivalu. Zapojilo se několik společností, které jsou našimi dlouholetými partnery. Letos se vracíme k původní myšlence festivalu z 90. let. Máme tady cirkus, divadelní představení a tak dále. Věříme, že Sziget je festival opravdu pro každého. Místo, kde mohou lidé být sami sebou.
1: Přestože největší pozornost tradičně poutají světoví headlineři, organizátoři letos výrazně upozorňují taky na domácí scénu. Ostatně první ročníky Szegetu byly především festivalem maďarských kapel pro maďarské publikum. Letos proto některé scény ovládly domácí interpreti. Na jedrom festivalu tak můžete slyšet současný maďarský pop a nebo si na vedlejším pódiu zaspívat tradiční maďarské písně za doprovodu klavíru. A příští rok se má Sziget zase o něco změnit. Organizátoři chtějí se změnami začít hned při vstupu do areálu. Ikonický most Káhýt totiž už kapacitně nestačí a je ve velmi špatném technickém stavu. Jeho oprava by proto měla začít ještě letos. Z budapešského festivalu Sziget Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6:45. Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Má se soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a také financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér. Podle opozice ale vláda na extrémní sucho reaguje příliš pozdě. Dnes naměříme až 32 stupňů Celsia, za chvíli to potvrdíme v předpovědi počasí, no a lékaři tak přidávají také jedno varování. Už v teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží, pravda, o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
1: Nehoda na D7 u Kadaně a také na 38 u Bělé pod Bezdězem. Na D7 na výjezdu z Chomutova ve směru do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Kadaň. Konkrétně na 73. kilometru stojí auto po nehodě, srazilo divočáka a brzdí se v těchto místech. A ještě silnice 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou stále šetří nehodu u Bělé pod Bezdězem. Je tam auto po havárii, na místě záchranáři a brzdí se z obou směrů. Další kolony však čekat nemusíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Centrum Prahy hlásí kolem 17 stupňů, v horských kotlinách teploty klesly i pod nulu. Česko se ale probuzí do jasného rána a jasno bude i přes den. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě území bude kolem 26. A zítra bude ještě tepleji až 35 stupňů a v neděli se maxima dostanou až na 36. Počasí se ale začne koncem tohoto týdne měnit, hlavně v Čechách bude od západu přibývat oblačnost a místy se objeví i přehánky. Teď už ale přeji pěkné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 5.50, to byl Terry Swims. Teď s námi také další informace, konkrétně z válčící Ukrajiny. Ve válce tam za uplynulý měsíc zemřelo nejvíc civilistů od začátku plnohodnotné ruské invaze před více než 4 lety. Vyplývá to ze zprávy mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Bilance potvrzených civilních obětí stoupla v červenci o více než třetinu, na nejméně 437 lidí. To téma sleduje Jiří Kordík ze zahraniční redakce Toho času s námi ve studiu. Vítej.
1: Dobré ráno. Tahle tragická statistika podle jejich autorů vypovídá o tom, že Rusko právě letos v červenci výrazně zintenzivnilo údery na ukrajinská města, taky dokládá, jak v tomhle masivním ozbrojeném konfliktu kvůli jeho povaze trpí civilisté. Ruská armáda podle vedoucí monitorovací mise OSN Daniel Belové víc útočí hlavně balistickými raketami a taky střelami s plochou dráhou letu. Ten nárůst se týká hlavně metropole Kyjeva. Za minulý měsíc tam v důsledku ruských úderů zemřelo nejméně 54 lidí, což je tedy dvojnásobek proti červnu. To těžiště konfliktu na Ukrajině a té částečně zmrazené frontové linie se podle nezávislých vojenských analytiků soustředí hlavně na boj dronů. Poblíž linie doteku Rusové zase schazují letecké pumy. To potvrzují i ty poslední zprávy třeba z dnešní noci o vývoji konfliktu na obou stranách.
0: A můžeme odhadnout, kolik civilistů zemřelo kvůli konfliktu od začátku invaze?
1: My známe to oficiální číslo právě monitorovací mise OSN od 24. února 2022 potvrdila nejméně 16 874 zabitých civilistů, včetně víc než 800 dětí. Ten skutečný počet obětí pravděpodobně je ale ještě vyšší. Pak je tu další statistika ruského webu Važnije i stroje, ta zmiňuje nárůst civilních obětí i v Rusku. Podle mezinárodních organizací se tohle ale obtížně ověřuje i kvůli přístupu právě k těm statistikám. Je nutné ale ještě dodat, že z podstaty věci se tady do toho, o čem se bavíme, nepočítají oběti z řad vojáků na frontě, které ani na jedné straně nejdou ověřit a jsou tedy mnohonásobně vyšší.
0: Jiří Kordík ze zahraniční redakce, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 5.52.

Ranní radiožurnál s vámi i na cestách, stejně tak naši dopravní zpravodajové. Děkujeme za informace z dálnice D8. Pozor ve směru na Prahu u Kralup mezi 8. až 9. kilometrem. Ovce na dálnici. Dva večer.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál v 6 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Objem nově hypoték se v červenci snížil, vzrostla naopak průměrná sazba. Letadla se po 4 měsících vrátí na hlavní dráhu pražského letiště. Plavkyně Sémanová získala na mistrovství Evropy zlato na kralovské dvoustovce. Pozor na nehodu na dálnici D7 ve směru do Prahy na kilometru 73. A bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuální hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
4: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
3: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru byla 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
5: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
3: Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitra Loránem Nunézem. Požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořelo přes 100 000 hektarů.
6: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes na runway přistane první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun, říká manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
7: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
1: Sport.
8: Plavkyně Barbora Sémanová se stala potřetí v kariéře mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále výrazně vylepšila svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. A královéhradečtí fotbalisté v kvalifikaci Evropské ligy neuspěli. Po domácí porážce 0-1 prohráli s Bešiktašem i v istanbulské odvetě. Stoper východu Čechů Filip Čihák byl ale i tak na své spoluhráče hrdý a také si užíval bouřlivou kulisu, o kterou se postaralo 40 000 domácích fanoušků.
9: Každý fotbalista hraje ten fotbal kvůli tomu, aby se dostal do těchto zápasů. Pro mě ta atmosféra byla neskutečná a vtáhlo mě to neskutečně toho zápasu. Celých 90 minut jsem prostě byl jenom soustředěný na ten zápas a klobouk dolů před tu atmosférou, kterou tady ty lidi dokážou vytvořit.
8: Hradec Králové bude o hlavní fázi konferenční ligy bojovat s řeckým Panathinaikosem Atény. Jablonec po domácí výhře 2-0 zvítězil na hřišti RFS Riga 2-1. V posledním předkole se tak Severočeši utkají se skotskými Glasgow Rangers.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ovce na D8 u Kralupa, kolona na D4 u Jíloviště. Na dálnici D8 ve směru Soustí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy teď opatrně. V okolí kilometru 8,5 nám hlásíte pobíhající ovce. Teď už jsou mimo jízdní pruhy, tak ale opatrně. Náš zpravodaj před pár minutami.
11: Za nájezdem od Kralup, tak tam pobíhá ovce okolo dálnice. A v rychlém pruhu tam se válí nějaký předmět, něco tam leží. Stalo tam nějaký auto, paní tam se jí snažila si odchytit nebo to, ale běžela směrem na Prahu.
10: D4 z Příbrami do Prahy, popojíždí kolona před Jílovištěm, zdržení z 11. kilometru hlásíte už teď 5 až 10 minut. Silný provoz také na D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného a Chomutova zpomalíte před letištěm před omezením a naberete pár minut navíc. A D7 na výjezdu z Chomutova ve směru do Prahy za sjezdem na Kadaň, nehoda na 73. kilometru, srážka auta s divočákem a brzdí se v těchto místech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno, teploty 27 až 32 stupňů na severovýchodě kolem 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
2: Dobré ráno, 6 minut po 6, tak snad je to ráno o to lepší, že je páteční, nebo pokud tomu tak ještě zatím není, tak snad se to brzy projeví. Ještě jednou díky našim dopravním zpravodajům. Ovce na dálnici se nevyskytují zrovna úplně často, ale teď je to pravda na D8 mezi 8. a 9. kilometrem ve směru na Prahu, tak dávejte pozor. Ranní Radiožurnál i dnes přehled o všem, co se děje doma i ve světě. Za chvíli bude řeč o takzvaném dětském certifikátu. O něm jsme mluvili v minulosti opakovaně. Ten ještě sice nezačal fungovat, ale už ho nejspíš čekají změny. Výpis bude muset od ledna uložit každý, kdo bude chtít pracovat s dětmi, aby prokázal svou bezúhonnost.
1: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po 6. Možná vás to zaskočí, ale je to tak. Lidem odsouzeným za znásilnění nebo zneužívání dětí teď nic nebrání tomu, aby s dětmi pracovali i po odpykání trestů. Od ledna tomu má ale zamezit dětský certifikát. Ten bude muset nově předkládat každý, kdo bude chtít například vést dětský kroužek anebo pořádat tábory. Teď ale certifikát nejspíš čekají změny. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce z ANO je původní návrh naprosto nedomyšlený.
1: Dvakrát byl muž z Liberce odsouzen za zneužívání dětí a přesto dál pořádal tábory a hlídal děti. Výsledek? Dalších 7 dětí znásilnil. Za to dostal trest 15 let ve vězení. Policie přitom na jeho minulost upozorňovala žena, která na Liberecku pomáhala pěstounským rodinám. Řekla to před časem Radiožurnálu.
2: Já jsem se dozvěděla, že ty děti natáčí, tak jsem se obrátila na policii.
1: Policie ale oznámení odložila. Kvůli takovým případům zavedli poslanci za minulé vlády dětský certifikát. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale s chybami.
3: Se ještě do konce srpna sejdu jak se zástupci těch velkých mládežnických organizací, tak se zástupci jak koaličních, tak opozičních poslanců, abychom definitivně si odsouhlasili to, co je teď připraveno.
1: Pracovníci by díky úpravám nemuseli předkládat organizacím certifikát každé 3 měsíce, ale systém by sám upozornil na změnu v rejstříku. A třeba Barbora Urbanová z hnutí STAN chce rozšířit okruh trestných činů zapisovaných do certifikátu.
4: Vypadly nám tam takové ty méně časté trestné činy typu mučení.
1: Politici se chtějí shodnout tak, aby od ledna platila rovnou nová pravidla pro dětský certifikát. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál začíná velký svátek milovníků rychlých aut. Právě dnes startuje Barunček Rally ve Zlíně. Pozveme vás tam ještě před půl sedmou. Dobré ráno, 6.15. Lotyšská stíhačka se střelila ve vzdušném prostoru Lotyšska dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo také Finsko. A teď informace pro vás, kteří využíváte dálnici D10, tedy spojnici Prahy a Liberce. Začíná tam totiž oprava mezi Bezděčínem a Kosmolosy u Mladé Boleslavy. Ve směru do Liberce budou dělníci měnit povrch. Řidiči tam musí jet zúženými pruhy sníženou rychlostí na 80 km za hodinu. Práce by tady měly být hotové do 5. října.
1: Nehoda na D7 u Chomutova a překážky na D8 u Kralup. Na dálnici D7 na výjezdu z Chomutova ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kadaň a Chomutov průmyslová zóna. Na 73. kilometru došetřují nehodu, auta se zvěří, srazilo divočáka. Následky nehody jsou na vozovce, okolo se jede pomalu, ale plynule. Kolonu teď čekejte na příjezdu do Prahy po D7 u letiště, kratší fronta na konci dálnice od 3. kilometru a zdrží vás 5 až 10 minut. Silný provoz pak i na D4 směrem do Prahy před Jílovištěm naberete pár minut navíc, jde se pomalu před omezením. A také opatrně na D8 za sjezdem na Kralupy směrem do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes máme jasné ráno, teploměry většinou ukazují mezi 9 a 14 stupni, na některých místech na severu a severovýchodě Moravy je kolem 7. Na Šumavě ale teploty klesly až k minus 2 stupňům. Přes den bude jasno a teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. A jasno čekáme i zítra, navíc se ještě oteplí, maxima budou mezi 30 a 35 stupni. Teď už ale hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 6.20, Radiožurnál, plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setin. 26-letá rodačka z Prahy tak navázala na kravlové dvoustovce na svá zlata z mistrovství Evropy 21 v Budapešti a předloni také v Bělehradu. Blahopřejeme, ještě o tomhletom rekordu dnes v ranním Radiožurnálu určitě budeme mluvit a také vás budeme zvát na víkend. Ostatně tipy můžete hledat také na našem webu. A teď jeden přidáváme přímo do vysílání, a to protože Centrum Zlína právě dnes večer zaplní totiž fanoušci automobilového sportu, zejména pak závodu Barum Czech Rally Zlín. Pojede se tam známá a velmi populární městská rychlostní zkouška. Rally přitom není jenom tradiční sportovní událostí. Pro celou oblast má také velký význam, a to třeba i ekonomický. Zvyšují se tržby například restauracím, hotelům a nejen jim, a tak se na ten ekonomický pohled Barumky podíváme v další reportáži.
1: Když je ta RZ městská, tak jako chodí lidi před tou RZ, to máme plno, jako i na obědy, potom večer na pivečko.
2: Říká Zuzana Baťová, která ve Zlíně provozuje hospůdku u kovárny. Zvýšený zájem hostů podle ní poznají i na množství vytočeného piva.
1: Vytočíme třeba v ten pátek jako průměrně o 2-3 bečky, určitě víc, jako je to poznat určitě.
2: Větší zájem během rally potvrzuje i Lukáš Žaludek z hotelu a restaurace Baltáči. U ubytování podle něj poptávka převyšuje nabídku. Vydělávají ale také na cateringu.
3: Třeba páteční večer je pro nás samozřejmě perfektní, protože děláme catering na některých jako lokacích při té městské RZ-tě a zase je to jako mimořádná příležitost jakoby v tom hospodářsky nějak jako si polepšit.
2: Naopak nižší příjmy oproti běžným srpnovým víkendům má majitelka květinářství Kytku Petra Stodulka.
4: U nás to má spíše negativní vliv, protože si myslím, že lidi spíše tráví čas venku a neplánují si rodinné oslavy, takže si myslím, že až tolik se jakoby u nás neukazují pro ty květiny.
5: Celkové příjmy pro veřejné rozpočty jsou kolem 100 milionů korun.
2: Říká ředitel závodu Jan Regner.
5: No a tady v tomto případě jenom z těch cizinců ty přínosy do té ekonomiky jsou ve výši 46 milionů. To jsou peníze, které by do té ekonomiky nikdy nepřišli, když by tento podnik nebyl.
2: Cizinci podle něj tvoří asi 15% z celkových 660 tisíc lidí, kteří si na rally koupí vstupenku. Další tisíce fanoušků budou během víkendu sledovat rychlostní zkoušky na dalších 6 místech napříč Zlínským krajem. Také tam podle organizátorů závodu budou místní restaurace z přílivu fanoušků těžit. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak se zkoumá mince vhozená do kapaliny? A proč může být fyzika užitečná nejen při konstrukci letadel, ale i při smažení? Odpovědi na tyhle otázky znají středoškoláci Daniel Jedlička a Michal Fischer, kteří se svými týmovými kolegy ovládli letošní mezinárodní turnaj mladých fyziků ve švýcarském Curychu. Co rozhodlo o jejich úspěchu? I to prozradí v hostu Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je půl sedmé. Další zprávy a Jana Utendorská.
3: Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu, který má chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence. Vedro a sucho zhoršily kvalitu vody v nádržích na jižní Moravě, v obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice. Kleslo hodnocení hygieniků na 4 z 5 stupňů. Voda tak není vhodná ke koupání. Na brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to schválil tamní parlament. Reaguje tak na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Nový zákon vstoupí v platnost 10. září, jen krátce před švédskými parlamentními volbami. A ve spodní části Václavského náměstí začíná akce Aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. Až do 21. srpna nabízí venkovní výstavu dobových fotografií nebo večerní promítání filmu.
4: Sport.
3: Plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 sekundy. A fotbalisté Hradce Králové podlehli v odvetě 3. předkola Evropské ligy Bešiktaši 0-1 také v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a také na D4 u Jíloviště. Na dálnici D1 budete popojíždět na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky. Nesouvislé kolony od kilometru 183, tam už stojí auta v obou pruzích, následně se sunou hlavně kamiony až do omezení v Brně. I osobním autem naberete asi 10 až 15 minut navíc. Na D4 s Příbrami ve směru do Prahy budete popojíždět před Jílovištěm. Zdržení od 11. kilometru je skoro čtvrt hodiny, je to kvůli omezení. D7 je plnější na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného a Chomutova. Hlásíte kolonu na konci dálnice před letištěm, naberete 5 až 10 minut navíc. Na dálnici D10 mezi Prahou a Libercem dnes začne nové omezení u Mladé Boleslavy. To je mezi kilometry 41,5 až 45. Zatím se vše teprve připravuje na přechodnou úpravu provozu a kolony se netvoří. Nemusíte ještě čekat zúžené pruhy podle našeho zpravodaje. Bude to ale dlouhodobé až do konce října. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnešek bude v Česku slunečný a teplý, převládat bude jasno a teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 26 a v 1000 metrech na horách pak čekejte 22 stupňů, no a na Šumavě až 25. Jasnou čekáme také v noci na zítřek, kdy teploty klesnou na 16 až 11 stupňů. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno a ještě teplej než dnes, naměříme 30 až 35 stupňů. V neděli už se začne od západu měnit počasí, hlavně v Čechách bude přibývat oblačnost a místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty ale zůstanou pořád vysoké, naměříme až 630 stupňů. Ochlazení nás pak čeká v příštím týdnu. Bude převládat velká oblačnost, místy s přehánkami nebo deštěm a teplotami od 20 do 25 stupňů. Na Moravě může být až 29. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: A také s Karolínou Burdovou, která po ránu dnes hlídá oblohu, a také s našimi reportéry z domova i ze světa. Ten jeden světový, konkrétně z Asie, bude za chvíli mluvit o tom, jak konflikt v Hormuzském průlivu proměnil leteckou dopravu a namísto nejrušnějšího letiště světa nečekaně vynesl jeden důležitý letecký uzel ve východní Asii. No a také si připomeneme to, co už jste mohli zaslechnout ve zprávách, a sice, že na hlavní runway pražského letiště se dnes opět vrací provoz.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál v 6 hodin a 38 minut. Vůbec nejrušnějším letištěm světa za poslední půl rok letošního roku je mezinárodní letiště Incheon v Jižní Koreji. Tenhle obří letecký uzel nedaleko jihokorejské metropole Soulu v podstatě vydělal na konfliktu v Hormuzském průlivu a na strachu cestujících přestupovat na cestách z Evropy do Asie právě v těchto neklidných částech světa. Víc o tom také ví náš zpravodaj v Asii David Jakš, toho času s námi v ranním Radiožurnálu. Davide, vítej, dobré ráno.
1: Přeji hezké ráno.
0: Jak si tedy ten jihokorejský Incheon během letošního půl roku vedl?
1: Tohle letiště 50 kilometrů od Soulu odbavilo za prvních 6 měsíců přes 38 milionů cestujících. Incheonu počet pasažerů roste dlouhodobě, ale tenhle výsledek by nenastal, pokud by nedošlo k velkému úbytku pasažérů na letištích v Dauha, v Dubaji a Abu Dhabi, těch největších leteckých uzlech na Blízkém východě. Řada cestujících mezi Evropou a Asií volila sice delší, ale bezpečnější cestu právě přes Jižní Koreu. No a Incheon kromě zmiňovaného konfliktu v Hormuzu vydělal i na tom, že o Jižní Koreu jako cílovou destinaci projevují stále větší zájem také turisté z Číny a z Japonska.
0: Konflikt v Hormuzském průlivu také ukázal, jak důležitým hráčem na světovém nebi je Čína. Vysvětli nám proč.
1: Protože Rusko zavřelo svůj vzdušný prostor zemím, které se podílejí na ekonomických sankcích za ruskou invazi na Ukrajinu a letadla z Evropy do Asie musí teď létat přes Čínu, případně přes střední Asii. Čína na tom velmi vydělává, několikanásobně vzrostly příjmy z poplatků za přelet na jejím územím. No a letecké koridory nad Čínou jsou teď mimořádně vytížené, nicméně bezpečí leteckého provozu tam zůstává pořád velmi vysoké. Ukazuje se, že Peking je v tomhle ohledu velmi solidní a předvídatelný partner.
0: Tolik tedy korejské letiště Incheon, které má za sebou poměrně rušný čas a ještě nějaký asi před sebou, protože se stala nejrušnějším letištěm světa. Proč nám vysvětlil David Jakš? Davide, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a z Koreje do Prahy, protože i pražské letiště Václava Havla v pražské Ruzyni má jednu důležitou novinku, ke které se podrobně dostaneme za pár minut.

0: S vámi Radiožurnál teď novinky z nebe nad Prahou. Letiště Praha totiž dokončilo opravy okolí hlavní ranveje. Po zhruba 4měsíční uzavírce tam dnes odpoledne dosedne první letadlo někdy po 15. hodině. Dělníci od poloviny dubna stihli vyměnit například světla anebo také kabely. Práce tady vyšly na více než miliardu korun.
1: My jsme teď s manažerem správy a rozvoje provozu ploch Miroslavem Chrvátem na křížení hlavní a vedlejší dráhy. Občas nám nad hlavami proletí letadlo. Vidím, že na hlavní runway jsou nová světla. Co dalšího je tu nového?
2: Postavili jsme 3,3 km nového kabelvodu. V něm je umístěno až 160 km kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu.
1: My se teď procházíme po křižovatce pojezdových drah D a F, která je také plně předělaná.
2: V letošním roce jsme vlastně provedli její celkovou rekonstrukci, to znamená, šli jsme až do hloubky téměř 1 metr a opravili jsme i přilehlé pojezdové dráhy.
1: Letadla po dobu uzavírky hlavní ranveje létala přes hustě zalidněné části Prahy a Středočeského kraje. Vy jste těm zasaženým obcím posílali peníze. Na co ty peníze šly? Ptám se mluvčí letiště Praha Denise Hejtmánkové.
3: Letiště udělalo mimořádné dary v přesahující 13 milionů korun.
1: Například Kladno dostalo 1 000 000 korun. Peníze dá tamnímu dětskému rehabilitačnímu stacionáři Zvonek, říká mluvčí města Vít Herald.
4: Finanční dar se rozhodla rada města uvolnit na investiční projekt v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek na vybudování multisenzorické místnosti. To je speciálně upravený prostor, který nabízí dětem s různými typy zdravotního postižení podněty stimulující zrak, sluch i hmat a pomáhají s rozvojem smyslového vnímání, terapií a relaxací.
1: Finanční dary dostalo Kladno a další obce i při loňské uzavírce hlavní dráhy. Z letiště Václava Havla, Richard Webs, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:45. Objem nových hypoték se v červenci snížil. Podle Hypomonitoru od České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. Meziměsíčně se jedná o 16% pokles. Naopak úroková sazba u nových hypoték minulý měsíc vzrostla. Průměrně dosahovala výše 4,9%. Oblast Chalkidiky na severu Řecka opustili kvůli lesním požárům stovky turistů a také místních obyvatel. Podle pobřežní stráže se z turistického letoviska Siviry na člunech evakuovalo více než 300 lidí. Do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla a také rybářské lodě. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavena.
5: Kolona na D1 před Brnem a také na D4 u Jíloviště. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy budete popojíždět za sjezdem na Rosice. Zpomaluje se už na kilometru 180. Nesouvisle se brzdí až do omezení na kilometr 196. U D2 se vše rozjede. Nákladním autem je to na delší dobu, ale i osobním autem pojedete tento úsek asi 25 minut, celých 15 kilometrů. D4 před Prahou je stále ucpaná na příjezdu od Příbramy, Strakonic a Písku. U Jíloviště je omezení na 9. kilometru na konci úseku dálnice. Sunout se v koloně budete skoro čtvrt hodiny a zastavíte na kilometru 11. A silný provoz je pak i na D7. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: I dnešek přinesle slunečné počasí. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě území bude kolem 26. Ještě teplejší bude zítřek, kdy naměříme 30 až 35 stupňů. V neděli už bude od západu přibývat oblačnost a hlavně v Čechách se odpoledne a večer místy objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Příští týden se pak ochladí, nejčastěji naměříme od 25 stupňů a místy se objeví zase přehánky nebo déšť. Hezké ráno.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 6.53, Radiožurnál teď o fotbale, a to protože fotbalisté Hradce Králové a Jablonce budou hrát o hlavní fázi konferenční ligy. Východočeši totiž neuspěli proti Bešiktaši ve třetím předkole Evropské ligy. Severočeši naopak postoupili do posledního kola kvalifikace po další výhře nad RFS Riga. Podrobnosti k tomu teď Veronika Šlajzová ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno. Hradec Králové stejně jako doma ani v Istanbulu neskoroval a prohrál schodně 0-1. Jediný gól Bešiktaše dal český fotbalista Václav Černý. I přes neúspěch byl obránce Východočechů Filip Čihák na svůj tým pyšný.
2: Jsem hrdý na každého hráče, který předvedl takovýhle výkon, a mohli jsme ukázat, že Hradec Králové už má trošku jiný jméno, než mýval dřív, a že jsme konkurenceschopní i týmu, jako je Bešiktaš.
1: Po vyřazení z kvalifikace Evropské ligy se tak Hradec Králové přesunul do posledního předkola konferenční ligy. To bude hrát i Jablonec. Severočeši po úvodní domácí výhře nad RFS Riga 2-0 uspěli i v odvetě třetího předkola. V Lotyšsku zvítězili 2-1.
0: No a co čeká fotbalisty Hradce Králové a Jablonce v posledním předkole konferenční ligy?
1: Hradec Králové bude o hlavní fázi konferenční ligy bojovat s řeckým Panathinaikosem Athény. Jablonec se utká se skotskými Glasgow Rangers. Východočeši i Severočeši začnou dvou utkání na hřištích soupeřů ve čtvrtek a odvety je čekají pak o týden později doma.
0: A budeme u toho na Radiožurnálu Sport. Veronika Šlajzová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: silnici.
1: Já jsem parkovala tam naproti a musela jsem jít přes ten kruháč vlastně po silnici bez chodníku.
2: Podivuje se žena, která míří s kočárkem k lávce vedoucí přes velký městský okruh ke koupališti Riviera. Hned na dalším parkovišti vedle sjezdu od Pisáreckého tunelu potkávám rodinu s dítětem.
3: Musíme přejít tamhle ty obrubníky, vstoupit do vozovky, přejít přes ten dělící pás, znovu vstoupit do vozovky, znovu po trávě. Prostě z tohohle parkoviště s kočárem je jediná cesta jít snad tamhle k bývalému Tuzexu, k aréně a takhle po těch chodníkách, protože tam někde jsou možná vyznačeny přechody.
2: A je to přesně tak. K ani ne 100 metrů vzdálené lávce vede skoro pětkrát delší trasa oklikou. Ta zároveň ani není z parkoviště vidět.
1: No je to pěkně naprd, pěkně naprd. Jsem tady z toho parkování hodně zmatená.
2: Stavba parkovišť byla součástí velké rekonstrukce území za víc než 500 milionů korun. To všechno kvůli aréně, která má otevřít letos na podzim, říká mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: Oni v současné době ještě nejsou hotové všechny parkovací plochy. Tudíž se jedná o staveniště.
2: Parkoviště, o kterých mluvíme, ale stavebně hotová evidentně jsou.
4: Na místě také ještě není instalovaný navigační systém.
2: Do celé stavby přitom byly zapojeni i státní silničáři a několik městských firem. O situaci chodců se zřejmě budou bavit teprve teď.
4: My momentálně projednáváme s policií České republiky možné změny, a to s ohledem na fungování pěších tras.
2: Řidiči teď mezi arénou a Riviérou parkují zadarmo. Na podzim si areál převezme městská firma Brněnské komunikace, která do té doby upřesní, v jakém režimu a za kolik peněz tam budou řidiči parkovat. Jestli se do té doby něco změní i pro chodce, jisté není. Tomáš Krymr, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
1: Přibývá podvodů na klientech bank, nejčastěji jde o lidi ve středním věku. Stíhačky NATO sestřelili dron nad Lotyšskem. Oštěpař Jakub Barlej postoupil do finále mistrovství Evropy, o medaily bude bojovat zítra. Na D4 směrem do Prahy popojíždí kolona před omezením u jíloviště a bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko přibývá podvodů na klientech bank. Komerční banka jich v prvním pololetí zaznamenala o 40% víc než ve stejném období loni. Nejnebezpečnější jsou známé scénáře podvodných bankéřů a policistů a také podvodné investice. Oběťmi jsou často i lidé, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí, popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
3: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
1: Letos taky vzrostla částka, kterou podvodníci lidem z účtu ukradli. Třeba u České spořitelny o více než třetinu oproti stejnému období loni. Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka něco změnilo.
4: Ta jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem Digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
1: Je to i téma pro ranní interview Radiožurnálu v 7.50. Do vysílání zveme dětského ombudsmana Martina Beneše. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu kvůli tomu dočasně pozastavilo i Finsko. Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíc chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí. Cla mají začít platit za 3 týdny. V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
5: Jsem dostal křeče, dočila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
6: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
7: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
6: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Radiožurnál.
2: Sport.
8: Oštěpař Jakub Vadlejch postoupil na atletickém mistrovství Evropy do finále. Obhájce titulu hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm, pak už nepokračoval. Delší pokus předvedli pouze 4 jeho soupeři, pokračuje Vadlejch.
9: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny, stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko, všichni se snažili a bohužel.
8: Další dva čeští oštěpaři v kvalifikaci, Jan Víška ani Martin Konečný, se do finále nedostali. A fotbalisté Jablonce postoupili do posledního předkola konferenční ligy. Na hřišti RFS Riga zvítězili 2-1. O hlavní fázi této soutěže bude hrát taky Hradec Králové, který v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D2 v Brně a kolona na D4 u jíloviště. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte překážku v omezení před nájezdem na D1. Na konci dálnice ve směru na Prahu stojí nákladní auto v pravém pruhu, je pár metrů za odbočkou na Bratislavu.
11: Bez úžení, tam, kde se vlastně pracuje, tam, kde bývá ta nejkritičtější situace, tak aktuálně tam v pravém pruhu zastavil kamion na blikačkách.
10: Na D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice roztrhané kolony od kilometru 180,5, zdržení okolo čtvrt hodiny i pro osobní auta. Je to až ke sjezdu na D2, nákladním pojedete déle. D4 ve směru ze Strakonice Písku do Prahy je plná za sjezdem na Hřitku od 11. kilometru. Popojíždět budete skoro 15 minut až k jíloviště do omezení. A u letiště brzdí provoz omezení, kolona tak na D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného z kilometru 3,5 zdržení 10 až 15 minut a silný provoz už i na Pražském okruhu a na sedmičce na výjezdu z metropole ve směru na Slaný. Zdržíte se za Evropskou asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty dnes vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Čas 7 hodin 6,5 minuty k tomu. On se to nikdo nepřeje, ale přece jenom připustme si, že se to může stát a pak je v takové situaci dobré být na to připraven. Ano, jste na dovolené a vaše dítě náhle onemocní. Co dělat, pokud jste zrovna daleko od domova a nemáte blízko svého pediatra, tak to probereme i v ranním radiožurnálu, abyste o tom před cestou věděli.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 7, pár praktických rad. I na dovolené nebo na výletě můžou vaše děti náhle onemocnit. Co tedy dělat, pokud je zastihnou v Česku, anebo třeba i daleko od domova akutní potíže, tak to nám poradí Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno, možná některé překvapím, ale nemusíte spoléhat jen na pohotovost. V ordinačních hodinách je možné navštívit jakéhokoliv praktického lékaře pro děti a dorost, tedy i toho, u kterého není dítě registrované. A to v případě, že jde o akutní péči. Vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Neodkladnou péči může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím.
1: A stejné je to třeba i se zraněním. V těchto případech nic neplatíte a nezáleží ani na tom, jestli daný lékař má smlouvu s vaší pojišťovnou.
0: No a potvrzují takovou praxi i samotní pediatři?
1: Potvrzují, ale dobré se s pediatrem předem domluvit. Může se totiž stát, že třeba z kapacitních důvodů pacienta ošetřit nemůže. Pak nezbývá nic jiného, než se obrátit na pohotovost nebo jít do nemocnice. No a právě tam často míří i vedoucí táborů, pokud jim nějaké dítě onemocní.
0: Tak buďme zdraví. Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tady je Radiožurnál ve 14:15. A čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy nedosahují ani 5,5 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loňském roce. Na vině je podle agrární komory hlavně nedostatek srážek a horko. Srbští studenti si připomínají rok od brutálního zásahu policie proti protestu ve Valjevu. Pořádková policie tehdy napadla a zmlátila desítky mladých lidí. Pořadatelé letošních protestů chtějí upozornit na to, že nikdo z policistů zatím nebyl identifikován ani potrestán. Podle vedení policie ale policie tehdy zákon neporušila.
1: Překážky na D55 u Uherského Hradiště a také na D2 v Brně. Na dálnici D55 ve směru z Otrokovic do Veselí nad Moravou opatrně za sjezdem na Uherské Hradiště. Na 54. kilometru máme hlášený vysypaný štěrk v obou jízdních pruzích a brzdí se. D2 před Brnem směrem z Bratislavy, stojí tam porouchaný kamion na konci dálnice, je kousek před nájezdem na D1 směrem do Prahy a blokuje pravý pruh. Kolonu čekejte už z kilometru 2 a zdržíte se asi 10 minut. A silný provoz je také na D4 ve směru z Příbrami do Prahy před Jílovištěm z kilometru 11 na horizontu se brzdí 10 minut zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Je jasno a tak máme za sebou chladné ráno. Přes den slunečné počasí vydrží a teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě Česka bude kolem 26 a na horách kolem 22 stupňů. Jasno bude také zítra, kdy teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů. Ještě teplejší bude neděle, kdy se maxima dostanou na 32 až 36 stupňů Celsia, hlavně v Čechách, už ale čekejte přehánky, ojediněle i bouřky. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál v 7.20. Britský populista Nigel Farage se vrací do dolní sněmovny. Obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Před chvílí zveřejnila volební komise výsledky, podle kterých získal lídr pravicově populistické strany Reform UK Farage přes 22 tisíc hlasů. Jeho hlavní vyzývatel, komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava a chodí s popelnicí na hlavě, získal téměř 9,5 tisíce hlasů. To všechno v Británii sleduje zpravodaj Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Dobré ráno, Jaromíre.
1: Krásné ráno.
0: Na začátku července Farage sám rezignoval, pak ale ve stejném volebním obvodě kandidoval a znovu vyhrál. Proč vůbec to všechno?
1: No, ono se to může zdát zvláštní, ale má to pro Farage svůj důvod, protože on ty volby opravdu vyvolal, protože jako poslanec čelí obvinění, že nepřiznal dar od sponzora, kdy mu v Thajsku žijící miliardář podnikající v kryptoměnách věnoval 120 milionů korun v přepočtu, no a celou tu věc šetřil dozorčí orgán, jestli porušil nebo neporušil pravidla, a těmito volbami se chtěl Nigel Farage jakoby očistit, že lidé, voliči mají rozhodnout o jeho vině a ne úřady.
0: No a reagoval už Farage na výsledky voleb?
1: On už asi ve 4 hodiny ráno, kdy se označil za vítěze, v tu chvíli ještě předčasně řekl, že lidé v Klektnu, které dokonce nazval lidovou armádou, byli jeho soudci, ne mainstreamová média a establishment, a tito lidé dali jasně najevo, že mu věří, a také, že se postavili elitám, a poněkud paradoxně za zástupce establishmentu těch elit označil i tu parodickou figuru, která se říká Count Binface, tedy hrabě s tváří popelnice, no a což tedy komik John Harvey, který ji zastupuje, označil za mimořádně absurdní.
0: Nabízí se otázka, proč své kandidáty nepostavili také hlavní britské politické strany?
1: Protože na té Farageově v úvozovkách očistné kampani se odmítli podílet, ale otázka je, co bude dál, protože Farage se vrací do parlamentu, ale to vyšetřování jeho daru se tím obnoví a v krajním případě může vést k tomu, že mu ten mandát bude zase odebrán.
0: Z Británie Jaromír Marek, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Slavkyně Barbora Sémanová, znovu mistryní Evropy, poblahopřejeme jí už v té další půlhodině vysílání ranního radiožurnálu a ještě jedno varování pro řidiče D46 ve směru do Vyškova, 33. a půl kilometr trám na Bozovce, je to nebezpečné, a D1 do Brna, 263. kilometr, pozor na pneumatiku.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Je půl osmé. Jana Utendorská zprávy.
5: Objem nových hypoték se v červenci snížil. Podle Hypomonitoru České bankovní asociace poskytly banky a stavební spořitelny úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. Meziměsíčně jde o 16% pokles. Naopak úroková sazba u nových hypoték minulý měsíc vzrostla. Průměrně dosahovala na 4,9%. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runwayi přistane první letadlo, a to po 15. hodině. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Ukrajina od ledna osvobodila asi 750 kilometrů čtverečních území, konkrétně 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Z bezpečnostních důvodů zveřejnila armáda územní zisky až teď. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zemřelo na 10 tisíc ruských vojáků. Ukrajina má zase letos nejvíc civilních obětí za poslední 4 roky. Podle OSN zemřelo 437 lidí. A nízká hladina Tibery v Římě odhalila pozůstatky více než 2000 let starého mostu. Průtok klesl pod 80 kubických metrů za sekundu. To je asi polovina historického červencového průměru. Informovala o tom agentura AP. Stavba známá jako Neronův most, kdy si spojovala centrum Říma s pravým břehem Tibery. Podle odborníků ho nechal postavit strýc římského císaře Nera Caligula. Konstrukce existovala už v roce 39 našeho letopočtu.
0: Sport.
5: Plavkyně Barbora Sémanová je novou mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu. 200 metrů uplavila za minutu 54,38 sekundy. A tradiční noční rychlostní zkoušku začne ve Zlíně 55. ročník automobilové Barum Rally. Do ní vyrazí první jezdec v 8:30. Kvůli havárii v polské rally se závodu nezúčastní lídr průběžného pořadí domácího šampionátu Dominik.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D46 u Olomouce a také na D1 u Zlína. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova dejte pozor před sjezdem na Olšany. Na 33,5 kilometru máme hlášený velký dřevěný trám v jízdních pruzích. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna zbystřete za sjezdem na Zlín a Uherské Hradiště. Na kilometru 263 leží pneumatika na vozovce a vybočuje se tam. D1 na trase z Prahy směrem do Brna budete popojíždět v nesouvislých kolonách od sjezdu na Popůvky. Od kilometru 182 se brzdí až D2 asi 25 minut, v pravém pruhu i déle. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové nová překážka. Na 55. kilometru se vybočuje z pravého pruhu.
7: V odstavném pruhu stojí kamion, roztrhaný protektor na levé straně, části pneumatiky jsou i v jízdních pruzích.
6: A Pražský okruh ve směru na letiště je ucpaný za sjezdem na Karlovy Vary. Od 28. kilometru budete popojíždět skoro 20 minut až k letišti do omezení. Na příjezdu D7 se zdržíte 10 až 15 minut ze 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zatímco v horských kotlinách teploty ráno klesly i pod nulu, centrum Prahy hlásí kolem 17 stupňů. Dnešek bude převážně jasno a teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě území bude kolem 26, v 1000 metrech na horách čekejte kolem 22, ale pokud vyrazíte na Šumavu, tak bude klidně i 26 stupňů. Ještě teplejší pak bude zítřek, kdy naměříme 30 až 35 stupňů. No a v neděli už se začne od západu počasí měnit. Hlavně v Čechách bude během dne od západu přibývat oblačnost a místy se objeví přehánky, ojediněle také bouřky. Ochlazení nás pak čeká příští týden, kdy bude převládat velká oblačnost, místy s přehánkami nebo deštěm a teplotami nejčastěji mezi 20 a 25 stupni. Naopak noci budou teplejší než tento týden, kdy je vyjasněno. To byly zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
9: Dobré ráno. Klientů bank, kteří naletěli podvodníkům, dál přibývá, a to i v letošním prvním pololetí. Za koho se podvodníci vydávají nejčastěji a co dělat pro to, abyste jim nenaletěli i vy? Nechte si od nás poradit.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 7.38 ranní radiožurnál. Stává se to možná i po vás už někdy, chtěl nějaký podvodník citlivé údaje, anebo třeba přiložit platební kartu k telefonu. Jak potvrzují oslovené banky, tak takových situací letos přibývá. Třeba u komerční banky v prvním pololetí o 1,40%. Víc nám k tomu řekne Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou, jak potvrzuje třeba Česká spořitelna. Důležité je připomenout, že obětí může být opravdu kdokoliv z nás. Popisuje mluvčí skupiny ČSOB Petr Milata.
2: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
1: Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně seniori, kteří se v technologiích hůře vyznají.
0: A za jakou identitu se nejčastěji podvodníci schovávají?
1: Za falešné bankéře anebo policisty a zneužívají toho, že lidé bankám věří. O to víc, pokud jim tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. Podvodníci navíc používají i nové praktiky. Donutí nás třeba nainstalovat si aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté nás přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní jednoduše skopírují.
0: A jak se tomu bránit?
1: Nejdříve dobré se zamyslet, co po nás volající chce. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo přeposílat peníze. Volající bankéře je navíc možné si snadno ověřit, pravý zaměstnanec banky se umí prokázat přes aplikaci. A pokud už nějaké peníze podvodníkům pošleme, měli bychom co nejdříve kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat. No a víc k tématu řekneme v dopoledním radiožurnálu po 10. hodině.
0: Tak snad jsme třeba ochránili i vaše peníze. Eliška Zábrocká z domácí redakce, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A radiožurnál 5 minut před 3:15.

0: Ranní radiožurnál s vámi i dnes pátek. Několik měsíců před zavedením takzvaného dětského certifikátu ještě vyjednávají politici o jeho změnách. Certifikát má chránit děti před sexuálním zneužitím. Téma probereme už za chvíli v ranním interview v 7.50 s dětským ombudsmanem Martinem Benešem. A ještě jedna obrovská gratulace. Plavkyně Barbora Sémanová je znovu mistryní Evropy. Na 200 volným způsobem zvítězila v Paříži ve vůbec nejlepším čase, jaký kdy kdo v historii šampionátu ještě předvedl. Česká reprezentantka vybojovala na této trati své v pořadí už třetí zlato a my tedy velmi blahopřejeme.
1: Bude to nejspíš mezi Sémanovou a mezi Stenberchenovou. 185 metrů, posledních 15. Je to tělo na tělo s Mary Stenberchenovou. Sémanová by mohla být lepší, finišuje a má zlato.
2: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě. Byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
3: Nic nemohlo být lepší. Barbora Sémanová ve finále zvládla všechno, co chtěla, včetně výrazného vylepšení vlastního českého rekordu na minutu a 54 sekund.
2: V tom plavání pro nás znamená hodně ty časy, ať už vůči jako světovému plavání nebo potom k nějakým limitům na olympiádu a podobně. Tu hranici minuty 55 vteřin jsem nepromlomila strašně dlouho a vím, že jsem na to měla a vím, že na to trénu, takže znamená to pro mě hodně, hodně moc.
3: Sémanová předvedla fantastický finish. Vedle sebe měla světovou rekordmanku na stovce a ona ji na posledním bazénu přesprintovala. Právě tam udělala velkou část rekordního času.
2: Poslední 50 po 29 je něco, na čem jsem pracovala strašně dlouho a to, co mi trenér řekl, že takhle musím jet a já jsem hrozně ráda, že jsem splnila ten cíl, co jsme si dali a že jsem mu to takhle jako naservírovala.
3: Usmívá se Barbora Sémanová, druhá nejúspěšnější žena v historii mistrovství Evropy na karaulařské dvoustovce za Italkou Pellegriniovou. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 3:48. Na několika vodních nádržích na jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů a voda není vhodná ke koupání. Podle hygieniků k tomu přispělo minimum srážek a několik dní trvající extrémně teplé počasí. Za červencovou nehodu letadla společnosti Ryanair, kdy jednomu z cestujících kvůli podtlaku uvázla hlava v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se totiž podle nich ulomila lopatka jednoho z ventilátorů a právě úlomky potom rozbily okno. Stroj po několika minutách přistál zpátky na letiště v řecké Soluni.
4: Překážka na D2 v Brně a také kolona na D1. Dálnice D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy opatrně na konci úseku, konkrétně za sjezdem na Modřice. Zpomalíte už na kilometru 2,5 a popouždět budete až před nájezd na D1. Směrem na Prahu tam totiž stojí porouchaný kamion v omezení, blokuje pravý pruh a odbočuje se na Bratislavu, je kousek zatím. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy budete popouždět od sjezdu na Popůvky, nesouvislé kolony od kilometru 182, jede se pomalu až do zúžení na kilometr 196, osobním autem tento úsek pojedete asi 20 minut, kamionem o něco déle. A D4 před Prahou směrem s Příbrami u Jíloviště zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Převládá jasno a tak zůstane i přes den. Naměříme 27 až 32 stupňů, na severovýchodě Česka bude kolem 26. No a zítra se ještě oteplí, naměříme až 35 stupňů a v neděli budou maxima dokonce mezi 32 až 36 stupni. Zatímco nás teď provázejí spíš slunečné dny, v neděli už nás čeká hlavně v Čechách spíš oblačno, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Příští týden pak teploty klesnou na 20 až 25 stupňů. Teď už ale hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.
8: Rád bych si koupil cukrovou

0: Chránit děti před sexuálními predátory má od příštího roku takzvaný dětský certifikát. Tím budou muset svou bezúhonnost prokazovat všichni, kteří s dětmi pracují. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO připravuje na poslední chvíli, ale jeho změny. Ty mají odstranit byrokracii a zjednodušit systém pro organizace pracující s dětmi. Reaguje tím na kritiku, že původní podoba zákona schválená poslanci byla nedomyšlená a představovala by extrémní papírování pro desítky tisíc dobrovolníků, vedoucích táborů anebo třeba trenérů. A tak teď vše probereme také v našem ranním interview. Vítám dětského ombudsmana Martina Beneše. Dobrý den.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: V čem vidíte hlavní přínos chystaného zavedení toho takzvaného dětského certifikátu?
1: Tak jedná se o nástroj, který pomůže ochránit děti především při profesionální práci s nimi před osobami, které by je mohly ohrozit vzhledem ke své minulosti.
0: Ministerstvo spravedlnosti teď tedy chystá změny tak, aby certifikát nemusel například vedoucí kroužku předkládat každé 3 měsíce, ale jednou a pokud se něčeho dopustí, automaticky se mu záznam v rejstříku objeví a organizace by dostala upozornění. Je tohle podle vás dostatečně ošetřené?
1: Teď úplně nerozumím otázce. V tuhle chvíli to není dostatečně ošetřené, respektive pracuje se na tom, aby to bylo byrokraticky co nejjednodušší. Vím, že je tam snaha to schválit do konce roku, respektive tak, aby to od nového roku mohlo být účinné, tak jak se plánovalo. Je otázka, jestli se to stihne.
0: No, pokud je teď tedy podle politiků prostor na změny, co byste v tom budoucím fungování dětského certifikátu z vašeho pohledu změnil vy?
1: Já nemám pocit, že bych úplně něco zásadního měnil. Vím, že se řeší otázka opravného prostředku proti tomu zápisu do toho rejstříku. To mně přijde jako smysluplná změna, ale já bych v první řadě byl rád, aby ten dětský certifikát začal platit a to, co nejdříve.
0: A co třeba rozšíření okruhu trestných činů, které v certifikátu se mají objevit? Někteří poslanci třeba navrhovali obchodování s lidmi?
1: Dá se o tom uvažovat. Na druhou stranu tam jsou dvě kategorie trestných činů, některé, které tam jsou jakoby obligatorně, které do toho spadají automaticky a soudce v tom trestním řízení musí rozhodnout o tom, že ten člověk tam za nějakých okolností nebude zapsán. Naopak u dalších trestných činů nebo u vlastně každého trestného činu ten soudce může rozhodnout o tom, že ten zápis tam bude, pokud tam vnímá to nebezpečí pro děti. To znamená, z mého pohledu není úplně tak důležité, jaké trestné činy jsou v té obligatorní kategorii. Samozřejmě je možné o tom diskutovat, ale byl bych nerad, aby se kvůli tomu odkládala účinnost toho zákona. Myslím si, že je možné o tom diskutovat pak i následně, jestli se ten okruh třeba nerozšíří.
0: No, těmi změnami opravdu hrozí, že zavedení certifikátu se posune. A to o půl roku, tedy na příští rok. Je to problém? Někteří odborníci říkají, že už teď se tedy zavádí pozdě.
1: Tak některé ty změny jsou asi technicky nutné, takže chápu, že je potřeba je provést. Jak říkám, byl bych radši, kdyby to nezměnilo nebo neodkládalo účinnost toho zákona. Pokud tomu odložení dojde, tak budu rád, když to bude co nejkratší odložení.
0: Ještě jedna konkrétní věc. U těch nejzávažnějších trestných činů na dětech má být ten zápis do dětského certifikátu doživotní. Souhlasíte s tím?
1: Ano, souhlasím s tím. Víte, já samozřejmě neupírám někomu právo nebo jaksi možnost a je to i vlastně nějaká základní premisa, na které stojí trestní právo, aby se člověk napravil, aby mu bylo odpuštěno, nicméně oproti tomu stojí zájem na ochraně dětí a je potřeba vážit teda proporcionalitu takového zásahu a já se domnívám, že v tomhle kontextu to proporční je.
0: Vy jako dětský ombudsman máte velmi široký záběr témat, která má úřad musí řešit. Patří mezi ně i právě sexuální zneužívání? Obracejí se na vás třeba děti nebo mladiství i s tímto problémem?
1: Nevidujeme vlastně takovouhle situaci, že by ze strany dospělých nebo v rámci nějaké profesionální péče se na nás dítě nebo dospělý v kontextu dítěte obrátil v posledních letech s takovýmhle problémem. Setkáváme se s nějakým sexuálním násilím třeba v zařízeních, do kterých jezdíme, ale tam spíš mezi dětmi navzájem, naštěstí ne ze strany dospělých. Hmm. Ale takhle, ono se nemusí jednat o trestnou činnost, nebo teď myslím ta sexuální násilí. Ono se nemusí jednat o trestnou činnost, ono se může jednat třeba i o nějaké

0: S vámi Radiožurnál, proč jsou hasiči ve Francii nespokojení a čím hrozí vládě. Dozvíte se v příští hodině. Stejně tak se vydáme prozkoumat kvalitu v některých nádržích v Česku. Bohužel někde je nemožné koupání. I o tom bude ještě řeč po 8. hodině.
1: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
2: Adrénko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Radiožurnál 8 hodin. Vysíláme zprávy s Janou Tendorskou.
4: Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla úroková sazba. Do britského parlamentu se vrací populista Nigel Farage, vyhrál doplňovací volby. Barbora Sémanová je novou evropskou šampionkou na kraulařské dvoustovce. Kolona popojíždí na Pražském okruhu před omezením u letiště. A bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil, banky a stavební společnosti.

0: spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
1: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
0: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila v průměru na 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky, a to pod 4 miliony a 600 tisíc korun. Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v anglickém Clactonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal svého poslaneckého mandátu po skandálu s nepřiznanými dary v přepočtu za více než 140 milionů korun. V doplňovacích volbách získal Farage přes 22 tisíc hlasů. Druhý skončil komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava Count Binface, tedy hrabě z tváří popelnice. Pro něj hlasují necelých 9,5 tisíce voličů. Nejvytíženějším letištěm světa je jihokorejský Incheon. Obří letecký uzel na okraji Soulu letos odbavil více než 38 milionů cestujících. Těsně za ním se umístilo letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow.
2: Incheonu tentokrát k vítězství pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Východoasijský letecký uzel převzal část cestujících, která se obávala využít velká letiště na Blízkém východě, jakými jsou Dubaj, Dauha nebo Abu Dhabi. A k cestám mezi Evropou a Asií zvolila daleký, ale výborně fungující Incheon. Jižní Korea také provozuje nejvytíženější linku světa, a sice ze solského letiště Gimpo na ostrov Jeju. V loňském roce po ní letecké společnosti přepravili 14 milionů a 400 tisíc lidí. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: V lesích v Česku teď nerostou téměř žádné houby. Podle mykologa Jana Borovičky je situace kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky a počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin.
3: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
0: Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub, například hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Situaci sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj můžou ojediněle některé druhy hub růst třeba v Krušných horách, pod Krkonoší nebo na severu Moravy.
4: Sport. Plavkyně Barbora Sémanová ovládla mistrovství Evropy v kraulařské dvoustovce v novém rekordu šampionátu. Časem 1 minuta 54,38 setina sekundy výrazně posunula taky své vlastní maximum. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel bude na evropském šampionátu v atletice bojovat o medaile. Ve druhém semifinále zaběhla čtyřstovku za 49,81 setina sekundy. Rychlejší byla jen Polka Bukovětská. Atleti se v Birminghamu musí vypořádat taky s velkým horkem a silným větrem. Pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
5: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny vedro, pro všechny je vítr stejný, takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme.
4: Finále ženské čtyřstovky je na programu v sobotu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na Pražském okruhu a překážka ve Strahovském tunelu. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona za sjezdem na Karlovy Vary. Od 28. kilometru se budete sunout skoro 20 minut, je to až k letišti do omezení. Zdržení pak čekejte i v opačném směru právě kvůli tomuto omezení. D7 na příjezdu ze Slaného ve směru do Prahy od kilometru 3,5 asi čtvrt hodiny. V Praze hlásíte překážku ve Strahovském tunelu na trase Stroj na Barandovský most za sjezdem na Smíchov. V polovině tubusu se vybočuje z pravého pruhu.
8: Uprostřed tunelu v levém jízdním pruhu je právě čerstvě stavené osobní vozidlo. Rázově se tam brzdí prudce do zastavení.
7: Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy popojíždí nesouvislé kolony od sjezdu na Popůvky. Z kilometru 182 se brzdí až ke sjezdu na D2 s držením pro osobní auta 15 až 20 minut, nákladním v pravém pruhu o něco déle. A ještě 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem je omezení prakticky v celém úseku. Nesouvislé se jezdí kivadlově a zdržení z obou směrů v tuto chvíli hlásíte 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude většinou jasno, teploty dnes vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Takové byly zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
9: Dobré ráno, pátek, máme před sebou další teplý a slunečný den a také víkend, kdy se konečně ochladí a zaprší. Počasí podrobněji probereme už za pár minut, tak buďte s námi.

0: 8 hodin 9 minut, pátek, slunečné a teplé počasí s teplotami nad 35 stupňů, tak to se utne o víkendu studenou frontou. Ta by měla přinést jednak ochlazení až o 10 stupňů, ale snad také i déšť, anebo přehánky. Počasí pro nás dnes sleduje Karolína Burdová, toho času s námi ve studiu. Vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Dnes teploty tedy vystoupají až k 32 stupňům a před sebou máme ještě velmi teplý víkend. Čekají nás jenom další sluneční dny, nebo už tady se objeví nějaké přehánky občas?
1: A ten slunečný zítřek vyloženě láká k vodě, bude totiž ještě teplej než dnes, naměříme až 35 stupňů. V neděli už se ale začne hlavně v Čechách od západu zatahovat, místy se objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Horko ale ještě nepoleví, maxima se dostanou až na 36 stupňů.
0: A jak tedy bude vypadat začátek příštího týdne?
1: Ochlazení přijde už v pondělí, čekejte oblačno a na většině území přehánky, déšť a lokálně i bouřky. V Čechách se ochladí na 20 až 25 stupňů, takže po nedělních 36 stupních bude ochlazení citelné. Na Moravě může být ještě až 29. Nejchladnější by mělo být úterý, to bude maximálně 22 stupňů. V dalších dnech příštího týdne už by se měly teploty držet nejčastěji mezi 23 a 28. Tropické teploty nad 30 stupňů příští týden tedy meteorologové neočekávají.
0: O počasí dnes po ránu Karolína Burdová i teď krátce po 8. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 8.15. Informace pro vás, kteří využíváte dálnici D10 mezi Prahou a Libercem. Začíná tam totiž oprava mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru do Liberce budou dělníci měnit povrch a řidiči tam musí jet zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to schválil tamní parlament. Reaguje tak na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Kritici změny ale uváděli, že snížení věku trestní odpovědnosti sebou nese také riziko, že se gengy budou snažit získat ještě mladší děti.
1: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D2 u Modřic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy budete stále popojíždět od sjezdu na Popůvky. Od kilometru 182 se stojí v obou pruzích, pak se to rozjede. Nesouvisle se brzdí až na kilometr 196 osobním autem zdržení do 20 minut, nákladním v pravém pruhu o něco déle. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy za sjezdem na Modřice opatrně na druhém kilometru, tam už se zastavuje. V koloně v obou pruzích se budete sunout až na začátek zúžení před nájezd na D1. Směrem na Prahu tam totiž stojí porouchaný kamion, zabírá pravý pruh ve zúžení, na místě už policisté, okolo se jede velmi pomalu, zdržení asi 10 minut. A u Prahy D7 brzdí tam provoz omezení na příjezdu do metropole směrem ze Slaného, zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Pátek bude jasný a slunečný. Teploty dnes vystoupí až na 32 stupňů. Na severovýchodě Česka bude kolem 26. Sobota pak přinese další slunečný den a teploty až kolem 35 stupňů. V neděli už se ale od západu začne zatahovat, a to hlavně v Čechách. Místy čekejte i přehánky. Příští týden pak teploty klesnou. V Čechách budou většinou mezi 20 a 25 stupni. Na Moravě může být až 29. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 8.20. Francouzští hasiči hrozí v září stávkami a demonstracemi. Stěžují si na nedostatek lidí i strojů na boj s lesními požáry. Zklamání večera v Paříži opustili také s ministrem vnitra Laurentem Nunezem právě jednání, o kterého nedostali potom konkrétní odpovědi. Detaily teď francouzský zpravodaj Marcel Faltis. Marcel, vítej, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Co konkrétně hasičům tedy vadí a na co si stěžovali po jednání s ministrem vnitra?
1: Hasiči jsou nespokojení dlouhodobě, ale letošní sezóna lesních požárů pro ně je takovou poslední kapkou. Vadí jim například to, že nemají moderní ochranné pomůcky a upozornili na to, že se několik z nich kvůli tomu nadýchalo při hašení toxických splodin. Takových případů navíc přibývá, protože se rozšiřuje i plocha, kterou plameny spálí, řekl mluvčí 9 hasičských odborů Xavier Boa.
2: Chybělo nám naprosto všechno v boji proti lesním požárům v oblasti Gironde. Lidi i stroje. Za posledních 10 let jsme přišli o 1000 strojů proti požárům. Dřív jsme bojovali s ohněm na jihu a jihozápadě Francie. Teď jsou požáry i v centrální části země. A existují i výjimky. Před pár dny hořelo dokonce i na severu, v oblasti Pas-de-Calais.
1: Boa to řekl po jednání s ministrem vnitra Laurentem Nunezem v Paříži. Ministr sice slíbil více peněz a předložení příslušné legislativy, která má zlepšit ochranu hasičů na začátek září, podle odboru ale nebyl schopný jim slíbit žádný konkrétní závazek. Pokud podle hasičů nepřijde s novelou zákona o civilní ochraně žádné překvapení, tak plánují vyjít do ulic.
0: No a jaké protestní akce nakonec září konkrétně plánují?
1: Má to být stávka, která je naplánovaná na 29. září, a kdy budou hasičské sbory fungovat v omezeném režimu, ale tak, aby mohly být připraveni zasáhnout v případě požáru. Zároveň taky hasiči plánují třídenní protest na náměstí Republiky v centru Paříže. Na konci září už by mělo být po letošní sezóně lesních požárů, která se do francouzské historie zapsala jako jedna z těch nejhorších.
0: No a pomáhali s ní také míněno zvládnutím a zašením čeští hasiči. Slyšeli jsme tedy, že hasiči ve Francii teď hrozí vládě a požadují více lidí a strojů na to, aby mohli zvládat rozsáhlé lesní požáry, kterých jsme byli svědkem i v letošním roce. No a podrobnosti o tom zjišťoval po jednání s tamním ministrem vnitra náš zpravodaj Marcel Faltis, který se nám teď přihlásil z Paříže. Marceli, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Za 8 minut půl deváté.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je půl deváté. A teď Jana Utendorfská zprávy.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka cokoliv změnilo. Hasiči likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. O půlnoci ho lokalizovali, teď se dál nešíří. Včera vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze 4 možných. Ráno ho snížili na druhý. Hasiči o tom informovali na síti X. Včera na jihu Čech hasiči likvidovali také další požáry v přírodě, například louky u Čekanic na Táborsku nebo trávy na Strakonicku. V celém Česku platí kvůli dlouhodobému suchu a horku zvýšené riziko vzniku požáru. Srážky a ochlazení očekávají meteorologové v neděli a začátkem příštího týdne. Prudké bouře východně od japonského Tokia mají nejméně 4 oběti, informovali o tom agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy v oblasti ochromily část dopravy. Tisíce lidí uvázly na letišti Narita. Zhruba 22 tisíc domácností se ocitlo bez elektřiny. Extrémní počasí Japonsko sužuje už několik dní. A v Domažlicích začínají 72. chodské slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů u nás nabídne vystoupení několika chodských souborů, ale taky dvě zahraniční skupiny z Indie a Ukrajiny. Program je připravený hned na 3 scénách. Sport. Plavec Miroslav Knedla se pokusí o druhou českou medaili na mistrovství Evropy v Paříži. V semifinále znakařské 50ky zaostal za svým českým rekordem z rozplavby o pouhou setinu. Zapsal čas 24,20 sekundy. Do finále postoupil ze třetího místa. Zlato už má Barbora Sémanová, která časem minuta 54,38 sekundy vylepšila rekord šampionátu na kraulařské dvoustovce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na Pražském okruhu také na D1 před Brnem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se budete sunout v koloně od sjezdu na Evropskou, to je z 28. kilometru, zpoždění skoro čtvrt hodiny až k letišti do omezení. A právě kvůli tomuto zúžení vzniká fronta i na D7 před Prahou směrem ze Slaného ze 3. kilometru zdržení asi 10 minut. V Praze ve Spořilovské ve směru do centra se bouralo, čerstvá nehoda kousek před nájezdem na jižní spojku, strážka nákladního a osobního auta, zatím provoz plynulý. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice vznikají nesouvislé kolony od kilometru 180, tam už se zastavuje. Po pojíždět osobním autem budete asi 25 minut až ke sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Kamionem v tomto úseku pojedete přes 35 minut a v pravém pruhu se jede pomaleji. A ještě D2 před Brnem směrem z Bratislavy za sjezdem na Modřice opatrně. Na začátku zúžení na konci dálnice na půltém kilometru stojí kamion s poruchou v pravém pruhu na místě policisté. Zabírá tedy pravý pruh před odbočením na D1 ve směru do Prahy. Pokud odbočujete na Ostravu, tak celkem plynule. Zdržení pár minut v kratší koloně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čeká nás další slunečný den, zatímco Praha i Brno hlásí kolem 16 stupňů, na horách je zatím jen lehce nad bodem mrazu. Přes den teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě Česka bude kolem 26 a v 1000 metrech na horách kolem 22. I zítra bude jasno nebo skoro jasno, navíc se ještě oteplí, naměříme 30 až 35 stupňů. V neděli pak hlavně do Čech dorazí přehánky, ojediněle i bouřky. Bude spíš oblačno, ale teploty budou stále vysoké, kolem 36 stupňů. I ráno bude teplejší než v uplynulých dnech, teploty neklesnou pod 15 stupňů. Ochlazení pak do Česka dorazí v pondělí, kdy bude převládat velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo deštěm. Teploty budou nejčastěji mezi 20 a 25 stupni. Nejchladnější by mělo být úterý, naopak koncem příštího týdne by se mohlo oteplit k 28 stupňům. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, v horku neběhat a možná se někde také nekoupat. Na několika přírodních koupalištích na jižní Moravě se zhoršila kvalita vody na 4. stupni sou a ten je podle hygieniků nevhodný ke koupání. Konkrétně na něm je voda teď v novomlýnských nádržích a tam je naše reportérka. Tedy u nich.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 8.37, kvalita vody se na některých přírodních koupalištích zhoršuje. Ke koupání není vhodná třeba voda v jezeře Ostrá na Nymbursku nebo v přehradě Seč na východě Čech. No a na jižní Moravě se to týká Novomlýnských nádrží, kde je teď reportérka Aneška Hlávková. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Z dálky vypadají ty Novomlýnské nádrže modře, když jsem se ale koukla přímo z břehu do vody, je vidět silné zakalení. Podle posledního měření hygieniku je tato voda v obou sledovaných lagunách na 4. stupni z 5, tedy je nevhodná ke koupání. Ještě minulý týden ale byla na 3.
0: A proč je kvalita vody během týdne tak rychle horší?
1: Podle hygieniků k tomu výrazně přispělo minimum srážek a extrémně teplé počasí, včetně nocí. Ve vodě výrazně přibylo sinic a řas. Průhlednost klesla pod 1 metr a sinice se začaly zhlukovat do vodního květu. Taková voda představuje zdravotní riziko. Koupání proto hygienici nedoporučují, hlavně dětem, těhotným ženám a alergikům. A pokud se někdo přece jen vykoupe, měl by se potom osprchovat.
0: A podobná situace byla na Nových Mlýnech i loni. Jak moc se ta letošní situace liší?
1: Loni byla v podobném období ještě horší. V jedné z lagun tehdy hygienici naměřili 5., tedy nejhorší stupeň, a koupání úplně zakázali. Letos jsou zatím na 4 obě sledované laguny. Podle hygieniků se ale kvalita vody může dál zhoršovat, pokud nepřijdou srážky, vítr nebo chladnější noci.
0: No a jak to vypadá s kvalitou vody na dalších místech v kraji?
1: Například na Brněnské přehradě se voda během týdne zhoršila z 2. na 3. stupeň. Špatná kvalita vody je i v nádrži Letovice. A už jen doplním, že na žádném ze sledovaných míst v kraji zatím hygienici koupání nezakázali.
0: Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích i v Jihomoravském kraji tedy zhoršuje. Konkrétně o tom mluvila teď Aneška Hlávková, naše reportérka. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

0: Radiožurnál 8.43. Teploty v Česku se znovu pohybují poměrně vysoko, a to kolem 30 stupňů. Lékaři teď důrazně upozorňují, že běhání v takovém horku může být pro netrénované sportovce velmi a dokonce i zdraví nebezpečné. Nejvyšší teplota, při které bychom měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů Celsia ve stínu. Při vyšších teplotách totiž hrozí při běhu, který je delší než půl hodiny, dokonce i kolaps našeho organismu.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak bylo přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou, jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín.
1: Při tom maratonu se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl, i když je to těžký, protože chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
4: Pro netrénované je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů při velmi nízké vlhkosti.
3: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
4: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli hýčok je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
4: Říkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice.
3: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšší. Andrea Skalická, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 8:45. Kybernetických podvodů na klientny bank letos v prvním pololetí opět výrazně přibylo. Potvrzují to data oslovených bank. Tak třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období v loňském roce. No a roste také částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Víc vám k tomu povíme v dalších zprávách 9 hodin. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 3. hodině odpolední. Za výměnu světel, kabelů a nebo také navigačních systémů zaplatilo letiště více než 1 000 000 000 korun.
5: Kolona na D1 před Brnem a také na D7 před Prahou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna budete popojíždět v koloně za sjezdem na Rosice. Zpomaluje se na kilometru 178 právě u sjezdu a nesouvisle se brzdí až do omezení k D2. Zdržení osobním autem přes 20 minut, nákladním v pravém pruhu o něco déle. Dálnice D2 před Brnem je ucpaná směrem z Bratislavy, brzdí se za sjezdem na Modřice na kilometru 2,5, zdržení není dlouhé, asi 10 minut. Důvodem je porouchaný kamion na začátku zúžení před nájezdem na D1, zabírá pravý pruh, na místě policisté. D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného je plná u Kněževsi z kilometru 3,5, zdržení 10 minut až do omezení u letiště. A v Praze Štěrboholská spojka směr Barandovský most, nehoda v odbočce na Dolní Počernice, srážka dvou aut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnešek přinese převážně jasno a teploty mezi 27 a 32 stupni. Zítra se ještě oteplí, teploty vystoupí až na 35 stupňů a v neděli pak až na 36. V neděli už ale začne od západu přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se místy objeví přehánky. Příští týden už bude počasí proměnlivější, místy se objeví přehánky nebo déšť a teploty klesnou. Nejčastěji budou mezi 20 a 25 stupni. To je ode mě pro dnešek vše, přeji krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Páteční ranní radiožurnál je s vámi, je 10 minut před 9 hodinou. Víkend začíná, přinášíme vám v našem seriálu v tomto týdnu tipy na různá zajímavá místa, o kterých jste možná ještě neslyšeli, nebo jste neměli šanci je navštívit. Dnes bude řeč o arcibiskupském paláci v Olomouci, který je tedy známou neodmyslitelnou součástí naší historie. Několik měsíců z něj vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tam také císaři před slavnou bitvou u Slavkova. Za komunismu pak bylo v budově vězení. Olomoucký arcibiskupský palác je tedy další částí seriálu radiožurnálu Neobjevené skvosty Česka. Ty další můžete hledat i na našem webu.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát. V 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, z historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
2: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Def Leppard jako tečka za dnešním ranním radiožurnálem v pátek 14. dopolední radiožurnál. Jan Pokorný a hned dva hosté, vidím, co si o fyzice.
1: Ano, ono jich mohlo být klidně pět, ale ti dva, kteří přijdou z Plzně, se jmenují Michal Fischer a Daniel Jedlička a jsou součástí týmu, který na mezinárodním finále 39. ročníku turnaje mladých fyziků v Curychu vybojoval v konkurenci 34 zemí světa zlato. A byly tam opravdu zajímavé úlohy, které řešili, například kapitán toho týmu Lukáš si vybral úlohu s tím, že si vyzkouší simulovat reálné, konečně velké magnety pomocí Biot-Savartova zákona. K tomu ale nedošlo, protože mu postačila dipólová aproximace. A ta úloha ho nečekaně zavedla do úplně jiného koutu fyziky, a to do fyziky kontinua. Ukázalo se totiž, že se systém chová po poměrně velký rozsah výchylek lineárně. No.
0: Išel na Kupra, to bude dneska určitě zajímat po 9. hodině a Pokorný.
2: Jestli tě nezajímají běžný český filmy a komedie, tak zbystři. Je tu film, jaký tu ještě nevzniknul. Bojovník.
3: Dostal jsem nabídku na zápas.
2: Z prostředí MMA, velkolepej biják, opravdu skvěle vypadá. Silný příběh, syrovej i dojemnej. Vynikající herci, skutečný MMA fightři.
4: Bude to osobní.
2: Bojovník v kinech od 13. srpna. Tohle si fakt nenech ujít. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 9 hodin. Jana Utendorská pro nás má zprávy.
5: Přibývá podvedených klientů bank, zvyšuje se i ukradená částka. Ve vzdušném prostoru Lotyšska se objevil neznámý dron, stíhačky na toho se střelili. Plavkyně Barbora Sémanová má zlato z mistrovství Evropy na kraulařské dvoustovce. Na dálnici D1 popojíždí kolony před Brnem směrem z Prahy od Kývalky. A bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Kybernetických podvodů na klienty bank letos opět přibylo. Třeba u komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období loni. A roste taky částka, kterou útočníci ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Podvodníci navíc klienty zmanipulují tak, že poté nedůvěřují ani pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze, říká specialistka pro bezpečnost klientů České spořitelny Andrea Kameníčková.
6: Bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich

0: konání.
1: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM byl bezpilotní letoun v oblasti města Balvy, nedaleko ruských hranic.
2: Ve čtyřech regionech lotyšské úřady brzy nad ránem vyhlásily poplach a rozeslali lidem varování na mobilní telefony. Na sestřelení bezpilotního letounu se pak podílela mise NATO Baltic Air Policing. Kvůli průniku dronu načas přerušilo leteckou a lodní dopravu podél své jihovýchodní hranice i Finsko. Ve stejnou dobu v ruské části Finského zálivu zasahovala protivzdušná obrana proti desítkám ukrajinských dronů. Po dopadu jednoho z nich vypukl požár v přístavu Ust Luga u estonských hranic. Rusko přes tento dopravní uzel vyváží zhruba 700 tisíc barelů ropy denně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy jsou téměř o pětinu nižší než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
3: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
1: V Králíkách na Orlicko-Ústecku začíná vojensko-historická akce Cihelna. Své vybavení a činnost představí armáda, policie, hasiči i vězeňská služba. Vojenské kluby pak připravili bojovou ukázku, která přiblíží alternativní scénář událostí z roku 1938. Vysvětluje ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
4: Vlastně německý ordeři začnou ve pohraničí způsobovat neklid, začnou napadat celní stanice, četníky. Toto období bude končit Mnichovskou dohodou, kdy Československo se rozhodne tu dohodu neakceptovat a začne mohutně dozbrojovat. A to už je fikce, protože tohle už je fantazie tvůrců této ukázky.
5: Sport. Kraulařka Barbora Sémanová vyhrála po třetí v kariéře mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy. Výrazně tak posunula nejen vlastní maximum, ale taky rekord evropských šampionátů. Pokračuje Sémanová.
6: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě. I když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
5: Dnes bude o medaili bojovat Znachař Knedla na 50. A fotbalisté Hradce Králové nestačili ve třetím předkole Evropské ligy na Bešiktaš. V Istanbulu prohráli stejně jako předtím doma 0-1. Východočeši si tak zahrají o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo stejné soutěže si zahraje taky Jablonec. Ten po úvodním vítězství 2-0 vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1. Severočeši nastoupí proti Glasgow Rangers.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na Štěrboholské spojce v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se tvoří roztrhané kolony. Kamiony stojí už na kilometru 179 v pravém pruhu. O kousek dál zastavují osobní auta, zdržení pro ně asi 20 minut až k D2, nákladním výrazně déle. V Praze na Štěrboholské spojce na trase z Černého na Barandovský most vyšetřují nehodu u odbočky na Dolní Počernice. Strážka dvou aut v levém pruhu a zdržení v koloně zatím 10 minut za D11. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště fronta za sjezdem na Karlovy Vary. Od 28. kilometru naberete asi čtvrt hodiny navíc s důvodem je omezení u letiště a stejně tak se ucpává D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného od kilometru 3,5 zdržení přes 10 minut právě až k letišti. A na silnici 16 ve směru ze Slaného do Mělníka se jede pomalu před D8 u Nové Psi omezení a zdržení pár minut.
9: Oba kruháče jsou za plného provozu v rekonstrukci. To znamená, že se tam po silnici motají lidi, je tam technika, tam se dělá celá rekonstrukce. Skoro pro nás s těma návěsama je to problém, protože tam máme méně místa.
8: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupně, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy. Teď už je s vámi Jan Pokorný a hosté Radiožurnálu.
10: Posloucháte Radiožurnál.
0: Máme tu čest tady přivítat Michala Fischera a Daniela Jedličku z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni. Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Blahopřeju vám, ale posluchači ještě nevědí k čemu. Vy jste totiž na mezinárodním finále 39. ročníku turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu vybojovali v konkurenci 34 zemí světa zlatou medaili. Jaký byl ten váš tým? Ten byl pětičlenný a vy jste dva jeho zástupci, přestože tedy jste chtěli, aby sem přišli všichni, všech pět, ale kam by se sem vešli? Protože ta fyzika má nějaké limity i tady.
10: No, byli jsme složeni studenti v podstatě z různých koutů celé republiky. My jsme tedy dva z Plzně, ale poté dva naši členové, tak jsou z Prahy a jeden až tam na východě za Ostravou bydlí.
0: Až tam na východě za Ostravou. To je dálka. A kdo skládá ten tým? To si skládáte sami, anebo podle nějakého klíče, nebo to má nějakého, asi to má nějakého kapitána?
12: No, tak ten tým je vlastně vybraný na základě národní soutěže, kdy my procházíme jednotlivými koly a z toho celostátního finále, tak komise vybere pár lidí, kteří jsou pozváni na výběrové soustředění a z toho se vybere pětičlenný tým, který reprezentuje Českou republiku, takže by to mělo být pět nejlepších lidí v té soutěži v naší zemi.
0: A v čem spočívá ten turnaj mladých fyziků?
10: No, není to jenom o počítání příkladů, jako různé soutěže bývají, ale je to v podstatě celoroční vlastní výzkum, řešení otevřených úloh, takže je to o stavění experimentů, dělání teoretických modelů, ale také o obhajobě té práce před odbornou porotou a před ostatními týmy, před konkurencí, a to v angličtině.
0: To všechno v angličtině, takže vy musíte být dobří nejenom ve fyzice, zřejmě v matematice, ale taky v angličtině. Dovedu si to představit tak, že na té soutěži se vlastně vaše role proměňují, že jednak bádáte, pak ty věci prezentujete a pak taky oponujete ty jiné postupy. Je to tak?
12: Přesně tak.
0: Co je na tom nejtěžší pro vás? To samotné bádání?
12: No, já si myslím, že nejtěžší na tom celém je, že my jsme schopni nějakým způsobem pracovat na těch úlohách a najít nějaké naše řešení, naše objevy v tom. Ale těžké je to nějakým způsobem jednoduše nebo nějakým hezkým způsobem předat to porotcům a i těm ostatním týmům, aby to pochopili a bylo potom o čem diskutovat v té vědecké diskuzi na té soutěži.
0: No a nebo to předat posluchačům, když někteří z nich rozhodně řeknou, no ale já nemám buňky na fyziku, tak teď je před vámi, pánové, velice náročný úkol, jak o tom, co je velmi odborné, mluvit srozumitelně.
13: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, hosty jsou Michal Fischer a Daniel Jedlička, studenti z pětičleného národního týmu vítězové mezinárodního finále turnaje mladých fyziků. Tam to chodí tak, že vy dostáváte v předstihu ty úkoly?
1: Je to tak, to jsou vlastně úlohy, které jsou, je to 17 úloh, které jsou na celý rok. My na nich pracujeme vlastně, dejme tomu už od září, a pracujeme na nich celý rok, postupně procházíme těmi koly tady na národní úrovni, kde to prezentujeme a postupujeme dál, pokud jsme úspěšní. No a následně, pokud jsme vybráni, tak ty úlohy na nich dál pracujeme až právě do toho mezinárodního kola, kde už se pouze prezentuje. Kde vlastně už si na ničem nepracujeme a prezentujeme ty naše řešení, na kterých jsme celý rok dělali.
0: Tak a my jsme teď ve spojení s jedním z vašich kolegů. Schválně, jestli ho poznáte po hlase. Dobrý den, vítám vás ve vysílání Radiožurnálu. Pánové studenti, vezměte si sluchátka.
2: Dobrý den, slyšíme se.
0: Ano, slyšíme se. A už víme, kdo to je?
1: Krištof Basista.
0: Krištof Basista. Dobrý den, Krištofe.
2: Dobrý den.
0: Jak vy vzpomínáte na to finále v Curychu?
2: Bylo to velmi napjaté, všichni jsme, celý den předtím jsme měli exkurzi do švýcarských Alp, takže jsme tam celý ten den rozjímali nad tím vlastně, jestli to zvládneme, jak to bude, a takže to celý den byl takový napjatý. A jako potom vzpomínám na ten moment, kdy jsme teda zjistili, že máme zlato, tak jsme samozřejmě jako strašně jásali a bylo to jako strašně emotivní moment.
0: Jakou úlohu, na které jste pracoval, si vybavíte hned na poprvé, když se řekne zlato z Curychu?
2: No já si vybavím tu úlohu, kterou jsem teda na mezinárodním kole prezentoval, a to je teda podzimní mince.
0: Podzimní mince, takže rozumím tomu tak, že když minci vhodíte do nějaké kapaliny, tak ona se chová podobně jako třepotající se podzimní listí, takhle nějak bylo to zadání?
2: Ano, přesně tak, když hodíte minci ku příkladu do vody, tak se vám bude kývat ze strany na stranu, nebo otáčet se při chodu do jedné strany a tak dále.
0: A vy jste měl proskoumat, jak ten pohyb mince závisí na relevantních parametrech. Tak u čeho takový výzkum začne? U toho, jestli máte tu minci, asi pravděpodobně.
2: No samozřejmě, tak já bych řekl, že jedním z prvních kroků je právě si vyzkoušet ten samotný experiment. Další velmi důležitý krok je vlastně průchod tou literaturou, která již o tom jevu existuje, protože samozřejmě to se netýká jenom té samotné mince ve vodě, ale existují další jako ekvivalentní jevy, kterých se to týká. Třeba když hodíme velkou desku ve vzduchu, tak ta velká deska ve vzduchu se bude chovat velmi podobně jako ta mince. Takže člověk projde tu již existující literaturu a potom se od toho odpíchne a snaží se sám jakoby přijít na buď něco nového, nebo zopakovat to, co v té literatuře už je.
0: Poslyšte, k čemu je dobré tohle to vyzkoumat? Má to nějaký praktický užitečný dopad?
2: No, zrovna,
0: dívat se, jak se mince třepotá?
2: No zrovna tady to třepotání mince bych řekl, že opravdu jo, protože jednak je mnoho výzkumů, už literatury o tom jen, protože se to týká například aerodynamiky a tak dále, jakože letadel a různých vlastně plátů na různé přístroje, které se pohybují ve vzduchu, které když třeba odpadnou, tak potom potřebujeme vidět tu trajektorii, když padají, to znamená, tohle to má jako velký význam třeba právě v tom aeroinženýrství a tak dále.
0: Krištofe, můžu se zeptat, kolik je vám let?
2: Mně je v tuto chvíli 19.
0: Máte nějaký vědecký cíl, čeho byste chtěl dosáhnout?
2: No, já nemám jako nějaký konkrétní cíl, ale jako mým cílem je prostě co nejvíc přispět vědě. Nemám nějaký konkrétní, čeho bych chtěl dosáhnout, protože si myslím, že to jako je ještě hodně daleko.
0: Přispět vědě to není málo, protože tím pádem přispějete i k lidstvu a bude se nám všem žít lépe. Krištof Basista, jeden z pětičleného vítězného týmu turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu, byl na dálku naším hostem. Děkujeme za to, Krištofe, a mějte se hezky, hezké léto.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: No a celý ten rozhovor poslouchali dva hosté tady ve studiu, Michal Fischer a Daniel Jedlička. Jaký byl váš úkol? Nebo co vy jste si vybrali nebo vám přidělili?
3: Tak vlastně každý z našeho pětičleného týmu pracoval na dvou až třech úlohách. Tak například já jsem se věnoval úloze, kdy jsem se z bílého světla, například z žárovky, snažil vytvořit barevné, a to za pomocí cukru rozpuštěného ve vodě a polarizačních filtrů.
0: A povedlo se, evidentně ano, když jste zlatý?
3: Ano, určitě povedlo se, je to úloha, kterou jsem v Curychu prezentoval.
0: Pamatujete si na nějaké protiargumenty, které vám vaši oponenti říkali?
3: Jo, tak třeba pro turnaj mladých fyziků je typické právě ten úkol prozkoumat relevantní parametry, A myslím, že tehdy mě oponoval tým z Tajska a je věc, co se jim nelíbila, takže jsem neprováděl experimenty s různými typy cukru. Tedy prováděl jsem experimenty pouze s jedním cukrem, klasický, který známe z kuchyně.
0: S bílým cukrem, jako vyčítali vám, že jste nepoužil, no vyčítali, oponovali, že jste nepoužil třtinový?
3: Dalo by se říct, anebo jiné cukry, které mají jiné chemické složení.
0: Aha, a to kdybyste použil, tak by to třeba nemuselo dopadnout? Ono to funguje jenom na ten jeden bílý cukr?
3: Ne, právě můj argument byl, že s ostatními cukry by to fungovalo stejně, ale to byl jejich argument, na kterém postavili svoji oponenturu a snažili se přesvědčit odbornou porotu, že oni mají pravdu a že jsem to měl udělat.
0: Takže jste je stejně převálcoval?
3: Troufnu si říct, že v tomhle případě jsem porotu přesvědčil v můj prospěch, ale nějaké body mi za to strhly.
0: Dobře, ale můžu říct, že jste je převálcoval, ne?
3: Ano, můžete to říct.
0: Kolega kýve hlavou.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si se zástupci pětičlenného týmu s Michalem Fischerem a Danielem Jedličkou, s mladými muži, kteří uspěli v Curychu na turnaji mladých fyziků. Tak tady už jsme slyšeli tu úlohu, jak udělat ze světla z obyčejné žárovky pomocí cukru světlobarevné. Nebo já se potom zeptám, k čemu je to dobré. A vy jste pracoval na čem?
1: Tak, taková úloha, na který jsem asi strávil nejvíc času, tak je úloha, kde jsem zkoumal, jak se chová nějaká kapalina při tom, co je zahřívaná. A ona při tom,
0: když bublá,
1: se...
0: ne?
1: No, právě když se zahřívá nějakou, dejme tomu, jako menší teplotu a zahřívá se nerovnoměrně, tím pádem na nějakém místě bude teplejší, na jiném studenější, tak tu chvíli ona začne téct. Mm-hmm. A mým cílem bylo právě prozkoumat, jakým způsobem téct a jak se to dá ovlivnit právě různými parametry. Protože ono, když ji budeme zahřívat nějakém místě hodně, ona může uprostřed vzniknout nějaká suchá skvrna. To se dá pozorovat například na pánvisce, že když tam dáme olej a zahřejeme to, tak pochud se ten olej nateče do stran. Prosteče se právě z toho středu, kde to je nejteplejší, do chladných stran. A já jsem prozkoumával třeba to, za jakých podmínek ta suchá skvrna vznikne a kdy ne.
0: A k čemu jste dospěl?
1: No, dospěl jsem k nějakým podmínkám, které musí být zmíněny, že pokud budu mít například dostatečně tlustý ten film toho oleje, tak tu chvíli se mi tam nikdy ta suchá skvrna neutvoří a mohl bych nějakým způsobem navrhnout nějakou optimální objem oleje, který bychom měli použít na smažení, aby se nám to nikdy nepřipeklo. To by se z toho třeba dalo udělat.
0: Jestli tedy na základě toho předchozího sdělení, v čem spočívala oponentura u cukru a světla, se mohu vžít do té situace, tak oni oponovali tím, že každý olej se chová jinak, jinak se chová řepkový, jinak slunečnicový, jinak olivový a kdo ví ještě jaký?
1: Přesně tak, to je jeden z argumentů, který mohli použít, ale já jsem prozkoumal i různé oleje, takže moc neměli do čeho se opřít a mě vlastně oponoval tým z Japonska, který patřil spíš těm slabším týmům, takže ta vědecká diskuze spíš byla o tom, aby jsem se jim, snažil jsem se jim vysvětlit, co jsem vlastně dělal, aby to oni pochopili a snažil jsem se je províst tím mým řešením, což je taky vlastně důležité, ta diskuze nutně nemusí být o tom najít chyby, ale i vlastně pochopit, co se v celém tom jevu děje a co je tím hlavním jevem, kterým stojí za tím experimentem.
0: Ono taky mohlo hrát roli to, že Japonsko není možná až tak zemí smaženého jídla, ale spíš jako sushi a podobných. I když samozřejmě se tam dělají smažené věci, ale podle mě smažený sýr neviděli ani z rychlíku. Zdravím dalšího účastníka z pětičlenného týmu v téhle debatě. Dobrý den, na dálku.
2: Dobrý den.
0: Poznáváte, pánové, kdo to je?
1: Ano, poznáváme Daniela Švaňu.
0: Daniel Švaňa, dobrý den. Vy jste z které školy?
2: Já jsem z gymnázia Christiana Dopplera v Praze.
0: No a teď mi řekněte, na jakém úkolu jste pracoval vy?
2: No, já jsem pracoval na celkově třech úlohách. Nakonec z toho jeli na to mezinárodní kolo od nás dvě. A to byla úloha 6, flip-o-flip, a úloha 7, teorem tenisové rakety. A tam jde vlastně o to, že pokud hodíme, nejlépe se to ilustruje u tenisové rakety, proto se to tak jmenuje, že pokud vrhneme tenisovou raketu kolem jedné z jejich os, tak se vlastně stane, že když ji vyhodíme, tak se otočí i kolem jiné osy, než kolem, které jsme ji původně roztočili. A to je vlastně nějaký jev, který můžeme sledovat obecně u objektů, které mají tři různé hlavní momenty setrvačnosti. A to jsme měli zkoumat.
0: Tak to je škoda, že tady u toho nebyla námi už vzpomínaná, nebo mnou už vzpomínaná wimbledonská vítězka Linda Nosková, i když oni nesmějí házet tou raketou, za to potom jsou sankce, že, při tom tenise. Ale radostně vyhodit raketu a sledovat, že tedy se točí kolem nějakých os a mít to i fyzikálně podpořené, tak může být zábavné. K čemu je takovýhle výzkum dobrý?
2: Takovýhle výzkum může být dobrý, pokud obecně zkoumáme například vlastně pohyb nějakých těles. Můžeme to vědět i v analogiích, například ve stíhačkách, které musí dobře manévrovat a tím pádem se nějakým způsobem řeší osy jejich, kolem kterých se otáčí, jak moc která z nich má být vlastně stabilní, jelikož vlastně chceme, aby některé z nich byly i nestabilní, protože chceme, aby ta stíhačka velmi dobře manévrovala. Podobné věci ještě můžeme vidět také u, teďka úplně nevím, jak je ta sportovní terminologie, ale u salt, kdy vlastně ten člověk změní pozici svých rukou, tím se vlastně přemění do formy, kdy má vlastně ty tři hlavní různé momenty setrvačnosti a tak se otočí ještě kolem jiné osy.
0: Ano, trojné salto z pěti vruty například to může být. Jestli si dobře vybavuju tuhle terminologii, třeba z té lyžařské akrobacie.
2: No, v zásadě jde o to, že člověk se nějakým způsobem pohne rukama, tím změní svoje fyzikální vlastnosti a dostane se do stavu, kdy má vlastně ty tři hlavní různé momenty setrvačnosti.
0: A ještě mi řekněte na závěr vašeho vstupu, jaká tam byla parta v tom pětičlenném družstvu? Sedli jste si hned?
2: Jelikož už jsme byli druhý rok společně na tom mezinárodním kole, se nám povedlo znovu projít tím národním kolem tak, že nás všech pět vybrali znovu, tak jsme měli skvělou týmovou chemii, ale to jsme měli už ve Švédsku a řekl bych, že jsme měli asi skoro i nejlepší týmovou chemii ze všech týmů, co jsme tak jako viděli.
0: Je, kdybyste by teď viděl, jak se Michalovi a Danielovi ne rozářili oči, tým září pořád, ale jaký úsměv se jim na tváři rozhostil, tak byste měl opravdovou nelíčenou radost. Taky vám děkujeme a taky dodatečně blahopřejeme k té skvělé zlaté medaili. Mějte se hezky.
2: Za pozvání.

0: 9 hodin 30 minut posloucháte Radiožurnál. A taky zprávy s Janou Utendorovskou. Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitrem Loránem Nunézem. Požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už shořelo přes 100 000 hektarů. Nejvytíženějším letištěm světa je jihokorejský Incheon. Obří letecký uzel na okraji Soulu letos odbavil více než 38 milionů cestujících. K vítězství mu pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Převzal část cestujících, kteří se obávali využít velká letiště na Blízkém východě. Těsně za Incheonem jsou letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow. Vedro a sucho zhoršily kvalitu vody v nádržích na jižní Moravě. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů. Voda tak není vhodná ke koupání. Na Brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí v kariéře mistryní Evropy v kraulařské dvoustovce. Ve finále v Paříži ji zaplavala v čase 1 minuta 54,38 sekundy a vylepšila tak rekord evropských šampionátů. A tenistka Kateřina Siňáková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. Italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinézová ve finále porazili spolu s Číňankou Chang Shuai 2-0 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 před Brnem a také na D7 nehoda u letiště. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice od kilometru 178 se sunou nesouvislé fronty. Stojí hlavně auta v pravém pruhu s držením v řádu desítek minut. Osobním autem v levém pruhu budete tento 20-kilometrový úsek popojíždět k D2 asi 25 minut. Na dálnici D7 ve směru ze Slaného do Prahy se bouralo na konci dálnice. U připojení od Kněževsi na 2. kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou v pravém pruhu s držením v koloně pár minut právě před omezením u letiště. Na silnici 16 ze Slaného do Mělníka se tvoří kolona před D8, u Nové Vsi pracují na kruhových objezdech, zdržení hlásíte 10 minut, navíc kousek za tím druhým kruhovým objezdem stojí kamion s defektem na krajnici, musí se vybočovat a jede se tak pomalu. A v Praze stále šetří nehodu na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Barandovský most u Dolních Počernic, 2 auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy. Hosty Radiožurnálu jsou dnes mladí fyzici Daniel Jedlička a Michal Fischer. Ptá se Jan Pokorný, a to už po písničce.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s oceněnými zlatými medailemi, oceněnými účastníky finále turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu s Michalem Fischerem a Danielem Jedličkou z vyšší odborné školy a ze střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni. Kapitánem byl tedy Lukáš, pamatuju si to dobře?
1: Ano.
0: O něm jsem četl, že on si, a teď mi pomozte mi to dešifrovat, jo. On si vybral úlohu Magnetic Newton's Cradle, což je prý obdoba klasické Newtonovy houpačky, tedy rázostroje. Co je to Newtonova houpačka?
1: No, tak možná si vybavíte takové ty kuličky zavěšené na provázku, jich zhruba pět vedle sebe jsou kovové.
0: A oni se rozkmitají?
1: Ano, když jednu z nich vychýlím, tak ona narazí do těch zbylých, poté se vychýlí jedna na druhé straně a takhle to je ta Newtonova houpačka.
0: Tak a Lukáš to měl asi stížené tím, že srážející se ocelové kuličky byly nahrazeny odpozujícími se magnety. On si tu úlohu prý vybral s tím, že vyzkouší simulovat reálné a konečně velké magnety pomocí Biot-Savartova zákona?
2: Ano.
1: Ano.
0: Počkejte, ano, co to je za ten
2: to
0: zákon?
2: Je, protože jako magnet je něco, co je docela složité na to simulovat, protože se jako nedá úplně jednoznačně říct, že máme nějaký magnetický náboj, protože magnety nemají kladný záporný náboj stejně jako je to u elektřiny. Takže se magnet dá simulovat něčím, čemu se říká Biot-Savartův zákon, který funguje na principu toho, že já řeknu, že magnet je nějaký válec, kterým protéká proud. A to, že někde teče proud, musí generovat magnetické pole. A ten Biot-Savartův zákon vlastně simuluje ten magnet jako hodně malých smyček proudu, které generují magnetický pól. Je to vlastně jeden z takových jako nejobecnějších, nejpřesnějších modelů magnetu, který právě byl tady důležitý, protože pokud chce přesně simulovat, jak se bude ta magnetická houpačka chovat, musí přesně vědět, co jsou magnety.
0: Jasně, ale vy sami víte, že k tomu nakonec nedošlo, protože Lukášovi naprosto postačila dipolová aproximace.
1: No, tak obě tyhle metody,
0: které správně postupujete,
1: obě tyhle metody, které jste zmínil, jsou nějaké způsoby, jak můžeme počítat magnetické pole kolem nějakého magnetu. A pomocí té první, té složitější, tak to pole bude záviset na tvaru toho magnetu. Bude jiné, pokud budu mít válcový magnet, anebo pokud budu mít krychlový magnet. Ale pokud použiji tedy, jak jste zmínil, tu dipolovou aproximaci, tak v podstatě řeknu, že ten magnet je jenom jeden bod, a spočítám pole kolem toho bodu. A v určitých případech to nevadí a ten model dokáže správně popsat realitu.
0: Ano, do jisté míry je to díky vám srozumitelnější, takže když mu postačila dipolová aproximace, pak zjistil, že ta úloha ho nečekaně zavedla do úplně jiného koutu fyziky, a to do fyziky kontinua. Mm-hmm. Co je to fyzika kontinua?
2: Kontinuum je vlastně, protože máme některé věci, že když se koukáme, jak se chová nějaká kulička, tak prostě zkoumáme jenom tu kuličku. Ale když například chceme zkoumat, jak se chová nějaká kapalina nebo například struna, tak máme nějaký systém, který se skládá z nekonečně malých bodů, a tím pádem říkáme, že to nějaké kontinuum, protože je složené z nekonečně malých bodů. A to v tomto případě bylo demonstrováno tím, že pokud místo těch nějakých třeba 5 kivadel, jich použil 10 nebo 15, tak se vlastně dostáváme už do nějakého systému, kde je hodně malých jednotlivých částí, a které se dají právě simulovat pomocí nějakých jiných metod, které jsou právě specifické pro to kontinuum. Například, co on zkoumal, tak bylo, pokud právě na začátku vychýlí ten jeden magnet, jak se bude ta interakce a ta vlna šířit v rámci těch 15 magnetů. Tam vznikne nějaké jako kdyby vlnění a on zkoumal, jak se bude vyvíjet.
0: No a vy sami víte, že se ukázalo, že se systém chová pro poměrně velký rozsah výchylek lineárně, a tak Lukáš soustavu kivadel modeloval jako kontinuum s disperzní relací a grupovou rychlostí.
2: Ano.
0: No, určitě neříkejte, řekněte mi, co to je.
2: To vlastně, co to znamená, tak disperzní relace nám právě říká to, jakým způsobem se bude ta rychlost šířit v rámci těch 15 kivadel, a ta grupová rychlost je právě nějaká ta rychlost toho šíření té vlny. To jsou takové jako složité pojmy pro to, že počítal, jak se bude šířit ta vlna, nebo nějaký ten počáteční energie, kterou tomu dá, jak se bude šířit skrz ten systém.
0: Jsem rád, že to uvádíte takhle seriózně a vysvětlujete, protože mě to na první přečtení připadalo jako v jedné scéně divadla Járy Cimrmana, tam říká chemický vtip H2SO5, že zřejmě v tom sále jsou nějakcí chemici, kteří se pletou, i když on H2SO5 existuje, že jak se později ukázalo.

0: Posloucháte Radiožurnál. Našimi hosty jsou Michal Fischer a Daniel Jedlička, zlatí z Curychu, zlatí hoši z Curychu. Co pro vás to vítězství znamená? Otevírá vám to někam dveře?
1: No, tak pro nás v ten moment to byla obrovská radost a je to v podstatě vysněný úspěch, protože to, že bychom získali zlatou medaili, to jsme ani nedoufali. A i když jsme po celý rok tvrdě pracovali na těch úlohách a chtěli jsme je dotáhnout do co nejlepší podoby, tak jsme si ani nikdy nepřipustili, že bychom tu zlatou medaili mohli získat. I přesto, že jsme si pro ní šli v podstatě. Takže je to něco, v co jsme ani nedoufali a jsme za to moc rádi.
0: Já jsem se ptal spíš na to, jestli přicházejí nějaké nabídky, jestli vám to otevírá dveře do nějakých výzkumných ústavů, anebo přeci jenom věda je věda, je to nějaká konzervativnější oblast, kde i ten věk toho talentovaného vědce hraje roli, že vás ještě tak jako hned k něčemu nepustí. Je vám 19.
2: Mně je 18 let teda ještě,
0: 18.
2: Ale jsem o rok níž než ostatní v týmu, ale vlastně nám to jako dává docela možnosti, je to, jednak se nám to může hodit do budoucna, když jsme vlastně nějaké školy, nebo je to jako důkaz toho, že jsme opravdu už v mladém věku na něčem pracovali a byli jsme tím úspěšní. Zároveň ten turnaj mladých fyziků je soutěž, která je vážně jako hodně specifická tím, že nejde jenom o počítání, ale jde i o tu obhajobu. A to je něco, co k té vědecké práci patří a bez ní to nejde. Proto právě pro nějaké budoucí uplatnění nějakých výzkumných centrech nebo i právě na univerzitách, tak to je jako dobrým důkazem toho, že něco opravdu umíme i pro tu reálnou praxi vědy.
0: To znamená, že musíte používat i nějaké alespoň základy marketingu, jak ten svůj výzkum prodat?
2: Ano, je tomu tak, musím nějakým způsobem ukázat, že to, co jsme udělali, je opravdu to, co se po nás chtělo v zadání. Je to opravdu to, že jsme prozkoumali celý ten jev a není nic, co jsme neudělali. Musíme to umět prodat tak, aby právě nám všichni věřili, že to je to nejlepší řešení, které viděli.
0: Víte, co by mě zajímalo, jak jste to vítězství oslavili?
1: Tak oslavili jsme to hned další den.
0: Když už mu bylo 18.
1: Byla tam společná akce se všemi ostatními týmy, společná večeře, ještě v Curychu. A například nás hodně překvapilo, že ostatní týmy slavili s námi. A v podstatě nám, jako České republice, tu zlatou medaili přáli, protože se spoustou lidí, tak jsme se znali už z minulých let. Takže jsme to oslavili se všemi ostatními účastníky.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Michalem Fischerem, Danielem Jedličkou, studenty, kteří zřejmě nastoupí na MatFis, ne? Nebo...
1: Já nastoupím na MatFis.
2: Já mám ještě maturitní roční
0: před sebou. Vy máte ještě trochu času. Jak jste se dostali k té fyzice? Kdy vás to vzalo?
1: No, pro mě asi největší zlom byl právě turnaj mladých fyziků. Mm-hmm. Do té doby jsem věděl, že mě fyzika baví, ale nedostal jsem nějak velkou příležitost se angažovat v nějakém výzkumu. A v tom byl turnaj mladých fyziků pro mě unikátní, že jsem mohl si ten výzkum vyzkoušet sám vytvořit, sám to dotáhnout až do nějaké fáze, kdy svou práci můžu prezentovat. A byla to vlastně první dlouhodobější zkušenost s fyzikou, kdy jsem se věnoval nějaké systematické práci.
0: A vy jste to měl podobně?
2: Já jsem to měl trošku jinak než Michal. Já jsem se té fyzice věnoval už docela dlouho, právě už od základní školy, nebo mě minimálně bavila, že vlastně už na základní škole, a to je hodně i způsobené jako domácím prostředím, kde oba rodiče jako, že je zajímá, jak věci fungují. Můj taťka hodně rád koukal na přednášky o fyzice, takže já jsem koukal s ním už vlastně od mladého věku a tím jsem k tomu měl docela blízko. S tím, že právě mě to hodně bavilo, jak jsem se naučil spoustu matematiky dopředu, naučil jsem se spoustu fyziky. A právě potom, když jsem přešel na střední školu a otevřeli se možnosti těch soutěží, tak jsem se začal účastnit, jak jen to šlo. A právě díky turnaji mladých fyziků, jak jsme se spojili i právě třeba s Michalem a začali jsme spolupracovat. A tím jsem se víc dostal do té reálné vědecké práce.
0: Vy jste spolupracovali na těch výzkumech pomocí takzvané Ramanovy spektrometrie?
2: Ano, na tom jsme dělali právě v rámci minulého roku, kdy jedna z úloh byla o tom zkoumat takový, říká se tomu kvantový otisk prstu. Když vezmeme nějakou molekulu, posvítíme na ní, tak ona se z ní něco odrazí zpátky, ona něco vysvítí zpátky. A my, když se koukáme na to, co z ní vyletí, tak můžeme o ní něco říct. Protože to, co z ní vylítá, je specifické pro nějaké tvary, pro nějaké, jako pro specifickou konfiguraci molekuly. A právě jedna z těchto metod je Ramanova spektroskopie, která právě pomocí toho, že na to posvítíme, můžeme zjistit, jaké vazby v té molekule jsou a tím pádem zjistit, co to je za molekulu, z čeho je složená.
0: A to jsou ty M-kseny?
2: Ano, a jeden z materiálů, který je zajímavý tím zkoumat, tak jsou třeba ty M-kseny. To jsou takové 2D materiály, které jsou relativně nové a mohou mít dobré uplatnění, ale zatím to není ještě úplně všechno zřejmé. A my jsme právě na stáži na Fyzikálním ústavu Akademie věd, kde jsme byli minulý rok, tak jsme tam právě pracovali na výrobě těch M-ksenů a potom jsme je následně charakterizovali pomocí té Ramanovy spektroskopie, ale i potom pomocí terahertzové spektroskopie, která se měří nějaké elektrické vlastnosti.
0: Michale, který objev ve fyzice vás nejvíc fascinuje?
1: Tak to je velmi široce položená
0: dobře,
1: otázka.
0: Tak z posledních dvou let.
1: Nevím, jestli z posledních dvou let, ale...
0: Tak tří.
1: Mě vždycky bavilo číst například knížky, které povídaly o našem poznání, co se týče kosmologie, to znamená úplně vesmíru jako celku, jaké byly fáze vzniku vesmíru, a takové úplně nadhled na všechno, jak celý svět začal, jak vznikaly první částice, jak vznikla hmota, první hvězdy a tak dále, tak to mě vždycky fascinovalo.
0: A Danieli?
2: Já mám takové jako dvě roviny, na které jako se rád koukám v rámci těch objevů. Jedna je taková celkově to logické myšlení jako člověka jako celého, taková antická filozofie toho, jak lidi se vlastně dostali k tomu přemýšlet o světě, jak funguje. To je něco, co mě hodně baví a fascinuje právě, jak ta mysl se vyvíjela. Takže já docela dost čtu právě i ty antické filozofie. A druhá je potom právě v rámci posledních nějakých 100 let, v tom 20. století, jak se začala hodně vyvíjet právě například kvantová teorie, tak je to pro mě něco takového, právě jako jeden z velkých objevů právě i na úrovni té mysli, že se musela lidská mysl adaptovat na to, že věci nejsou takové, jaké byly do té doby, že existují nějaké pravděpodobnosti, které v realitě opravdu jsou. A to je za mě jeden z takových velkých objevů, jestli to opravdu potvrdilo, že tomu tak je.
0: Nevím, jestli to můžu říct za úplně všechny posluchače, ale mě jste hrozně uklidnili, že existují takovýhle lidé. Díky vám za to, mějte se hezky.
2: Děkujeme,
1: naslyšenou.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
6: V Chorvatsku hoří pobřežní město Omiš, nejméně 36 lidí utrpělo zranění. Letadla se po 4 měsících vrátí na hlavní dráhu pražského letiště. Barbora Zemanová je mistrní Evropy na kraulařské dvoustovce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí kolony z kilometru 178 a bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už shořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Právě výhled tepelné zátěže nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka může pomoci i zdravotníkům.
7: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
6: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes na runway přistane první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun, říká manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
8: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů.

0: celkově i jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
1: Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovaly jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. Britský populista Nigel Farage se vrací do dolní sněmovny. V doplňovacích volbách obhájil mandát, na který předtím sám rezignoval. Lídr pravicově populistické strany Reform UK získal přes 22 tisíc hlasů. Jeho hlavním vyzivatelem byl komik Jonathan Harvey, který vstupuje jako parodická postava hrabě z tváří popelnice. Ten dostal přes 9 tisíc hlasů.
2: Volby vyvolal sám Nigel Farage, který se jimi chtěl očistit z obvinění, že zatajil sponzorský dar ve výši v přepočtu 120 milionů korun. Jak řekl, lidé v Clactonu rozhodli, že má jejich důvěru a že se postavili establishmentu. Za jeho zástupce označil i svého hlavního protikandidáta, tedy hraběte z tváří popelnice. To označil Jonathan Harvey, který parodickou postavu stvárňuje, za mimořádně absurdní. S Farageovým návratem do parlamentu se obnovuje i šetření jeho sporného sponzorského daru. Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Sport. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí v kariéře mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. Finále v Paříži zvládla za minutu 54,38 sekundy a vylepšila tak rekord šampionátu. Fotbalisté Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy v Istanbulu stejně jako doma podlehli Bešiktaši 0-1. Východočechy tak čeká poslední předkolo konferenční ligy. Do něj postoupil taky Jablonec, který po domácí výhře 2-0 zvítězil taky v lotyšské Rize nad RFS 2-1. Pokračuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
4: Za tu první půli jsme vlastně domácí do nějaký šance ze hry nepustili. Navíc výborný průnik Lamina vlastně skončil penaltou a šli jsme do dvoubrankového vedení. Tam si myslím, že byla škoda, že jsme nedohráli ten poločas nulou. Ten druhý poločas byl pořád jako to, aby jsme byli obezřetní a myslím, že jsme se prostě koncentrovali na tu defenzivu.
3: Ve třetím předkole konferenční ligy čekají Jablonec, Skotští Rangers. Hradec Králové nastoupí proti řeckému Panathinaikosu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D1 u Poruby a kolona na D1 před Brnem. Dálnice D1 ve směru z Brna do Polska teď velké komplikace ve sjezdu na Ostravu Svinov. Na 354. kilometru přímo ve sjezdu hoří auto, na místo už jedou hasiči. Je to čerstvé, sjezd je uzavřený a policisté teď právě uzavírají dálnici D1 i na kilometru 349. Tam svádí dopravu na Ostravu Porubu, dál se dá jet po souběžné silnici, najet na Rudnou ulici a poté dál zpět na D1 a pokračovat dál na Polsko. D1 teď ještě jednou na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Stále popojíždí nesouvislé kolony za sjezdem na Rosice, zdržení od kilometru 178 pro kamiony přes 3/4 hodiny. Osobním autem pojedete tento úsek až k D2, aktuálně asi půl hodiny. A silný provoz na D1 i před Brnem ve směru z Vyškova, kolona popojíždí od 201. kilometru, tedy od sjezdu na Slatinu. Zdržení až na 198. hlásíte skoro 15 minut. A před Prahou silný provoz na D7 a také na okruhu obou směrů u letiště zdržení pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
7: Krásné páteční dopoledne je 14. srpna, 6,5 minuty po 10. hodině. Dopolední Radiožurnál je tady. A ten se za chvíli vrátí do pařížského bazénu, protože právě tam včera slavila plavecká výprava Čechů první medaily z letošního mistrovství Evropy. Zařídila ji Barbora Sémanová, která je na kraulařské dvoustovce zlatá, dokonce už po třetí. Uslyšíte ji v prvních minutách dopoledního vysílání. Dobrý den a vítejte.
5: Dopolední Radiožurnál
8: a Jiří Chum.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10.10, plavkyně Barbora Sémanová je mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce. Jejím triumf jste včera na Radiožurnálu mohli slyšet samozřejmě v přímém přenosu.
1: Sémanová finišuje, je to tělo na tělo s Marie Stenberchenovou, Sémanová by mohla být lepší, finišuje a má zlato! Barbora Sémanová má zlato!
0: Barbora Sémanová na této trati vyhrála v kariéře už po třetí, jenže tentokrát byl její výkon speciální. V Paříži zaplavala čas minuta 54,38 sekundy a stanovila tak nový rekord evropských šampionátů. No a o tom úspěchu si řekneme víc s reportérem Martinem Charvátem, který je přímo v plaveckém areálu ve Francii. Martine, zdravíme tě, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
0: Dá se z výkonu Sémanové vyzdvihnout něco, díky čemu byl tak speciální?
2: Dá se vyzdvihnout zejména posledních 50 metrů, které Barbora Sémanová zvládla za méně než 29 sekund. Opravdu ten finish, který předvedla proti ženě Marit Stenberchenové, která je aktuální světovou rekordmankou na stovce, a ten světový rekord není nějak starý, je starý měsíc a půl. Opravdu Marit Stenberchenová v elitní formě, sprinterka, Barbora Sémanová spíše vytrvalkyně na hraně vytrvalostní disciplíny a té sprinterské dvoustovka, tak opravdu Sémanová v té poslední padesátce byla neuvěřitelná. Po závodě říkala, že si jí z toho až derou slzy do očí, když vidí mezičasy právě na té poslední padesátce, na poslední stovce toho závodu. Sémanová právě na té poslední padesátce opravdu byla výborná.
0: Tak si to připomeňme, zlatá medaile, kterou Barbora dostala, je samozřejmě skvělá, o tom žádná, ale ona ti poté v tom rozhovoru řekla, že jí víc těžší čas, který zaplavala.
3: Pro mě je to určitě ten čas, jako já vím, že to může znít trošku zvláštně, ale v tom plavání pro nás znamená hodně ty časy, ať už vůči jako světovému plavání nebo potom k nějakým limitům na olympiádu a podobně. Prostě tu hranici minuty 55 vteřin jsem nepromlomila strašně dlouho a vím, že jsem na to měla a vím, že na to trénuju, takže pro mě ten čas teďko momentálně jako hodně, znamená to pro mě hodně, hodně moc.
0: Martina, je to běžné, že je čas pro plavce, řekněme, významnější než ta medaile?
2: Dá se to tak říct, ono to kolikrát je samozřejmě ruku v ruce, kvalitní čas znamená kolikrát medaile, ale pro Barboru Sémanovou bylo podstatné především to, že ona vlastně na olympijských hrách 2021 před 5 lety se dostala na čas minuta 55,5 a potom se zlepšovala o kousíčky, malé kousíčky, desetiny to byly. Teď najednou ubrala skoro 3/4 sekundy, to je pro ně nesmírně důležité a podstatné proto, aby viděla, že to, jak celé ty hodiny, stovky hodin kouká na dno bazénu a trénuje a maká, takže se to někdy projeví, že se to někdy ukáže, a ukázalo se to ve finále mistrovství Evropy, což je samozřejmě o to slačí.
0: Zlato tedy cinklo, může někdo další získat medaily?
2: Může, dnes večer Miroslav Knedla na 50 metrů znak. Rusové, kteří se vrátili do soutěží, Kolesnikov a Samusenko, jsou lepší asi, nejspíš budou lepší, ale Miroslav Knedla by mohl o bronzovou, možná stříbrnou medaili ve večerním finále, které bude v 19 hodin a 51 minut bojovat.
0: Říká Martin Charvát, živě z Francie. Martine, díky a nashledanou.
2: Hezký den.
0: Všechno budeme sledovat samozřejmě na Radiožurnálu, ale podrobněji ještě víc na Radiožurnálu Sport, naši digitální stanici. Za minutu bude 10:45. Support Lesbians teď.

0: hezký čas.
1: Klientů bank, kteří naletěli podvodníkům, přibylo i letos v prvním pololetí. Třeba u České spořitelny stoupla odcizená částka oproti loňsku o 35% a ty scénáře útočníků se přitom prakticky nemění. Tak čím to je, že jsou tak úspěšní? Odpovíme ještě do 10:30 v dalším vysílání dopoledního radiožurnálu.

0: Falešný bankéř a policista nebo podvodné investice. Nejčastější scénáře, jak útočníci získávají peníze od lidí přes internet, se prakticky nemění. Přesto oslovené banky potvrzují, že těch kybernetických podvodů letos přibývá dál. Třeba u komerční banky v prvním pololetí dokonce o 41%. A s tím roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Třeba u České spořitelny o 35% oproti stejnému období v loni. Obětí se přitom může stát kdokoliv, nehledě na věk nebo na vzdělání.
1: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
2: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Třeba nejčastěji podvedení klienti komerční banky jsou ročníky 1974 až 1979. A trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku, a kteří žijí prostě v našem moderním světě, používají technologie a všechno, ale tenhle podvod je opravdu tak zákeřný, že funguje i na ně.
2: Falešní bankéři a policisté zneužívají toho, že lidé těmto institucím věří, o to víc, pokud jim tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. I kvůli tomu pak napadení lidé nevěří svým bankám. Ty totiž umí podezřelé transakce rozpoznat a klientům volají, aby jim podvod rozmluvili. Typický scénář, jak klienti uvažují při podvodných investicích, popisuje expert komerční banky na kyberbezpečnost Pavel Šašek.
4: Oni jsou velmi pod tlakem toho, že se bude dařit lépe, protože vám útočník ukáže falešné grafy, falešné investování a samozřejmě pak, když vám bankovní expert na bezpečnost chce vymluvit, že to tak není, tak ono se to opravdu velmi těžce poslouchá. Takže velmi často s námi bojuje. A říká, to není pravda, já tam pošlu ještě.
2: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Podle psycholožky Heleny Sovákové jsou útočníci úspěšní i proto, že k lidem se v dnešní době dostává pětkrát víc informací než před 20 lety.
5: Jestliže my máme spoustu možností, pro nás je velmi obtížný už racionálně vyhodnocovat, která ta možnost je a není správná. My si vlastně na to nedáme ani ten čas. Takže my sami v tom dnešním přetížení a v běhu, v jakém jsme, přispíváme tady k tomu.
2: I proto je podle Sovákové nejdůležitější nejdřív přemýšlet nad tím, k čemu lidi podvodník nutí. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo přeposlat peníze. Volající bankéře nebo policisty je navíc možné si snadno ověřit. Pravý zaměstnanec banky se například umí prokázat přímo přes aplikaci. A pokud už nějaké peníze lidé podvodníkům pošlou, měli by co nejdřív kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat. Vít Andrle, Radiožurnál. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

Tady je Radiožurnál, posloucháte nás 5 minut před 10:30. Už pro vás chystáme další zpravodajský servis za 5 minut. Pokud nám s ním chcete pomoct, můžete. Co se týče dopravních informací, call centrum Zelené vlny má číslo 800 553 553. Zavolat tam můžete jakoukoliv novou dopravní informaci, kterou jste spozorovali na cestách, nebo třeba i když chcete aktualizovat něco, co už vysíláme. Díky za spolupráci.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
1: Radiožurnál 10.30. Kateřina Caussidisová a zprávy.
2: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala téměř 5%. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelily neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM byl bezpilotní letoun v oblasti města Balvy nedaleko ruských hranic. V Česku kvůli vysokým teplotám a suchu nerostou skoro žádné houby. Radiožurnálu to řekl Jan Borovička z České mykologické společnosti. Počasí navíc zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin. Některé druhy hub můžou růst třeba v Krušných horách, pod Krkonoší a nebo taky na severu Moravy. První celoměstské hody odpoledne začínají v centru Brna. Tradiční folklorní slavnosti dosud pořádaly městské části samostatně. Během víkendu bude na náměstí Svobody znít cymbálová muzika. Na programu je taky slavnostní průvod a nebo taneční beseda. Brněnská chasa představí taky kroje z různých částí města. Sport. V Paříži pokračuje mistrovství Evropy v plavání a je u toho reportér Martin Charvát.
3: Zatím to je dnes ráno bez postupu, i když Janíčkové na kraulařské 50 uniklo semifinále o jedno místo. Končí v rozplavbách na Bojčenko, Janaček na prsařské 50 a právě teď i Jurčík na motýlové 200. Do večerního finále chce smíšená kraulařská štafeta Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová poplavou semifinále za zhruba 20 minut. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a průjezdná u Ostravy. Dálnice D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Čekejte nesouvislé kolony a odjezdu na Rosice. Aktuálně zpomalíte kamionem v pravém pruhu na kilometru 177,5. Sunout se budete až do Brna ke sjezdu na D2. Zpoždění hlásíte nákladním autem skoro hodinu. Osobním autem tento úsek skoro 20-kilometrový budete popojíždět asi 25 minut. D1 pak opět průjezdná ve směru z Brna do Polska. Na kilometru 354 ve sjezdu na Ostravu se podařilo uhasit požár kamionu a provozu tak už nic nebrání. Teď Pražský okruh ve směru z letiště na D1 popojíždí kolona od sjezdu na Plzeň z kilometru 23. Zdržení hlásíte 5 až 10 minut, je to až za Ořech, tam se vše rozjede. Celní provoz pak také na D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného, před omezením u letiště naberete pár minut navíc. A pomalu už teď se jede na Trojce před Benešovem směrem od Prahy. Kolona zamračí, začíná v kopci a zdrží vás do 10 minut. Vše se rozjede až za městem u Konopiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů a na severovýchodě o něco chladněji, tam naměříte kolem 26. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: Letošní sklizeň obilovina řepky bude slabší než loni. Znamená to, že výnosy zemědělcům nepokryjí ani výrobní náklady, jak tvrdí agrární komora, anebo by stačilo počkat, až výkupní ceny znovu stoupnou. Na to se budeme ptát agrárního ekonoma Tomáše Majera z České zemědělské univerzity. Ten bude pátečním hostem 20 minut Radiožurnálu odpoledne po zprávách v 17 hodin.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Tahle situace je v letošním roce stále častější. Člověk přijde v horku k vodě, kde by se rád ochladil, ale stačí jeden pohled na hladinu a chuť ho přejde. Stále víc míst se už kvůli zhoršené kvalitě vody pro koupání nehodí. A tak se za chvíli z terénu přihlásí naši reportéři. Zůstaňte u dopoledního vysílání Radiožurnálu. Teď je 7 minut po půl jedenácté. Slyšte.

0: Tady je páteční dopolední radiožurnál, je 14. srpna, čeká nás tropický víkend a tahle situace je v letošním roce stále opakovanější. Najít v přírodě vodu k osvěžení v horkém létě je těžší a těžší. Potoky i řeky vysychají a kvalita vody v rybnících nebo přírodních koupalištích klesá a přibývá varování hygieniků. Takovým tradičním místem pro letní ochlazení v Podkrkonoší jsou Dolce u Trutnova. Dobře to tam zná náš reportér David Macháček. Davide, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Dolce, to znamená údolí nebo údolíčka a je to souhrnný název pro kaskádu lesních rybníků přibližně 3,5-4 kilometry jižně od Trutnova. A tady to místo bylo po dlouhé roky vyhlášenou ochlazovnou pro návštěvníky rockového festivalu, který je vždycky v srpnu a probíhá právě teď. A já pamatuju, když tam chodili z areálu na bojiště k těm rybníkům dlouhá procesí polonahých účastníků festivalu, takže to vypadalo, jako když indiáni skutečně táhnou v karavaně americkým středozápadem. Ale vypadá to, že tohle už je minulostí, protože v rybnících Dolce je kvalita vody od začátku léta, už od konce června, zhoršená. Upozorní na to hygienici. Sám jsem to vyzkoušel před chvílí a kdybych tedy byl tím indiánským dítětem o 50 let mladším, tak bych si to cachtání užil, ale protože jsem starý evropský bílý muž, tak tedy jedno ochlazení stačilo. Trutnov se to snaží vylepšit. Před 2 lety vypustil na hladinu rybníku speciální plovák, který měl zvláštní technologii bránit šíření sinic. Před 2 lety to skutečně prodloužilo koupací sezónu, ale to loňské léto a zvlášť to letošní horké zkrátka ukazuje, že na dlouhodobé udržení kvality vody to v Dolcích nestačí.
0: David Macháček z Trutnovska. Davide, děkujeme, nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: A informace o kvalitě vody v přírodních koupalištích na Plzeňsku ještě přidá reportér Jan Markup. Honzo, taky zdravíme, dobrý den.
2: Hezké dopoledne, přímo z velkého plzeňského boleveckého rybníka. Vodu mám po kolena, krásně vidím na dno i spoustu ryb. A ono by to bylo podobné i ve větší hloubce, protože průhlednost vody je tady až 4 metry. Občas to sice kolem plavou zbytky vodních rostlin, ale to je práce vyžínací lodi Bolek, která se snaží ty rostliny držet alespoň částečně pod kontrolou. No v práci je i teď. Co se sinic týče, jsou tu, ale podle hydrobiologa Jindřicha Durase by rozpoznalo jen opravdu cvičené oko. Výbornou kvalitu ale mají i další rybníky bolevecké soustavy, ať už Kamenný, Šídlovský, Senecký nebo Třemošenský. Naopak velké riziko představuje vodní nádrž v České údolí u Plzně. Tím hlavním důvodem jsou právě ty nebezpečné sinice. Průhlednost vody tam je podle Jindřicha Durase okolo 20 cm a koupání v té vodní nádrži by považovalo tak trošku za hazard. Sinice jsou i na Hracholuské přehradě, ve větším především té horní části, no ale u Hráze je voda pro plavce stále zatím ještě bezpečná.
0: Z Plzeňská reportér Jan Markup, taky děkujeme za informace ze západních Čech a nashledanou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: 3:45, páteční dopolední radiožurnál je 14. srpna roku 2026.

0: Terezie, Anna Marie a její melodie 11:03. Zemědělci postupně bilancují letošní žně, velkou radost z nich ale nemají. Extrémní sucho třeba na jihu Moravy nedovolilo zrní dorůst do správné velikosti a výnosy tak letos budou pod průměrem. A my dodáme ještě do 11. detaily.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zemědělcům na jihu Moravy končí žně, úrodu, ale letos kvůli suchu nejspíš velká část pěstitelů prodá se ztrátou. Výnosy mají pod průměrem. Méně obilí mají ve skladech taky farmáři v Oleksovicích na Znojemsku.
1: Agronom Michal Reiter mě zavedl do velké haly, kde má uskladněných několik hromad sklizených obilovin. Blíž se jdeme podívat k pšenici.
2: Ten poslední červnový víkend, tak tady byly čtyřicítky, takže to zrno klasicky nedozrávalo, ale nám prostě v tom klásku zaschlo. U nás by rentabilní letos bylo asi 6 tun po hektaru z pšenice.
1: A momentálně jste řekněme na nějakých
2: 4,7 jsme udělali průměrný výnos.
1: A pokud se budeme bavit o výnosech těch ostatních obilovin, jste taky pod nějakým průměrem?
2: Ano, můžeme říct, že v globálu jsme u těch obilovin pod průměrem, taky tu na půl jsme minusy na ostatních obilovinách.
1: Obilí tady na Znojemsku už tedy mají sklizené, na polích ale ještě zůstává kukuřice nebo třeba slunečnice. Na ně se teď pojedeme podívat. Z haly s uskladněnou pšenicí jsme se přesunuli na pole, které na kombajn teprve čeká. Je tady slunečnice, už na první pohled je vidět dopad toho sucha, to listí je úplně usušené. Jak to tady vypadá s nějakým výnosem?
2: Kolem 2, kolem 3 tun, takže nebude to žádná hitparáda.
1: Když se podíváme přímo na ty zrnka, jsou opravdu malá.
2: Kdybych to srovnal s loňským rokem, tak jsou o půlku menší, lehčí.
1: Letošní sucho a horko podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové způsobilo zemědělcům největší škody v západních Čechách.
3: O něco příznivější situace je na severní Moravě. Celkově ale letošní sklizeň patří k těm horším za poslední roky. U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%.
1: Tedy propad v tržbách až o 10 miliard korun. Obilí je letos sice méně, podle agrární komory ale má v letošním roce dobrou kvalitu. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: ČSOB musí zaplatit pokutu 30 milionů korun za nedostatečné kontroly. Kvůli lesnímu požáru evakuovalo Německo skoro 2000 lidí od hranic s Belgií. Barbora Sémanová ovládla kraulařskou dvoustovku na evropském šampionátu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se tvoří kolona od kilometru 178 a bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Pera Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela, anebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdále jsou ve Zlínském, Olomouckém a taky Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5 tun na hektar, tedy skoro o pětinu méně než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové málo deště a horko.
3: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
1: Německé úřady evakuovaly kvůli lesnímu požáru asi 1800 lidí z obce Gej u hranice s Belgií. Obyvatelé se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci. Požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. Nejvíce vytíženým letištěm světa je jihokorejský Incheon. Za prvních 6 měsíců letošního roku odbavil tenhle obří letecký uzel na okraji Soulu více než 38 milionů cestujících. Těsně za ním se umístilo letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow.
4: Incheonu tentokrát k vítězství pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Východoasijský letecký uzel převzal část cestujících, která se obávala využít velká letiště na Blízkém východě, jakými jsou Dubaj, Dauha nebo Abu Dhabi. A k cestám mezi Evropou a Asií zvolila daleký, ale výborně fungující Incheon. Jižní Korea také provozuje nejvytíženější linku světa, a sice ze solského letiště Gimpo na ostrov Jeju. V loňském roce po ní letecké společnosti přepravili 14 milionů a 400 tisíc lidí. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Začala oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch. Práce by měly být

0: být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun, říká mluvčí Jan Riedl.
1: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
2: Sport. Plavkyně Barbora Slemanová ovládla po třetí v kariéře kraluařskou dvoustovku na mistrovství Evropy a získala zlatou medaili. Časem minuta 54,38 sekundy zároveň vylepšila rekord šampionátu. Automobilová Barum Rally večer odstartuje ve Zlíně bez lídra domácího šampionátu Dominika Stříteského. Ten je zraněný poté, co havaroval při polské rally. Mezi favority tak patří i domácí jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí na 4. místě. Před závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
3: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
2: První rychlostní zkouška odstartuje v centru Zlína v 8:30.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na 37 u Křižanova. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vznikají kolony za sjezdem na Velkou Výtež. Poprvé zpomalíte už na kilometru 176, zpoždění až do omezení k D2, hlásíte osobním autem půl hodiny, kamionem přes hodinu v pravém pruhu. Celní provoz pak na D1 na příjezdu do Brna i z Vyškova od sjezdu na Slatinu z kilometru 201, zpoždění je až k D2 a naberete asi 10 minut navíc. Na 37 mezi Velkou Výteší až Žďárem nad Sázavou se bouralo za Křižanovem. Havárie auta se zraněním na místě záchrany a brzdí se náhle v zatáčce z obou směrů. V Praze na jižní spojce ve směru z Barandovského na Černý most vzniká kolona od odbočky na Krč. Zdržení pár minut až na začátek magistrály, tam máme hlášenou nehodu v nájezdu do ulice 5. května směr Chodov. Trojka z Prahy směrem na jih, tedy na Tábor, je plná před Benešovem, zdržení zamračí asi 10 minut, brzdí se v kopci. A čtyřka na výjezdu z Prahy ve směru na Příbram, tedy Strakonická, čekejte kolonu za Zbraslaví, zdržení kvůli omezení u Baní je 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude většinou jasno, teploty až 32 stupňů a na severovýchodě kolem 26. Tolik zprávy. Teď už posloucháte pořad Co se děje se světem a slovo má Jan Pokorný.
6: Dobré dopoledne. Lotyšská armáda nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. K tomu ruský prezident Vladimír Putin včera navštívil i Turup, největší z jižních kurilských ostrovů, na něž si dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko. Což je skutečnost, která bezesporu stojí za zmínku. Učiníme tak s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den i vám.
4: Co se děje se světem?
6: Podle ruské státní agentury TASS je to první Putinova osobní návštěva. Výše zmíněného souostroví šéf Kremlu tam odjel po rozsáhlém cvičení ruské tichomorské flotily a poté, co Korejská lidově demokratická republika odpálila další balistickou střelu do Japonského moře. Tokio ten Putinův krok důrazně odsoudilo a předvolalo si ruského velvyslance. Jak to celé čtete?
7: No je to velmi zajímavé téma, protože ono sahá až do roku 1945. Já to krátce odřejmím. Rusko, respektive v té době Sovětský svaz, vstoupil do války s Japonskem až v roce 1945, konkrétně 8.8. To může být posluchačům zajímavé datum, protože 6.8. pardon, následně byly odpáleny jaderné zbraně 6. a 9. To znamená mezi tím. Právě vstup Sovětského svazu do druhé světové války spolu zapříčinil to, že Japonsko následně po druhém jaderném výbuchu v Nagasaki kapitulovalo. Do té doby Japonsko doufalo, že Sovětský svaz se do války nezapojí a bude hrát případně roli prostředníka a bylo ochotno vzdorovat dál. Mimo jiné právě to, tento krok byl jedním z důvodů, proč Japonsko následně kapitulovalo vedle těch klíčových důvodů použití jaderných zbraní. Ale co k tomu vlastně Stalina vedlo? Málo známý fakt, že na pozadí Jalské konference byla učiněna tajná dohoda mezi Rooseveltem, Churchillem a Stalinem, která se právě týkala vstupu Sovětského svazu do války. To je veřejný fakt, že tam přesvědčovali Stalina, aby do války s Japonskem vstoupil. On ale něco za to chtěl. To, co bylo předmětem tajného dodatku, bylo mimo jiné jižní část Sachalinu, část Mandžuska, ale i Kurilské ostrovy. To znamená, že po válce on získá Kurilské ostrovy. Poté souhlasil i s tím vstupem Sovětského svazu do války proti Japonsku. Čili fakticky od roku 45 do dnešní doby se jedná mezi Japonskem a Ruskou federací, nástupnickým státem Sovětského svazu, o uzavření mírové smlouvy. V roce 56 byla uzavřena deklarace, která ukončovala válku. To znamená, není to tak, že by byl válečný stav mezi Japonskem a Ruskou federací, ale není uzavřena ani mírová smlouva. Tím jablkem sváru jsou opravdu Kurilské ostrovy, především ta jejich jižní část. Prezident Putin tím, že tam byl, tak demonstroval několik faktorů. První z nich, my neustoupíme ani upíť, co se týče jakéhokoliv našeho teritoria, to je opět zpráva na Ukrajinu, zpráva na západ, že nejenom východní, ale i západní hranice. V tomto případě demonstrativně i ty východní hranice. V minulosti probíhalo několik pokusů, jak ten spor urovnat, protože pro Japonsko je to velmi citlivá záležitost. Opravdu oni je vnímají jako vlastní teritorium, především ty čtyři jižní ostrovy. Oni to ani nenazývají Kurilskými ostrovy, ale severním teritoriem. A vůbec nedovedu představit, že by neměli ty ostrovy nárokovat zpátky. Japonská premiérka byla umírněná do té doby, dokud opravdu Vladimír Putin nedorazil na ten klíčový jižní ostrov z toho souostroví, kde strávil nějakou dobu, účastnil se vojenských manévrů a vyslal tím signál, že Rusko prostě nebude postupovat Japonsku toto souostroví. Je to vlastně pás ostrovů, který začíná od konce Kamčatky a končí až u japonského ostrovu Hokkaido, tuším. Takže je vidět, že i strategické určení těch ostrovů je důležité a pro Japonsko je to opravdu velmi citlivé téma. Shinzo Abe, dnes již bohužel nestárnoucí dlouholetý japonský premiér, který byl zabit při atentátu, jednal osobně několikrát s Putinem na toto téma a vypadalo to, že dohoda bude, dva ostrovy se postoupí Japonsku, nakonec však od toho bylo odstoupeno. Snad poslední věta v tom roce 56, když byla uzavřena deklarace, tak tam zajímavou roli sehrály Spojené státy, protože Sovětský svaz byl ochoten za určitých okolností dva z těch ostrovů Japonsku postoupit. Japonsko by na to i přistoupilo, ale do hry vstoupily Spojené státy a jasně řekly, vůbec neexistuje, je studená válka, nechte si celý nárok na Kurilské ostrovy, jinak my vám nevrátíme Okinavu. Takže je vidět, že nejenom lokální problém, ale celý geopolitický dějinný problém.
8: Takže to není jen tak nějaká návštěva Putina na nějakém území, ale je to vlastně otázka prestiže.
7: Prestiž, demonstrace síly, odhodlání, neústupnosti jakýchkoliv jakékoliv teritoriální integrity Ruské federace.
8: Podívejme se na ten rusko-ukrajinský konflikt ještě jednou optikou. Ukrajina poslala Rusku nabídku s návrhem, aby obě válčící strany zastavily útoky na civilní cíle v Černém moři. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Sílí tak obavy o globální dodávky potravin, protože Rusko i Ukrajina jsou předními exportéry zemědělských produktů. Jak tohle dopadne?
7: To je zajímavé. Pane Pokorný, nemám pravdu. Dva státy, které proti sobě válčí, je tam obrovská nevraživost, ale tady se krásně ukazuje jistá forma gramatiky moci. Můžete se nenávidět, být nepřítel, mít nedůvěru, ale když máte společný zájem, tak se hypoteticky můžete dohodnout. Já to objasním. Mezi válčícími stranami, již na začátku toho otevřeného konfliktu, po dvě sezóny, 22-23, existovala obilná dohoda. Oba státy tolerovaly, že mohou vyvést své komodity skrz Azovské, respektive Černé moře, ven do světa. To se následně zhroutilo, aby jsme se dostali do situace, která však dnes je trochu jiná. Zatímco opravdu to byl nátlak v tom roce 22-23 na Rusko, aby to umožnilo, tak situace se obrátila. Od začátku roku, respektive od začátku léta, ukrajinské drony zaútočily na víc než 220 ruských plavidel, které přepravovaly různé komodity od ropy, ale i právě přes obiloviny a další s tím souvisejícím exportním artiklem Ruské federace. Takže najednou ta situace není taková, že Ukrajina musí žadonit, aby měla volný koridor, ale je to oboustranně vyrovnané. Rusko totiž na to reagovalo mohutnými útoky na ukrajinské přístavy a opravdu prakticky zablokovali export ukrajinských komodit až na výjimky. Jestli to je 10%, tak je to moc. V době, kdy sezóna vrcholí, sklizeň vrcholí, tak je to nezbytné nejenom pro Ukrajinu, ale i Rusko a zároveň pro celý svět, protože my jsme se přece ve škole učili, že Ukrajina byla sýpkou světa, černozem a tak dále. Ona zásobuje do jisté míry velkou část rozvojového světa právě obilovinami. A jsme u toho, že by byl akutní nedostatek potravin a zároveň cena by šla nahoru. Takže v zájmu obou může být tu dohodu uzavřít, ale Ukrajina má ještě jiné páky. Ona sama útočí. Vedle toho se do hry vložily Spojené státy, neakcentovaný fakt v českých médiích, kdy viceprezident J.D. Vance požádal ukrajinského prezidenta Zelenského, aby omezil útoky na ropné tankery v Novorosijsku, které převáží kazašskou ropu. Protože mezi Novorosijskem a Kaspickým mořem existuje síť řek, kde je možné právě za pomoci lodí přepravit mimo jiné i kazašskou ropu, včetně ropovodu. Prezident Zelenský tomu vyhověl a útočí v Novorosijsku na cíle vojenské infrastruktury, ale pořád si vyhradil právo útočit na lodě, které převáží podobné komodity. Takže hypoteticky v zájmu obou je tu dohodu uzavřít. Jestli se to povede, je otázka, ale nejenom v zájmu obou, jak jsem zmínil, i v zájmu rozvojového světa a vůbec cen potravin.
8: Hostem Radiožurnálu je Vlastislav Bříza.
4: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
8: Ono je to tak, že nejenom válka dělá problémy se zásobováním, je tady taky extrémní sucho. Kvůli nízké hladině Dunaje Rumunsko odstavilo druhý reaktor jaderné elektrárny Cernavoda. První reaktor elektrárna odstavila už na konci července, podobné problémy má Maďarsko. Pokud se hladina Dunaje nezvedne, co nastane?
7: Pojďme to ještě zasadit do kontextu. Co je zajímavé pro naše české posluchače? Všimněte si, že u nás je podobné sucho přece. Některé,
8: ale máme jinak chlazené.
7: Přesně. Některé obce mají nedostatek vody, nabádají občany, aby šetřili s vodou, rozhodně nepouštěli bazény a tak dále. Ale přesto naše dvě jaderné elektrárny fungují relativně v tuto chvíli bez jakéhokoliv omezení. Dokonce neklesl ani tolik výkon. Zatímco ony elektrárny, které jste zmínil, jak maďarská, tak ta rumunská, leží na Dunaji a mají takzvaný průtočný systém chlazení. To znamená, jsou eminentně závislé na nejenom na hladině Dunaje, respektive vody, ale i na teplotě té vody. Málo se zapomíná na fakt, že účinnost chlazení snižuje i teplota vody. Takže jsou to tři faktory, které jsou rozhodující, proč ty elektrárny buď musí být odstaveny, nebo omezují provoz. První, nízký průtok, logicky tím pádem dochází k tomu, že nemáte dostatek vody na chlazení. Druhá věc, vyšší teplota té vody, chlazení je méně účinné. A třetí, opět zapomínaný fakt, existují určité normy, které mají logiku, že zpět vypouštěná voda po té, co projde tím chladicím procesem, nesmí být teplejší než určitá teplota, aby následně nebyly ohroženy organismy typu ryb. To v České republice úplně neplatí. Každý občan České republiky si vybaví ony chladicí věže. To je věc, kterou právě na těch průtočných ne vždy najdete, respektive nenajdete. A díky nim dochází ke stabilitě a stabilizaci celého systému chlazení. Takže není závislá tolik na hladině vody jednotlivých řek. To je jenom toliko na úvod.
8: A co tohle odstavování jaderných elektráren v Rumunsku a Maďarsku může způsobit? Je tam tedy vyšší riziko nějakých lokálních blackoutů například?
7: Bezesporu, protože jaderná energie má tu výhodu, že nekolísá. Ona je stabilním zdrojem energie. Dodávají vlastně konzistentně, bez toho, aniž by byla ovlivněna různými chody počasí. Teď jsme si vysvětlili, že toto je příklad, který tomu oponuje z hlediska průtočnosti vody, ale obyčejně, když jede, tak jede konzistentně, jede stabilně. Není to jako solární elektrárny, když zajde slunce, tak najednou dojde k tomu, že okamžitě dojde k výpadku dodávek energie. Nic takového u jaderné energie nehrozí. Proto je to nepříjemné a co se Maďarska týče, to je i důvod, proč premiér Orbán tolik bojuje za to, aby elektrárna zůstala v provozu, protože ona elektrárna tvoří skoro 50% domácí spotřeby energie.
8: Mluvíme o elektrárně, která je v Maďarsku, která se jmenuje Paks. S trochou nadsázky, Maďarsko má ještě jeden živel, a to oheň v politice. Maďarský premiér Peter Maďar spustil před měsícem operaci Očistný oheň, taky nazval, která má zbavit zemi korupce, obnovit právní stát a dostat spojence bývalého režimu z politiky, justice, médií a státní správy. Jaká to může mít rizika? A teď ještě vytýkám před závorku, že tedy je tam vyměněný prezident.
7: No, už ten název sám o sobě je
8: Očistný oheň.
7: Velice ostrý. Dnes je to moderní. Podívejte se na americkou operaci v Perském zálivu Epic Fury. Jsou podobně expresivní názvy. Kdo je rozhodně zaskočen, tak je bývalý premiér Orbán. Takovou rychlost nečekal. A je pravda, že premiér Maďar opravdu nelení. Mě to připomíná, teď to odlehčím, Jaru Cimrmana, když ona smrtka diskutovala o tom, zdali má si sebou někoho vzít nebo ne. Nakonec dotyčný ji umluvil, aby ještě na tom světě zůstal a ta smrtka, když odcházela, tak konstatovala, no ten, co přijde po mně, ten už se jen tak nezakecá.
8: To bude jiný sekáč,
7: děkuju. Tak je to podobné, ani já jsem nečekal takovou rychlost. Určitě z drtivé většiny se jedná o očistné mechanismy. Není co řešit, ale buďme být opatrní, protože víte, například ta instalace nového prezidenta znamenala změnu ústavy. Vlastně účelovou změnu ústavy. Nejsem si úplně jist, zdali je dobré vždy, když potřebujete něco očistit, něco udělat, protože důvod se najde vždy, tak musíte měnit ústavu. Obzvláště v situaci, kdy ad hoc ukončujete funkční období tak důležitého postu, jako je prezident. Takže tam bych byl trochu opatrný.
8: Tak máte většinu, obrovskou většinu v parlamentu.
7: No to bezesporu, ale potom tady můžete měnit úplně všechno, může měnit řád. Pojďme tedy změnit, že parlamentní volby nebudou jednou za 4 roky, ale budou jednou za 10 let. Na to přece stačí taky ústavní většina, pane Pokorný. Ano. Jo, jenom upozorňuji, a teď já vůbec neobhajuji Viktora Orbána. Jsem toho dalek. Jenom říkám, musíme si dát pozor, aby jsme potom na druhé straně nesklouzli k podobným opatřením, jakými byl premiér Orbán proslulý. To znamená, onen očistný oheň funguje, jsem přesvědčen o tom, že z velké většiny je opodstatněný a je to správně pro maďarskou společnost, ale musíme mít jenom ten prst na té situaci, aby jsme viděli, že to nesmí být přehnáno tím příkladem, který jsem například zmínil. Budeme prodlužovat mandát poslanecké sněmovny.
8: Že při jisté konstelaci si třeba za 4 roky po vypršení volebního období může ta situace s jiným znamínkem opakovat.
7: Přesně tak a naopak ještě o to útočněji a agresivněji. Takže myslím si, že do jisté míry je potřeba umírněnosti.
8: Maďarsko, už jsme to říkali, má i nového prezidenta, je jím bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka. Byla to neuvěřitelná rychlost a bez změny ústavy by to asi nešlo.
7: Byla. Došlo ale i k první mělce, kterou premiér Orbán i přiznal a omluvil se za ní. On na tu pozici nominoval známou 50-letou maďarskou šachovou velmistrini. Nicméně toto odmítla, takže to bylo nečekané pro něj, on se za to omluvil, aby došlo k situaci, která v maďarských dějinách po pádu železné opony se opakuje s železnou pravidelností. Nejvyšším představitelem, rozumějte, prezidentem Maďarska, jenom dodejme, že v Maďarsku je to čistě reprezentativní role. Opravdu mimořádně silná role premiéra je historicky daná, ještě silnější než u nás. A já bych neodskočil od myšlenky, opět se jim stal prezidentem právník. To je prakticky již tradice. Snad s jedinou výjimkou, tuším, většina prezidentů Maďarska byli právníci. Takže je vidět, že jde spíše o to dbát formality, byly to většinou členové největších nebo ústavních soudů. Má to určitou tradici v Maďarsku.
8: Všimněte si, pane Břízo, že ještě nezazněla otázka na Hormuzský průliv.
7: To je pravda.
8: Je to na západní frontě klid?
7: Na západní frontě je relativní klid. Co se týče Iránu, tak já bych to nazval, že obě strany posledních několik týdnů zkreslují realitu. A to jak Irán, který lže stran například výpalného v Hormuzském průlivu, když jeden týden říká, bude to dočasná dohoda, která se potom vrátí k normálu, druhý týden říká ne, výpalné, respektive oni říkají poplatky, zůstane na věky, takže je vidět, že v tomto ohledu nemůžeme iránské teokratické diktatuře věřit. Ostatně, když jsem dnes ráno četl článek, jak popravy uvnitř Iránu probíhají jak na běžícím páse, a to bez jakýchkoliv řádných soudů, zatknout, sepsat, orazítkovat, tak bych to nazval, a následně pověsit na jeřáb. To je ostatně tradiční styl popravy v Iránu. Věšet odpůrce na jeřáb, aby ostatní viděli jako varovný signál. Dokonce ten režim přistoupil k preventivním popravám v tom smyslu, že když někde by se mělo vylíhnout sémě pochybnosti o režimu, tak již zakročuje a je schopen popravovat. Jsou to stovky poprav od začátku roku. Takže je potřeba být opravdu opatrný, když někdo kategoricky odsuzuje snahu západního světa, respektive Spojených států, o to, aby Irán neměl jedenou zbraň. No ale na druhé straně to vidíme podobně, protože prezident Trump dnes a denně opakuje, jak má situaci pod plnou kontrolou, jak americká armáda ovládá vše, na co si vzpomene, no ale tak to není. Vidíme, že Hormuzským průlivem neproplouvá přes 100 lodí jako před konfliktem, ale maximálně do 10. Protože iránské revoluční gardy, bohatě jim stačí ta psychologie jednou za čas udeřit. Takže je vidět, že obě strany zkreslují realitu.
8: Je vůbec někdo, kdo na té situaci může vydělat nebo vydělává?
7: No, určitě to není západní svět. Určitě to jsou teroristické organizace typu Hutijové v Jemenu, šítské gardy v Iráku. Určitě se nezlobí ani Hizbalah, ani Hamas. Takže to jsou nepokrytí organizace, které na tom rozhodně vydělávají.
8: A propos, když říkáte Hizbalah, tak Izrael váže případné stažení z Libanonu právě na odzbrojení Hizbalahu. Libanonská vláda mezi tím popřela zprávy, že se s Izraelem dohodla na zemích, které by odzbrojení Hizbalahu monitorovaly. Jaká je tam situace?
7: To je zajímavé téma. V červnu 26 Spojené státy zprostředkovaly historickou dohodu mezi Izraelem a Libanonem. Ta spočívá v tom, že Izrael by se měl postupně stáhnout z jižní části Libanonu a Libanon odzbrojí nestátní aktéry typu Hizbalah, teroristické organizace Hizbalah. A teď to vypadá krásně, ale všimněte se, že ta dohoda vůbec ještě nezačala být realizována. A já vysvětlím proč. Paradoxem je, že klíčem k této dohodě je dodržování závazků ve formě monitorování. Součástí té dohody je, že mají být určeny určité strany, určité státy, na kterou se dohodnou oba aktéři, to znamená jak Libanon a Izrael, aby monitorovali, zdali opravdu dochází k odzbrojování Hizbaláhu. Izraeli se nedivme, protože jeho historická zkušenost je úplně jasná. Podívejte se na 7. říjen 23. Také všichni říkali, jak Hamas není schopen takového útoku. To znamená, když kredibilně nebude prokázáno, že Hizbalah se odzbrojuje, tak izraelská armáda se odmítná stáhnout. Takže jsme ve fázi situace, kdy obě strany se drží v šachu, protože nikdo nechce udělat první krok. Takže teď jde o to dohodnout, a opět musí to udělat prostředník, podle mě Spojené státy, to, kdo bude v těch monitorovacích jednotkách, aby následně opravdu reálně potvrdil, že Hizbalah se těch zbraní vzdává a tím pádem se Izrael začal stahovat.
8: Kdo by tam například měl být?
7: Diskutuje se o například Švýcarsku, Itálii nebo Indonésii.
8: Vlastislav Vříza, expert z Univerzity Karlovy, který se zabývá bezpečnostními otázkami, jadernou energií samozřejmě a také mezinárodní vztahy, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za to a mějte se hezky, nashledanou.
7: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
8: Říkáte krásný víkend, meteorologové sdělují, že bude 36, respektive 37 stupňů, takže Českou republiku čeká další tropický víkend s nadějí, že příští týden už by se snad mohlo ochladit a alespoň sem tam někde zapršet, abychom se nemuseli i v tomto rozhovoru věnovat tolik suchu.

0: to is that.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
6: Radiožurnál 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
7: Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v chorvatském Omiši přibližně 300 Čechů. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. Hasiči proti plamenům zasahují od dnešní noci. Podle tamních úřadů muselo z turistického letoviska utéct asi 1000 lidí. 30 utrpěly zranění, oběti na životech hlášené nejsou. Za červencovou nehodu letadla Ryanair, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho ventilátoru a úlomky rozbily okno. Ostatním pasažérům se podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovali jako vlastník a ne jako úřad.
1: Sport.
7: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volným způsobem postoupila na plaveckém mistrovství Evropy do večerního finále. Sestava ve složení Kryška, Knedla, Janíčková, Sémanová zároveň předvedla nejrychlejší čas semifinále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na 35C v Turnově a nehoda na D5 u Rudné. Na silnici 35 na příjezdu do Turnova ve směru z Liberce opatrně za odbočkou na Železný Brod. Leží tam podle informací od policie pohovka v jízdním pruhu a vybočuje se. D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na 9 křížů vznikají nesouvislé kolony. Kamiony brzdí už na kilometru 174 a sunou se až do omezení v Brně osobním autem zdržení okolo půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Modřice počítejte se zpožděním od 3. kilometru. Pojedete 20 minut až do nájezdu na D1 směrem na Prahu a kamionem i déle. Na 43 ve směru z Brna do Svitav popojíždí kolona za Českou. Skoro 15 minut se budete sunout až do Lažan. Stejně tak je silný provoz, jak se řidiči pokouší obět. Silný provoz a v Kuřimi se jede také pomalu. A D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Teď čerstvá nehoda na konci dálnice. Na 0. kilometru se srazila dvě osobní auta a kamion. Zabírají levý pruh a také odstavní opatrně velmi, pokud sjíždíte právě na Pražský okruh. Na místě už teď jsou policisté a vybočuje se tam naposledy. Chvíli. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Nejtepleji skoro 33 stupňů mají už teď třeba v Plzni i Českých Budějovicích, 28 hlásí Ostrava, taky Olomouc. Všude je zatím jasno a odpoledne budou teploty až 32 stupňů. Na severovýchodě o něco chladněji, tam naměříte kolem 26. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední radiožurnál. Je s vámi Jiří Chum.
6: A Česko má před sebou tropický víkend. V sobotu až 36 stupňů, v neděli 37 na západě a severu. Tam bude o něco méně, no a to riziko požáru by konečně mohl snížit pondělní déšť. My pokračujeme 3 minuty po půl 12. Dobrý pátek.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Český oštěp má na atletických akcích tradičně výrazné zastoupení a na evropském šampionátu vstoupily do kvalifikace už i ženy. Na stadionu v Birminghamu bojuje aktuálně o postup do finále i bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková. My se za ní vydáme živě s naším zpravodajem v Birminghamu Jakubem Markem. Teď je 11:37.

0: Hned tři české oštěpařky se letos dostaly na atletické mistrovství Evropy a dvě z nich teď bojují o postup do finále. Také výkony olympijské medailistky Nikoly Ogrodníkové a aktuální české jedničky Nicole Tabačkové sleduje v Birminghamu Jakub Marek.
1: Příjemné dopoledne, Nicole Tabačková i Nikola Ogrodníková teprve vstoupí do svého úvodního pokusu. Teď má za sebou úvodní pokus Němka Olbrichtová. Vypadá to, že by to mohla být poměrně solidní kvalifikace, protože už Olbrichtová atakovala ten kvalifikační limit 1,60 metrů za 60 metrů. Myslím si, že pokus už určitě bude stačit. Ještě to nebylo přímo těch 1,60, protože bylo to těsně za tou žlutou línií, která ohraničuje právě 61 metrů, ale byl to hned na úvod té kvalifikační skupiny a velmi dalekký pokus. Nicole Tabačková, ta je letos aktuálně nejlepší Češkou, 61 metrů 44 cm. Tato 28-letá česká oštěpařka si letos poprvé v kariéře dokázala dostat za 60-metrovou hranici. Teď ještě pro informaci Olbrichtová 60-86. No a Tabačková začala letos trénovat pod vedením Barbory Špotákové, přešla od Jana Železného a evidentně jí tato změna prospěla, protože za 60 metrů se tedy v minulosti ještě nedostala. No a Nikola Ogrodníková, ta se vrací po mateřské pauze. Tato olympijská bronzová medailistka z Paříže, tak ta letos se dostala nejdál na 59 metrů a 87 cm. Sama říkala, že čekala, že ten návrat bude rychlejší, že to bude lepší, ale zkrátka skloubit mateřské povinnosti s profesionální atletikou není úplně to nejjednodušší, takže Nikola Ogrodníková zatím za 60 metrů se letos nedostala, ale co není může být, dnes se za 60 metrů může dostat a pak v té druhé kvalifikační skupině bude ještě třetí Češka Petra Syčaková, to je pro změnu vicemistrně Evropy do 23 let z loňského roku, takže všechny tři mají určitě naději na postup do nedělního finále, ale samozřejmě tato soutěž bude extrémně vyrovnaná, jsme zvědaví, jak to dopadne. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

Za chvíli v dopoledním radiožurnálu do Srbska. V srbském městě Valjevo se dnes odehraje další z protestů proti vládě prezidenta Aleksandra Vučiće. Připomene rok od policejního zásahu proti pokojné demonstraci a tak ho připomeneme i my ve vysílání radiožurnálu ještě do 12. hodiny. Zůstaňte u nás.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Neprůjezdná D5 před Prahou. Dálnice D5 je teď neprůjezdná na příjezdu do metropole ve směru z Plzně. Přímo u sjezdu na Pražský okruh na 0. kilometru se srazila dvě auta a kamion. Na vozovku vytekly provozní kapaliny. Už tam jsou také dvě vozidla záchranářů a hasiči. Podle dostupných informací to vypadá, že na místo teď letí vrtulník záchranné služby a nedá se projet. Poslední volný sjezd je aktuálně na 5. kilometru na Rudnou, pak se dá pokračovat po souběžné silnici do Chrášťan a tam najedete zpět na okruh, případně Rozvadovskou spojku. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Srbské město Valjevo, asi 100 kilometrů jižně od Bělehradu, dnes čeká další z vlny studentských protestů. Připomene rok brutálního zásahu policie proti pokojné demonstraci. Zdravotníci tehdy museli ošetřit 43 zraněných lidí. A ty důvody k protestům jsou ovšem hlubší a tak o nich budeme mluvit s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce. Pavle, vítej, dobré dopoledne. Co bylo tím základním důvodem pro demonstraci, kterou před rokem rozehnala policie?
3: Jak jsi říkal, tak obyvatelé Valjeva se postavili za vlastně tam majitele zničené restaurace při tom napadení, ke kterému tam došlo 13. srpna 2025, byl dokonce zraněný jeho syn, jeden z hostů měl zlomené obě dvě ruce. K tomu napadení došlo po takovém pokojném protestu proti násilí ve městech na severu Srbska v provincii Vojvodina. Tam žije docela velká národnostní menšina Slováků. Tamní příznivci srbské pokrokové strany prezidenta Aleksandra Vučiče v obcích Bačky Petrovac a Vrbas napadli organizátory výstavy fotek o životě té slovenské menšiny a o protestech proti režimu prezidenta Vučiče. Tam policie napadení občanů radikály jenom sledovala, jim se říká caci a ona tomu jenom tak přihlížela. Takhle to vypadalo, když několik mužů začalo strhávat fotografie v parku v Bačkém Petrovci. Na to reagovala ta protestní shromáždění v několika dalších městech i ve Valjevu. No a tam to potom tedy vyústilo v napadení té restaurace, následnou protestu před rokem právě a zmlácení demonstrantů policií.
2: Jaký protest na připomínku té události se tedy dnes ve Valjevu chystá?
3: Ten protest organizují studenti, kteří se říkají studenti pobeču, studenti vítězí, to je už dlouhodobější takové hnutí. Na městském náměstí mají v 17 hodin vyrůst barikády, potom od 20 do 21 hodin má procházet průvod po pěší zóně. Ty dosavadní protesty tohoto hnutí zatím vedly k tomu, že prezident Vučić slíbil, že vyhlásí nové parlamentní a prezidentské volby. Měly by se konat do listopadu, ale zatím srbský parlament neurčil jejich termín.
2: Pavel Novák ze zahraniční redakce. Pavle, děkuju.
3: Naslyšenou.
2: Posloucháte páteční dopolední radiožurnál, je 14. srpna, za 8 minut bude 12 hodin. Teď už to je tu. Jana Kiršner, Liška.
4: Prosím.

0: A Janu Kiršner střídá Věra Štechrová, autorka polední publicistiky. Věro, vítej ve studiu, co
1: Dobrý
0: si přichystala.
1: Tak na pokyn premiéra Babiše bude obnovená koalice proti suchu, která fungovala za jeho minulé vlády. A mě bude zajímat, jak může přispět tahle koalice k řešení problému s nedostatkem vody a jestli budou 4 oznámené miliardy navíc nějakým viditelným příspěvkem při řešení toho letošního a i budoucího sucha. Podíváme se i do světa špionážních služeb. Moskevský soud dnes poslal na 23 let do vězení ruského občana na základě obvinění ze špionáže pro polskou rozvědku. Řekneme si jednak, jaký je příběh právě tohoto Rusa, jak měl pomáhat Polsku. A taky to, jestli je náhoda, že Poláci jen den před vynesením rozsudku zadrželi ruského občana, který měl údajně v plánu zabít na pokyn Moskvy muže s dvojím americkým a ukrajinským občanstvím. A taky budeme mluvit o dětském certifikátu, ten má začít od příštího roku, ale ještě ho čekají změny. Zeptám se, jaké úpravy by to měly být.
0: Po dalších hlavních zprávách za 15 minut Věra Štechrová. Díky.
1: Těším se.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl velký požár, evakuovali i 300 Čechů.
3: Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění.
2: Banky hlásí nárůst kyberpodvodů, oběťmi nejsou většinou staří lidé.
4: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
2: Barbora Sémanová má další zlato, je znovu mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce. Dálnice D5 je neprůjezdná na příjezdu do Prahy z Plzně a bude skoro jasno, teploty až 32 stupňů. Je pátek 14. srpna, hezké poledne vám u zpráv přeje Kateřina Couserisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
2: Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný požár. Nejméně 630 lidí je zraněných, z toho 10 je v ohrožení života. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění.
5: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
2: Kybernetických útoků na klienty bank rychle přibývá. Například Komerční banka zaznamenala letos první pololetí nárůst o 41% a zvyšuje se i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Oběťmi jsou klienti bez ohledu na věk anebo vzdělání.
6: Máme ukradené doktory, právníky, ekonomy.
7: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
4: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
7: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přiměj k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Radiožurnál.
2: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM se bezpilotní letoun objevil u města Balvy nedaleko ruských hranic. Podobným incidentům čelí baltské země opakovaně.
8: Ve čtyřech regionech lotyšské úřady brzy nad ránem vyhlásily poplach a rozeslali lidem varování na mobilní telefony. Na sestřelení bezpilotního letounu se pak podílela mise NATO Baltic Air Policing. Kvůli průniku dronu načas přerušilo leteckou a lodní dopravu podél své jihovýchodní hranice i Finsko. Ve stejnou dobu v ruské části Finského zálivu zasahovala protivzdušná obrana proti desítkám ukrajinských dronů. Po dopadu jednoho z nich vypukl požár v přístavu Ust Luga u estonských hranic. Rusko přes tento dopravní úzel vyváží z

0: zhruba 700 tisíc barelů ropy denně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Nigel Farage získal v doplňovacích volbách v jihoanglickém Clactonu skoro 2/3 odevzdaných hlasů. Vrátí se tak do dolní sněmovny s ještě větší podporou, než jakou měl z řádných voleb před 2 lety. Hlavní strany proti Farageovi svoje kandidáty nepostavily. Druhý ve volbách skončil komik Jonathan Harvey, který vstupuje jako parodická postava, jako hrabě z tváří popelnice.
2: Volby vyvolal sám Nigel Farage, který se jimi chtěl očistit z obvinění, že zatajil sponzorský dar ve výši v přepočtu 120 milionů korun. Jak řekl, lidé v Clactonu rozhodli, že má jejich důvěru a že se postavili establishmentu. Za jeho zástupce označil i svého hlavního protikandidáta, tedy hraběte z tváří popelnice. To označil Jonathan Harvey, který parodickou postavu stvárňuje, za mimořádně absurdní. S Farageovým návratem do parlamentu se obnovuje i šetření jeho sporného sponzorského daru. Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
4: Víme, co se děje u vás.
1: Kvalita vody v přírodních koupalištích se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. Přibývá sinic i řas.
5: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
5: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
7: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
5: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacívody.cz. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec poprvé představil své pracovní plány. Teď řeší hlavně problémy se suchem. Podrobnosti má reportérka Kateřina Kohoutová.
8: Naposledy hořelo v oblasti Dunkanu v Janských lázních v Krkonoších o rozloze 25 metrů čtverečních. Menší zahoření a požáry v současných teplech se objevují častěji. Ředitel hodlá více spolupracovat s hasiči a horskými záchranáři. S tím souvisí také trvající nedostatek vody a potřeba obnovování a doplňování jejich zdrojů. Zaměřit se v prvních dvou měsících chce hlavně na změny řízení organizace, hospodaření a dodržování lhůt. Hlavní důležitostí je podle něj ochrana Krkonoš, změny klimatu a řízení návštěvnosti, protože turistů na horách hlavně v létě přibývá. Potvrdil také snižování počtu zaměstnanců, které má přijít ještě do konce letošního roku. Přesný počet ale nezdělil a ani to, jakých pozic se to bude týkat. Zvrchlabí Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
1: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt. Termín dokončení se tak znovu posune. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stephena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029.
3: Sport.
9: Plavkyně Barbora Sémanová je potřetí v kariéře mistryní Evropy na kraularské dvoustovce. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu. Minuta 54,38 sekundy. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední 50, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemsku Stenberchenovou.
10: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první 50. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
9: O další českou medaili na šampionátu bude večer bojovat Miroslav Knedla, a to hned dvakrát. Nejprve na znakařské 50 a pak v závodě 4x100 metrů smíšených štafet. A ve Velké Británii pokračuje mistrovství Evropy v atletice. Přímo v Birminghamu je i náš reportér Jakub Marek.
11: V první kvalifikační skupině o štěpařek je Nikola Ogrodníková 8. za 55 metrů a 44 cm a Nikola Tabačková 12. z 52 metry a 41 cm. To jsou výkony, které nejspíš nebudou stačit na postup do finále a Češky mají před sebou poslední pokusy. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna.
12: známe lepší cestu.
13: Kolony na D5C u Rudné a také v Brně. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy velké komplikace za sjezdem na Rudnou. Nejprve se bouralo u sjezdu na Pražský okruh na 0. kilometru srážka dvou aut kamionů v levém pruhu. Tam už jsou hasiči, záchranáři a pak nehoda. Na 1. kilometru tam byla dálnice chvíli neprůjezdná. Aktuálně už alespoň částečně jedním pruhem se projíždí a následně se bouralo i na 4. kilometru v koloně. Srážka nákladního osobního auta a fronta už teď z 5. kilometru. Zvažte si jet právě tam na Rudnou, pokračovat po souběžné silnici, alespoň osobním autem se to může vyplatit. A před Brnem fronty na dálnicích prakticky ze všech směrů. Na D1 od Prahy se brzdí na kilometru 175, zdržení okolo půl hodiny osobním autem, stejně tak fronty na D1 od Vyškova z kilometru 201 od Slatiny a plná je i D2 směrem z Bratislavy do Brna od 4. kilometru. Od sjezdu na Modřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál odpoledne bude většinou skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji, tam naměříme kolem 26. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
14: Co by měla podnikat obnovená Národní koalice proti suchu z pohledu vodohospodářů? Čím může být ruskému režimu nepohodlný Američan, který se měl na pokyn Moskvy stát terčem atentátu v Polsku? A jaké úpravy ještě čekají tzv. Dětský certifikát, který začne v Česku platit od příštího roku? O tom všem budeme mluvit. Evropu dál sužuje vedro a požáry. Průtoky většiny vodních toků v Česku jsou na minimech. Někde není voda vůbec. Premiér Babiš z ANO oznámil, že od pondělí začne znovu zasedat takzvaná Národní koalice proti suchu. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda přidat 4 miliardy korun. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL minulá vláda vyčlenila na boj se suchem loni přes 26 miliard. Současná vláda dala do rozpočtu na rok 2026 polovinu této částky. Ve vysílání je teď Libor Ansorge, náměstek ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Tak Česká republika má vypracovanou koncepci ochrany před následky sucha až do roku 2030. Máme i Národní akční plán adaptace na změnu klimatu pro roky 2021 až 2030. Takže to vypadá, že plány máme. Ale jak se je daří plnit?
15: Tak já si myslím, že se je daří vcelku plnit, ale samozřejmě musíme si uvědomit jednu věc. Tyhle dokumenty obsahují vyšší desítky komplexních opatření, které jsou často strukturální i nestrukturální. A zavedení takto komplexního souboru opatření je prostě otázkou času a zdrojů. Nedá se to udělat ze dne na den, bohužel.
14: A jak tomu může přispět ta obnovená Národní koalice proti suchu?
15: Já si myslím, že poměrně významně. Já Národní koalici vnímám jako skupinu, řekněme, top manažerů, kteří mají sílu rozhodovat a pocházejí z těch institucí, které jsou zodpovědné za realizaci těch opatření. Jak už jste zmiňovala, odborníci připravili plány, které máme naplnit, ale teď je potřeba, a k tomu si myslím, že ta Národní koalice může přispět, co nejrychleji vlastně uspíšit to zavádění těch opatření do praxe. A jak už jsem zmiňoval, stojí to zdroje, to znamená i čas.
14: No a kdybychom se podívali několik let zpátky, třeba řekněme 10 let zpátky, tak dařilo se uskutečňovat ty plány, které mají zmírnit problém sucha, respektive byla to podle vás pro ty vlády priorita?
15: Já si myslím, že minimálně posledních 10-15 let to prioritou už je. Samozřejmě předtím tady bylo takzvané docela klidné hydrologické období, kdy jsme neměli ani povodně, ani velká sucha, ale prostě ta aktivita v těch posledních 10-15 letech v oblasti ochrany před suchem je poměrně velká. Takže za mě ano, byla to priorita vlád předchozích.
14: My jsme slyšeli, že na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Jak vy téhle informaci rozumíme? My nemáme specifikováno, kde mají vznikat nové vodní nádrže.
15: Tak já myslím, že vlastně to, kde by se dali stavět v České republice vodní nádrže, To je úloha, kterou vodohospodáři řeší už od 50. let minulého století v rámci státního vodohospodářského plánu, pak v 70. letech směrného vodohospodářského plánu. A vodohospodáři ví poměrně asi dost lokalit, které by se daly využít k výstavbě nádrží. Samozřejmě každá nádrž určitým způsobem omezuje obyvatelstvo v dané oblasti, takže prosadit některé nádrže je dlouhé a tento zákon chápu především jako určitou deklaraci priorit, že v těchto oblastech, v těchto 20 lokalitách nemůžeme čekat příliš dlouho a potřebujeme ty nádrže proto, abychom začali pokrývat ty potřeby současné společnosti.
16: A co brání tomu, aby, řekněme, ty první nádrže už byly budovány? Vy jste zmínil to, že tam je někde složitá domluva s místními a jaké jsou ty další problémy, které vy tam vidíte?
15: Já si myslím, že já bych nemluvil úplně o problémech. V tomhle případě bych spíš mluvil o tom, že je to určitý proces, který díky, řekněme, demokratickým mechanismům, které v České republice máme, tudíž každý se může odvolat proti nějakému rozhodnutí, prostě trvají dlouho. A na jednu stranu je to dobře, protože nemůže nikdo přijít a prostě vystěhovat vás proti vaší vůli. Vždycky máte možnost se bránit. To samozřejmě ovšem celý proces protahuje.
16: No, ona ta budování vodních nádrží je otázka roku, možná desetiletí, tak jsou opatření, která by mohla tu situaci zlepšit třeba už v příštích letech a mohla by být udělána rychle, když si prostě například současná vláda řekne, pojďme se na to soustředit, dejme na to prostředky.
15: Já si myslím, že žádné takovéhle zázračné řešení neexistuje. Je to, co by během několika let dokázalo prostě zvrátit situaci, prostě nelze. Nic takového neexistuje. Ostatně problém není ani tak to, že nějak hospodaříme v české krajině. Prostě když neprší, tak nemáme vodní zdroje. Musíme si je uchovat nebo zadržet v době, kdy prší, abychom je mohli využívat právě v době, kdy ty srážky nejsou. Nedokážeme poručit větru dešti, kdy má zapršet.
16: Ono se stále mluví o budování nových přehrad, výstavbě drobných nádrží a rybníků. Tahle opatření ale nepomáhají při nedostatku podzemní vody, jak jsem vyrozuměla. Mizí voda ze studní, vysychá půda. Jaká opatření je možné dělat proti tomu nedostatku podzemní vody?
15: V obecné rovině můžeme dělat 3 okruhy opatření zaměřené vlastně na posílení podzemních vod. V prvé řadě je to dát vodě dostatek času, zachovat ji v krajině tak, aby se vůbec stihla vsáknout do těch podzemních vod. Na to navazuje ten druhý okruh. Samozřejmě potřebujeme mít půdy v takovém stavu, aby vlastně byla vůbec umožněno to vsakování do těch podzemních vod, to znamená žádné utužené půdy a podobně. A samozřejmě kromě samotného vsakování přirozenou cestou jsou možnosti, jak prostě budovat takzvané umělé infiltrace. To znamená umělým způsobem doplňovat podzemní vody. To jsou asi základní 3 okruhy, co se dají dělat, ale co se dá dělat v konkrétním místě, vždy bude záviset na podmínkách toho konkrétního místa.
16: Tady už jsme v rezortu Ministerstva zemědělství, jestli dobře rozumím, tak zlepšuje se ta situace i v téhle oblasti?
15: Já si myslím, že určitě, protože samozřejmě vidíme to na všech těch činnostech, které se udělaly v uplynulých letech, na všech těch plánech a aktivitách, které se dělají. Takže já si myslím, že ano, že se ta situace postupně zlepšuje. Ostatně i ten zemědělec si uvědomuje, že ta půda je pro něj zásadní a potřebuje mít v to nejlepším stavu. Takže za mě, já jsem v tomhle ohledu samozřejmě optimista, že se ta situace bude i dále zlepšovat.
16: Libor Ansorge, náměstek ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského. Děkuji. Naslyšenou.
15: Naslyšenou.
16: Moskevský soud dnes poslal na 23 let do vězení ruského občana na základě obvinění ze špionáže pro polskou rozvědku. 37-letý Georgi Pirogov podle tajné služby FSB poskytoval Polsku informace o pokročilých zbraňových systémech a raketách nasazených Ruskem ve válce proti Ukrajině. Víc už si řekneme s Petrou Procházkovou, reportérkou deníku N, která se zaměřuje na dění v postsovětském prostoru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Víme už něco více o okolnostech, za kterých byl tento muž zadržen, na základě jakých důkazů byl obviněn ze špionáže?
17: Víme to, co nám říkají oficiální ruské zdroje a také FSB. Nevíme samozřejmě nic relevantního od toho samotného obviněného, protože to, co říká on, víme pouze právě zprostředkovaně. Je obviněn ze velmi závažného trestného činu, za který v Rusku nedávno ta sazba byla zvýšena z 20 let až na doživotí, takže těch 23 let je v rámci této sazby. Je to vlastizrada. Údajně měl tedy pracovat pro polskou rozvědku, kromě toho měl ještě nějakým způsobem financovat ukrajinské ozbrojené síly. A celý ten případ je závažný, ale hlavně především těmi okolnostmi toho zadržení, protože on se v době, kdy vlastně byl zadržen, vyskytoval v Uzbekistánu, v třetí zemi, a najednou se prostě objevil v moskevské vazební věznici Matruská Tišina. Takže dodnes se neví, jestli ho Uzbeci vydali, jestli šlo o spolupráci tajných služeb Uzbekistánu a Ruska, nebo jestli byl prostě unesen ruskými tajnými službami. A to jsou velmi závažné okolnosti, protože Uzbekistán je nezávislá cizí země, není to ruské území.
16: To určitě ne, ale v jakém vztahu je dnes Uzbekistán a Rusko? Řekněme, jsou to země, které si vzájemně pomáhají?
17: Vzájemně si pomáhají, je to stejné jako se všemi těmi středoasijskými republikami, které byly dříve součástí Sovětského svazu a byly vlastně vazalskými státy vůči Rusku. Oni zůstávají v určité závislosti, ale na druhou stranu je třeba říct, že jak Uzbekistán, tak především Kazachstán, kde mimochodem také jsou případy ruských občanů, které Rusko požaduje jejich navrácení, takže uvidíme, jak tam to bude pokračovat, tak ty země se snaží navázat styky i se západními zeměmi, především se Spojenými státy, a snaží se to tak hrát jakoby na dvě strany. Takže případ, kdyby takto vydali občana do Ruska, který tam dostane 23 let ve velmi pochybném soudním procesu, ten by určitě na západě za takový čin by pochvalu nesklidili. Takže nevíme, jakou roli v tom oficiálně Uzbekistán hraje.
16: V souvislosti s tou ruskou agresí na Ukrajině přibývá případů, kdy před ruskými soudy stojí údajní špioni. Jde obvykle o občany Ruské federace, nebo je tahle kauza v tomhle ohledu výjimkou?
17: No, je to doslova boom, kdy prostě po roce 22 se opravdu zmnohanásobil počet lidí odsouzených za vlastizradu. Dneska je to vlastně dva lidé denně jsou v Rusku zadrženi buď za špionáž nebo za vlastizradu. Ale co se týče toho, jestli to je Rus nebo ne, tak to výjimečné není, protože on za vlastizradu vlastně ze zákona může být souzen pouze ruský občan. Cizinec by byl souzen za špionáž. Ale naprostá většina těch lidí souzených za vlastizradu jsou buď jaksi Rusové jako Rusové, anebo Ukrajinci s ruským občanstvím, kteří jsou obviňováni ze spolupráce s Ukrajinou.
16: Ono den před vynesením rozsudku nad Pirogovem polský premiér Tusk uvedl, že tamnější bezpečnostní složky už před týdnem zadržely ruského občana, který měl v plánu zabít na pokyn Moskvy muže s dvojím americkým a ukrajinským občanství. Byl prý nepohodlný Putinovu režimu. Víc se o tom asi hned tak nedozvíme, předpokládám.
17: Je to hodně utajovaný případ. My víme, že se stalo 7. srpna ve Varšavě, a co je na tom opravdu velmi, bych řekla, důležité, je, že ten cíl, ten člověk, který měl být vlastně zavražděn, měl jak ukrajinské, tak americké občanství. Nepamatuju se, že by ruské tajné služby zaútočily někde na světě, někde v Evropě na občana Spojených států. To opravdu obvyklé není. Oni si vyřizují většinou účty se svými občany, kteří emigrovali, ale na nositele, majitele amerického pasu, to je opravdu, pokud se to prokáže, tak to bude velmi závažný posun.
16: A myslíte, že by tam mohla být nějaká časová souvislost mezi touhle kauzou a tím dnešním rozsudkem nad mužem obžalovaným ze špionáže pro Polsko?
17: To si úplně nemyslím, protože o tom, že ten rozsudek padne v této výši, vlastně víme od poloviny července, kdy to hlásil jak ruské organizace lidskoprávní, jak Memorial, tak Pěrvý Aděl, tak se o tom psalo v Meduze, ruském serveru, který se zabývá takovými kauzami, takže se to očekávalo. Tak si nemyslím úplně, že to tento vztah s tímhletím případem může mít.
16: říká Petra Procházková, reportérka deníku N. Děkuju, naslyšenou.
17: Naslyšenou, hezký den.
16: Takzvaný dětský certifikát, který má začít fungovat od ledna, čekají ještě změny. Systém má nezletilé chránit před sexuálními delikventy a zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich zneužívání. Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením certifikátu. Podle ministra Jaromíra Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka něco změnilo.
18: Ta jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
16: A ve vysílání je teď Barbora Urbanová, poslankyně STAN, iniciátorka návrhu na zavedení dětského certifikátu. Dobrý den.
19: Hezký dobrý den.
16: Jak vy se díváte na ty změny, které připravuje Ministerstvo spravedlnosti?
19: Já se na to dívám tak, že dětský certifikát, který připravovalo Ministerstvo spravedlnosti a nám jako poslancům, kteří stáli za jeho zavedením, slíbilo nějaký systém, který vlastně udělá celý ten proces pro ty mládežnické organizace a i školy poměrně jednoduchý a nikoliv byrokratický, tak já jsem počítala s tím jako předkladatelka, že ta věc bude trvat, že bude potřeba ten systém vymyslet, nadizajnovat, udělat. Takže já se na to dívám tak, že je správně, že na to Ministerstvo spravedlnosti pracuje a že je důležité, abychom to udělali co nejjednodušší a hlavně nejspravedlnější, protože tam opravdu je potřeba chránit třeba osobní údaje těch jednotlivých lidí a je potřeba nad tím sedět. Já jsem konkrétní návrhy, to znamená ten pozměňovací návrh, o kterém pan ministr mluví, ještě neviděla, ale slyšela jsem o tom, jakým způsobem by to chtěla řešit digitální informační agentura a pokud se nám to bude zdát dobré, tak samozřejmě nemám problém cokoliv podpořit.
16: Proč v tom současném návrhu vlastně nebylo to upozornění směrem k dětským organizacím, pokud by se v rejstříku něco změnilo? To je jedna ze změn, o které teď mluví ministr Tejc.
19: Nám bylo řečeno ministerstvem spravedlnosti, že se vytvoří nějaký notifikační systém. Já i mám nějakou představu, jak by takový systém měl fungovat. Digitální informační agentura podle mých informací přišla s trošku jiným řešením. Uvidíme konkrétně, jak to mají vymyšlené, nadizajnované a v takovém případě oni počítají skutečně s nějakým pozměňovacím návrhem, respektive s nějakou malou změnou, ale ta nemá ohrozit vůbec funkčnost toho dětského certifikátu. Ta má prostě jenom zajistit, že ten systém bude nějakým způsobem fungovat a nějak bude reagovat na ty jednotlivé podněty. Takže já to beru tak, že se všichni asi snažíme o to, aby ten systém byl funkční, efektivní. Víc k tomu asi nemám.
16: Vy jste také chtěla rozšířit ten okruh trestných činů, které se mají do certifikátu zapisovat, například o mučení a obchodování s lidmi. Jaká je šance, že k tomu dojde?
19: To nevím, já o tom mluvím už delší dobu, protože já jsem zřejmě byla jedna z mála, která skutečně poslouchala tu odbornou debatu, která se kolem dětského certifikátu strhla i po jeho schválení, ať už sněmovnou nebo senátem. A tam já prostě na férovku takzvaně přiznávám, že takový trestný čin mučení, což jenom ať posluchači vědí, to je trestný čin, který může být páchán vlastně třeba vězeňskou službou nebo dozorcem. To není, že vás někdo mučí ve sklepě, to jsou zase jiné trestné činy, ale tak to mučení je jeden z mála trestných činů, není příliš častý, ale pokud chceme udělat systém funkční, tak pojďme si říct, že i to mučení by tam mělo patřit. A co se týče toho obchodování s lidmi, tak já jsem ten pozměňovací návrh, který už v systému je, podávala někdy na jaře. Nicméně zrovna nedávno se ukázalo, že z tohoto trestného činu bude obviněna jedna učitelka, která se snažila vlastně z lidí, kteří nebo z dětí, které měla svěřené v rámci školy dělat to, co ten trestný čin popisuje. Já to asi nebudu úplně do detailu popisovat, protože se snažím chránit ty děti a oběti. Nicméně bylo to jasně popsáno, uvidíme, zda bude obviněna, zda bude odsouzena, ale myslím si, že zrovna to obchodování s lidmi, známe to třeba i z kauzy Epstein, tak je dalším trestným činem, který by měl soud zvažovat, že by těm pachatelům do dětského certifikátu ten záznam udělal. A tady mi dovolte ještě jednu malou poznámku. poznámku, vždycky bude k tomu rozhodnutí soudu možné se odvolat a vždycky bude muset ten soud udělat úvahu o tom, že zápis do dětského certifikátu provede. U dalších trestných činů, které tam třeba vyjmenované nemáme, ten soud tu úvahu bude moci udělat také.
16: K tomu, co vy říkáte, má námitky bývalá ministryně spravedlnosti za ODS Eva Decroix. Ona se vymezuje proti tomu, aby byl ten zápis v dětském certifikátu, o kterém tedy rozhodne soud, jak jste říkala, doživotní. Ona to popisuje jako trest, proti kterému se není možné odvolat. Jak se vy vypořádáváte s touto námitkou? Protože v případě trestu si odsouzený ten trest odsedí a tím to pro něj končí. Tady tedy bude na doživotí.
19: Já se domnívám, že Eva Decroix stále ještě nepochopila, že se nejedná o trest, že se jedná o nějaké podmínky, kdy my pracujeme s bezúhonností pachatelů trestních činů nebo bezúhonností různých lidí. Je to systém, který už funguje i v jiných situacích, v jiných profesích. Tady vždycky jmenuji ty policisty a vlastně ten záznam nebo ta nemožnost pracovat u policie je stejně dlouhá, jako my máme navrženou v dětském certifikátu. Domnívám se, že paní poslankyně, která pro dětský certifikát v této podobě původně hlasovala, teďka už je zase proti, stále nic nepředložila, tak já upřímně řečeno nepovažuji za důležité tuto debatu teďka vést.
16: Říká Barbora Urbanová, poslankyně STAN. Omlouvám se, už jsou tady zprávy. Děkuji za váš čas.
19: Děkuji, nashledanou.
20: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný lesní požár. Nejméně 630 lidí je zraněných, z toho 10 je v ohrožení života. Do evakuačních center muselo i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění. České úřady loni odebrali z rodin přes 3600 dětí, o 8% více než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat Ministerstva práce. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva chce změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let má v plánu zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runwayi přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Za výměnu světel, kabelů a nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním může rozloučit v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš. Autor románů Milenci a vrazy a nebo třeba Mladý muž a Bílá velryba zemřel v neděli. Bylo mu 93 let.
20: Sport.
1: V britském Birminghamu pokračuje atletické mistrovství Evropy. Přímo v dějišti závodu je reportér Jakub Marek.
11: Oštěpařka Nikola Ogrodníková hodila v kvalifikaci 55 metrů a 87 cm. V první kvalifikační skupině skončila 9. a tak už má jen minimální šanci na postup do finále. Další Češka Nikol Tabačková už je jistě z boje o letní 12 vyřazena. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D5 u Rudné a také v Praze na magistrále. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici čekejte kolonu od kilometru 5,5, zpoždění asi 25 minut až ke sjezdu na Pražský okruh. V tomto úseku šetří hned 3 nehody a jede se velmi pomalu. Zdržení z 5. kilometru vyplatí se sjíždět právě tam na Rudnou, pokračovat osobním autem po souběžné silnici. V Praze jižní spojka z Barandovského na Černý most, kolona od odbočky na Pankrác, vše se rozjede až na magistrále. Směrem na Chodov zasahují u nehody, havárie auta, narazilo do svodidel. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stále popojíždí nesouvislé kolony. Od kilometru 175,5 se jede pomalu až do omezení k D2, osobním autem asi 30 minut, kamionem výrazně déle. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna od sjezdu na Slatinu z kilometru 201 budete popojíždět, naberete asi 15 minut navíc před omezením. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna za sjezdem na Mudřice od 3. kilometru pojedete 20 minut až do nájezdu na D1. Řidiči se snaží objet přes Mudřice tuto kolonu a i tam jsou fronty a je to ucpané. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty 27 až 32 stupňů a na severovýchodě kolem 26. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: 3 minuty po půl jedné vám přejeme dobré odpoledne. Dnes je pátek 14. srpna a my pro vás i po půl jedné budeme mít dnes soutěž. A ta se bude týkat jednoho výročí. Geniální vědec, převratný vynález a jeden černý pasažér v podobě obyčejné mouchy. Kultovní sci-fi horor Davida Cronenberga zítra slaví 40 let a my si ho připomeneme už dnes, protože to je dobré téma do naší pravidelné soutěže. O co hrajeme? Podívejte se na web radiožurnál.cz.
20: Radiožurnál.
21: Každý den s vámi.
20: I o prázdninách.

0: Podívali jste se, o co dnes můžete hrát v odpoledním radiožurnálu, robustní zahradní grill nebo vstupenky na mistrovství Evropy ve volejbalu žen v Brně. To jsou hlavní ceny, tedy ta za 3 a taky za 2 správné odpovědi. Zítra to bude 40 let od premiéry Kultovní mouchy režiséra Davida Cronenberga. Hororový příběh vědce, který na vlastním těle vyzkouší teleportaci, proslavil Jeffa Goldblama a mimořádné na tu dobu byly i maskerské efekty. My si teď film připomeneme a pokud chcete soutěžit, buďte velmi pozorní.
1: Na čem pracuji? No, na projektu, který změní lidský život i svět, jak ho známe.
2: Hlavním hrdinou snímku je výstřední, trochu nesmělý vědec Seth Brundle, který se strojil dvojici teleportačních kabin. O jeho převratný vynález se zajímá novinářka Veronika, tu hraje Gina Davisová. Zamilují se do sebe a po úspěšné teleportaci paviána je Brundle připravený na pokus s člověkem.
1: Začít teleportační sekvenci. Sekvence aktivována.
2: Rozhodující krok ale neudělá jako chladnokrevný vědec, ale opilý a v záchvatu žárlivosti. Když se dveře telepodu zavřou, je uvnitř ještě někdo, moucha. Počítač si se dvěma živými organismy neumí poradit a tak je spojí na genetické úrovni. Nejdřív vypadá pokus jako úspěch. Brundle je silnější, rychlejší a plný energie, jenže postupně se mění jeho chování a potom i vzhled.
3: Brundloucha rozkládá stravu korozivními enzymy. Říká jim blitinka. Blinkne na jídlo, to se rozpustí, no a šup s tím zpátky. Připraveni na demonstraci? Tak jedem.
2: Cronenbergův film je novou verzí Mouchy z roku 1958, která vznikla podle stejnojmenné povídky George Langlena. Z původně jednoduchého příběhu o nepovedeném vědeckém pokusu ale vytvořil Cronenberg tragický horor. Nejde jen o pouhou proměnu v obří hmyz. Moucha je zároveň příběhem o nemoci, stárnutí a ztrátě vlastní identity.
4: No, don't, please.
2: Právě Moucha pomohla definovat moderní podobu takzvaného body hororu, žánru, ve kterém je zdrojem děsu vlastní tělo. David Cronenberg přitom označení body horor nemá příliš v oblibě. Mluvil o tom před 4 lety v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici CBC.
5: Říká se o mně, že jsem snad vynalezl žánr body hororu nebo co. Já jsem tomu tak ale nikdy neříkal a ani by mě to nenapadlo, protože mě to děsivé nepřipadlo. Pro mě je to spíš krása těla, ne body horror, ale ten název se zkrátka ujal. Tak budiš.
2: Co se týče mouchy, tvůrci masek nejprve navrhli výslednou podobu tvora, takzvanou Brundle mouchu. Teprve potom zpětně vymýšleli jednotlivé fáze, kterými se k ní hlavní hrdina postupně dopracuje. Maskerský tým nakonec za svou práci získal Oscara. A příběh nezůstal jen na filmovém plátně. O více než 20 let později se Moucha dočkala také operního zpracování. Premiéru měla v Paříži a napsal jí skladatel Howard Shore. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Tak o legendární Mouše ve filmu víte vše. Chcete-li s námi soutěžit, teď je ten pravý čas dovolat se do studia Radiožurnálu. 221 552 255.

0: Tím jediným pro dnešní odpolední soutěž je Vladimír ze Skvrňova. Vladimíre, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy jste z Kolínska?
1: Ano.
0: Máte domeček?
1: Máme domeček.
0: Máte zahrádku?
1: Máme velkou zahrádku.
0: A máte grill?
1: Grill nemáme.
0: Tak robustní grill na dřevěné uhlí od značky Fieldman, která nabízí všechno pro dílny a zahrady, je dnešní hlavní cenou za 3 správné odpovědi v soutěži odpoledního radiožurnálu. Grill nabízí velkorysou grilovací plochu, praktické pohyblivé rošty, výko, teploměr, zkrátka všechno, co parádní grill potřebuje a měl by mít. Hlavní cena za 2 správné odpovědi, případně sada cen sportovních souvisejících s mistrovstvím Evropy ve volejbalu žen, které se po dlouhých 29 letech koná od 21. srpna v Brně na brněnské výstavišti. Takže 2 vstupenky na zápasy českých reprezentantek a přidáme i set dárků, které souvisejí právě s mistrovstvím Evropy ve volejbalu. Za 1 správnou odpověď pak cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu, ale tam se doufám nedostaneme. Vladimíre, Moucha, znáte ten film?
1: Viděl jsem, ano, jako hodně mladý.
0: Jako, tak videokazety.
1: Už je to dávno. Ano.
0: Ano. Ale ano, i tehdy ano. To bylo dost děsivé, je to pravda.
1: Bylo to hrozně.
0: Mám to podobně. Tak Vladimíre, budu vám držet palce. Vždy máte 5 vteřin na ideálně správnou odpověď. Jste-li připraven, můžeme se do té mouchy pustit.
1: Jsem připraven.
0: Tak tedy, doufám, že jste zaregistroval, kdo kultovní film Moucha z roku 1986 režíroval. Stačí mi příjmení.
1: Byl to David Cronenberg.
0: Správná odpověď. Ve filmu se zároveň objevil v malé roli gynekologa, který ve Veroničině noční můře přivede na svět místo dítěte obří larvu. Taky si vybavuju tu scénu. Otázka druhá. Vladimíre, za co získal film Moucha svého jediného Oscara?
1: Za efekty.
0: Bylo to za nejlepší masky.
1: Je
0: to trochu jiná kategorie, než efekt grill nebude. No a do třetice, jaký druh hororu film Moucha definoval?
1: Body horror.
0: Je to tak, tedy tělesný horor. K současným představitelům body hororu patří třeba Oscarová Substance a nebo loňský snímek Together o milencích, jejichž těla začnou doslova srůstat. Vladimíre, to mě mrzí.
1: Mě taky.
0: Ale jste-li fanoušek sportu a volejbalu žen, myslím, že to bude docela příjemná podívaná.
1: Děkuji pěkně.
0: Mějte se krásně, zdravím na Kolínsko do Středočeského kraje. Hezký víkend.
1: Díky i vám, na shledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Bez průběžného lídra mistrovství České republiky odstartuje noční rychlostní zkouškou v centru Zlína další ročník automobilové Barum Rally. Kvůli zranění se závodu v Polsku chybí ve startovní listině Dominik Stříteský. Ten vyhrál předchozí tři podniky domácího šampionátu a jeho soupeři teď mají otevřený prostor.
1: Barum Rally Zlín je součástí českého i evropského šampionátu a také na startu i hodně zahraničních posádek. Od roku 2012 ale vítězí jen Češi a když má ředitel závodu Jan Regner typovat letošního vítěze, opět hledá mezi domácími piloty.
2: Náš ambasador Adam Březík.
1: Průběžně čtvrtý muž českého šampionátu Adam Březík přímo ze Zlína pochází a letos v roli ambasadora propaguje Barum Rally i na ostatních závodech. Že se od něj na domácí trati hodně očekává, vnímá, sám na sebe ale nechce vytvářet větší tlak.
3: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý, do který chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
1: Pro Březíka jsou cesty ve Zlíně a okolí opravdu domácí a dokonale je zná. Nemusí to prý ale být jen výhoda.
3: Asi do jisté míry ano a zas na druhou stranu ne, protože je to samozřejmě zavazující, to očekávání na nás je větší od domácích fanoušků a od všech. A někdy to může být i nevýhodou, tím, že ty místa fakt známe a víme, kde se co kdy stalo, tak jsme tím trošku svázaní. Je potřeba se od toho všeho odprostit a brát to jako každou jinou soutěž samozřejmě a těšit se zkušeností, které tady máme.
1: S ambicemi zvítězit odstartují do Barum Rally určitě taky druhý muž průběžného pořadí českého šampionátu Filip Mareš nebo obhájce prvenství a celkově 12-násobný vítěz Jan Kopecký. Ten letos ještě žádný závod nevyhrál, stále největším favoritem ale zůstává podle experta Karla Jirátka, mnohonásobného účastníka Barum Rally, který v roce 1986 jako spolujezdec taky vyhrál.
4: Jede opravdu brilantně a strašně rychle, ale do toho absolutního rizika si myslím já, že už prostě se mu nechce, už prostě nevidí ten důvod. Ti mladí samozřejmě v té touze se prosadit do toho rizika jdou. Já si pořád myslím, zvlášť, že s tím zamíchá trochu počasí, že ten Honza Kopecký má velkou šanci.
1: Úvodní noční rychlostní zkouška, tradičně vedená centrem Zlína, odstartuje ve 20 hodin a 30 minut. V sobotu a neděli pak bude Barum Rally pokračovat na silnicích v okolí města. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Letošní sklizeň obilovin a řepky bude slabší než loni. Znamená to, že výnosy zemědělcům nepokryjí ani výrobní náklady, jak tvrdí agrární komora? Nebo by stačilo počkat, až výkupní ceny znovu stoupnou? Vladimír Kroc se zeptá agrárního ekonoma Tomáše Majera z České zemědělské univerzity.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 13 hodin. Kateřina Cousirisová a zprávy.
1: Chorvatské omyši kvůli lesnímu požáru evakuovali nejméně 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Jeden z námořníků americké letadlové lodi spadl přes palubu. Plavec Knedla bude večer usilovat o další českou medaili na letošním mistrovství Evropy. Kolona je na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy a bude skoro jasno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl lesní požár. Lékaři museli ošetřit asi 40 lidí. 7 z nich zůstává v nemocnici na dýchacích přístrojích. Plameny spálily velké množství domů, aut i několik lodí. Záchranáři evakuovali 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Těm už pomáhá český konzul z nedalekého Splitu, říká mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Část turistů oblast opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a ve Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky, působící v evakuačních centrech.
1: Podle informací ministerstva zahraničí mezi českými občany nejsou hlášená žádná vážná zranění. Ke zhoršujícímu se psychickému stavu posádky americké letadlové lodi Abraham Lincoln si začínají stěžovat rodiny nasazených námořníků. Podle zpráv amerických médií se kvůli špatným podmínkám na lodi několik vojáků pokusilo skočit přes palubu a ukončit život. Šéf Pentagonu Pete Hegseth to popírá. Podle něj je vše v pořádku.
4: Centrální velitelství potvrdilo, že jeden z námořníků skočil přes palubu, ale byl včas zachráněn. Jeho rodina se o tom ovšem podle slov jeho matky dozvěděla až 4 dny poté. Vojáci si stěžují na nedostatek jídla, problémy s vodou a hygienou a špatnou morálku. Letadlová loď zůstává na moři déle než kdykoliv za poslední roky. Trumpova administrativa totiž nasazuje válečné lodě v rámci tažení proti Íránu i Venezuele na neobvykle dlouhou dobu. Demokratičtí kongresmeni proto žádají osobní návštěvu lodi a vysvětlení podmínek, které tam vojáci k životu mají. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
5: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávajícího objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu.
6: Sport. V Birminghamu pokračuje mistrovství Evropy atletů a je u toho Jakub Marek.
7: Štafeta českých čtvrtkařek se do finále nedostala, kvarteto Petržilková, Vondrová, Bisová a Malíková skončilo 11. A kvalifikaci pak skončila soutěž pro tyčkaře Davida Holého a Dana Bartu. Před chvílí do ní vstoupil fenomén současné atletiky švéd Duplantis s suverénním skokem na 5 metrech a 60 centimetrech. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Plavec Miroslav Knedla bude večer bojovat hned o 2 medaile na mistrovství Evropy. Nejprve se představí ve finále znakařské 50. O chvíli později ho pak čeká závod smíšených štafet na 4x100 metrů volným způsobem. Tam postoupila sestava Kryške, Knedla, Janíčková, Sémanová díky nejrychlejšímu času rozplavby a taky novému českému rekordu. 1 medaili z evropského šampionátu už Česko má. Získala ji Barbora Sémanová na kraulařské 200.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D5 před Prahou, v Praze na magistrále i na D1 u Ostrovačic. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně před okruhem odklidili následky vážné havárie na 0. kilometru, stále ale řeší ještě předtím jinou nehodu na 1. kilometru v levém pruhu. Kolony od exitu 5 Rudná přes 20 minut a pokračují i za nehodou až na pražský okruh k Ořechu. Na okruhu taky směrem

0: Na letiště se popojíždí od Evropské čtvrt hodiny k nehodě u odbočky na Horoměřice. V Praze na jižní spojce směr Černý most popojíždí fronta od sjezdu na Pankrác po nájezd na Brněnskou. Nahoře už na magistrále směr D1 je po nehodě blokovaný levý, pak pravý pruh zdržení 10 až 15 minut. Na D1 za Prahou směr Brno velmi hustý provoz už od exitu 15 Velké Popovice do zúžení na 24. u Šmejkalky kolem čtvrt hodiny. Na dálnici D1 pak na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem čekejte kolonu, teď kolem kilometru 176 začíná, osobní auta jedou místy plynulej v levém pruhu i tak až 50 minut do omezení u D2. Před ním je tam na D1 pomalu jedoucí fronta taky od exitu 201 Slatina na Prahu. A na D1 z Brna do Prahy za Ostrovačicemi vzniká kratší kolona ze 176. k nehodě na 175. kilometru v levém pruhu, zatím zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno, teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední radiožurnál. Přišel Vojtěch Biderman.
3: No a před námi je víkend, který nabídne třeba chodské slavnosti, keltskou noc nebo vojensko-historickou cihelnu. Fanoušci rally zamířili na Zlínsko, ale připravené jsou taky řemeslné trhy, historický tábor nebo nocování v muzeu. Že ještě nemáte plány na volné dny? Vyberte si z našich bohatých víkendových tipů na webu radiožurnál.cz.
4: Odpolední radiožurnál
1: a Vojtěch Biderman.

0: evakuačních centrech v Omiši a Splitu skončily stovky lidí, mezi nimi i zhruba 300 českých turistů. Vyhnali tam požár, který se v noci rozhořel v nedaleké obci a kvůli silnému větru se rychle rozšířil k Omiši. Lékaři ošetřili na 40 zraněných lidí, z toho 7 je ve vážném stavu. Češi mezi zraněnými podle dostupných informací nejsou. Aktuální zprávy k tomu doplní naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková. Téo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Požár u Omiše se podle dostupných informací zatím nepodařilo dostat pod úplnou kontrolu, i když ta situace je už mnohem klidnější než během noci. Oheň vypuknul kolem 8 hodiny večer a kvůli silnému větru se velmi rychle šířil, takže místní hasiči potřebovali i pomoc všech dostupných kolegů z okolí. Nicméně ta situace byla natolik dramatická, že nakonec povolali i hasiče ze vzdálenějších krajů, respektive ŽUP Chorvatska, a v pohotovosti byla a taky nadále zůstává i armáda. Snadná nebyla ani evakuace místních a turistů z těch zasažených oblastí, protože někteří už v jednu chvíli nemohli odejít nebo odjet po souši, takže je nasměrovali k pláži, odkud je pak záchranáři odváželi na lodích.
0: Teo, a jak vážný je tenhle požár u Omiše ve srovnání s dalšími požáry, které teď sužují Chorvatsko?
1: Hasiči o něm mluví jako o jednom z nejhorších v dějinách země, a to zejména kvůli počtu vážně i lehce zraněných. 40 lidí tedy potřebovalo péči lékařů, a byť většina z nich mohla po ošetření odejít, tak ve splitské nemocnici zůstává 14 lidí, z toho tedy 7 ve vážném stavu. Už teď je taky jasné, že škody na majetku budou velké a obnova této turisticky oblíbené oblasti potrvá měsíce. Do toho se rozhořel další velký požár na poloostrově Peljašas nedaleko Orebiče, kde hašení taky velmi komplikuje vítr, jde navíc o těžký terén, takže byť aktuálně nejsou ohrožené obytné domy a není potřeba evakuace, tak i tam se sjíždějí hasiči, kterých už není aktuálně potřeba u Omiše. No a z Omiše podle nejčerstvějších zpráv vyrazilo jedno hasící letadlo také k Trogiru, kde se rozhořel další požár.
0: Říká přímo z Chorvatska naše spolupracovnice Téa Veseláková. Díky, Téo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Před rychle se šířícími plameny musela v noci utéct taky rodina Denisy Petříkové a taky s ní jsme v odpoledním radiožurnálu ve spojení. Paní Petříková, přeju vám dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: V první řadě chtěl bych se zeptat a ujistit, že jste vy i vaše rodina v pořádku.
2: Ano, jsme už na cestě do České republiky, stále teda v Chorvatsku, ale už jsme se posunuli, tak jsme rádi.
0: Předpokládám, že v Chorvatsku jste byli na dovolené, kde přesně jste ji tedy trávili?
2: Byli jsme v Nemiře, je to městečko zhruba 3 kilometry od Omiše.
0: Jak jste se dnes v noci o tom požáru poprvé dozvěděla? Kolik zhruba bylo hodin?
2: Já si myslím, že bylo tak kolem půlnoci a v podstatě jsem stala, chtěla jsem jít na toaletu, otevřela jsem dveře na balkon a tam teda jsem začala trošku panikařit, protože z druhé strany budovy, kde jsme bydleli, byl oheň. Takže jsme se tam všichni pobalili, celá rodina, a rychle jsme v podstatě běželi k autu, který taky bylo velice blízko už toho ohně, a zkoušeli jsme najít cestu z té Nemiry. No.
0: Můžete ještě blíž popsat tu první reakci, protože tohle asi člověk obvykle v životě nezažije. Je noc, vylezete z domu a najednou tam jsou obrovské plameny, co se vám v tu chvíli prostě honí hlavou?
2: No, já jsem prostě jenom zavřela znova ty dveře, aby to nešlo k nám dovnitř, protože ten kouř byl jako dusil, jo, úplně, a zakřičela jsem oheň, stávejte všichni hned okamžitě, a jako musím říct, že to rodina funguje velmi dobře, takže jsme během 10 minut v podstatě byli v autě a tak nějak jsme vzali, co se dalo, něco jsme tam samozřejmě nechali, to, co tam nepřijel, to, co prostě nepotřebujete, že jo. A snažili jsme se hledat tu cestu, no. To bylo takový jako obtížnější, protože tam jsou cesty dvě. Jedna byla zablokovaná auty, nedalo se tam projet, prostě místní tam zaparkovali auta, ale nikdo u těch aut nebyl. No a když jsme chtěli druhou stranu, tak tam už byl všude oheň. Takže jsme teda jeli jsme tam, protože jsme jinou možnost neměli, jinak by ten oheň šel jakoby na nás. A zastavili jsme na parkingu u moře, kde bylo asi zhruba 10 aut, taky to byly rodiny, a tam jsme vyčkali zhruba 5 hodin a hlídali jsme auto, hlídali jsme ten požár, koukali jsme, jedou hasiči, kteří tam projeli v podstatě až někdy třeba za 2,5 hodiny. Jo, takže ten vítr, to byla taková rychlost, jo, že ty plameny prostě, to bylo kilometr po kilometru a viděli jste jenom červenou záři.
0: Můžu se zeptat, jak staré máte děti?
2: 13 a 6.
0: Jak to zvládali? Jak bylo těžké udržet je v klidu?
2: No, dcera, to je šikovná. A syn teda křičel, nechci umřít, no.
0: Jaký je to zážitek, jak traumatizující zážitek je to pro matku?
2: No teďka, když vám to takhle říkám, tak teda je to hrozný, jo, ale byli jsme prostě rádi, že když to skončilo, no, když jsme vyjeli prostě z toho ohnivého pekla, tak jsem fakt jako oddechla a říkám si, že jako starosti nějaký zbytečný, úplně bych to hodila za hlavu.
0: Jako teď možná
2: v pořádku, protože, no.
0: Určitě, narážíte i na to, že jste tam nechala nějaké věci, to je samozřejmě to poslední, na co člověk myslí, ale předpokládám, že jste neměla připravené nějaké evakuační zavazadlo.
2: No to jsem neměla, tak já mám všechno v boxech, lékárničku, takový ty důležitý věci a my jsme teda dneska měli den odjezdu, takže jsem nějaký věci měla zbalený, což teda byla výhoda. Jo, a mám všechno celkem uspořádaný, jo, takže jako, jak říkám, přesun byl rychlej, ale to v tom afektu, to by asi udělal každej. Jo, vezmete, co máte, hlavně děti, ať jsou v pohodě, prostě co je živý, aby přežilo. A fakt to nebyl hezký pohled, protože tam jako bouchaly auta, lodě, jo, a jako fakt ten strach byl, no. Ještě jsem to nikdy nezažila.
0: Dostala jste předem nějaké upozornění na velké riziko požáru?
2: Ne, žádný upozornění, žádná siréna, vůbec nic. Dokonce kamarádi ty teda snad zbudil majitel, nás vůbec nikdo, jo, nebudil, necinkal, měl jsme zvonky, všechno tam bylo k dispozici, klíče, jako mohli nám hodit kámen do okna, cokoliv, nevím prostě, jo, troubit nebo něco, ne, nic nebylo, ale ta kamarádka tam měla teda štěstí a ty bydleli ještě, byli blíž tomu ohnisku než my a ten majitel toho domu, ten je hnedka naložil na loď a odpluli do Omiše, poté do Splitu. A tam se oni nějak postarali, bo auto zřejmě přišli. Jo, to jim asi shořilo.
0: Potkali jste cestou z toho hořícího objektu další turisty nebo místní, nebo tam vznikala panika?
2: Ne. Řekla bych, že by vznikala panika. Dokonce tam chodili lidi třeba s kýblama od moře a hasili tam, nevím, třeba sloupy, jo, elektrického vedení a spíš tak jako čekali. Jako, mně přijde, že tam všichni jenom čekali. Jo, hasiči jezdili sem a tam a asi já tomu nerozumím, tomu systému jejich, ale v podstatě u nás tam nikdo nehasil nic. No a nikdo nehoukal, žádný policisté tam nebyli, nevím, organizačně za mě teda to nebylo moc dobrý, ale já nevím, jak to funguje. Úplně při požáru teda.
0: Paní Petříková, kontaktovali vás třeba nad ránem české úřady?
2: Ne, to ne. Nikdo mě nekontaktoval až po tady nějakým příspěvku, co jsem vložila na Facebook teda. Jako jedna z mnoha, tak se mi ozvala vaše redaktorka.
0: A my děkujeme za to, že jste telefon zvedla a že jste nám teď vyprávěla o tom, jaký zážitek jste prožila spolu se svou rodinou nedaleko Omiše v Chorvatsku, kde v noci vypukly rozsáhlé požáry. To byla Denisa Petříková, teď už tedy na cestě domů, tak přeju vám, ať dorazíte v pořádku, ať pokud možno na tenhle zážitek zkusíte co nejrychleji zapomenout, paní Petříková. Zatím naslyšenou a díky.
2: Děkuju vám, mějte se na stranu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Připojovací a odbočovací pruhy jsou určené k tomu, aby zpřehlednili a usnadnili provoz, jenže někdy můžou řidiče naopak mást a přidělávat jim starosti. Jak pruhy správně využít a co naopak nedělat, to zjišťoval redaktor Václav Drážek v dalším díle naší prázdninové série Letní autoškola Radiožurnálu a zeptal se Jana Straky z policejního prezidia.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních.

0: Před námi je tropický víkend, pondělí se ale výrazně ochladí zhruba o 10 stupňů Celsia. Nejen o počasí uslyšíte podrobněji taky ve zprávách Radiožurnálu za malou chvíli.
1: Hledá se vinař roku 2026. Mezinárodní odborné komise právě hodnotí magických 666 přihlášených vzorků od 70 vinařů a vinařství z celé České republiky. Nového držitele prestižního titulu poznáme už 19. srpna večer ve Velkém sále pražského Žofína. Buďte u toho i vy, přímo na Žofíně nebo v našem vysílání. Více na vinařroku.cz a na Český archiv vín CZ. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
0: Radiožurnál 13.30. Kateřina Causidisová pro vás má zprávy.
2: Požár u chorvatského letoviska Omiš na jadranském pobřeží je jedním z nejhorších v historii země. Řekl to podle agentury AFP a dalších médií šéf tamních hasičů. Evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Zranilo se 630 lidí, 7 z nich bojuje o život. Hasiči stále likvidují požár lesa Ulnářů na Strakonicku. Na požářišti se od včerejška vystřídalo celkem 21 hasičských jednotek z Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Oheň, který se rozšířil na 10 hektarů, mají už pod kontrolou. Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% a stoupla taky částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů anebo nabídky podvodných investic. Jihokorejci se před teplými dny ochlazují tradiční psí polévkou Bosintang. Jeden z nejteplejších dnů připadá právě na dnešek. Letošní srpen je posledním termínem před národním zákazem konzumace psího masa. Na něm se poslanci shodli před 2 lety.
3: Sport.
2: Ve Velké Británii pokračuje mistrovství Evropy v atletice. Je u toho i náš reportér Jakub Marek.
4: Oštěpařka Petra Sičaková zatím ve druhé kvalifikační skupině hodila 53 metrů a 12 cm a bude tak muset přidat poslední sérii, aby se dostala do finále. Malou naději má stále Nikola Ogrodníková, která v první skupině hodila 55 metrů a 44 cm a zatím je v součtu na poslední postupové 12. pozici. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 kolony za Prahou, taky před Brnem. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno se zpomaluje už za okruhem kolem 12. kilometru. Od 16. popojíždí kolona na Šmejkalku až 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se do kolony dojíždí za Domašovem kolem 172. kilometru. Osobní auta se vlečou až hodinu do omezení u D2. Před ním je fronta na D1 i směrem opačně na Prahu od sjezdu 201 Slatina asi na čtvrt hodiny a taky ze 4. kilometru D2 i přes 20 minut. Na pražském okruhu směr D1 obvyklá kolona před Ořechem 20 minut od nájezdu z D5, kamiony déle z D5 od Rudné. Na okruhu opačně směr letiště je teď kolona od exitu 15 Lochkov, zatím na 10 minut za nájezd od Barandova na 17. kilometru se srazil kamion a osobní auto. Na čtyřce za Prahou směr Strakonice vzniká fronta od Lipenců do omezení u Jiloviště už skoro na čtvrt hodiny. A na tahu 35 Hradec Králové Svitavy vznikají kolony. Směrem na Svitavy je to od Tršku 20 minut do Litomyšle, u letiště Vysoké Mýto po nehodě kolony obousměrně a taky na 35 Holice Hradec mezi Chvojencem a Bíští kolony na 10 minut v obou směrech po srážce nákladního auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál bude většinou skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Užijte si to nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby. Festival Letní letná se vrátil do Letenských sadů v Praze a letošní ročník nabídne bohatý divadelní program, ale nemusíte chodit jen na představení. Během celého dne běží mnoho dalších doprovodných akcí, na kterých se zabaví i ti nejmenší. Od workshopů přes výtvarné a cirkusové dílny až po koncerty a open air akce. Letní letná začala teď ve středu a skončí až koncem srpna.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Černé moře je momentálně nejnebezpečnějším regionem pro námořní dopravu, tvrdí to britská pojišťovací společnost Lloyd's. Ukrajina útočí na tankery zásobující Krym palivem, stejně jako na obilné terminály. Rusko zase napadá zahraniční plavidla připlouvající do Oděsy a míří i na další ukrajinské přístavy. Kyjev teď Moskvě navrhuje příměří v Černém moři. A my to všechno probereme s naším zahraničně politickým analytikem Ondřejem Soukupem. Ondřej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaká je teď taktika z ukrajinské strany? Čeho se Ukrajina snaží dosáhnout a proč vlastně nabízí příměří?
1: Tak oni mají vlastně tři takové úkoly. Jedno je izolace Krymu, což se jim v zásadě podařilo. A druhá je útoky na ty obilné a ropné terminály, tak aby Rusko nezískávalo peníze za vývoz ať už ropy nebo pšenice. A třetí jsou útoky na vojenská plavidla, ze kterých Černomorská flotila vlastně odpaluje balistické rakety na území Ukrajiny. Tam se také zjevně něco podařilo, protože zrovna dneska ráno byly zveřejněny nějaké satelitní snímky, takže v zásadě oni by si mohli říct, že je to kampaň úspěšná, nicméně kvůli tomu, že stejně úspěšná je i kampaň ruská, tak právě to příměří nabízejí.
0: No a na jaké cíle oproti tomu tedy útočí Rusko?
1: Oni se snaží vlastně uzavřít všechny ukrajinské přístavy, tedy ty, které ještě zbyly, to znamená Oděsu, Izmail, nedaleko rumunských hranic, přes který vlastně jde velká část vývozu ukrajinské pšenice. Stejně tak útočí vlastně nejenom na tu přístavní infrastrukturu, ale i na plavidla jako taková, takže podle oficiálních údajů oděské městské administrativy vlastně, jestliže ještě před několika týdny připlouvalo každý den okolo 15 lodí, tak dneska jsou to dvě, možná dokonce jedna.
0: No a reagovala už nějak Moskva? Je šance, že prezident Vladimír Putin na tu nabídku příměří přistoupí?
1: Moskva se tváří, že se vlastně nic nestalo, že nic neslyšeli. Pravda je, že oni mají pocit, že pro Ukrajinu jsou jejich útoky horší než ty ukrajinské pro Rusko jako takové. Oni už opakovaně vlastně odmítli jako nejrůznější nabídky příměří. Vždy to bylo s vysvětlením, že jenom se Ukrajina snaží prostě táhnout nějak čas, aby se mohla lépe vyzbrojit a déle bojovat proti Rusku, proto tedy Kreml a zatím všechna příměří odmítal. Uvidíme, jak to bude tedy s ním.
0: Ukrajina nabízí Rusku příměří v Černém moři. Útoky z obou stran totiž výrazně omezují veškerou námořní dopravu, hlavně zemědělské produkce. Na Radiožurnálu jsme o tom teď mluvili s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Soukupem. Ondřej, díky a klidný víkend. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Vydejte se teď v létě mimo hlavní proud turistů k památkám, které překvapí silným příběhem a neopakovatelnou atmosférou. Připravili jsme sedmidílný seriál pojmenovaný Neobjevené skvosty Česka a v dnešní epizodě jsme vám popsali, co ukrývá arcibiskupský palác v Olomouci. Poslechněte si to třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. What's the

0: Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody, připouští ale personální změny. Dnes to všechno řekl novinářům a mezi nimi byla i reportérka Radiožurnálu Kateřina Kohoutová, která hned doplní další podrobnosti. Kateřino, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. To, že dojde ke snížení počtu zaměstnanců, nový ředitel potvrdil, má k němu dojít ještě do konce letošního roku, ale o kolik pracovníků půjde, tak to nám nezdělil a ani to, jakých pozic se to bude týkat. Prý vše musí ještě konzultovat se svým zřizovatelem, tedy ministerstvem životního prostředí, no ale zároveň také třeba přiznal, že kvůli rostoucí návštěvnosti by bylo vhodné mít víc strážců v terénu, protože současný počet kolem 20 profesí na tak velké území je málo. Výhodou je samozřejmě pomoc dobrovolníků a tak podle něj je i důležité právě vychovávat si ty dobrovolníky.
0: Strážci v současných horkých dnech řeší víc požárů, nedostatek vody. Co chce nový šéf KRNAPu dělat v tomhle směru?
1: Ano, je to pravda. Naposledy zahořelo v oblasti Dunganu v Janských Lázních, a to o rozloze 25 metrů čtverečních. Menší zahoření a ty požáry se teď objevují častěji. Důležitý je podle něj apel hlavně na turisty, aby v žádném případě nerozdělávali ohně v přírodě a také vůbec neodhazovali nedopalky od cigaret. Zároveň také potvrdil, že zahájil intenzivní jednání o spolupráci s hasiči Libereckého a Královéhradeckého kraje, no a zároveň také samozřejmě s horskými záchranáři.
0: Kateřino, a jaké jsou Moravcovy priority pro, řekněme, nejbližší měsíce?
1: Tak on na tom setkání, řekněme, vypíchnul tři hlavní priority. Označil s tím ochranu přírody, usměrňování návštěvnosti a také partnerství v regionu. Rozpracované projekty jsou podle jeho analýzy, kterou se nechal udělat, v pořádku. Pokračovat podle něj musí také ta důležitost ochrany vzácných lokalit, živočichů a rostlin, ale také třeba hledání zdrojů vody a její zadržování v krajině.
0: Petr Moravec, nový ředitel správy KRNAP, dnes poprvé představil své pracovní plány, jaké změny chystá a jaké jsou jeho priority v nejvyšších českých horách. To vám v odpoledním Radiožurnálu prozradila reportérka Kateřina Kohoutová. Tak díky, Katko, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podali mu pohár, on se napil a pak mu stěžkly nohy. Sokrata zabil odvar z bolehlavu. Čím Atéňany naštval, to probereme v závěrečné epizodě letního speciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Tak to vypadá, že máme případ.
4: To je první vražda, pokud se nemýlím.

0: nejhorších v historii země. Na šampionátu v Birminghamu soupeří nejlepší evropští atleti. Před Brnem jsou kolony na dálnicích D1 i D2 a víkend bude v Česku tropický, naměříme přes 35 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: 7 lidí zůstává v kritickém stavu po požáru u chorvatského letoviska Omiš. Podle šéfa chorvatských hasičů je to jeden z nejhorších požárů v historii země. Evakuovat se museli asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Nikdo z nich ale podle české diplomacie nemá vážnější zranění. Na místě evakuovaným turistům pomáhají diplomaté z konzulátu v nedalekém Splitu. Do Omiše narychlo dorazil i chorvatský premiér Andrej Plenković.
2: Požár vypukl v obci Lokva Rogoznica a rozšířil se jak na sever k Omiši, tak na jih k obci Mimice. V zasažené oblasti žije asi 15 000 obyvatel, v současné době je tam ale navíc taky zhruba 12 000 turistů, takže velká koncentrace lidí. Oheň se šířil extrémně rychle, hlavně kvůli dlouhodobému suchu a větru.
0: Češi cestující do Chorvatska by kvůli požáru měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace českých cestovních kanceláří. Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Požadují lepší pracovní podmínky anebo modernější techniku. Francii letos taky sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořelo přes 100 000 hektarů.
3: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Víkend bude tropický s teplotami nad 35 stupňů, varují předtím meteorologové. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných anebo starších lidí. Víc informací nabízí Hydrometeorologický ústav a taky třeba web vlnyveder.cz. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka můžou také informace pomoci zdravotníkům.
4: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchrany, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
0: Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit.
5: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metru v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
6: Sport. V britském Birminghamu se koná atletické mistrovství Evropy. Přímo v dějišti závodu je i náš reportér Jakub Marek.
7: Oštěpařky Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková vypadly už v kvalifikaci. Nejlepší z nich byla 15. Sičaková, ta hodila 56 metrů a 9 cm a za postupem do finále zaostala o 81 cm. Adela Tkáčová je při své premiéře na velké dospělé akci po dvou disciplínách 7. boje 20. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru. Je to už asi 25 minut do zužení na mostě na 24. u Šmejkalky. A pak na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona začíná za Domašovem kolem 173. kilometru. Osobním autem je to na hodinu k D2. Právě na bratislavské D2 před Brnem je kolona před Olympií za 4. kilometru na 20 minut. Na Pražském okruhu vznikají kolony. Ve směru z letiště na D1 je to před exitem 19 Ořech osobním autem čtvrt hodiny od nájezdu z D5. Na okruhu opačně na letiště je kolona hned za tunely ze 14. kilometru čtvrt hodiny na 17. za nájezdem od Barandova v připojovacím pruhu řeší strážku kamionu s osobním autem. Výjezd z Prahy silnicí 4 na Strakonice se ucpává od první odbočky na Lipence do zužení u Jiloviště už skoro půl hodiny. A na 35 se Hradec Králové Svitavy, nejdřív kratší kolony obousměrně mezi Býští a Chvojencem po srážce nákladního auta s motorkou a hlavně směrem na Svitavy

0: teplo na odtržku do Litomyšle už kolem půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál bude většinou jasno, teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Hned přidáme ještě jeden zajímavý tip, hlavně asi pro naše posluchače na Orlicko-Ústecku. Louky nad městem Králíky se dnes a zítra promění v bojiště. Přivítají totiž tradiční vojensko-historickou akci Cihelna. Kromě soudobé a historické vojenské techniky se stanete svědky nejrůznějších bitevních ukázek. Otevřená budou muzea a techniku předvede i česká armáda. Už teď vám tedy přejeme klidný víkend.
1: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Spolu s připravovanou pražskou Vltavskou filharmonií a brněnským Janáčkovým centrem patří k aktuálně nejvýznamnějším kulturním stavbám v Česku. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Co přesně se na stavbě stalo, ví reportérka Marta Pilařová a teď to předá i nám v odpoledním radiožurnálu. Marto, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Jak jsem zjistila od stavebních firem, objevili stavbaři na konci července, že mnohé příčky v původním kulturním domě, ten je z roku 1961, nebyly postavené kvalitně. Není možné je opravit a budou muset postavit nové. Kulturní dům je památkově chráněný a tím se rozjelo celé kolečko. Hlášení změny, stavební úřad práce zastavil a město Ostrava musí požádat o dodatečné stavební povolení. Upřesňuje mluvčí města Ostravy Petr Havránek.
2: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávajícího objektu. Město teď společně se zhotovitelem, projektantem a dalšími odborníky vyhodnocuje řešení dalšího postupu tak, aby bylo možné v dotčených částech stavby co nejdříve pokračovat.
1: Ještě vysvětlím, že původní kulturní dům má překlenout výrazná nová architektura Stevena Halla, ve které bude samotný koncertní sál. Kulturní dům ale musí být opravený a vystužený. Nějaké drobné práce teď na staveništi probíhají, ale celkově je tento obrovský projekt ve fázi vyčkávání. A jak dlouho to celé bude trvat, vůbec není jasné. Město připouští varianty, že se vše podaří vyřešit administrativně, nebo budou muset nechat přepracovat celý projekt.
0: Marto, a jak to celé ovlivní plánované zahájení provozu v novém koncertním sále?
1: Tady jsme na poli samých neznámých. Původní termín konec roku 2027 padl už dřív. Pod přístavbou od architekta Halla totiž museli stavbaři kvůli statice vystužit základy. V ohrožení je teď i nový oficiální termín březen 2029. Odhadovat to nechtěl ani mluvčí města Ostravy Petr Havránek.
2: V tuto chvíli nepovažujeme za odpovědné deklarovat nový pevný termín dokončení a zahájení provozu, dokud nebude k dispozici aktualizovaný harmonogram, zohledňující další postup v dotčených částech stavby. Projekt VOX jako celek pokračuje a práce, kterých se rozhodnutí stavebního úřadu netýká, můžou probíhat.
1: Koncertní sál nově nese název VOX a bude to velké multikulturní centrum. Bude tam sídlit jeden ze špičkových českých orchestrů Janáčkova filharmonie Ostrava. Ta teď koncertuje v provizorních prostorách. Jasněji by o termínech mělo být v následujících týdnech, podle toho, jaké řešení navrhne stavební úřad.
0: O zastavení klíčových prací na stavbě nové koncertní haly v Ostravě mluvila naše reportérka Marta Pilařová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Pro českou atletiku nevýrazné mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje dál. V kvalifikaci neuspěla žádná z trojice českých oštěpařek, vypadly taky oba tyčkaři a rozběhy byly konečnou pro obě čtvrtkařské štafety. Naštěstí se na evropské scéně bojuje taky v pařížském bazénu a tam se českým plavcům daří o poznání víc. Na Radiožurnálu o tom uslyšíte ještě před 14:30.

0: Mistryně Evropy Barbora Sémanová se den po zlaté dvoustovce znovu v Paříži představí ve finále. Tentokrát bude plavat o medaili ve smíšené štafetě. Kvarteto Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová postoupilo nejrychlejším časem a finále ho čeká po čtvrt na 9 večer. Velmi náročné to bude pro Miroslava Knedlu, který jen krátce předtím vyleze z bazénu po svém hlavním startu, tedy po finále na 50 metrů znak. S českým plavcem o tom mluvil reportér Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla a zajímavá situace před ním. Čtvrt hodiny bude dělit dvě jeho finále na mistrovství Evropy. Nejprve 50 metrů znak, potom štafetové finále. Jak se to udělá?
2: Bude v pohodě. myslím si, že to nebude zase tak hrozné. 50 přece není nic extra náročného a když si tady skočím do vyplavacího bazénu, tak se potom připravíme na tu stovku. Bude hodně záležet na tom, jak poplavu tu 50 a jestli to bude dobrý čas, jestli s tím budu spokojený, ale myslím si, že to bude fajn.
1: Jak dlouho trvá ta rutina před štafetou, protože je tam nástup do té svolávací místnosti, takzvaného call roomu, ještě předtím se musíte nahlásit. To přece musí trvat zhruba tak tu čtvrt hodinu, co máte od chvíle, co jste dohmátnul.
2: Jo, tak ono se to nahlásí ještě v té call roomce na 50, že tady plavu po tom štafetu a že tam nemám moc času a blablabla, takže budu mít i takovou jako výhodu, že tam můžu přijít třeba později. Tam je normálně třeba 15-20 minut předem, ale budu tam tak na poslední chvíli. Ale myslím si, že to bude v pohodě a takhle to zvládneme.
1: Je to příjemnější, když máte dvě finále, navíc druhé ještě dalšími třemi plavci. Tím pádem se to rozmělní, není to vyloženě jenom o tom, že večer musím zvládnout závod ideálně po 24 sekund?
2: Jo, tak určitě. Já si myslím, že to bude příjemnější, sice na tím možná budu trošku přemýšlet, ale myslím si, že ta 50 ještě tím, jak je první, tak to je v pohodě a bude to v klidu.
1: Jak moc velkým překvapením pro tu celou vaši čtveřici bylo, že jste postoupili z prvního místa do finále mistrovství Evropy?
2: Tak my jsme to samozřejmě čekali. Ne.
1: A teď popravdě.
2: Nečekali jsme to, každopádně my víme, že ostatní týmy plavaly takové béčkové štafety, že až odpoledne bude docela zajímavé, ale myslím si, že se jako na to těšíme a bude to docela zábava tam zkusit si zazávodit s nějakým Grusetem a Kornevem a tady těma to plavcema, takže uvidíme, jak to dopadne.
1: Jak dopadne finále na 50 metrů znak? Každý by to chtěl vědět, ale jak ideálně dopadne podle vás?
2: Ideálně by byla medaile, no, ale to je ideálně, takže hele, cokoliv, co bude okolo toho mého času a nejlépe ta medaile, tak budu spokojený.
1: Tak hodně štěstí. Říká Miroslav Knedla po dopoledních rozplavbách, ze kterých česká štafeta postoupila z prvního místa do finále mistrovství Evropy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Pátek 14. srpna, dál pokračuje mistrovství Evropy v beach volejbalu. Jak se dařilo českým dvojicím, které z nich postoupily v play-off dál, to uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu. Dobré odpoledne vám přejeme i v půl třetí. Slovo má Kateřina Causidisová.
1: Požár u chorvatského letoviska Omiš na Jadranském pobřeží je jedním z nejhorších v historii země. Řekl to šéf tamních hasičů. Letovisko zasáhl požár v noci. Evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Zranilo se 630 lidí, 7 z nich bojuje v nemocnici o život. Požár se šířil kvůli silnému větru a zničil až 1000 hektarů území. Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze. Měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle mluvčí nemocnice potíže jen přechodné. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků. To je zhruba o 750 více, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to řekl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš ano zároveň dodal, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. V Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku neteče voda. Důvodem je prasklé potrubí. Omezení se týká více než 8000 obyvatel. Podle informací na webu slováckých vodáren a kanalizací potrvá do 10 hodin do večera. Zásobování zajišťují cisterny. Jde přitom už o třetí velkou havárii potrubí v těchto městech v letošním roce. Sport. České beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily v osmifinále mistrovství Evropy Němky Gruneovou a Itlingerovou 2-0 na sety a postoupily do čtvrtfinále. Další česká dvojice Svozilová se Štochlovou ve stejné fázi šampionátu nestačily na Španělky a obsadily dělené 9. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D6 za Strašecím a nehoda na D1 u Rohlenky. Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary pozorně za sjezdem na Nové Strašecí kolem 33. kilometru něco leží v jízdních pruzích a vybočuje se. Na dálnici D1 za Prahu směr Brno se táhne kolona od okruhu z 10. kilometru půl hodiny do omezení na 24. u Šmejkalky. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona, dojíždí se za Domašovem na kilometru 175 osobním autem k omezení u D2 přes hodinu a potom dál na D1 z Brna na Vyškov za Slatinou další kolona z 202. kilometru 20 minut k čerstvé nehodě před Rohlenkou na 206. kilometru se v levém pruhu srazila 4 auta. Na pražském okruhu kolony obou směrně na D1 je to od nájezdu z D5 k Ořechu na čtvrt hodiny, směrem na letiště se popojíždí 10 minut od sjezdu na Lochov do omezení u nájezdu od Barandova, tam aspoň už dořešili nehodu v připojovacím pruhu. A na silnici 4 výjezd z Prahy na Strakonice se vám protáhne o půl hodiny v koloně od sjezdu na Lipence, před omezením u Jíloviště navíc překáží porouchané auto.
4: Blokuje pravý pruh a protože se to zužuje do levýho, tak se musí v oběd zprava a zase najet zpátky.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty v noci klesnou na 15 až 10 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 7. A zítra jasno nebo skoro jasno, na západě večera polojasno, nejvyšší teploty vysoké 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Americké zbrojařské společnosti se obávají, že Ukrajina by v případě získání licence mohla zdokonalit protiletadlové střely Patriot a vyrábět je rychleji a výrazně levněji než Spojené státy. Náš zahraničně politický analytik Libor Dvořák k tomu napsal sloupek, který najdete na iRozhlasu v rubrice komentáře.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
6: I will find the time, we will find the timing.

0: day.
1: 14:37, tady je další z víkendových typů Radiožurnálu. V Českém ráji se v neděli poběží tradiční Tyršův běh na Sokol. Start bude v Malé Skále a cíl po 2 kilometrech s převýšením 300 metrů na vrcholu kopce Sokol. Je to součást poháru České republiky v bězích do vrchu a přihlásit se může prakticky kdokoliv. Pořadatelé dohledali, že poprvé se závodníci na Sokol vydali už v roce 1946. Tehdy se ale běhalo 28. října. Možná naši dědové věděli proč. Už za chvíli si totiž v odpoledním Radiožurnálu řekneme, jaká jsou úskalí běhání ve vedru. I dál vám tedy přejeme klidné páteční odpoledne, teď i s australskou kapelou Inexis.

0: neděli se z Malé skály v Českém ráji poběží tradiční Teršův běh na Sokol. Jak říkají pořadatelé, neváhejte, takhle mladí ho už nikdy nepoběžíte. Ovšem běhání v horku není jen tak. Zatímco někdo ho preferuje, protože se hodně potí a spaluje kalorie, lékaři upozorňují, že pro netrénované to může být nebezpečné. Nejvyšší teplota, při které bychom měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů Celsia ve stínu. Při vyšších teplotách hrozí kolaps už při běhu delším než půl hodiny.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak byl přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou, jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín.
1: Při tom maratonu se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: Má jasno 43-letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
4: Pro netrénované sportovce, co se týká běhu, je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti.
3: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
4: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů. Ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
4: Stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
3: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
4: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
3: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Radiožurnál.

Na maďarském hudebním festivalu Sziget dnes vystoupí Češi. O koho jde? Uslyšíte to od našeho reportéra Jiřího Štefla přímo z Budapešti. Už za malou chvíli.

0: To byl na Radiožurnálu skotský zpěvák Luis Capaldi, který shodou okolností včera večer vystoupil na festivalu Siget a my na něj teď vyrážíme v odpoledním Radiožurnálu za reportérem Jiřím Šteflem. Jirko, vítej ve vysílání.
1: Dobré odpoledne, Vojto, tobě, dobré odpoledne našim posluchačům z Budapešti.
0: Když se v zahraničí mluví o české hudbě, tak je to většinou o Dvořákovi, Smetanovi nebo o Janáčkovi, spíš než o současných interpretech. Česká popová alternativní scéna se na velkých evropských pódiích moc často neobjevuje. Občas se to ale někomu přeci jen podaří, jako třeba právě letos na Sigetu, tak kdo z Čechů, Jirko, se tam dnes představí?
1: Ano, máš, Vojto, pravdu, bude to elektronická hudba na Sigetu dnes, respektive přesněji 40 minut po půlnoci vystoupí pražské duo Bratři, tedy dvojčata Jiří a Ondřej Veselý. Nejsou to klasičtí DJové, Jiří hraje živě na bicí a Ondřej vytváří elektronickou hudbu pomocí analogových a taky modulárních syntezátorů. Během svého vystoupení tak kombinují techno, taneční elektroniku a takovou tu příjemnou ambientní hudbu. Na poli velkých mezinárodních akcí rozhodně nepatří mezi nováčky, vystupovali už třeba v Nizozemsku, Německu, Británii, Estonsku, Slovensku, ale třeba taky v daleké Indii. No a jejich koncert v Tallinnu v roce 2019 dokonce organizátoři a hudební publicisté vybrali mezi 10 nejlepších živých vystoupení celého festivalu.
0: Ty o mě, Jirko, moc dobře víš, že jsem fanouškem kapely Midi, dřív Midi Rebiket, a to je jedna z kapel, která taky v minulosti na Sigetu vystoupila. Které další české kapely už se tam objevily?
1: Ano, byl to taky velký koncert právě téhle skupiny Midi. No, ale jsou to většinou tedy interpreti, kteří zpívají v angličtině, takže třeba v minulosti i zpěvačka Leny, dcera Lenky Filipové. No a na Siget má vzpomínky i zpěvák Tom Artway. Když tady vystupoval v roce 2018, tak zhruba po 20 minutách ten jeho koncert přerušila silná bouřka, ale on to rozhodně nechtěl nějak schovávat a vzdát se v backstage a šel s kytarou přímo mezi fanoušky a pod deštníkem odehrál ještě pár dalších písniček. No a já tady s dovolením ten odkaz Toma Artwaye šířím dál, protože dnes mám na sobě kšiltovku s názvem jeho aktuálního alba Občas to tak mám.
0: Na Sigetu ale dnes budou znít taky písničky švédské Aby, a to je zase tvůj favorit, tak to prosím vysvětli.
1: Ano, přesně, tak počkám si na ně. Nepřijede samozřejmě ta pravá původní Aba. Na Sigetu dnes před půlnocí vystoupí rovnou šestice hudebníků v rámci takzvané Aba Tribute Show. Zahrají největší hity švédské skupiny v dobových kostýmech a s živou kapelou. Nepůjde ale o napodobování původní skupiny, spíš o koncert, který se snaží co nejvěrněji připomenout zvuk a atmosféru švédské Aby.
0: Uzavírá Jiří Šteffel přímo z festivalu Siget. Jirko, moc děkujeme, užij si to naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké páteční odpoledne.
0: A teď tedy originální Aba a píseň Mamma Mia. Dobré odpoledne i vám všem.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Letošní sklizeň obilovin a řepky bude slabší než loni. Znamená to, že výnosy zemědělcům nepokryjí ani výrobní náklady, jak tvrdí agrární komora? Nebo by stačilo počkat, až výkupní ceny znovu stoupnou? Vladimír Kroc se zeptá agrárního ekonoma Tomáše Majera z České zemědělské univerzity.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 15 hodin. Na řadě jsou zprávy s Kateřinou Caucidisovou.
2: Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť. Stíhačky nad Lotyšskem.

0: Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim taky doporučuje ověřit si dostupnost hotelů.
1: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z ní větší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
0: V nemocnici lékaři ošetřili po požáru 40 zraněných a 7 lidí zůstává ve vážném stavu. V evakuačních centrech skončilo přibližně 300 českých turistů. Nikdo z nich ale podle informací české diplomacie není mezi zraněnými. Na místě jim pomáhá česká policie a zaměstnanci konzulátu z nedalekého Splitu. Stíhačky Severoatlantické aliance se střelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i NATO. V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt. Termín dokončení se tak znovu posouvá. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stevena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029. Na brněnské přehradě nesmí lidé až do odvolání používat veřejná grilovací místa. Provozují je Lesy města Brno, které o jejich uzavření rozhodly na základě výzvy Jihomoravského kraje. Dlouhotrvající sucho, vysoké teploty a vítr letos výrazně zvyšují riziko vzniku a šíření požárů. Uzavření se týká všech 9 grilovacích míst v okolí přehrady. Pokračuje mluvčí městských lesů Monika Nezhybová.
2: Jsou označená upozorněním a zapáskovaná tak, aby všem bylo jasné, že je velmi nebezpečné používat. V lesích je velmi nebezpečné manipulovat s jakýmkoliv otevřeným ohněm, včetně cigaret. To nebezpečí požáru je ohromné. V okamžiku, kdy chytne hrabanka nebo listí, tak se dokáže šířit neuvěřitelnou rychlostí.
3: Sport. Plavec Miroslav Knedla se pokusí získat svou první medaili na evropském šampionátu v dlouhém bazénu. Po stříbru na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu bude teď mezi favority na 50 metrů znak i v Paříži. Finále začne těsně před 8 hodinou a Knedla má jasný plán.
4: Ideálně by byla medaile, no, ale to je ideálně. Takže hele, cokoliv, co bude okolo toho mého času a nejlépe ta medaile, tak budu spokojený.
3: Knedlu čeká finále i ve štafetě. Spolu s Kryškem, Janíčkovou a Sémanovou do něj postoupili z prvního místa. O štěpařské finále žen na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu bude bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková i Nikol Tabačková skončili už v kvalifikaci. V ní vypadli i tyčkaři Dan Bárta a David Holý a obě čtvrtkařské štafety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 za Prahou i v Brně, nehoda na 50. za Slavkovem. Na dálnici D1 nejdřív za Prahou směr Brno vzniká kolona od okruhu z 10. kilometru na půl hodiny do zúžení na mostě na 24. a pak je hlavně dlouhé zdržení před Brnem směrem z Prahy v koloně za Domašovem ze 176. kilometru, je to k D2 osobním autem kolem hodiny. Alespoň na D1 za Brnem na Vyškov už se rozjíždí jenom zbytek kolony kolem 203. kilometru, po hromadné nehodě na 206. všechno odklidili. To na D1 v Brně už se tvoří kolona i směrem na Prahu, za Slatinou ze 199. různě pomalý provoz za nájezd od výstaviště kolem 20 minut. Na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště u Marev vážná nehoda dodávky a osobního auta, moc to nejede, kolona od odbočky na Hodějce už nejméně na 40 minut z druhé strany frontaku se Zabučovicemi. Na tahu 35 Hradec Králové Svitavy počítejte s kolonami mezi Býští a Chvojencem po střetu motorky s nákladním autem obousměrně 10 minut a od Tršku do Litomyšle myšle fronta až na půl hodiny. A na 4 za Prahou směr Strakonice se popojíždí od Lipenců k prací u Jíloviště půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
7: Z našeho vysílání už možná víte, že ve Zlíně startuje 55. ročník Barum Rally, která je součástí mistrovství Evropy i mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Už za

0: Hodinu začne divácká speciálka v centru Zlína. Slavnostní start i cíl soutěže je na náměstí Míru a servisní zóna bude opět v areálu Continental Barum v Otrokovicích. Tak příjemnou zábavu.
1: Odpolední radiožurnál
2: a Vojtěch Bydrman.

0: Na místě požáru poblíž chorvatského letoviska Omiš policisté objevili mrtvé tělo. S odkazem na policejní zdroje o tom píšou chorvatská média. Nejméně po jednom nezvěstném záchranáři podle chorvatské televize a rozhlasu dál pátrají. Požár ve známé turistické destinaci vypukl v noci a kvůli dlouhodobému suchu a silnému větru se rychle rozšířil. Evakuovaných jsou nejméně 2000, mezi nimi zhruba i 300 Čechů. Situaci sleduje Adéla Bartáková z naší zahraniční redakce, která teď přišla říct víc. Adélo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak to tedy právě teď vypadá na pobřeží Jadranu?
1: Policisté už obnovili provoz na silnici DC8, tedy Jadranské magistrále. Vyzývají ale k opatrnému průjezdu poblíž těch zasažených obcí, mezi kterými je právě město Omiš nebo obce Lokva, Rogoznice a Mimice. Silnice v nich byly od včerejšího večera uzavřené, jak je vidět na záběrech z místa. Oheň se totiž dostal až přímo k nim, což výrazně komplikovalo evakuaci. Někteří lidé proto museli místo opustit na lodích, mezi nimi i česká turistka Martina Pospíchalová.
2: Byl to velký chaos, protože to nikdo opravdu nečekal. Pan majitel nás vlastně zbudil o půlnoci, že hoří, že vlastně evakuace, takže jsme vzali to nejdůležitější a utíkali jsme pryč k moři a potom tuď vlastně nás vzali do bezpečí.
1: České ministerstvo zahraničí informovalo, že v souvislosti s požárem se muselo evakuovat zhruba 300 českých občanů a doplnilo, že u nich nemá hlášena žádná vážná zranění.
0: Adélo, kde teď jsou turisté, ale i místní z těch zasažených oblastí a za jak dlouho se budou moct vrátit?
1: Chorvatsko zprovoznilo několik evakuačních center, v jednom z nich, konkrétně u města Split, je i Martina Pospíchalová, která jeho fungování hodnotí velmi pozitivně.
2: Starají se tady o nás hezky, teda všechno nám dali léky, když bylo potřeba pití, jídlo, i pro miminka, pro psy, prostě jako super. Jsou tady český policajti, jsou tady slovenský policajti, takže vlastně komunikují vlastně i ambasáda.
1: Za jak dlouho bude možné se na místo vrátit, ale zatím jasné není. Policisté a hasiči nejdřív chtějí celou oblast důkladně prohledat. Oheň přitom podle odhadů spálil zhruba 900 až 1000 hektarů plochy a podle chorvatských hasičů jde o jeden z nejhorších požárů v historii země.
0: Dočtete se o něm i na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz a teď jste podrobnosti slyšeli v odpoledním radiožurnálu od redaktorky Adely Bartákové. Díky za ně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 za Prahu i přes Brno, nehoda na 50. za Slavkovem. Na D1 za Prahou na Brno u sjezdu na okruh se dojíždí do kolony na 10. kilometru. Do zužení na opravovaný most u Šmejkalky strávíte i lehce přes půl hodiny. Také na D1 před Brnem směrem z Prahy je hodně plno, kolona za Domašovem ze 176. kilometru pro osobní auta kolem hodiny k D2. Následně dál směrem na Vyškov se za Slatinou jede různě pomalu z 203. kilometru do omezení mezi Rohlenkou a Holubicí. Na dálnici D1 přes Brno směrem na Prahu taky velmi pomalá jízda, skoro od Slatiny z 200. kilometru za nájezd od Výstaviště přibližně 25 minut. Na silnici 50 Brno-Uherské Hradiště za Slavkovem u Marev byl provoz i pozastavený, teď hoří díky Vadlově, střetla se dodávka a osobní auto. Kolony skoro od odbočky na Hodějce minimálně na půl hodiny, z druhého směru o něco méně, v koloně kousek za Bučovicemi. A výpadovka z Prahy na Strakonice, silnice 4 zůstává ucpaná od první odbočky na Lipence do omezení u Jiloviště, je to zhruba na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553. I could stay awake just to hear.

0: Pátečním odpoledním biznisu budeme na Radiožurnálu mluvit o tom, jak výrazně v Česku zpomalil hypoteční boom. Po mimořádném zájmu v jarních měsících si Češi v červenci brali hypotéky méně často a na menší částky. Podle nejnovějších údajů šetření Hypomonitor, které pravidelně dělá Česká bankovní asociace, poskytly banky a stavební spořitelny v červenci nové úvěry na bydlení za necelých 31 miliard korun. Co se naopak zvýšilo, je průměrná úroková sazba, a to na 4,9%. Je to signál dlouhodobějšího ochlazení hypotéčního trhu. Probereme to s Tomášem Jiníkem z naší ekonomické redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Opadá tedy zájem o hypotéky, nebo je to spíš takový letní výkyv?
1: Vliv léta, kdy většina lidí spíš než bydlení řeší dovolenou, se podle odborníků na těch číslech určitě projevil. Měsíční objem hypoték kolem 30 miliard korun, ale podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela znamená výrazný pokles proti jaru. Prvním důvodem bylo zpřísnění podmínek pro investiční hypotéky, tedy na nákup nemovitostí neurčených primárně pro vlastní bydlení, vysvětluje Šindel.
2: Ten druhý faktor byl také to, že nám začaly růst tržní úrokové sazby a klienti vlastně poptávali nové hypotéky nebo refinancovali ještě za nižší úrokové sazby, aby se vyhnuli těmto vyšším úrokovým sazbám.
1: Podle ekonomů se proto na jaře lidé hypotékami takzvaně předzásobili a proto v červnu a teď i v červenci zájem výrazně opadl.
0: Tomáš, a proč úrokové sazby hypoték dál rostou? Souvisí to se sazbami České národní banky?
1: Ačkoliv někdy i od politiků zaznívá, že tam existuje automatická vazba, tak podle expertů určitě není. Například Petr Hána z poradenské společnosti Deloitte říká.
3: Banky potom do těch svých úrokových sazeb hodně promítají, řekněme, nějaký výhled. To znamená, tak jak vnímají delší cenu peněz, jak předpokládají, že se bude vyvíjet inflace, nějaká rizika, a s tím rizikem to mohlo právě v souvislosti s různými geopolitickými konflikty hodně souviset.
1: Řeč je samozřejmě o konfliktu s Íránem, který od začátku roku výrazně zvýšil tržní úrokové sazby, za které si banky půjčují.
0: A o kolik zdražují úrokové sazby hypoték?
1: Kvůli kombinaci vyšší průměrné úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky jenom za poslední rok se zvedla průměrná splátka o téměř 3000 korun. Velmi citelně to můžou pocítit hlavně lidé, kteří si brali ještě velmi levné pětileté hypotéky v roce 2021 a letos musí refixovat. Šindel z ČBA ale zároveň tvrdí.
2: Na druhou stranu je nutné si vzít do úvahy to, že vlastně mezi těmi lety 2026 nebo roku 2021 jsme viděli výrazný nárůst průměrné mzdy, takže ten dopad do těch měsíčních splátek do mzdy je relativně zvládnutelný.
1: To mimo jiné znamená, že je stále mizivé procento nesplácených hypoték. A já ještě dodám, že na podzim se očekává spíš oživení zájmu o hypotéky. Úrokové sazby by se podle Petra Hány dlouhodobě mohly ustálit kolem 4,5%.
0: Redaktor Tomáš Jeník připravil páteční odpolední biznis Radiožurnálu. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Před námi je tropický víkend, teploty přesáhnou i 35 stupňů Celsia. Kde bude největší vedro? Za minutu vám na to odpovíme ve zprávách.
1: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
2: Adrianko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
0: Radiožurnál, teď je 15.30. Kateřina Causidisová přidá zprávy.
4: Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk. Informuje o tom zpravodajský server Dnevnik s odvoláním na policii. Oheň vypukl v noci a rychle se rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Podle zpráv Českého ministerstva zahraničí ale nikdo z nich není vážně zraněný. Víkend bude tropický. Zítra teploty vystoupají k 36 stupňům. V neděli může být až 37. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí téměř pro celou republiku. Na západě a na severu by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů. Korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala téměř 5%. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním může rozloučit v kostele na nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš. Autor románů Milencia Vrazia nebo Mladý muž a Bílá veleryba zemřel v neděli. Bylo mu 93 let. Sport. Všechny tři české oštěpařky skončily na atletickém mistrovství Evropy v kvalifikaci. Petra Sičaková obsadila v Birminghamu 15. místo, Nikola Ogrodníková 16., Nikol Tabačková byla 27. Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holý a v rozbězích vypadly obě čtvrtkařské štafety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 za Prahou i přes Brno, neprůjezdná 50 před Bučovicemi. Na D1 za Prahou směr Brno zůstává plno odjezdu na okruh z 9. kilometru, na Šmejkalku na 24. je kolona na 40 minut. Na dálnici D1 přes Brno vznikají obousměrně kolony. Dlouhá je ta ve směru z Prahy, začíná za Damašovem na 175. kilometru osobním autem hodinu do omezení u D2. Pak další fronta za Slatinou z 203. kilometru na čtvrt hodiny do omezení za Rohlenkou. A na D1 směr Praha se jede různě pomalu od Slatiny z 201. kilometru za připojení od výstaviště na 189. kolem 25 minut. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je zablokovaná za Křižanovicemi. Havarovalo osobní auto a dodávka. V menších autech se to řidiči pokouší objet přes Marefy, kolony až na hodinu od odbočky na Hodějice a taky za Bučovicemi od Jatek. Na silnici 4 za Prahou směr Strakonice popojíždí kolona od Lipenců do zúžení u Jíloviště asi půl hodiny. A na silnici 9 Praha Mělník nově hlášený problém u Kojetic z havárie auta a motorky. Záchranáři dojíždějí, kolony se prodlužují. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, v noci pak teploty klesnou na 15 až 10 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 7. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A ještě vás pozvu na 31. ročník krkonošského Open Air festivalu Keltská noc, dosky areálu Šachty ve Vysokém nad Jezerou. Hlavní program se odehraje na dvou scénách, Hunch Stage a Vrbata Stage. Dnešní program už začal a mimo jiné vystoupí kapely Vohnout, Vypsaná fixa, Divokej byl nebo Dukla Vozovna. Tak příjemnou zábavu.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: I opět.

Představte si situaci, že jste na dovolené, i když v Česku, a vaše dítě náhle onemocní. Co dělat, pokud jste zrovna daleko od domova, mimo dosah pediatra, u kterého je váš potomek registrovaný? Už za chvíli vám v odpoledním radiožurnálu poradíme.

0: A teď 10 minut po půl čtvrté, tedy ty slibované praktické rady odpoledního radiožurnálu. I na dovolené nebo na výletě může vaše dítě náhle onemocnit. Co dělat, pokud ho postihnou akutní potíže v Česku, ale daleko od domova? Není nutné se spoléhat jen na pohotovost. V ordinačních hodinách je možné navštívit jakéhokoliv praktického lékaře pro děti a dorost, i toho, u kterého dítě není registrované. Víc k tomu všemu zjistila redaktorka Tereza Chlubná. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Platí se v takovém případě v ordinaci?
1: Pokud jde o dovolenou v Česku a jedná se o neodkladnou akutní péči, tak neplatí. Co se rozumí neodkladnou péčí, tak to říká zákon o zdravotních službách. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové je to péče nutná k tomu zamezení náhlého zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo bezprostředně ohrozit život nebo vést k vážnému poškození zdraví.
2: Typicky se jedná o situace při úrazech, akutních onemocněních nebo při náhlém a výrazném zhoršení zdravotního stavu. K němu může dojít i u jinak zdravého dítěte během pobytu mimo domov. Spojeno může být například s náhlou a intenzivní bolestí. Neodkladnou péči může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím.
1: Neodkladně poskytnuté ošetření vždy hradí zdravotní pojišťovna bez ohledu na to, jestli zrovna s tou pacientovou lékař smlouvu má nebo ne.
0: Terezo, potvrzují tuhle praxi i sami pediatři?
1: Ano, jak to funguje v praxi, nám vysvětlila praktická lékařka pro děti a dorost Hana Cabrnochová.
3: V pediatrii většina ambulancí, i když to jsou soukromé ambulance, tak mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Nemusí mít skutečně se všemi zdravotními pojišťovnami, ale mají-li alespoň s jednou ze zdravotních pojišťoven smlouvu, tak ty ostatní zdravotní pojišťovny ty akutní péči nebo akutně poskytnutou zdravotní péči proplatí na základě vlastně vystavené faktury tím zdravotnickým zařízením.
1: Podle Cabrnochové je ale vždy důležité se tam, kde je rodina zrovna na dovolené, s pediatrem předem domluvit. Může se totiž stát, že třeba z kapacitních důvodů pacienta ošetřit nemůže. Potom podle Cabrnochové nezbývá, než se obrátit na spádové lůžkové zařízení anebo pohotovost.
0: Uzavírá pro odpolední radiožurnál Tereza Chlubná z naší domácí redakce. Děkujeme.
1: Já taky, hezký den.

0: Pojďte si ještě před víkendovým programem fotbalové šance ligy užít skvělý fotbal i občerstvení na pražskou Julisku. Dukla tam dnes v 18 hodin přivítá v rámci druhé ligy slavistické Bčko. A hned teď na Radiožurnálu taky zprávy ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stále dlouhá zdržení na D1 za Prahou i před Brnem a neprůjezdná 50 před Bučovicemi. Na dálnici D1 při výjezdu z Prahy na Brno se dojíždí do kolony hned za sjezdem na okruh kolem 10. kilometru. Na opravovaný most u Šmejkalky na 24. kilometr to zabere kolem 40 minut. Před Brnem na D1 teď kolona začíná ve směru z Prahy u exitu 178 Rosice. Osobní auta mají tu kolonu do omezení u D2 za sebou po zhruba 50 minutách. A o kus dál na D1 směr Vyškov vzniká další fronta od nájezdu z Ostravské z 203. kilometru. Jede se pomalu asi čtvrt hodiny přes zúžení mezi Rohlenkou a Holubicemi. Na dálnici D1 přes Brno směrem na Prahu počítejte s kolonou od exitu 196 od sjezdu na Bratislavu po připojení od výstaviště na 189. Je to asi na 20 minut. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je neprůjezdná. U Marev havarovala dodávka a osobní auto. Objížďka přes obec je vhodná sotva pro osobní auta. Kolony od odbočky na Hodějice a z Bučovic odjatek i přes hodinu. Výparovka z Prahy na Strakonice, sune se tam fronta silnicí 4 od první odbočky na Lipence do zúžení u Jiloviště teď i 35 minut a na silnici 9 z Prahy na Mělník u Kojetic nehoda motorky a osobního auta nakonec není tak vážná, kolona asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: tak všechno mám.
1: Už jsem vás před chvílí pozval na fotbal do pražských Davids, ale teď o víkendu začíná taky nová fotbalová sezóna, první z elitních evropských lig. Fanoušci šesti španělských klubů si ale na první zápasy svých oblíbenců ještě budou muset počkat. Týká se to i těch, kteří přejí Barceloně a Realu Madrid. Oba týmy totiž vydatně zásobovaly reprezentace, které došly daleko v play-off mistrovství světa.
2: Fotbalisté mistrovské Barcelony, kteří tvořili osu vítězného Španělska, tak zahájí nový ligový ročník až příští neděli. O den dříve vstoupí do sezony Real Madrid. Ten byl poslední dva roky ve stínu katalánského klubu, což se pokusí změnit José Mourinho, zkušený portugalský kouč, který se k týmu vrátil po 13 letech.
3: Je to jako mise. Nedělám si starosti s tím, jestli tu toho já osobně vyhraju hodně nebo málo. Jsem tu, abych pomohl hráčům, realizačnímu týmu, lidem v klubu. Chci tu vytvořit kulturu tvrdé práce.
2: Sliboval v klubovém videu při svém návratu do Realu Mourinho. O tom, jak přísný dokáže portugalský kouč být, mluvil na radiožurnálu Sport v desítce Pavla Horváta jeho kamarád Radek Štěpánek. Bývalý český tenista popisoval týmovou večeři AS Řím, kde taky Mourinho trénoval.
4: Přišel Lukaku, Dybala, ještě nějací čtyři kluci, Gunnar Boss a Jose se tak na ně podíval a říkal, zeptejte se ho, jak trénuje. A oni byli potichu, nekoukali a řekl se vám, zeptejte se, jak trénuje. Tak se kluci zeptali, no tak jsme si jako chvilku popovídali, spíš mi jakoby bylo líto, ale prostě bavili jsme se o tom a mě ten přístup jako jeho v těch tréninkách se mi jakoby strašně líbil. On je přísnej, ale spravedlivý.
2: A jaký je ještě José Mourinho? Od počátku své kariéry dost sebevědomý. Po vítězství v Lize mistrů sportem po svém příchodu do Chelsea v roce 2004 řekl: We have top
3: players. Máme skvělé hráče. Omlouvám se, že jsem trochu arrogantní, ale máme taky skvělého trenéra. Jsem evropský šampion. Myslím si, že jsem výjimečný.
2: Po 22 letech si Mourinho stále může říkat special one. Vždyť jako jediný kouč vyhrál všechny současné evropské pohárové soutěže. Ligu mistrů kromě Porta i s Interem Milán, Evropskou ligu s Manchesterem United a Konferenční ligu s AS Řím. Co se taky nezměnilo, je jeho vztah k Barceloně, byť tam v 90. letech prakticky odstartoval svou trenérskou kariéru. Vedení katalánského klubu totiž nemůže zapomenout, že v roce 2008 dalo na místo něj přednost Pepu Guardiolovi, tehdy ještě neznámému kouči, který k A týmu přišel z rezervního celku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podali mu pohár, on se napil a pak mu stěžkly nohy. Sokrata zabil odvar z bolehlavu. Čím Atéňany naštval, to probereme v závěrečné epizodě letního speciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Požár u chorvatského Omiše má nejméně jednu oběť. 2000 lidí se muselo evakuovat, mezi nimi i Češi. Kvůli vedrům a suchu se zhoršila kvalita vody v nádržích na Jižní Moravě. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavlovy vypadly na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále. Po nehodě je zavřená silnice před Bučovicemi a zítra bude skoro jasno, teploty až 36 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Na místě rozsáhlého požáru u chorvatského letoviska Omiš našli policisté jednoho mrtvého. Informují o tom chorvatská média. Zraněných je 630, z toho 7 vážně. Podle šéfa chorvatských hasičů jde o jeden z nejhorších požárů v historii země. Evakuovat se narychlo muselo přes 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Jednou z nich je i Martina Pospíchalová, která popsala zkušenost s evakuací.

0: Čan. Za prvních 6 měsíců letošního roku odbavil tenhle obří letecký uzel na okraji Soulu více než 38 milionů cestujících. Těsně za ním se umístilo letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow.
1: Incheonu tentokrát k vítězství pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Východoasijský letecký uzel převzal část cestujících, která se obávala využít velká letiště na Blízkém východě, jakými jsou Dubaj, Dauha nebo Abu Dhabi. A k cestám mezi Evropou a Asií zvolila daleký, ale výborně fungující Incheon. Jižní Korea také provozuje nejvytíženější linku světa, a sice ze soulského letiště Gimpo na ostrov Jeju. V loňském roce po ní letecké společnosti přepravili 14 milionů a 400 tisíc lidí. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Na několika vodních nádržích na jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4 z 5 stupňů. Voda není vhodná ke koupání. Podle hygieniků k tomu přispělo minimum deště a extrémně teplé počasí s vysokými denními i nočními teplotami. Pokračuje Jana Derková z krajské hygienické stanice.
2: Zhoršit se nám situace určitě může, zvláště tehdy budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky, nebude větrno a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci. Takže to by bylo takhle očekávatelné, to zhoršení.
3: Sport. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi dohrály na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále. Nizozemkám Stamové a Schónové podlehly ve dvou setech a jako nejlepší český pár obsadili 5. místo. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončili po prohře v osmifinále na dělené 9. příčce. Tradiční noční rychlostní zkouškou v centru Zlína začne automobilová Barum Rally. Mezi favority patří i zlínský jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí českého šampionátu na 4. místě. Před domácím závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
4: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 za Prahou i přes Brno, neprůjezdná 50 před Bučovicemi. Při výjezdu z Prahy D1 na Brno počítejte s kolonou za odbočkou na okruh z 10. kilometru na 24. do omezení je to až 3/4 hodiny. Před Brnem se na D1 ve směru z Prahy tvoří kolona od sjezdu 178 Rosice, osobním autem do zužení u D2 je to až na hodinu a dál směr Vyškov ještě jedna kolona od Ostravské z 203. kilometru do omezení za Rohlenkou kolem 10-15 minut. V Brně se na D1 tvoří kolona i směrem na Prahu od sjezdu na Vídeň za nájezd od výstaviště 4/4 hodiny. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je před Bučovicemi u Marev po vážné nehodě dodávky a osobního auta neprůjezdná. Osobní auta objíždějí přes Marev, jsou to ale hodně úzké komunikace, kolony na desítky minut od odbočky na Hodějice, taky z Bučovic od Jatek. Na silnici 4 z Prahy na Strakonice se před stavbou mostu u Jiloviště auta řadí od první odbočky na Lipence, zdržení asi 35 minut. A v Praze na jižní spojce směr Černý most za Lanovým mostem ve středním pruhu hasiči uklízejí vyteklý olej. Kolona od sjezdu na Zahradní město vás zdrží kolem 1/4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 25. Tolik zprávy. Teď už posloucháte odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: My vám přejeme dobré odpoledne s Radiožurnálem, jste v 16 hodin 6 minut, no a navážeme na počasí, čeká nás další tropický suchý víkend, už pondělí bychom se ale mohli dočkat deště. Tak podrobnosti povíme za chvilku v odpoledním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
5: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: O víkendu se znovu musíme připravit na vlnu veder. Čeká nás další tropický víkend, kdy už zítra vystoupají teploty ke 36 stupňům Celsia. A v neděli může být až 37. A hrozí taky požáry, my to teď probereme se redaktorkou Terezou Chlubnou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Meteorologové vydali výstrahu, tak pojďme o ní říct víc.
2: Ano, výstraha platí pro skoro celou republiku. Na západě a severu země by ale měly být teploty nižší, a to kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
2: Meteorologové proto doporučují třeba omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim.
0: Víkend tedy bude tropický, v úvodu jsme ale naznačili, že už v pondělí by mohlo pršet, tak kde přesně?
2: Ano, déšť nebo přeháňky by se měly podle meteorologa Miloše Dvořáka vyskytovat už od pondělí, a to na většině území. Ojedinělé se přidají i bouřky. Kde ale bude pršet jen málo, to bude sever Česka, říká Dvořák.
3: Na severozápadě a severu Čech budou srážky jen ojedinělé. Ranní teploty 19 až 14, ty nejvyšší denní pak 20 až 25 stupňů Celsia. Ještě pořád chladnější by mělo být úterý, od středy pak očekáváme v jihovýchodní polovině území už zase vyšší teploty.
2: Ještě doplním, že ten letošní rok meteorologové řadí vůbec k těm nejsušším od roku 1961. Srážkově se pak podle nich vyvíjí ještě hůř než ten loňský. Zatímco první polovina loňského roku byla nejsušší od roku 61, loni v červenci se velký deficit srážek aspoň trochu zmírnil. Letos se naopak meteorologické sucho dál prohlubuje.
0: Tereza Chlubná, díky a pěkný den.
2: Hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 kolony za Prahu i před Brnem a požár za Loktem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív čekejte kolonu od sjezdu na okruh z 10. kilometru různě pomalu 40 minut do omezení na Šmejkalce a pak kus dál na D1 směr Brno za sjezdem na Čechtice. Teď pozor na nově vznikající kolonu z kilometru 66,5 na 70. Tam hoří tráva u dálnice, před chvílí dojeli hasiči. Zabraný je pravý pruh, zdržení už asi čtvrt hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává kolona od sjezdu na Rosice ze 178. kilometru na 196. do omezení u sjezdu na Bratislavu, je to osobním autem kolem 50 minut. V Brně se po D1 směrem na Prahu jede pomalu od sjezdu na Vídeň k připojení od výstaviště asi čtvrt hodiny. 50. Brno-Uherské Hradiště nadále před Bučovicemi neprůjezdná, střetla se dodávka osobní auto, objíždí se přes Marefy, ale jenom v menších vozidlech, kolony na desítky minut, postává se od odbočky na Hodějce z Bučovic odjatek. 4. Praha-Strakonice před stavbou mostu u Jíloviště, auta popojíždějí od Lipenců až půl hodiny. A na silnici 9 z Prahy na Mělník teď vzniká kolona od odbočky na Zlonin ke křižovatce na Kojetice, srazilo se auto s motorkou, zdržení čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Začali v jednom obchodním centru, pak se přesunuli do jiného a zase museli odejít. Kavárna, kterou společně s klienty provozuje Opavská charita, se postupně stěhuje městem a vždy začíná od nuly. Přesto stále pomáhá lidem s duševními poruchami a funguje jako velmi účinná terapie. Téměř půl roku už má zázemí v Opavském muzeu a zákazníci ji neopustili.
1: Tak jdeme na to. Co děláte zrovna?
2: Kávu.
1: A jakou?
2: Latte.
1: Latte.
3: Kuba to s kávovarem umí. Je jedním z klientů s mentálním handicapem a chronickým duševním onemocněním. Přihlíží tady jeho kamarád Adam. Taky tu pracuje.
4: Pěkně to tady je.
1: Chodíte sem často?
4: Jo, no.
1: A proč to děláte, nebo proč vás to baví?
4: Protože rád vařím kávu.
1: Vaříte kávu rád? A jakou třeba?
4: Třeba Lungo.
1: Lungo?
4: Kapučino.
3: Kavárna byla už na několika adresách. Naposledy po neprodloužení smlouvy v obchodním centru to vypadalo, že může i skončit. Nakonec dostala azyl ve Slezském zemském muzeu a zájem lidí se za necelý půl rok dokonce strojnásobil, potvrdila za Opavskou charitu Lucie Švejdíková.
5: Tu těch zákazníků máme mnohem více, dělá mi to radost.
3: Máte i zahradu vlastně?
5: Zahradu, je to moc fajn jako být i vlastně úplně v té přírodě, když jsme vlastně v centru města. Děti si můžou tady poběhat.
3: Je to, jak říká, obrovská změna u klientů, kteří kavárnou prošli. Učí se nebát lidí, cítí, že jsou potřební a navzájem se podporují v tom, aby to u kávovaru zkusili.
5: Pořád nemám vůbec s tím problém vlastně někoho přemlouvat, aby tady chodil pracovat. Je to pořád drží, že je to baví hrozně.
3: Dokonce tady musí pomáhat i dobrovolníci, aby se všechno stíhalo a stolky jsou obsazené.
6: Jsme naprosto spokojení, příjemná obsluha, jako věci jsou čerstvé, takže opravdu jako my jsme tu spokojené.
1: Přijdete zase.
6: Určitě. Určitě.
3: Opavská charita má i cvičnou kavárnu, aby na place potom všechno fungovalo. Z Opavy Martin Grimm.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Požár u chorvatského letoviska Omiš na jadranském pobřeží má zatím jednu oběť a podle šéfa tamních hasičů je jedním z nejhorších v historii země. Požár zasáhl letovisko v noci, evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Zranilo se 40 lidí a 7 z nich bojuje v nemocnici o život. Požár se šířil kvůli silnému větru a zničil už 1000 hektarů území. České úřady loni odebraly z rodin přes 3600 dětí, o 8% víc než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat Ministerstva práce. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva chce změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let má v plánu zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě v Černém moři, důsledkem je celosvětový růst cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusko jako první Ukrajina. Stejný návrh pak oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. A na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících, tak dnes se na runway přistálo první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Sport. Fotbalisti Hradce Králové si kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nechali odložit další utkání nejvyšší domácí soutěže. Po zápase na hřišti brněnské zbrojovky i domácí souboj 5. kola z Plzní, který byl původně na programu v neděli 23. srpna. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace s tím, že náhradní termín teprve určí. Východočeši po čtvrteční 2. prohře s Bešiktašem Istanbul vypadli z kvalifikace Evropské ligy a čeká je závěrečný boj o konferenci ligu proti Panathinaikosu Athény.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár u D1 za Loktem, překážka na D10 u Brandýsa. Na dálnici D1 stále vázne provoz za Prahou směrem na Brno. Od nájezdu z okruhu z 12. kilometru různě pomalá jízda do zúžení na Šmejkalce zabere asi 35 minut. Potom dál na D1 směr Brno hned za sjezdem na Čechtice se táhne kolona ze 66. kilometru. Asi 20 minut na 70. tam je provoz stažený do levého pruhu. Hasí tam požár trávy na louce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává kolona za sjezdem na Rosice ze 179. kilometru do omezení u D2 osobním autem asi 50 minut. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu pozor na kolonu za Starou Boleslaví z 11. kilometru z mostu přes Labe asi 10 minut se popojíždí za nájezd od Brandýsa na 9. tam stojí porouchané auto. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště zůstává uzavřená před Bučovicemi po střetu auta s dodávkou u Marev. Menší vozidla objíždí právě přes Marefy. Kolony od odbočky na Hodějice i z Bučovic na desítky minut. Na 4. Praha-Strakonice kolona od Lipenců k Jílovišti na půl hodiny. Na 9. Praha-Mělník po nehodě motorky auta u Kojetic kolona desetiminutová. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů Celsia, v údolích až na 5 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. A nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Dobré odpoledne, 16 hodin 34 minuty, Radiožurnál pokračuje po krátkých zprávách a pokračujeme další muzikou, tak vám přejeme hezký poslech.
2: Radiožurnál,
4: každý den s vámi,
2: i o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál. Mexické úřady oficiálně obvinili ex-guvernéra jednoho z mexických států z podílu na zmizení více než 40 studentů před 12 lety. Případ tehdy Mexikem otřásl a dodnes není objasněný. Obvinění bývalého guvernéra Angela Aguirreho znamená podle úřadu největší posun v kauze za posledních několik let. Detaily má Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Z čeho přesně je ex-guvernér obviněný?
1: Z podílu na násilném zmizení a maření spravedlnosti. Tehdy před 12 lety byl guvernérem jihomexického státu Guerrero, kde ti studenti zmizeli. A podle prokuratury nařídil likvidaci nahrávek z bezpečnostních kamer z noci, kdy se to stalo. Generální prokurátorka Ernestina Godoyová řekla, že ty nahrávky mohly pomoct s objasněním osudu těch unesených. Aguirre, kterého zatkli přesně před týdnem, obvinění odmítá. Soud ale došel k závěru, že důkazy předložené prokuraturou jsou dostatečné, aby mohl být oficiálně obviněný. Teď je ve věznici s maximální ostrahou, kde čeká na proces.
0: Jaká jsou známá fakta o tom případu?
1: Ví se, že 43 studentů pedagogické školy z města Ayotzinapa, vesměs mladých mužů, se vydalo několika autobusy do města Iguala a chtěli pokračovat do hlavního města Mexika na demonstrace. Ale v Iguale v noci zmizeli. Podle vyšetřovatelů je tam na několika místech zadržela policie a předala je drogovému kartelu. Úřady zatím identifikovaly ostatky 3 studentů, o ostatních se neví.
0: Co už vyšetřovatelé zjistili?
1: Dospěli k závěru, že se na tom únosu a pravděpodobně následném zavraždění studentů podíleli federální bezpečnostní složky. Jednak přímo, jednak tím, že nezasahovali. Tehdejší vláda se snažila, aby vina padla pouze na zločinecký gang a tamní policii. Podezřelí byli podle vyšetřovatelů nuceni k falešným doznáním a manipulovalo se s důkazy. Zvláštní vládní komise uvedla, že to byl státní zločin.
0: Jak na ten nejnovější vývoj reagují zástupci unesených studentů?
1: To jsou hlavně jejich rodiče. Tvrdí, že už nestojí o další lži, že chtějí znát pravdu a taky, aby byli potrestaní skuteční viníci. A to jim naposledy minulý týden slíbila mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Obvinění ex-guvernéra Aguirreho je podle úřadu největší posun v tomto případu od zatčení někdejšího generálního prokurátora Jesuse Murilla Karama před 4 lety. Takže desítky zatčených, několik vyšetřování, ale osud těch studentů je stále neznámý, stejně jako motiv toho zločinu.
0: Ve studiu Radiožurnálu Helena Berková ze zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 za Prahou, u Lokte taky před Brnem, stále neprůjezdná 50 u Bučovic. Na D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona nejdřív za Pražským okruhem z 12. kilometru půl hodiny na opravovaný most na 24. kilometru u Šmejkalky a pak od sjezdu na Čechtice ze 66. kilometru další kolona na 20 minut na 70. kilometr kvůli požáru na Louce je tam průjezdný jenom levý pruh. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy zůstává kolona od sjezdu na Rosice 178. kilometr do zúžení u D2 je to osobním autem na 3/4 hodiny. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy na Hradec Králové se zpomaluje kousek za okruhem. Pozor, dejte na nehodu na 2. kilometru.
2: Jsou tam dvě auta v sobě, levý pruh a objíždí se zprava i zleva.
1: A pak ještě jedna překážka o kousek dál.
2: Na 3.5. v připojovacím pruhu při nájezdu z Bendinky je odstavený auto.
1: Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je stále uzavřená, před Bučovicemi se střetla dodávka s osobním autem, objíždí se to přes Marefy, kolony od odbočky na Hodějice i z Bučovic, zdržení velmi dlouhá. A ještě silnice 19 Tábor Pelhřimov mezi Kladruby a Chýnovem, kolony v obou směrech rychle narůstají, havarovaly tam dvě motorky. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Teď čas na sport ve vysílání Radiožurnálu. Fotbalisti Plzně, Hradce Králové a Jablonce se připravují na jedno z nejdůležitějších období v sezóně. Trojice klubů totiž zabojuje o postup do hlavní fáze evropských pohárů. První duely jsou na programu už příští týden ve čtvrtek. Téma pro Františka Typovského ze sportovní redakce. František je ve studiu, tak vítej, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Kdy, kde a s kým budou české kluby hrát? V nejlepší pozici je Plzeň bojující o Evropskou ligu, která má i v případě prohry jistou účast opatrníž v konferenční lize.
1: Ano, Evropská liga ale znamená lepší soupeře, větší prestiž i více peněz do klubové kasy. Západočeši oni budou hrát s Červenou zvezdou Bělehrad. Do akce ale půjdou i hráči Hradce Králové a Jablonce ve zmiňované konferenční lize. Hradec čeká dvojutkání s Panathinaikosem Atény, Severočeši vyzvou skotské Rangers. Pořadí zápasů je pro české kluby příznivé, všechny tři začnou ve čtvrtek venku. Odvetu pak budou hrát 27. srpna doma.
0: Úspěch Plzně, Hradce a Jablonce by pomohl i celému českému fotbalu. Proč?
1: Jednak by se tady hrály prestižnější zápasy, ale hlavně Česko bojuje v koeficientu národů o klíčovou desátou příčku, která znamená, že mistr ligy míří rovnou do hlavní části ligy mistrů. Aktuálně Češi desátí jsou, ale jenom těsně před Poláky, konkrétně o 0,4 bodů v přepočtu na utkání o 2 kvalifikační výhry. A v povzdálí číhají i aktuálně 12. Řekové, takže ten zmiňovaný souboj Hradce s Panathinaikosem bude o to důležitější.
0: No a jak se propíšou evropské zápasy v týdnu do kalendáře domácí fotbalové ligy?
1: Týmy v posledních předkolech evropských soutěží si můžou odložit ligové zápasy. Dotkne se to víkendového kola, čtvrtého kola šance ligy, kde se bude hrát jen 6 utkání na místo původních 8. Hradec Králové požádal o odložení souboje v Brně a nebude se hrát ani duel Bohemians-Jablonec. Náhradní termín je 2. září. Expert Radiožurnálu Sport, pětinásobný mistr nejvyšší soutěže Pavel Horvát, je rád, že se pohárovým účastníkům vychází vstříc.
2: By měl být náš společný cíl celého fotbalu českého, aby jsme v té Evropě měli co nejvíc týmů a tohle to tomu pomáhá, takže já jsem pro.
3: Musíme vzít potaz to cestování, náročnost těch utkáních a to počasí. Opravdu ještě je velký teplo a není jednoduchý ty síly doplňovat a teď se jim to láme k tomu, jestli se prosadí do Evropy nebo ne, takže já to celkem chápu.
1: A odklad části zápasů už potkal i 5. kolo, jak jste slyšeli ve zprávách. Hradec Králové znovu úspěšně požádal o posunutí termínu, tentokrát souboje s Plzní příští víkend. Jestli se odloží i utkání Jablonce s Ostravou, plánované na 23. srpna, to zatím není jasné.
0: Ve studiu odpoledního Radiožurnálu František Typovský o fotbale. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 16 hodin 53 minuty za 7 minut, tedy zprávy v 17 a po nich samozřejmě 20 minut Radiožurnálu. Zůstaňte s námi i dál. Hezké odpoledne.

'cause I gotta have faith.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda a zprávy.
2: Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění. Banky hlásí nárůst kyberpodvodů, nejčastěji se týkají lidí ve středním věku. Fotbalový Hradec Králové si kvůli evropským pohárům nechal odložit taky utkání z Plzní. Silnice 50 před Bučovicemi je po vážné nehodě neprůjezdná a počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Při požáru v chorvatském letovisku Omiš zemřel nejméně jeden člověk, potvrdila to policie. Záchranáři dál prohledávají nejhůř zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci mnoho domů i aut a vynutili se taky evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi bylo i 300 českých turistů. 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají čeští diplomati i policisti. Na místě je taky konzul Štěpán Šantrůček.
4: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ti čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni, ať už v těch záchytných centrech, na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomní a jsme připraveni pomáhat.
2: Varování před rizikem vzniku a šíření požárů platí taky v Česku. Důvodem je dlouho.

0: anebo taky podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidi, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí. Popisuje to expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
1: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
0: Letos v prvním pololetí vzrostla taky částka, kterou podvodníci lidem z účtů ukradli, třeba u České spořitelny o víc než třetinu oproti stejnému období loni. V Trutnově pokračuje rokový festival. Mimo jiné připomíná nedožité devadesátiny Václava Havla. V areálu bojiště je několik výstav o životě a díle bývalého prezidenta. K vidění jsou desítky fotografií a videí, říká za organizátory Eva Navrátilová.
2: Petr Jančárek představí unikátní a nezveřejněné záběry z filmu Halo, tady Havel. Ondřej Němec přiveze a promítne fota z prostředí undergroundu, Charty 77, plastiku a Václava Havla. Doplní je samozřejmě svým osobitým vyprávěním.
3: Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v šancelize nechali odložit i utkání pátého kola proti Plzni, které se mělo původně hrát v neděli 23. srpna. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Východočeši tak kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nebudou hrát zápas nejvyšší domácí soutěže dva víkendy po sobě. Tuto neděli nenastoupí ani v Brně proti Zbrojovce. Oštěpařské finále žen na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu bude bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková i Nikol Tabačková skončili v kvalifikaci. Letošní česká jednička Tabačková hodila jen 52 metrů a 41 centimetrů. Důvodem byla příliš velká nervozita.
4: Klamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
3: Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holí a v rozbězích skončili obě čtvrtkařské štafety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je první kolona za nájezdem od Říčan ze 13. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky ještě na půl hodiny. Potom od exitu 66 Čechtice se sune další fronta 15 až 20 minut na 70. kilometr. Tam hořelo na Louce, jede se jenom levým pruhem. A nakonec na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona za Rosicemi ze 180. kilometru do omezení u D2. Osobním autem stále ještě 50 minut. Na D11 na výjezdu z Prahy na Hradec se jede velmi pomalu, od okruhu z 0. kilometru asi 5 minut na druhý, tam stojí v levém pruhu dvě nabouraná auta. Na výjezdu z Prahy D10 na Boleslav se teď zpomaluje za okruhem, velmi hustý provoz až ke sjezdu na Brandýs, tam je navíc teď čerstvě nehoda. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice kolona od Lipenců do omezení u Jiloviště stále až 40 minut. Na 19. Tábor Pelhřimov se tvoří kolony mezi Chýnovem a Kladruby zhruba na půli cesty u železničního přejezdu, havárie dvou motorek. A 50. Brno Uherské Hradiště byla před Bučovicemi po vážné nehodě neprůjezdná, teď už se jezdí ke Vadlově, kolony stále od odbočky na Hodějice a z Bučovic skoro od Jatek. Další zelená vlna za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Vladimír Kroc.
7: Většina zemědělců letos sklidila v rekordním čase. Je to výsledek slabé úrody. A co se stane se zemědělskou výrobou, bude-li se extrémní sucho opakovat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je agrární ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Majer. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Základních obilovin se letos v Česku podle odhadu Českého statistického úřadu sklidí necelých 6,5 milionu tun, tedy o zhruba 17% méně než v loňském roce. Co je hlavní příčinou? Mrazy, málo deštivé jaro, letní vedra?
8: Všechno dohromady to je. A samozřejmě bych řekl trošku vědecky stochastický faktor, který prostě v zemědělství vždycky je. V zemědělství po to pole to nemáte uzavřenou halu, kde můžete si snižovat, zvyšovat teplotu, ale prostě jsme závislí na počasí. Jo, a řekněme, za minulého režimu se říkalo, poroučujeme větru, dešti, ono to opravdu nejde. Takže je to přesně, jsou to přesně ty vlivy, prostě, které my nemůžeme nebo můžeme ovlivnit pouze minimálně.
7: Jakou roli hraje to, že někteří

0: zemědělci vůbec nezaseli, protože předpokládali, že se jim to nevyplatí.
1: No, tak nízká cena. Jo, ona ta cena vlastně oproti loňsku spadla ještě o tisícovku. Opravdu dneska, dneska je to poměrně, nechci úplně historicky nejnižší cena, ale jedna z těch opravdu hodně nízkých a drtivá většina zemědělců se pohybuje u obilovin, podotýkám u obilovin, nikoliv u dalších komodit, spíše pod hranicí rentability.
0: A jak se ta nižší úroda dotkne spotřebitelů? Poznají to na cenách potravin?
1: Ne, nepoznají. Ono totiž, to je takový trošku jako mýtus, že ten zemědělec, když si vezmeme ten jogurt z toho regálu, nebo když si vezmeme třeba nějakou tu konzervu, takže ten zemědělec se v tom podílí 50-80%, vůbec to není pravda. Já vždycky uvádím takový trefný příklad. Představme si, že sedíme v hospodě, objednáme si pivo za 50 korun, tak ten zemědělec z těch, pokud je to teda pivo z velkého pivovaru, nikoli z nějakého mini pivovaru, tam samozřejmě ty ekonomické toky jsou trošku jiné, ale řekněme běžné dostupné pivo, tak ten zemědělec vidí z toho nějakých 60, možná 70 haléřů. Jo, takže tam jako je to hrozně málo. A čím je ta potravina zpracovanější, čím je tam vyšší přidaná hodnota těch následujících článků potravinářů, supermarketů, případně nějakých provozoven veřejného stravování, tak tím ten podíl zemědělce výrazně, ale opravdu výrazně klesá. Jo, mnohem vyšší, poměrně vysoký ten podíl zemědělce samozřejmě je třeba u čerstvé zeleniny a ovoce, kde vlastně je to jenom nějak zabaleno a distribuováno, případně u, řekněme, jenom rozbouraného, naporcovaného masa, případně u vajec, ale třeba vidíme, když rostou ceny vajec, řekněme, ta cena pro zemědělce, za kolik zemědělci vlastně to prodávají dál, tak my jako spotřebitelé to celkem jako poznáme docela brzo, jo, okamžitě v podstatě a docela razantně, ale tohle se netýká třeba už vaječného salátu vůbec, absolutně s tím to vůbec nehne, protože je tam právě mnohem vyšší přidaná hodnota a mnohem další jiné náklady, ne ty zemědělské.
0: Když se vrátím k obilí, stále platí, že jeho dost?
1: Je to, i když někdy ty vyjádření těch různých agrárních předáků jsou jako velice vzletné a že se jedná o krize a že to, ne, obilí je dost, musíme si uvědomit, že fakt jako nic, jako český trh nefunguje, už dneska to neexistuje, to je prostě nějaká chiméra, je to mýtus vlastně z minulosti, ale v řadách, v hlavách lidí to celkem zůstává, je to evropský trh, potažmo globální světový trh, takže můžeme být úplně v klidu. Obilí navíc, jsou tady velké zásoby z minulosti. Obilí lze skladovat, to není nějaká komodita, která by se nám rychle kazila. Takže v žádném případě na, řekněme, cenách třeba pečiva to vůbec nebude poznat. A mnohem podstatnější je třeba vysoká koncentrace v odvětví v Česku. Tady bych už o tom českém trhu mluvil, protože třeba čerstvé pečivo vozit ze vzdálenějších destinací prostě nejde. Jako vozit to třeba z Polska, tam, že je to levnější, vozit to do Prahy, to prostě nedává vůbec žádný smysl, pokud se jedná samozřejmě o čerstvé pečivo, ne o nějaký, řekněme třeba produkt s vyšší přidanou hodnotou, nějaké cukrovinky nebo něco takového. A současná jednička na českém trhu ovládá takových asi 40%, je to firma Penam a tam vlastně se hodně projevilo fúze, respektive akvizice, když ten původní Penam těsně před covidem koupil dvojku na trhu United Bakeries, tak právě vznikl tenhle ten obrovský moloch a pak jsme viděli, jak ty ceny pečiva šly strašlivým způsobem nahoru. A já si myslím, že tohleto antimonopolní úřad vůbec neměl povolovat.
0: Co znamená ta nižší nebo odhadovaná nižší úroda obilí pro farmáře? Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležela by se jim mohly při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun.
1: Je to možné samozřejmě, je to jednak dáno tím, že jsou nižší hektarové výnosy, prostě to sucho opravdu udělalo svoje a dále potom toho obilí se oselo prostě mnohem méně. Jo, prostě proto, že právě nízká cena, výhled, že ještě cena bude klesat, což samozřejmě teda klesá nebo klesala za to první pololetí tohoto roku. Takže ano, na tržbách v tomhletom, ale zase ty tržby třeba budou někde vyšší. Můžeme říci třeba, co teďka jako špičkově vydělává, tak je hovězí maso. Tam jsme za poslední dva roky zaznamenali nárůst ceny o nějakých možná 40%. Mm-hmm. A vidíme to i v obchodech všichni jako spotřebitelé, že ta cena hovězího opravdu se trvale roste. Teď už teda došlo k nějaké trošku korekci, už nějakému mírnému poklesu, už se to asi stabilizuje, ale to hovězí maso opravdu rostlo obrovským způsobem, takže tam to zase třeba kompenzují tržby tímhle tím způsobem.
0: Když se budu držet toho obilí, tak předseda Zemědělského svazu Martin Pícha tvrdí, že současné ceny nepokryjí výrobní náklady. Zemědělci letos čelili vyšším nákladům na nákup pohonných hmot a taky hnojiv. Odpovídá to ověřeným datům?
1: Odpovídá, jo, to zase ano, nicméně ono prostě zemědělství je hold rizikový podnik. To jako nelze jinak nazvat. Zemědělec, který hospodaří, tak si toho prostě je vědom, musí si toho být vědom, že jednou je špičková cena. Vzpomeňme si na období před 4 lety, když Rusko napadlo Ukrajinu, tak zemědělci, zejména ti, co pěstovali obilí, tak měli opravdu žně. Opravdu to byly žně, kdy ta cena byla, já bych řekl, dvojnásobná oproti té současné obrovská rentabilita. A teď prostě je hůř. To prostě v zemědělství tak bývá, že jednou se vydělá, jednou se třeba prodělá, ale tady bych zase ještě řekl jednu věc. Toto je vlastně do značné míry kompenzováno zemědělskými dotacemi. Jo, do zemědělství tečou obrovské dotace. Evropská unie, tedy samozřejmě včetně České republiky, tak tady jsou dotace jedny z nejvyšších na světě. Ve Spojených státech třeba ty dotace jsou poloviční zhruba. Vyšší jsou snad jenom v nějakých takových jako státech. Myslím, že Island má vyšší zemědělské dotace, ale myslím si, že zrovna islandské agrární produkce se bát nemusíme, že by konkurovala třeba zrovna těm našim producentům obilovin. Takže tohle vlastně jsou mechanismy, které nějakým způsobem to rizikové odvětví, jako je zemědělství, nějakým způsobem to kompenzují.
0: Jak si vysvětlujete, že se významně snížila osevní půda u řepky? Proč je teď nejnižší za posledních 10 let?
1: Tak je tam faktor ceny. Tak je tam faktor ceny. Určitě zemědělci neočekávali, že budou i nižší výnosy. To asi nikdo, když se sela řepka, ta se seje na podzim, je to ozimá, nebo drtivá většina řepky. Takže určitě neočekávali nižší výnosy, ale prostě to je zákon nabídky a poptávky. Takže tam není k tomu co dodat. Ono u té řepky, tam poměrně významné procento ještě té řepky jde i ne do, jako do potravin, ale jde vlastně k technickým účelům.
0: Ekonom Tomáš Majer z Provozní ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle zprávy Státního zemědělského intervenčního fondu činila průměrná zemědělská cena potravinářské pšenice letos v červnu 4359 korun za tunu. Jak jste řekl, oproti loňskému červnu cena klesla o 1024 koruny za tunu. Jaké to má vysvětlení? Proč klesá v době, kdy úroda vypadá, že bude nižší?
1: Tak ono teď se to už odráží. Já trošku sleduju i zahraniční komoditní burzy, chicagskou burzu, a před několika týdny ta cena začala růst, takže myslím si, že tady k nárůstu dojde, nebo dochází, že je to takzvané to odražení se od toho pomyslného dna. Prostě půjde to nahoru, přece jenom to sucho postihlo i další oblasti Evropské unie. Nebylo to jenom Česko, ale zase nečekejme, že to vyroste na ty, řekněme, pro zemědělce úžasné hodnoty nějakých 8 tisíc korun za tunu, jako v době, řekněme, vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, to v žádném případě. Je to prostě zákon nabídky a poptávky. A tam je ještě v těch agrárních komodit jeden takový aspekt, který bych měl zmínit. Samozřejmě vyšší rizikovost podnikání, ale je tam dlouhodobý výrobní cyklus. To je poměrně věc, která je velice nepříjemná. Představme si zrovna toho pěstitele řepky, který někdy loni na sklonku roku osel to svoje pole, on ví kulový, za kolik to bude prodávat. Jo, prostě to je, tam je takzvané, ono se tomu říká, zpoždění nabídky za poptávkou. Jo, a u rostlinných komodit to samozřejmě běžně bývá zhruba ten jeden rok, to je jedno vegetační období, ale třeba u mléka tam to bývá několik let. Tam to bývá několik let, protože představme si, že třeba zemědělec chce rozšířit stádo, vychovat si novou dojnici. Takže březost, potom to tele musí nějakým způsobem vyrůst, pak to tele musí, to už jalovice musí zabřeznout a teprve vlastně potom on navyšuje produkci mléka. Navíc třeba i to mléko je kontinuální výlova, tam nelze požádat tu dojnici, prosím tě, 2-3 dny nedoj, než se domluvím na lepší ceně s mlíkárnou. Takže i tohle vlastně jsou aspekty, které jaksi odůvodňují třeba ty poměrně štědré dotace do zemědělství.
0: Ředitel pro strategii Verdi fondu Farem Tomáš Trávníček upozornil na to, že poslední dva roky se trhy chovají poněkud nestandardně. I když na trhu panuje panika, tak globální trh velmi snadno ty obavy absorbuje a ceny komodit podle něj drží stále nízko. Je to tak?
1: No, záleží jak u koho, záleží jak u které komodity. Já to tady ještě třeba můžu rozšířit trošku na, řekněme, kafe, kakao, řekněme případně pomerančový koncentrát nebo pomerančový džus, chcete-li. Tam ty trhy se chovaly v minulosti velice divoce. Jo, tam to bylo opravdu extrémně divoké. No, co se týká obilovin, tak vlastně od doby, co odezněla ta, řekněme, ta hysterie ohledně válečného vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, tak je tam celkem klid. Tam byl obrovský nárůst, pak samozřejmě obrovský propad, ten prostě přirozeně musel přijít, ale od té doby se tam prostě nic dramatického jako výrazně neděje. Jo.
0: Jak se na světových cenách pšenice podepisuje to, že Turecko omezuje plavbu lodí úženou Dardanely kvůli rostoucím obavám z ruských a ukrajinských útoků na plavidla v Černém moři?
1: Je to nepříjemné, nějakým způsobem ty geopolitické faktory vždycky se podepisují. Jo. Tohle jo, ale já bych řekl, že v současné době řekněme ty komoditní trhy jsou nejvíc ovlivněny Iránem, jo, tím konfliktem v tom průlivu tam.
0: Tam jde hlavně o cenu hnojiv?
1: Tam jde i vlastně o cokoliv, co se dělá z ropy, takže tím pádem to mohou být jistým způsobem i hnojiva, i když zrovna z té oblasti my hnojiva nedovážíme, jakožto Evropská unie. Já jsem se díval do statistik, nejvíc hnojiv, aspoň těch vyráběných z ropy, tak vozíme z Egypta. Tak nevím, jestli je to nějaké reexporty, nebo co tam může hrát třeba i roli. Ale samozřejmě ta nafta. Jo, ta nafta počínaje, prostě dneska ten zemědělec opravdu, pokud nemá naftu, tak jako na to pole nemůže vůbec vyjet a končí tím, že ten pověstný chleba z té pekárny do toho supermarketu také musí odvést to auto a když nemá naftu, tak to dost těžko nejde.
0: Vy jste mluvil o dotacích. Do Česka míří jako jednorázová kompenzace škod v důsledku krize na Blízkém východě 250 miliardy korun z Evropské zemědělské rezervy. Vláda může z národních zdrojů kompenzaci více než dvojnásobit. Doporučil byste to?
1: Já úplně nevím. Mě za zemědělci často kritizují to, že jsem ze zemědělské univerzity, ještě neznamená, že musím za ně kopat a že musím být nějaký velký fanda dotací. Já si úplně nemyslím, že by to bylo teďka nutné. Jo, nemyslím si, že by na tom byli zemědělci nějak zlé, že by hrozili krachy zemědělských podniků. Víte, co jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, tak české zemědělství vždycky vykázalo zisk. Každý rok vykázalo, někdy větší, někdy menší, ale vždycky ho vykázalo. Takže bych byl opatrný, řekněme, v dalším poskytování dotací. Jo, to je, ono chápu, že to agrární lobby na úrovni Evropské unie je neskutečně silné. Tam existuje taková jedna velká vlastně dvojorganizace, jmenuje se Kopa Kožeka a já ani nechci vědět, kam ty pomyslné prsty vysoko do Evropské komise sahají, ale nemyslím si, že tohle by byl případ, kdy je nutno radikálně začít kompenzovat.
0: Je fér vyplácet kompenzaci podle hektarů, tedy nejvíc velkým českým agrokomplexům?
1: Tak zase jako podle čeho by to se mělo vyplácet, jo? To zase jako trestejte podniky za to, že jsou velký. To bych úplně neřekl, jestli to jako mít jako formou těch takzvaných přímých plateb. Tam je třeba ta redistributivní sazba, že každý zemědělec dostává extra dotaci, ale pouze na prvních 150 hektarů půdy a tím vlastně ty velké podniky jsou kráceny, jo? Protože to dostanou jenom na těch prvních 150 hektarů. Jo? Takže jestli zvolit nějakou takovou cestu, tohle spíše politické rozhodnutí, tohle já si jako ekonom úplně nedovolím zhodnotit. No.
0: My jsme mluvili o tom, že ceny obilovin zatím rostou jenom mírně. Světové ceny potravin se ale podle zprávy organizace OSN pro výživu a zemědělství v červenci vyšplhaly na nejvyšší úroveň asi za 3,5 roku. Jak tomu rozumět? Jinými slovy, které komodity se na tom podílejí zejména?
1: No, ono je to trošku jako složité, protože hlavně my jsme tady v Evropské unii, jsme trošku schovaný za bukem. Jo? Ty světové ceny potravin se nás týkají, řekněme, tak nějak pouze okrajově. A navíc často se ty, řekněme, agrární ceny propisují do těch finálních spotřebitelských cen, které my vidíme v obchodě až s nějakým zpožděním. Jo, my jsme to třeba viděli velice dobře u čokolády, když zdražilo kakao před nějakými 3 lety, já už přesně taky nevím, teď trošku lovím v paměti, kdy to vlastně bylo, on ten čas strašně rychle letí, tak se to taky vlastně okamžitě do té čokolády nepropsalo. Jo, takže je to to, ale zase ty nárůsty těch cen spotřebitelských, to není nic dramatického. Opravdu jako není to, že by to globálně začalo extrémním způsobem zdražovat. Teďka momentálně roste poměrně dost, co vím, třeba cena hovězího, i globálně, ono konec konců, my to tady vidíme také.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s odborníkem na ekonomiku agrárního sektoru Tomášem Majerem. Vy jste už dřív mluvil o špičkové kvalitě letošní úrody. Četl jsem ale, že obilí má vzhledem k aktuálnímu počasí zvýšený obsah dusíkatých látek. To by třeba u pivovarnického sladu mohl být problém, ne?
1: Nevím, takové informace nemám. Teď jste mě trošku dostal, protože co vím, co dělali ty první rozbory na výzkumném ústavu pivovarským a sladařským, tak tam právě ten slad vycházel velice dobře. Jo, všechny ty šarže. Protože tam samozřejmě, pokud je tam vyšší obsah dusíku, tak je to velký problém. To je velký problém. Já bych vůbec řekl, že vlastně nejpřísnější kvalitativní ukazatele jsou právě kladeny na ten sladovnický ječmen, až potom na druhém místě je vlastně potravinářská pšenice.
0: Podle ředitelky Jihočeské agrární komory Hany Šťastné sucho poznamenalo velikost zrna. Někteří jihočeští pěstitelé hodnotí tu letošní sklizeň jako jednu z nejhorších za posledních 30 let. Proč jsou v hektarových výnosech z polí zřetelné regionální rozdíly?
1: Tak všude prší trošku jinak, je tam jiná nadmořská výška, to je celkem přirozené. Jo, na Haný, když něco zasejete, tak se o to celý rok nemusíte starat a stejně vám něco vyroste. Jo. Když to samé uděláte někde trošku v nějaké, řekněme, podhorské oblasti, tak té plodině tam musíte chodit zpívat, aby vám aspoň trošku vyrostla. Jo, takže tohle je normální. No většinou ne, no tak viděli jsme někde, že v jednom filmu, že tam pouštěli něco kravičkám, tak nevím, jestli to je účinné. Ne, trošku vážněji. I tohle je právě problém, to menší zrnko, ty nižší hektarové výnosy. Jo, to se všechno vlastně propisuje do té letošní sklizně. Ale zase, tím, že vlastně je sucho, tak tam nejsou mykotoxiny, žádné vlastně jako plísně a tyhle ty řekněme negativní vady, takže ta kvalita je nejlepší za několik posledních let.
0: Kvůli suchu stouply ceny krmiv. Už teď někteří čeští chovatelé redukují stáda. Je to logické a správné?
1: No, logické to samozřejmě je, správné, tak to asi úplně ne, to si asi jako úplně nikdo nepřeje. Samozřejmě rostou náklady. Velký problém je se senem. Jo? Tím, že vlastně není pořádně vláha, tak to nenabírá tu hmotu a to potom je velký problém. Co se týká redukce těch stád, tak já bych tam trošku viděl, že už zemědělci, kteří na to nemají, tak prostě začínají snižovat stavy dojnic. Jo? To je velký problém, protože tam ta tržní rovnováha, jak jsem říkal, díky té kontinuální výrobě, je hrozně křehká. A za posledních půl roku tuším, že čeští zemědělci zvýšili produkci syrového mléka, myslím, že o 4%. To je strašně moc, to je opravdu, jako tam každé to procentíčko je obrovským způsobem znát. Je to v důsledku samozřejmě těch vysokých cen, které tady vlastně až donedávna panovaly. Teď už ta cena někdy od února začíná poměrně vyratně, myslím, že už na sklonku loňského roku, že už padala. Takže proto vám si prostě i musíme uvědomit, že sektor produkce mléka má zvyšující produktivitu, protože ročně vlastně v průměru se nadojuje o nějakých 500 litrů mléka více na jednu dojnici. Jo, dneska průměrná česká dojnice nadojí za rok asi 9000 litrů, před 30 lety to byla polovina. Jo, takže vlastně těch dojnic je potřeba pořád a pořád méně. Jo, takže i tohle to vlastně musíme vzít potaz.
0: Například vinohradníci už začínají kvůli změně klimatu pěstovat dříve u nás možná nemyslitelné odrůdy vína. Neměli by ale čeští a moravští zemědělci reagovat na změny klimatu ještě mnohem rychleji?
1: Tak reagují všichni, ono reagují samozřejmě šlechtitelské stanice, jsou tady nové odrůdy, které jsou, řekněme, rezistentnější vůči suchu, to prostě jako fakt není tak, že by najednou jsme třeba neměli co jíst, nebo že by nám tady skolaboval celý potravinářský sektor, ale ono zase si musíme trošku uvědomit, já tady nechci se zhradit mezi spochybňovače změny klimatu, to v žádném případě, ale prostě ono to klima se tak trošku mění v cyklech. Já jsem tuhle četl nějakou studii, že v německé oblasti Hallertau, což je chmelařská oblast, je jedna z největších na světě, mnohem větší než třeba žatecká, tak v 17. století to byla vinařská oblast. Jo, a pak vlastně došlo k nějakému trošku mírnému ochlazení a prostě dneska to vlastně vnímáme minimálně nějakých 150-200 let jako špičkovou chmelařskou oblast. Takže prostě v zemědělství ty změny dané různými výkyvy počasí, podnebí, tak jsou prostě normální, jsou konstantní. Jo? Tam prostě se to děje a každý ten zemědělec se přizpůsobuje. Že jo? Každý zemědělec určitě nemá identický osevní postup každý rok. Jo? Takže...
0: No, třeba podnikatelé musí při sklizni pícni Nobelovy na slámy tu žňovou techniku mít vybavenou lapači jisker. Já nemám představu, co to znamená, ale...
1: No, aby se to nezapálilo.
0: Jasně,
1: no.
0: Tomu rozumím, ale nevím, jak moc to třeba zvyšuje jejich náklady.
1: Víte, tohle je trošku otázka spíš na nějakého agronoma, já jsem opravdu ekonom. Já za sebe mohu říci, že já pocházím z vesnice a že vlastně jsem zažil takové ty poctivé žně, kdy jsem ještě sekl oblí kosou. To je taková speciální kosa vlastně s takovým rámem, na Moravě se tomu říká lepačka, nevím, jak se tomu tady říká v Čechách. Jo, a tam jsem lapač jisker teda neměl. Takže nemůžu v tom sloužit. Ale myslím si, že to bude spíš jenom nějaký vlastně tam, kde dochází ke tření dvou kovů nebo něco jasně. Takového, že tam prostě bude, aby se to nedostalo na ten porost.
0: Suché počasí může mít i svoje výhody. Minimum srážek umožnilo sklízet takřka bez přerušení. Hmm. Vyvažuje to částečně ta zmíněná negativa?
1: Ne, to určitě ne. To jako samozřejmě každý ten zemědělec si přeje přes, řekněme, na jaře, řekněme na začátku léta ještě nějaké ty poměrně vyšší srážky, ale spíš kontinuální, určitě ne nějaké přívalové deště. A pak prostě, aby úderem, jak začnou ty žně, aby bylo nějakých 30
0: stupňů. Nepršelo.
1: Aby nepršelo, aby bylo 30 stupňů. A když už prší, tak jenom trošku jako opravdu minimálně, aby ta sklizeň prostě byla co nejlepší. Ono prostě každý rok jsou vždycky nějaké problémy.
0: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Tomášem Majerem, agrárním ekonomem z České zemědělské univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký víkend.
1: Hezké odpoledne, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Teď jsou připraveny další zprávy.
2: Právě a Jana Gulda.
3: Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omišl lehká zranění. Podle konzula Štěpána Šantrůčka jde nejčastěji o lehké popáleniny nebo nadýchání se kouře. Rychle se šířící plameny spálily v noci mnoho domů i aut a vynutili si evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi bylo i 300 českých turistů, 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu. Informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měl vstoupit v platnost v září. Prezident Emmanuel Macron měl omezení sociálních sítí jako jednu z priorit. Vládu požádal o přepracování zákona. Ve třetím pilíři penzijního spoření na konci letošního prvního pololetí spořilo a investovalo 3 miliony a 873 tisíc účastníků. To je o 18 tisíc míň než na konci roku 2025. Informovala o tom Asociace penzijních společností. V doplňkovém penzijním spoření podle asociace investovalo 2 miliony 297 tisíc účastníků, o 118 tisíc víc než na konci loňského roku. A v Plzni začíná festival na ulici. Kvůli rekonstrukci náměstí Republiky se letos přesouvá do areálu Depo 2015 a také jeho okolí. Nabídne 9 scén a 150 účinkujících. V plánu jsou i klubové koncerty. Vstup na festival je zdarma. Sport. Americký cyklista Andrew August vyhrál druhou etapu Czech Tour a posunul se do čela průběžného pořadí. Nejlepším z Čechů byl na trati z Mladé Boleslavy na Ještěte Václav Ježek. Obsadil 13. místo. Největší domácí etapový závod bude pokračovat zítra. Peloton pojede z Pardubic na Dlouhé Stráně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 za Prahou u Lokta i před Brnem a nehoda na D10 u Brandýsa. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno počítejte se třemi kolonami. První od exitu 15 Velké Popovice do omezení na Šmykalce na 24. kolem 20 minut. Druhá fronta od sjezdu na Čechtice ze 65. kilometru přes 20 minut na 70. Po požáru na Louce je tam průjezdný jenom levý pruh. A třetí kolona před Brnem z předsjezdu na Popůvky ze 181. kilometru kolem půl hodiny osobním autem k D2. Na výjezdech z Prahy se tvoří kolony na čtyřce směr Strakonice, je to od Lipenců půl hodiny ke stavbě mostu u Jíloviště, a na D10 směr Mladá Boleslav popojíždí kolona od exitu 3 Horní Počernice 20 minut přes omezení na 7. k nehodě před sjezdem na Brandýs na 9. kilometru. A pak ještě dál D10 směr Turnov, pozor, u exitu 41 Bezděčín srazila se dvě auta v levém pruhu, tvoří se tam kratší kolona. Na silnici 19 Pelhřimov Tábor kolona Skladrub, za nimi před železničním přejezdem havarovaly dvě motorky. Na 19 taky z Rožmitálu do Plzně pozor, za nezvěsticemi narazilo tam auto do stromu, záchranáři jsou na cestě. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů Celsia, v údolích až na 5 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. A nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
6: Dobré odpoledne, chvilku po půl šesté pokračuje vysílání radiožurnálu a pokračujeme s kapelou Green Day.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Trutnově pokračuje rokový festival Trutnov Open Air. V areálu na bojišti potrvá až do nedělní noci a postupně na něm zahraje 5 desítek kapel i solových muzikantů. Dnes projde festivalové publikum testem, jestli mezi punkovými koncerty zvládne swingovou mezihru. Na místě je reportér David Macháček. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Ten test přijde asi za 3 hodiny, ale ten samotný dnešek už začal pěkně zostra, tedy nejprve ekumenickou bohoslužbou, tak to ještě tak ostré nebylo, ale její součástí tentokrát byla i nefalšovaná svatba, uzavření sňatku, takže 2 mladí lidé přišli do areálu svobodní a teď už jsou svoji a k tomu jim potom zahrála nejprve punková kapela VVU a teď na hlavním pódiu hrají punkeři ze Šumperka byt číslo 4. Pak by se měla hudba trošičku sklidnit, protože na pódiu přijde skupina Zrní, no a tady to střídání nálad bude pokračovat až daleko za půlnoc.
0: A jak bude ten dnešní večer tedy pokračovat?
1: Po Zrní zřejmě o něco více rozproudí publikum Kurtizány z 25. Avenue a pak přijde ten očekávaný test. Na pódiu nastoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, takže to bude swingová hodina, hodina a čtvrt. A pak se do toho opřou američtí Gogol Bordello. Oficiálně asi bych mohl říct, že je to punk nebo punkové ska. A kdybych měl popsat jejich atmosféru na pódiu a nechci použít to slovo z jejich názvu, tak bych řekl, že to je asi pěkný hudební rumrajch.
0: No a přijme publikum takové skokové změny žánru?
1: Mělo by, protože Ondřej Havelka už tu jednou hrál z Melody Makers. Tehdy jsem se ho ptal ještě před koncertem, jak se cítí, než vyjde před publikum. Přiznal nervozitu, ale když se potom vraceli už z pódia celý soubor, tak Ondřej řekl, že je to vlastně pořád všechno stejná hudba, akorát hraná na jinou aparaturu a že se těší na další vystoupení. Takže mělo by to dopadnout dobře a on to tedy předznamenal i dneska v undergroundovém stanu František Čuňa Stárek, který rovněž řekl, že vše, co se tady v Trutnově střídá, je vlastně pořád jenom rock'n'roll a navíc, že Trutnov je festival tolerance.
0: Z festivalu Trutnov Open Air se přihlásil do vysílání Radiožurnálu reportér David Macháček. Díky a užij si koncert.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 za Prahou a před Brnem a nehoda na D10 u Brandýsa. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se pořád tvoří kolony. Za sjezdem na Velké Popovice z 16. kilometru na Šmejkalku je to ještě na 20 minut. A potom od sjezdu na Čechtice ze 65. kilometru už se rozjíždí fronta, je to tak na 10 minut a méně. Na 70. už se po požáru na Louce jede oběma pruhy. A před Brnem na D1 z Prahy kolona teď od exitu 182 Popůvky do omezení u D2 osobním autem půl hodiny, taky by to mělo ubývat. Na D10 výjezd z Prahy plnější směrem na Turnov, kolona z prvního kilometru je asi na 15 až 20 minut před sjezd na Brandýs, tam řeší nehodu na 9. kilometru a pak ještě pozor u exitu 41 Bezděčín, kratší fronta, brzdí se, stojí tam auta po nehodě v levém pruhu. Na trojce z Prahy na Budějovice kolona zamračí do Benešova k odbočce na Konopiště ještě až na 20 minut. Na silnici 19 z Plhřimova na Tábor kousek za Kladruby čekejte před železničním přejezdem kratší kolony obousměrně, došetřují tam havárii dvou motorek. 19 Rožmitál Plzeň pozorně v zatáčkách za Nezvěsticemi, brzdí se v obou směrech provoz omezený po nárazu auta do stromu. A 50 Brno Uherské Hradiště před Bučovicemi už u Marev plynule průjezdná, následky vážné nehody odklizené. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pokračuje odpolední radiožurnál. Lidé parkující u největšího brněnského koupaliště Riviera jen kroutí hlavou. K dispozici sice mají stovky míst pro auta, nevede ale od nich přímá cesta k vodě a musí tak přebíhat silnici nebo chodit mezi keři a prostředkem okružní křižovatky. Dělníci totiž parkoviště stavili kvůli nové aréně na sousedním výstavišti.
1: Já jsem parkovala tam naproti a musela jsem jít přes ten kruháč vlastně po silnici, bez chodníku.
2: Podivuje se žena, která míří s kočárkem k lávce vedoucí přes velký městský okruh ke koupališti Riviera. Hned na dalším parkovišti vedle sjezdu od Pisáreckého tunelu potkávám rodinu s dítětem.
3: Musíme přejít tamhle ty obrubníky, vstoupit do vozovky, přejít přes ten dělící pás, znovu vstoupit do vozovky, znovu po trávě. Prostě z tohohle parkoviště s kočárem je jediná cesta jít snad tamhle k bývalému Tuzexu, k aréně a takhle po těch chodníkách, protože tam někde jsou možná vyznačeny přechody.
2: A je to přesně tak. K ani ne 100 metrů vzdálené lávce vede skoro pětkrát delší trasa oklikou. Ta zároveň ani není z parkoviště vidět.
1: No je to pěkně na prd, pěkně na prd. Jsem tady z toho parkování hodně zmatená.
2: Stavba parkovišť byla součástí velké rekonstrukce území za víc než 500 milionů korun. To všechno kvůli aréně, která má otevřít letos na podzim, říká mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: Ony v současné době ještě nejsou hotové všechny parkovací plochy. Tudíž se jedná o staveniště.
2: Parkoviště, o kterých mluvíme, ale stavebně hotová evidentně jsou.
4: Na místě také ještě není instalovaný navigační systém.
2: Do celé stavby přitom byly zapojeni i státní silničáři a několik městských firem. O situaci chodců se zřejmě budou bavit teprve teď.
4: My momentálně projednáváme s policií České republiky možné změny, a to s ohledem na fungování pěších tras.
2: Řidiči teď mezi arénou a Riviérou parkují zadarmo. Na podzim si areál převezme městská firma Brněnské komunikace, která do té doby upřesní, v jakém režimu a kolik peněz tam budou řidiči parkovat. Jestli se do té doby něco změní i pro chodce, jisté není. Tomáš Krimr, Radiožurnál.

0: Přesně teď 17.55 v 18 nabídneme hlavní zpravodajskou relaci na Radiožurnálu a po ní přijde tradiční večerní publicistika s Věrou Štechrovou, která je teď ve studiu s pozvánkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, my budeme mluvit o tom, že až 2000 lidí se muselo evakuovat kvůli rozsáhlému požáru u chorvatského letoviska Omiš a jsou mezi nimi i čeští turisté, kteří tohle letovisko hojně navštěvují. My zavoláme naší spolupracovnici do Chorvatska, abychom se zeptali, jak se daří ten požár hasit, jak moc je zasažené to samotné město a jeho centrum. A taky samozřejmě se budu ptát na to, jak je postaráno o evakuované turisty, včetně těch českých. Francouzská ústavní rada zamítla dnes zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní to představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. A mě bude zajímat, co bude s tím zákonem dál a proč vláda neuspěla s tím svým argumentem ochrany nejlepších zájmů dítěte. No a zdá se, že způsob tohoto léta je poněkud nešťastný, a to kvůli vosám, jsou všude a jsou dotěrné, tak se budu ptát, proč je to vosí rojení letos tak veliké.
0: Věra Štechrová, díky.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: 29 let, uškrcená.
2: Chce peníze, jinak bude pokračovat.
3: Nikdo nebyl schopen zastavit mě před 30 lety. A nikdo mě nezastaví ani teď.
2: Řadu let na tom dělal velký tým, bezvýsledně. Co když se ale někde stala chyba?
4: Všechno bude tip-top, žádný stres.
5: Druhá řada minisérie režiséra Jiřího Stracha, Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
7: Hasiči od noci bojují s velkým požárem u chorvatské Omiše. Evakuovat se museli 2000 lidí.
8: To byla taková rychlost. A syn teda křičel, nechci umřít, no.
7: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Platit měl už od září.
9: Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornyho přepracováním zákona.
7: Plavce Knedlu čekají na mistrovství Evropy dvě finále. Na výjezdu z Prahy na Strakonice je před jílovištěm kolona a počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů. Je pátek 14. srpna, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
10: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: U jadranského letoviska Omiš hasiči z celého Chorvatska bojují s lesními požáry. Plameny v noci zasáhly i obydlené oblasti. A kromě 1 000 hektarů lesa a křovin spálily i velké množství domů a aut. Jedinou potvrzenou obětí je žena, kterou policisti našli na spáleništi nedaleko Omiše. Požár vypukl v noci a velmi rychle se šířil.
11: Ta situace rozvíjela z minuty v minutu.
9: Chorvatský premiér Andrej Plenković musel odpovídat na otázku, zda selhal systém včasného varování a řízení krizí. Ten by měl v podobných situacích odeslat lidem v ohrožené lokalitě varovnou zprávu. Plenković nepotvrdil ani nevyvrátil, že byl systém aktivován a zdůraznil, že oheň postupoval velmi rychle. Požár u Omiše hasilo celou noc na 300 hasičů z mnoha regionů země a pokračují v práci, protože v oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. Plameny se šíří snadno kvůli silnému proměnlivému větru i dlouhému období sucha. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
7: Kvůli požáru se v noci museli evakuovat 2000 lidí, mezi nimi taky 300 českých občanů. Česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi vážně zraněnými byli Češi. Několik českých turistů ale utrpělo lehké popáleniny.
12: Kdyby jsme asi spali dál, tak pak bychom si to všimli, když jsme ty plameny měli jako u hlavy, si myslím.
9: Popsala česká turistka Denisa Petříková, která si ohně všimla náhodou, když v noci otevřela dveře na balkon. S rodinou se jí podařilo odjet z místa autem, jiní museli z oblasti odplout po moři. Část evakuovaných Čechů už podle české

0: výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
1: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by pak mělo na většině území pršet.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
3: Víme, co se děje u vás.
1: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Zákon schválil francouzský parlament na konci července a měl začít platit od září. Byl to první podobný zákaz v Evropě.
4: Podle francouzské ústavní rady je opatření nepřiměřeným zásahem do svobody projevu. Soudci ale zároveň uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Tento zákon byl ale podle nich příliš široký. Mohl se vztahovat i na služby online komunikace, u kterých nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Podle deníku Le Monde byl zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let klíčovou součástí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona. Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornu přepracováním zákona. Macron chce reformu finalizovat do jara příštího roku, tedy do konce svého mandátu. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
1: Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo Ukrajinou navržené příměří v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě. Důsledkem je celosvětový růst cen obilí. Dohodnout příměří se snažil taky turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Postu v britském parlamentu se sám vzdal po odhalení, že nepřiznal dary v hodnotě v přepočtu přes 140 milionů korun. Ve volbách teď dostal ve svém obvodu víc než 2/3 odevzdaných hlasů a do parlamentu se vrátí. Farage vnímá svoje znovu zvolení jako potvrzení toho, že se v kauze nepřiznaných darů neprovinil.
5: On the hottest day of the year.
6: V nejteplejší den roku, během prázdnin, jsme dokázali získat víc hlasů, než se nám podařilo v parlamentních volbách 2024. A tímto krokem jsme porazili kandidáta establishmentu.
1: Farageova strana Reform UK vznikla v roce 2018 jako strana pro Brexit a hájila odchod Velké Británie z Unie bez dohody. Po přejmenování vystupovala v době pandemie COVID-19 proti lockdownům. V poslední době budí pozornost proruskými tezemi o válce na Ukrajině. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu.
7: Podle centrální banky ČSOB dostatečně neprověřovala některé rizikové klienty nebo jejich transakce. Šlo o období mezi lety 2021 až 2024. V jednom případě banka třeba nepřezkoumala desítky hotovostních výběrů a vkladů klienta, kterého sama vyhodnotila jako rizikového. Podle mluvčího ČNB Jakuba Holase přitom banky hrají v prevenci finanční kriminality klíčovou roli.
8: ČNB proto důsledně vyžaduje, aby jejich systémy v této oblasti odpovídaly vysokým regulatorním standardům a byly účinné nejen formálně, ale i v praxi.
7: ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Žádnému z klientů podle banky nevznikla újma. Michal Fost, Radiožurnál.
1: V Ostravě se spožďuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Radiožurnál zjistil, že klíčové práce zastavil stavební úřad kvůli nekvalitním příčkám v památkově chráněné budově. Oficiální termín zahájení provozu na jaře 2029 tak už neplatí.
9: Nezvykle ticho na stavbě ostravského koncertního sálu. Asi po hodině pozorování staveniště se rozjíždí jeden z malých bagrů. Je ale zřejmé, že největší investice v Ostravě neběží na plné obrátky.
10: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování prací v některých částech stávajícího objektu. Jakmile bude postup jednoznačně stanoven, bude možné sdělit taky termín pokračování prací.
9: Potvrzuje mluvčí magistrátu Petr Havránek. Město teď musí požádat o dodatečné povolení stavby za víc než 4 miliardy korun a zřejmě bude třeba i přepracovat projekt. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
2: Sport.
11: Plavec Miroslav Knedla se na evropském šampionátu v Paříži představí ve finále na 50 metrů znak. Závod začne zhruba 10 minut před 20. hodinou. Kolem 8:45 pak na dvojnásobné trati poplave ve štafetě s Jakubem.

0: Kubem Janem Kryškem a Barborami Sémanovou a Janíčkovou. Krátká pauza mezi dvěma závody o medaile Knedlu netrápí.
1: Bude v pohodě. Myslím si, že to nebude zase tak hrozná. 50 přece není nic extra náročného a když si tady skočím do vyplavacího bazénu, tak se potom připravíme na tu stovku. Bude hodně záležet na tom, jak poplavu tu 50 a jestli to bude dobrý čas, jestli s tím budu spokojený.
0: Obě finále nabídnou Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Českým atletům se v dopoledním bloku mistrovství Evropy v Birminghamu nedařilo. Oštěpařky Ogrodníková, Syčaková i Tabačková vypadly v kvalifikaci, stejně jako tyčkaři Bárta a Holí. V rozbězích pak skončily obě čtvrtkařské štafety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna vzniká kolona za exitem Popovice ze 17. kilometru čtvrt hodiny na Šmejkalku a pak na příjezdu do Brna za exitem Popůvky ze 183. kilometru se jede různě pomalu do omezení u D2 osobním autem ještě asi 20 minut. Na D2 z Brna na Bratislavu za sjezdem na Břeclav kolona z 52. kilometru 5 až 10 minut do omezení na 53. a pultem srazila se tam dvě osobní auta a motorka. Na D10 z Prahy na Boleslav nejdřív kolona za sjezdem na Počernice 10 až 15 minut k nehodě před sjezdem na Brandýs a potom pozor u exitu 41 Bezděčín, stojí tam v levém pruhu nabouraná auta. A na čtyřce za Prahou směr Strakonice se popouští od Lipenců k Jílovišti ještě asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
5: Jak se daří chorvatským hasičům zvládat rozsáhlý požár u letoviska Omiš, kde jsou i čeští turisté? Proč francouzská ústavní rada zrušila zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let? A proč se v nynějším suchém a horkém počasí tak daří vosám? I o tom budeme mluvit. Rozsáhlý požár od noci ohrožuje chorvatské přímořské letovisko Omiš. Podle hasičů jde o jeden z nejhorších požárů v historii země. Oheň se šíří rychle kvůli silnému větru. Hořely domy i auta. Kolem 40 lidí se zranilo, 7 jich bojuje o život. Evakuováno bylo přes 2000 lidí, mezi nimi podle Českého ministerstva zahraničí i na 300 českých turistů. K jejich situaci nám konzul Štěpán Šantrůček odpoledne řekl.
6: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ty čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byly ošetřeni ať už v těch záchytných centrech, na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomní a jsme připraveni pomáhat.
5: A my teď přímo do Chorvatska voláme naší spolupracovnici Té Veselákové. Dobrý den, Teo.
7: Dobré odpoledne.
5: Máš informace o tom, jaká je ta situace teď? Mají už hasiči oheň pod kontrolou nebo se dál šíří?
7: Pod kontrolou ho nemají, oni jsou od rána vlastně velmi opatrní v tom, co říkají ohledně té kontroly. Ráno ustal ten vítr, který celou noc komplikoval hašení, takže potom v dopoledních hodinách vlastně říkali, že ta situace je mnohem lepší. Ten požár se do nějaké míry asi pod kontrolu dostal, ale problém je, že je to samozřejmě rozsáhlá plocha, je to náročný terén a během odpoledne se vítr znovu rozfoukal, mění směr, takže během posledních několika hodin jsem zaznamenala dvě nebo tři zprávy o tom, že se znovu rozhořela nějaká ohniska a stále ta situace tedy není tak, abychom mohli říct, že už nikdo nebude ohrožený. Teď vlastně aktuální požár, který teď hasí, vlastně se také přibližuje potenciálně nějakým domům, takže stále je tu nebezpečí, že ještě může být i víc škod na majetku, že mohou přibývat evakuovaní.
5: A zasahl ten samotný požár opravdu i to město Omiš, to jeho centrum?
7: To přímo ne, pokud vím, ten přístav tamní je v pořádku, město, nečetla jsem nic o tom, samozřejmě víme, vidíme i z těch fotek a videí, že kdybyste stáli v Omiši třeba právě na tom nábřeží, tak v noci tam byly vidět obrovské plameny, prostě oranžová obloha, opravdu to nebyla pěkná podívaná, ale město Omiš jako takové by nemělo být přímo ohroženo.
5: Hasiči ten požár označují za jeden z nejhorších v historii země. Je to kvůli tomu jeho rozsahu nebo rychlosti nebo proč?
7: Spíš kvůli té rychlosti, protože ta plocha, která schořela, přesahuje něco přes 1000 hektarů, což je sice hodně, ale ona vlastně schořela během jedné noci, respektive během pár hodin. Místní to někdy popisovali tak, že to vypadalo, jako kdyby hořel benzín. Že to šlo prostě velmi rychle, vítr ten oheň rozfoukával a pro hasiče to bylo ještě komplikované v tom, že se měnil i jeho směr, takže se velmi špatně předvídalo, kam se ty plameny vydají a kam by tedy měli nasměrovat nejvíce sil.
5: Někteří čeští turisté museli urychleně opustit apartmány, skončili v evakuačních centrech. Takhle to popisovala pro Český rozhlas česká turistka Martina Pospíchalová.
8: Byl to velký chaos, protože to nikdo opravdu nečekal. Pan majitel nás vlastně zbudil o půlnoci, že hoří, že vlastně evakuace, takže jsme vzali to nejdůležitější a utíkali jsme pryč k moři. A odtamtud vlastně nás vzali do bezpečí.
5: To máš nějaké aktuální informace o českých turistech, kteří jsou na místě?
7: Tak podle informací, které máme od pana konzula Štěpána Šantručka, víme, že tedy někteří už odjeli, jiní ne, někteří se mohli vrátit do svých apartmánů, jiní samozřejmě ne, protože ta oblast zůstává uzavřená, některé ty objekty schořely. Teď samozřejmě půjde o to, jak se kdo bude moci rychle dostat domů, pokud má doklady, nemá doklady, ale jak říkal pan konzul, konzulát bude otevřený i o víkendu, takže kdokoliv z českých turistů bude potřebovat nějakou pomoc, tak se může na zastupitelský úřad obrátit.
5: A jak složité je teď se z té oblasti dostat, třeba i kvůli tomu požáru? Tvoří se tam nějaké kolony a podobně?
7: Ano, zaznamenala jsem během dne zprávy o tom, že byť ta jadranská magistrála byla otevřena, tak že úřady varovaly před tou cestou, protože právě je tam zesílený provoz a ta oblast je pořád nebezpečná. Samozřejmě se nedá vyloučit, že když se ten požár rozhoří znovu někde v nějakém místě, takže bude potřeba tu tepnu dopravní znovu uzavřít. Takže potenciálně dopravní situace tam nemusí být vůbec snadná.
5: Jak velkým problémem jsou letos v Chorvatsku požáry? Je ta letošní sezóna něčím výjimečná?
7: Nevím, jestli výjimečná, ono mediálně se může zdát, že letos v Chorvatsku alespoň doteď zase to tak často nehořelo, ale co se týče dat, tak tato vlastně vyvracejí. Těch požárů už bylo zhruba kolem 9000 za celý rok, od ledna tedy do nějakého 10. srpna a to je o nějakých 7,5% víc než loni za tu stejnou dobu. Takže není to tak, že by hořelo méně, spíše se hasičům až doteď dařilo ty požáry zvládat včas a kontrolovat je dřív, než se rozšířily a než zasáhly nějaké obytné budovy nebo ohrozily nějakým způsobem lidi. Takže rozhodně požárů je víc, hasiči mají mnohem více práce, ale asi se na tuto sezónu, možná i po té analýze té loňské, lépe připravili, mají k dispozici hasící letadla, která letos využívají v podstatě snad dvojnásobně víc, to ukazují také data, než v tom uplynulém roce a vidíme, že i dnes, když se objevilo ještě během dne několik dalších požárů na Pelješci nebo u Zadaru, tak vlastně velmi rychle a operativně přesouvali i tu techniku, i ta hasící letadla rozprostírali podle těch aktuálních potřeb, aby ty požáry co nejdříve dostali pod kontrolu tak, aby neohrozili vesnice.
5: To byly aktuální informace z Chorvatska od Tej Veselákové. Děkujeme, naslyšenou.
7: Hezký den.
5: Nejvyšší soudní instance ve Francii, ústavní rada, zamítla zákaz používání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let a označila ho za nepřiměřený zásah do svobody projevu. Francouzský parlamentní zákaz schválil na konci července, začít měl platit od září. Šlo o první zákaz sociálních sítí pro děti v Evropě. Členové ústavní rady uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Upozorňují ale, že velmi široce pojatý zákaz se může vztahovat na online komunikaci, u které nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Já zdravím do Paříže Pavlínu Koupskou, státní úřednici na francouzském ministerstvu financí. Dobrý den.
9: Dobrý den z Paříže.
5: Můžeme krátce rozvést, jak ústavní rada svoje rozhodnutí zdůvodnila?
9: Ano, ústavní rada tedy ve svém prohlášení uvádí, že si uvědomuje vlastně kritickou situaci u dětí mladších 15 let vzhledem k sociálním sítím a používání sociálních sítí. Ve Francii bylo velice medializované případy sebevražd dětí, které byly způsobené právě šikanou přes sociální sítě. Takže ústavní rada si toto uvědomuje, ovšem považuje tento zákon, který byl, jak jste již zmínila, přijat na konci července parlamentem francouzským, ho považuje za to, že by mohl vlastně omezit svobodu projevu a také omezit ochranu osobních dat vlastně všech uživatelů sociálních sítí, protože by museli uvádět data z narození.
5: Kdo se vůbec obrátil na nejvyšší soudní instanci v zemi, aby se touhle legislativou zabývala?
9: Jsou to poslanci socialistické strany a poslanci extrémní levice Nepoddajná Francie.
5: Upozornilo ale nejvyšší soudní instance předem, že ten zákaz sociálních sítí může narazit na princip svobody projevu, nebo tím verdiktem je vláda zaskočena?
9: Myslím, že zaskočena úplně není, jednak jak jste již zmínila, tak je to vlastně první zákon v Evropě, takže by se jednalo o úplnou premiéru. Takže vlastně ta debata probíhala velice bouřlivě už při projednávání tohoto zákona jednak v Národním shromáždění a jednak v Senátu. Senát třeba doporučoval sestavit takzvanou černou listinu těch sociálních sítí, takže jenom určitých sociálních sítí. Nakonec to tedy se k tomu nepřiklonili a udělali takový široký zákon, ten byl teda teď zpochybněn ústavní radou.
5: No, prezident Macron už uložil premiérovi, aby tu legislativu nechal přepracovat. Je pravděpodobné, že vláda tedy ty připomínky ústavní rady zohlední a že ten dotyčný zákaz začne platit opravdu už příští rok?
9: Samozřejmě premiér na to reagoval tím, že samozřejmě respektuje rozhodnutí ústavní rady a zadal expertům a zejména vysoké komisařce pro problematiku dospívajících a dětí Saře El-Eri, která se tímto bude zabývat a do několika týdnů by měli předložit nové znění tohoto zákona nebo úpravu toho zákona.
5: Podle komentátorů je to poslední zásadní legislativa, kterou prosadil Emmanuel Macron před koncem svého mandátu před volbami, které se budou konat příští rok na jaře. Jak nepříjemné je pro něj to, že soud odmítl tenhle zákon?
9: Určitě to je pro něj nepříjemné, protože to byla jedna z jeho priorit, velice se o to zasazoval, o tento zákon. Shodou okolností ale dnes také vyšlo, že ústavní rada potvrdila zákon, který byl také velice kontroverzní a diskutovaný o právo na ukončení života nevyléčitelně nemocných pacientů a ten dnes také ústavní rada potvrdila. Takže vlastně jedná se o dva velice důležité zákony Macronova mandátu a jeden tedy prošel.
5: Znamená to, že ve Francii bude platit zákon, který v podstatě povoluje eutanázii?
9: V podstatě ano, potvrdila to ústavní rada.
5: Pavlína Koupská, státní úřednice na francouzském ministerstvu financí. Děkujeme, naslyšenou.
9: Naschledanou.
5: Potvrdí to asi každý zahrádkář i ten, kdo si občas sedne s jídlem nebo pitím na terasu. Vos je letos nějak moc a jsou dost neodbytné. To, že letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, potvrzují i odborníci. Vosí populace i hnízda rychle rostou a s jejich nájezdy se potýkají i včelstva. My si o tom víc řekneme s Antonínem Přidalem z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Dobrý den.
10: Dobrý den.
5: Proč vosám tak vyhovuje právě tohle suché a teplé počasí?
10: V těch vyšších teplotách dochází k tomu, že blanokřidý hmyz je, bych řekl, v té sluneční koupeli, která není doprovázena právě vlhkem, velmi aktivní. Mu to vyhovuje, protože neumí sám si aktivně zahřívat tělo ke svému pohybu, nemá stálou tělesnou teplotu a když jsou vysoké teploty vzduchu, tak mu to usnadňuje život. A třeba právě i v noci, kdy jsou teploty vysoké, třeba i přes 20 stupňů, tak šetří výdej energie na zahřívání hnízda právě třeba u těch vos. A taková hnízda nemají tedy potom takový energetický výdaj na právě to zahřívání a mohou rychleji růst. Prostě prostě šetří.
5: A přispívá počasí nějak k tomu, že jsou ty vosy třeba víc nebo méně agresivní?
10: Může se stát, že tím, že se rychleji pohybují, že lidé také se rychleji ohánějí, prudčeji na ně reagují, tím, že jich kolem sebe více vidíme, může dojít i k těm kolizním situacím. A pak to teda subjektivně může vypadat, že jaksi ty vosy jsou i útočnější, protože se rychleji pohybují v tom teplejším počasí. Jenom pro člověka třeba, který na to není příliš zvyklý, tak mu to může připadat jako útok, ale není to. Je to jenom prostě dotěrné. Já spíš bych řekl, že jsou jakoby ty vosy dotěrné, než že by útočili. Útok nastane v situaci, kdy se cítí to hnízdo ohrožené. To znamená, může se stát, že stojíte v jeho blízkosti, zatarasíte cestu těch výletů, nebo dokonce třeba v nějaké bedně, kde to hnízdo je, s ní zahrkáte, tak vosy vyletí ven a pak mohou i útočit.
5: Proč ale vidíme velké množství vos létat venku, hlavně v tom červenci a srpnu, oproti třeba červnu jich je venku mnohem víc? Ono to nějak souvisí s potravou, ne?
10: Jistě, že s potravou, ale také s vývojem těch hnízd, protože oni na jaře teprve začínají budovat. Zpočátku jsou hnízda málo početná a jak postupně ta teplota roste, tak ta hnízda rychle sílí, počet jedinců v těch hnízdech se navyšuje a proto jich těch vos vidíme více. Je to takový ten případ, kdy na jaře třeba vidíme jenom čmeláčí matky v krajině, to jsou nápadné, velké, všimneme si jich a není jich tolik. Ale když potom už je třeba červen, to už hnízda jsou velmi početná, tak těch čmeláků všude vidíme hodně. A naopak zase třeba na podzim už jak ta hnízda zanikají, tak zase čmeláky vůbec nevidíme. Souvisí to teda s přirozeným vývojem těch hnízd a u vos je vrchol právě v červenci, respektive srpnu. A zřejmě to souvisí i s tou potravní nabídkou, kdy dozrává ovoce a vedle teda té masité potravy, kde loví hmyz vosy, se živí i právě třeba dozrávajícím ovocem nebo hnijícím ovocem na zemi, přezrálým. Jo, to je prostě pro ně zdroj. A samozřejmě také třeba útočí i na včelstva. Známe teda tu velmi obávanou sršení asijskou, která i útočí na včelstva, snaží se je přepadat, byla k nám zavlečena. To je zrovna vosa, které se hodně obáváme a může dokonce ta aktivita vos v období doplňování těch zimních zásob včelstvům být i komplikací včelařům při práci se včelstvím.
5: To znamená, že ty vosy napadají včely proto, aby jim ukradly tu jejich potravu, med a podobně?
10: Ano, i tak, ale většinou ty malé vosy na to nemají šanci, včely se umí velmi dobře bránit. Právě u té sršně asijské už je to komplikované, tam už ta síla těch včel není vždy dostatečná. Jsou-li ty nájezdy systematické, tak může dojít k dokonce i vlastně přepadení toho včelstva a to úplnému vyloupení. Proto třeba u té sršně asijské máme obavy, ale u těch menších vos ne, ale znovu podotýkám, i tak jsou na obtíž včelařům i včelám, protože se vlastně o to snaží, že jo, komplikuje tuto práci, naletují na krmítka, na krmivo, musíme ho schovávat, aby se k tomu nedostali, protože jsou velmi dotěrné. Není to útok těch vos v tomto případě, jako je u sršně asijské, ale je to taková ta dotěrnost.
5: Jasně. Prostě
10: o to mají zájem. No?
5: No a pokud při sezení na zahradě nějakou vosu zabijeme, dokáží si ty další, které létají okolo, třeba mezi sebou nějakým způsobem sdělit, tam nelétat, tam je nebezpečí, anebo naopak mohou třeba přiletět pomstit smrt sestry dělnice?
10: Já jsem to také slyšel, že taková verze existuje. Ono na to v ty vosy nepřijdou. Spíš, kdyby se jedna vosa setkala s něčím nebezpečným a unikla tomu, tak by v tom hnízdě mohla dát poplašný signál, aby tam ty ostatní nelétali. My to známe u včel. Předpokládáme, že podobný signál by mohl existovat i u vos. Ale že by třeba pozorovali vosy, a tady byla zabitá, tak teď se tady budeme mstít, tak to prosím pěkně, to je konstrukt.
5: No. A když my se třeba oháníme a tu vosu trefíme s tím, že ji nezabijeme, tak je třeba tohle to nebezpečí, které ona by mohla ohlásit?
10: To je možné. To nelze ani potvrdit, ani vyloučit, je to možné. Mně se to stalo dneska právě zrovna několikrát při práci ve včelstvech a neplatí teda, že ta vosa musí bodnout. Většinou skutečně bodne v situacích, kdy se cítí ohrožená vyloženě a to bývá často tím, že ji přitisknete. Jo? Někde prostě přimáčknete. Jak už jsem říkal, to nejhorší je skutečně, když teda přímo se vám nedopatřením podaří narušit nějak, bych řekl, pokoj toho hnízda, buď to tím, že s ním někde zatřesete na půdě, někde v krabicích, v bednách, nebo na zahradě někde, jo, skryto v kompostu, nebo dokonce šlápnete do toho hnízda, protože jde o zemní hnízdo.
5: To my bychom se asi taky bránili, kdyby nám někdo rozbíjel domov. No ono se o vosách často říká, že jsou jenom otravné, ale jsou taky něčím užitečné.
10: Samozřejmě patří do ekosystému. Oni loví hmyz a patří do té struktury, která vytváří tu potravní nabídku, že jo, prostě ty konkurenční vztahy. Jsou to další druhy, které jsou tu na planetě, jako je tu člověk, prostě do toho systému patří. Pokud jde o užitečnost, tak asi myslíte ve vztahu
7: člověku.
10: Užitek člověka, tak samozřejmě bosíme nedonášejí, snad jednou výjimkou, jeden druh, dva jsou takové, které mohou i ukládat do těch svých papírových hnízd něco, čemu se snad dá zdánlivě říkat med, je to taková sladká šťáva, ale či jako člověk přímo vosy využít nemůže.
7: A co opilování?
10: Oni jsou, bych řekl, příležitostní opilovateli, to znamená, že navštěvují i květy vzácně, ale to opilování, víte, v tuto dobu, popravdě řečeno...
7: Už není co.
10: No, co kvete a potřebujete nutně opilit. Skutečně naprostá většina plodin je pryč a hlavně v tuto dobu skutečně ty vosy právě využívají to přezrálé ovoce. To je pro ně jednodušší nabídka.
7: Z čehož nemáme my radost. To byl Antonín Přidal z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
10: Ano, také děkuji, naslyšenou.
7: To byla dnešní podvečerní publicistika. My ještě dodáme aktuální informace k požáru v chorvatském Omiši. Podle informací ministerstva zahraničí bylo evakuováno přibližně 300 českých občanů a u Čechů nejsou hlášena žádná vážná zranění. A v evakuačních centrech v Chorvatsku teď podle českého konzula zůstává kvůli požáru už jen 5 Čechů. Navíc konzulární tým dnes na místě posílí další pracovník ze Záhřebu. Další informace k požáru přinesou samozřejmě další zprávy. Tolik hlavní zprávy, rozhovory, komentáře. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer.
11: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
12: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu míň než loni. Na vině je podle agrární komory hlavně nedostatek srážek a horko. Provoz na letišti v Katánii zůstane zablokovaný nejméně do sobotního rána, a to kvůli aktivitám sopky Etny, informoval o tom provozovatel SAK. Letiště je kvůli erupci Etny zastavené od začátku týdne a společnost označuje současnou situaci za jednu z nejhorších za 20 let. Letecké společnosti spoje do Katánie buď zrušily, nebo přesměrovaly na jiná letiště na Sicílii. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, to je zhruba o 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to řekl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. A Brno si připomíná obranu před Švédy. Ode dneška až do neděle se proto v brněnských ulicích a taky v okolí Špilberku konají aktivity spojené s oslavami Dne Brna. Akce připomíná rok 1645, kdy město odolalo dobývání švédských vojsk.
2: Sport.
12: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy si na evropském šampionátu o medaile nezahrají. Na turnaji v polských Starých Jablonkách vypadly ve čtvrtfinále, když Nizozemkám Stamové a Schónové podlehly po setech 13-21 a 9-21. Pavelkovy tak jako nejlepší český tým skončili na děleném 5. místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Sklidnění na D1 za Prahou i před Brnem, nehoda na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už polevuje provoz, zbytek kolony před zúžením na mostě u Šmejkalky na 24. kilometru je od sjezdu na Benešov z 20. kilometru na 10 minut. Na D1 před Brnem z Prahy za sjezdem na Popůvky už jenom živý provoz, kolona většinu času až za sjezdem k výstavišti ze zhruba 192. kilometru do omezení u D2 osobním autem 10 minut. Na D2 ve směru z Brna na Bratislavu pozorně za sjezdem na Břeclav. Vzniká tam kolona z kilometru 52,5 na 53,5 tý v omezení, řeší kolizi motorky s dvěma auty, zdržení 5 minut. Na D10 za Prahou směr Mladá Boleslav vzniká kolona od exitu 3 Horní Počernice na 10 až 15 minut přes omezení na 7. kilometru, pak před exitem 9 Brandýs každou chvíli dořeší nehodu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pozor u připojení z plzeňské D5, dojíždí se tam do kolony, kousek za exitem na 22. kilometru narazilo auto do svodidel, zabraný levý pruh, dojeli hasiči, zdržení kolem 5 minut. A na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice stále kolona od Lipenců k Jílovišti až na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
13: 18 hodin 33,5 minuty, k tomu přejeme vám pěkný večer s radiožurnálem.
2: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Posloucháte teď už večerní radiožurnál. Zdravotně postižení klienti domova na Hrádku na Kolínsku přišli o zvířata na zooterapii. Zaútočili na volně pobíhající psy. Podrobnosti přidáme za chvilku.

0: Psi zabili pávy a ovce, které využívali lidé se zdravotním postižením v domově na Hrádku na Kolínsku k zooterapii. Opakované útoky psů teď řeší policie a pověřené úřady.
1: Sypla, ovce.
2: Ovečka umřela?
1: No, pes se kousal.
2: Dvě ovečky nám zakousnul.
1: Tady.
2: A roztrhal nám páva. Dva pávy nám prostě někam zmizely, vůbec nevíme kam. Jestli byli zraněni a někde zahynuli. Jarošku, jak je tady smutno, co? No a chodili jste je krmit, jo? Měli jsme to jako zooterapii.
3: Ředitelka domova na Hrádku Jana Pilná mě bere tedy do prostor, které, jak sama teď říkala, jsou smutné, protože tady je krásný park, je tady obrovská voliéra.
2: Nejhorší na tom je, že jsme chodili hrozně rádi, maminky s dětma, návštěvy chodili s klientama do parku. Měli to všichni rádi. No.
3: Škody, které psi způsobili, se podle Jany Pilné dostaly na 50 tisíc korun. Poničili totiž taky oplocení pro ovce.
2: To máme na tom kamerovém záznamu. 40-minutový útok dvou psů, to byla vysloveně štvanice, a oni vlastně poničili veškerý ohradníky.
3: Domov nahlásil útoky psů policii, více její mluvčí Michaela Richterová.
4: Policisté v dané věci kontaktovali majitele uvedených psů, přiznala, že mu psi občas utečou, k celé té události projevil lítost a přislíbil okamžité sjednání nápravy k zamezení jejich dalšího volného pohybu.
3: Policisté případ vyhodnotili jako přestupek a předají ho příslušným úřadům k dalšímu projednání. Majitelem psů, kteří měli do domova vběhnout, je Jiří Kanda.
5: Já hlavně bych hrozně byl rád, kdyby mě někdo přesvědčil, že to fakt udělali oni přímo, jo.
3: Jiří Kanda podle svých slov přijal opatření, aby jeho psy už nemohli utéct, a případnou potvrzenou škodu je připravený uhradit. Z Kolínska Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Pokračuje Radiožurnál, je toho dost, co mají společného hokejoví brankáři ze zámořské NHL, Dostál a Vejmelka, oba o tom promluví za chvilku, teď Zelená vlna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na pražském okruhu za nájezdem z D5. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno před omezením na Šmejkalce na 24. kilometru už jenom kratší zbytek kolony z 21. kilometru od nájezdu od Benešova, je to na pár minut. O něco silnější provoz ještě na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Tam je ještě kolona kousek za sjezdem k výstavišti z kilometru 190,5. Do zužení u D2 je to na čtvrt hodin. A teď hlavně varování na D1 ve směru z Prahy na Brno, kousek za Koberovicemi na kilometru 85 stojí v levém pruhu u svodidel tři nabouraná auta, označená jenom trojúhelníkem, který je na horizontu sotva vidět a stojí v lehké pravotočivé zatáčce. Dejte pozor, D1 na Brno, 85. kilometr. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za Břeclaví vzniká kratší fronta mezi kilometry 52,5 a 53,5, tam v omezení došetřují srážku dvou aut s motorkou, zdržení asi pětiminutové. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 kousek za nájezdem z plzeňské D5 na 22. kilometru zasahují hasiči u havarovaného auta, zabírají levý pruh, opatrně dojíždějte do kratších kolon.
3: Na D5 se stojí od půltýho kilometru a na D0 směrem od letiště je zhruba taky tak půlkilometrová kolona.
2: A ještě čtyřka výjezd z Prahy na Strakonice od Lipenců k Jíloviště 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: snů. Někteří čeští golmani z NHL volí přes léto přípravu v Česku. Patří mezi ně i dvojce brankářů, kteří byli u zisku zlatých medailí na domácím mistrovství světa před 2 lety. Lukáš Dostál a Karel Vejmelka se před novou sezónou v Zámoří můžou odrazit od povedených výkonů v uplynulém ročníku.
1: Tak těším se moc, myslím, že ta sezóna se povedla, ale myslím, že pořád to máme kam posouvat a budu doufat, že zase budeme bojovat o ty příčky pro playoff a že se tam dostaneme a budeme hrát ještě lepší hokej, než jsme hráli loni.
2: Karel Vejmelka se chystá na svoji 6. sezónu v NHL. Po 3 letech v dresu Arizony to bude 3. rok od stěhování klubu do Utahu. Přitom v uplynulém ročníku to bylo vůbec poprvé, co si Karel Vejmelka zachytal i v playoff. Dost podobné to má Lukáš Dostál, který se taky s Anaheimem do vyřazovacích bojů probojoval poprvé.
3: Tak samozřejmě po těch 7 letech tak jsme byli v playoff a jako já se na příští sezónu hrozně těším, protože máme na čem stavět, máme na čem pracovat a těším se už zpátky a těším se na novou sezónu.
2: Lukáše Dostála v 6. roce v NHL taky povede nový kapitán. Tým totiž pustil Radko Gudas, který se vrátil na Floridu.
3: No tak on byl samozřejmě obrovský mentor všech mladých kluků a samozřejmě chybět mi bude, ale já Radkovi a rodině tak přeju jenom to nejlepší a určitě půjdeme na nějakou večer, když se potkáme.
2: Pokud se na nové smlouvě s Ducks nedohodne gólman Petr Mrázek, tak Lukáš Dostál, co by Čech ve svém týmu, zůstane sám. Stejná situace čeká Karla Vejmelku v Utahu, ze kterého po ročním angažmá odešel Vítek Vaněček.
1: Je to vždycky příjemný, jako si v češtině pokec v té americké kabině, je to, bych řekl, rarita, takže užili jsme si to, si myslím, oba a bylo takový zpestření, takže ten rok byl super.
2: Ještě jednu věc mají Vejmelka s Dostálem společnou a to je postavení v jejich týmech. S každým rokem sílí jejich pozice brankářské jedničky. Na to se ale ani jeden z nich nesoustředí.
3: Je to volba trenéru, koho postaví do brány, ale já dělám pro to jenom to nejlepší, co můžu a já jsem si minulou sezonu jako dost užil, včetně olympiády, chytal jsem hodně zápasů. Byla to pro mě nová zkušenost a tak říkám, už se nemůžu dočkat na novou sezonu.
2: Řekl Lukáš Dostál, který se podobně jako Karel Vejmelka chystá za oceán na přelomu srpna a září. První zápasy sezóny NHL odehrají na začátku října. Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jestli tě nezajímají běžný český filmy a komedie, tak zbystři. Je tu film, jaký tu ještě nevzniknul. Bojovník.
3: Dostal jsem nabídku na zápas.
2: Z prostředí MMA velkolepej biják. Opravdu skvěle vypadá. Silný příběh, syrovej i dojemnej. Vynikající herci, skutečný MMA fightři.
4: Bude to osobní.
2: Bojovník. V kinech od 13. srpna. Tohle si fakt nenech ujít.
5: Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
6: Po požáru u Omiše v Chorvatsku zůstává v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla průměrná sazba. Fotbalisti Hradce Králové si kvůli pohárové Evropě nechali odložit také ligový zápas s Plzní. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 u nájezdu z D5 pozor na nehodu. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně muselo uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Strážci Národního parku České Švýcarsko pokutovali návštěvníky ze zahraničí, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Rodina s dětmi ryla do skály obrazce. Strážce na to upozornili jiní turisti. Podle strážce Miroslava Rybáře vandalům udělili maximální výši pokuty.
8: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
6: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% míně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
9: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
6: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala 4,9%. Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
10: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
11: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání porot

0: soutěže v řádném termínu. Kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů si nově nechali odložit zápas s Plzní, původně plánovaný na 23. srpna.
1: Východočeši nebudou hrát už teď o víkendu v Brně. Utkání je přesunuté na začátek září. Hradec se totiž chystá na poslední předkolo konferenční ligy a dvojzápas s Panathinaikosem Athény. Odklad vzájemného duelu pátého kola přijde vhod i Plzni, kterou v kvalifikaci prestižnější evropské ligy čeká Červená zvezda Bělehrad. O další odložení může před bitvou proti skotským Rangers v konferenční lize požádat i Jablonec, který už o víkendu nenastoupí na trávníku Bohemians. Mezi zápasy v pohárech mají Severočeši přivítat Baník Ostrava. Původní termín souboje, tedy neděle 23. srpna, se ještě může změnit. František Typovský, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 v Brně a nehoda na pražském okruhu u D5. Dálnicí D1 z Prahy na Brno už se přes omezení na mostě na 24. u Šmejkalky jede bez citelného zdržení. Na D1 v Brně potom směrem z Prahy na Vyškov ještě kolona vzniká. Dojíždí se do ní kousek před sjezdem na Vídeň kolem kilometru 193 do omezení u exitu 196. U sjezdu na D2 se osobní auta zdrží kolem 10 minut. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu opatrně za sjezdem na Bělotín na 318. kilometru v zúžení stojí po kolizi osobní a nákladní auto v pravém pruhu.
4: U odpočívky v Rážné, jak se vyjíždí ven, stojí tam v tom zúženým pruhu.
3: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně pozor na půltém kilometru, vzniká tam kolona před nájezdem na okruh, po pojíždí 5 až 10 minut. Na okruhu ve směru na D1 hned za nájezdem z D5 na 22. kilometru v levém pruhu nakládají havarované auto na odtah. Výjezd z Prahy silnicí 4 na Strakonice se vám před omezením u Jiloviště protáhne ještě asi o čtvrt hodiny v koloně, která začíná před druhou odbočkou na Lipence. A ještě silnice 29 z Tábora na Písek na příjezdu do Opařan pozor, srazila se tam sanita s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Michalou van Erne.
6: A za to děkuji. Nedlouho po 19. hodině máme pro vás další informaci. Takzvaný dětský certifikát ještě ani nezačal fungovat a už ho nejspíš čekají změny. Výpis, ve kterém nebudou žádné záznamy o pravomocném odsouzení za závažné násilné a sexuální trestné činy, bude muset od ledna doložit každý, kdo bude pracovat s dětmi. Ministerstvo spravedlnosti teď připravuje úpravu IT systému, která by usnadnila práci organizacím, kde bude tohoto certifikátu třeba. Další detaily dodáme za chvíli.
2: Večerní Radiožurnál
7: a Michaela van

0: Michael Šulte, posloucháte večerní Radiožurnál. Lidem odsouzeným za znásilnění nebo zneužívání dětí teď nic nebrání v tom, aby s dětmi pracovali i po odpykání trestů. Od ledna tomu má zabránit dětský certifikát, ale ten asi ještě čekají změny. Chystá je Ministerstvo spravedlnosti a jedná o nich s poslanci. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO je původní návrh nedomyšlený.
1: Dvakrát byl muž z Liberce odsouzen za zneužívání dětí a přesto dál pořádal tábory a hlídal děti. Výsledek? Dalších 7 dětí znásilnil. Za to dostal trest 15 let ve vězení. Policie přitom na jeho dřívější odsouzení upozorňovala žena, která na Liberecku pomáhala pěstounským rodinám. Řekla to před časem Radiožurnálu.
2: Já jsem se dozvěděla, že má v bytě všude kamery a ty děti natáčí. Takže když jsem pak vlastně na internetu zjistila, že ten muž byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dítěte, tak jsem se obrátila na policii.
1: Policie ale oznámení odložila. Kvůli takovým případům zavedli poslanci za minulé vlády dětský certifikát. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale s chybami.
3: Se ještě do konce srpna sejdu jak se zástupci těch velkých mládežnických organizací, tak se zástupci jak koaličních, tak opozičních poslanců, abychom definitivně si odsouhlasili to, co je teď připraveno.
1: Změny mají ulehčit práci organizacím. Pracovníci by jim totiž nemuseli předkládat certifikát každé 3 měsíce, ale systém by sám upozornil na změnu v rejstříku. Pokračuje mluvčí organizace Junák Český skaut Barbora Trojak.
4: Zavedení dětského certifikátu pro nás bude znamenat podstatné posílení bezpečnosti, ale zároveň bude zahrnovat komunikaci s více než 25 tisíci dobrovolníky.
1: Na úpravách teď pracují taky poslanci. Třeba Barbora Urbanová z hnutí STAN chce rozšířit okruh trestných činů zapisovaných do certifikátu.
5: Vypadly nám tam takové ty méně časté trestné činy typu mučení a z poslední doby známe případ, kdy nějaká paní učitelka se vyloženě dopouštěla trestného činu obchodování s lidmi.
1: A Eva Dekroa z ODS prosazuje, aby zápis certifikátu nebyl doživotní. Proti jsou ale koaliční i opoziční poslanci. Například Michal Zuna z TOP 09.
6: Zkrátka každý, kdo někdy takto závažný trestný čin spáchá, prostě nemá právo na práci s dětmi a to nikdy.
1: Politici chtějí najít schodu co nejdříve, aby mohla od ledna platit rovnou nová pravidla pro dětský certifikát. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.

Kapela Lucie dozněla. Zkrácení cesty na třístoličník i propojení české a německé strany Šumavy, to jsou hlavní přínosy nově otevřené části Rosenauerovy stezky nedaleko Stožce na Prachaticku. Detailnější budeme, ale až za chvíli.

0: Francouzská zpěvačka zas. Nově otevřený úsek cyklotrasy u Stožce na Prachaticku propojil českou a bavorskou síť stezek. Vede od Rosenauerova pomníku až na hranici s Německem. Propojka měří zhruba půl kilometru, ale zkrátí významně cestu na Třístoličník nebo k nádrži Kreuzbach-Klause.
1: Vidíte, jak máme krásně vyštěrkovanou cestu. Je 2 metry široká, takže je to komfortní pro cyklisty.
2: Na novou cyklotrasu od Rosenauerova pomníku k německé hranici do Bavorska jsem se právě vydala s ředitelem Šumavského národního parku Pavlem Hubením.
1: Dřív tady býval smyk jenom na přibližování dřeva. Tady je skvělá cyklotrasa, už stará, že okolo Schwanzenbergského plavebního kanálu. Ale kdo chtěl se dostat na Třístoličník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového údolí a pak nahoru, takže teďko téměř po vrstevnici. A to zkrácení je zhruba 11 kilometrů.
2: Někteří cyklisté si tudy právě zkracovali cestu do Bavorska, s tím se setkávali i strážci Šumavského parku, například Jaroslav Koranda.
3: Tak tady to bylo zakázané. V těchto místech jsme potkávali cyklisty vcelku běžně. Někteří byli slušní a kola tlačili, ovšem někteří tu i projeli.
2: Tento nový úsek cyklotrasy uvítali i manželé Eva a Jiří Pospíšilovi z Litomyšle. Byli mezi prvními, kteří si ji projeli.
4: To je pro nás skvělá zpráva, protože kdybychom to objížděli, tak trasu možná bychom ji celou nemohli ani na elektrokole dokončit.
2: Malý úsek cyklotrasy vnímá jako velký a významný krok v příhraniční spolupráci. Sebastian Gruber, okresní rada Freyung Grafenau.
5: Je to další propojení našeho společného přírodního prostoru. I takovýhle malý projekt může přispět k tomu, abychom v současné nestabilní době mohli v Evropě žít společně a svobodně.
2: Díky této malé propojce se Rosenauerova cyklostezka prodlužuje o další desítky kilometrů a navíc prochází už 3 státy. Z Šumavy Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: V Domažlicích začínají 72. chodské slavnosti. Poslouchejte zprávy.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Přehled zpráv a Jana Gulda.
2: Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Zítra teploty vystoupají k 36, v neděli až k 37 stupňům. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a severu Česka by ale měly být teploty o něco nižší, kolem 30 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Se suchem a vysokým rizikem lesních požárů se potýká velká část Evropy. Německé úřady evakuovaly kvůli lesnímu požáru asi 1800 lidí z obce Gej u hranic s Belgií. Obyvatelé se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci. Požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovaly jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. A v Domažlicích začínají 72. chodské slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů u nás se nabídne vystoupení několika chodských souborů, ale taky dvě zahraniční skupiny, a to z Indie a Ukrajiny.
3: Sport.
2: Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž. A tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 v Brně i na pražském okruhu u D5. Na dálnici D1 v Brně ve směru na Prahu teď u exitu 196 v připojovacím pruhu z D2 se srazil kamion s osobním autem. Vzniká před nimi kolona hlavně na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, zatím z prvního kilometru u avionu zdržení kolem 10 minut. Jinak na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona ze zhruba 193. kilometru do zúžení u sjezdu na Bratislavu, je to osobním autem do 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5, kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta v levém pruhu. Zdržení pár minut hlavně při nájezdu z D5. A na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice ještě vzniká kolona od nájezdu z Lipenců, toho posledního ještě asi na 10 minut, do zúžení u exitu 9 Jiloviště, už se to krátí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů Celsia, v údolích až na 5. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: A doplním, že informace z domova i ze zahraničí nabízí také zpravodajský server i rozhlas.cz. Z hudby pátečního večerního radiožurnálu vybíráme třeba Bensona Boona, on to bude za chvíli. Jako první, jak určitě správně poznáváte, je to kapela Činasky. Tak příjemný poslech a hezký večer.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Příští týden si v Česku připomeneme 58. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Už teď si lidé na Václavském náměstí v Praze můžou prohlédnout výstavu dobových fotografií i vozů. Víc o osvětové akci, aby sny nezešedly, uslyšíte za chvíli.

0: Osvětový projekt, aby sny nezešedly na Václavském náměstí v Praze, připomíná vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Pořadatelé tam vystavili historické fotografie a také dobové vozy. Akci završí v pátek 21. srpna koncert proti zapomnění.
1: Technici ve spodní části Václavského náměstí sestavují rámy, ve kterých budou vystavené historické fotografie. Přípravy sleduje i pan Mirek, kterému je téměř 70 let.
2: Byl to velký milník, protože lidé přestali důvěřovat našim bývalým spojencům, že jo? A já pamatuju to jako malé dítě, bylo mi asi 8 let a doteďka máme vzpomínky tady na muzeu, kde jsou stopy po kulkách, že jo?
1: Pracovníci sestavili malé pódium, na kterém se budou přehrávat archivní filmy nebo nahrávky z vysílání Československého rozhlasu. Organizátoři tady vystavili také dobovou sanitku a sovětský obrněný transportér, u kterého se zastavují kolem jdoucí. Prohlíží si ho třeba pan Karel.
3: Tady na to koukám, že v podobném autě s nástavbou na protitankovou řízenou střelu jsem sloužil na vojně, takže trochu to auto znám a jsem rád, že už to mám za sebou a že snad už mě nic takového nečeká.
1: Kromě výstavy se tady každý večer až do 20. srpna budou promítat filmy, popisuje jeden z organizátorů Herbert Brinda.
4: Diváky čekají filmy typu Obecná škola, Pupendo, Vlny nebo Občanský průkaz. Celá akce je zcela zdarma, to znamená výstava, filmy i koncert.
1: Právě na poslední den akce 21. srpna si pořadatelé přichystali tradiční koncert proti zapomnění, dodává Brinda.
4: Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany nebo Chyba 404. Je to celkem asi 10 kapel.
1: Koncert začne v pátek 21. srpna ve 12.30 a potrvá zhruba do 10 hodin večer. Z Václavského náměstí v Praze, Josef Beneda, Radiožurnál.

Petr Bič Project. Radiožurnál vás vezme také do Paříže na mistrovství Evropy v plavání. Miroslav Knedla poplave o medaili na znakařské padesátce.

0: Kapela Pretenders dozněla v 19 hodin 52 minuty. S vámi je páteční večerní radiožurnál. V době, kdy Miroslav Knedla poplave o medaily na mistrovství Evropy v závodu na 50 metrů znak. V Paříži je u toho reportér Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla připraven ke svému prvnímu finále na tomto mistrovství Evropy. Jeho soupeři jsou opravdu zvuční, především proto, že už se do soutěží mohli vrátit Rusové, tady stále označení jako neutrální sportovci B, ale jsou to zkrátka Rusové, Kolesnikov, světový rekordman, Samusenko, jeden z těch nejlepších, kteří aktuálně plavou. Jenomže pozor si dejme pokaždé na toho, kdo se tváří, jako kdyby v závodě téměř nebyl. Jako kdy postoupí jen tak s odřenýma ušima, hrudí, rukama. A přesto je to olympijský vítěz na stovce, přesto je to světový rekordman Italo Tomas Cecon, muž, který pokaždé může být nebezpečný, přestože stejně jako v závodě na 200 metrů, kde startoval proti Janu Čejkovi a dokázal si tam dosprintovat v závěrečné 50 pro bronz, tak stejně tady může být nebezpečný. Tomas Cecon v dráze 8. Dráze 7 domácí nad něj je Johan Endoje Bruard, muž, který právě na 200 to výrazně nezvládl už v rozplavbách. Tady postoupil také jen tak časem, který je o 0,2 sekundy horší než čas Miroslava Knedly. Opravdu Knedla jak v rozplavbách, tak v semifinále byl velmi rychlý. První dráze řekl Kristu, ten také ví, jaké je to získat medaily na olympijských hrách, byť to bylo na 200, naposledy tady v Paříži, ale už je to také zkušený řecký reprezentant. Naopak Španěl Martino Sota a nebo Izraelec Schuster, to jsou velké neznámé, vedle Martinéze a mezi Samusenkem a Kolesníkovem bude plavat Miroslav Knedla. Český reprezentant, který doufá, že by se dokázal dostat pod hranici 24 sekund, což v historii na 50 dokázali pouze 4 borci. Už jeden z jeho soupeřů, tedy zmíněný Kliment Kolesníkov, Američané Hunter Armstrong a Jess Tin Res a také Číňan Xu, což jsou obrovská jména světového plavání, především toho znakařského sprintu. Miroslav Knedla už v podstatě vysvlečený, už v předklonu vedle svého bloku a čeká, než se svlékne Samusenko vedle něj. Ten už si také sundal tričko, hodně to protahoval Pavel Samusenko. Spolu s Klimentem Kolesníkovem jsou naprosto po právu v prostředních drahách, jsou to na 50-metrovém znakařském sprintu ty největší hvězdy. Ale třeba Knedla dokáže opravdu předvést ten čas pod 24 sekund, ten, po kterém opravdu touží. Knedla si upravuje startovací lištu, stejně jako jeho soupeři je v bazénu, odkud se pochopitelně znak startuje. Lišta upravena u Knedly, stejně jako u jeho soupeřů. No i už Knedla stejně jako sedmičkého soupeřů dala na startovací lištu. Chytil se bloku, připraven ke startu, vystrčil se v podstatě celý z vody a odstartoval. Start Miroslava Knedly velmi rychlý, dokázal vyvonit to poměrně dobře, vyjel na hladinu současně se Samusenkem. Knedla na tom velmi dobře, Cecon nestíhá. Knedla na 25 metrech, přibližně srovnaný se Samusenkem. K apostolu z Christu velmi rychlý, ale Knedla bojuje přibližně o stříbro nebo bronz. Kolesnikov a Samusenko rychlý, ale Knedla jde dopředu. Miroslav Knedla si domatává pro zlato. No to je neuvěřitelné! Miroslav Knedla má zlato z mistrovství Evropy! 24,11 sekundy posledních 7 metrů v podání Knedly, absolutně fantastických! Miroslav Knedla je mistrem Evropy! Na 50 metrů znak poráží Kolesníkova o jedinou setinu sekundy! O 0,3 sekundy poráží i Samusenka a Apostolos Christu, který byl o pouhé 0,4 sekundy za Miroslavem Knedlou. Nemá medaili žádnou. Miroslav Knedla posouvá český rekord na hranici 24,11 sekundy. Je mistrem Evropy. Miroslav Knedla, mistr Evropy. A s touto nálepkou evropského šampiona stále je ve své dráze. Ostatní už plavali daleko pryč. Knedla zavěšený za dráhu. Teď se teprve snaží dostat vůbec ke kraji, kouká k českému týmu, který tam stojí s vlajkou. Trenér Dušan Viktorijník, vedle něj trenérka Petra Škábová. Kyne Miroslavu Knedlovi, evropskému šampionovi. zvedá ruce nad hlavu. Aplaus pro Miroslava Knedlu, mistra Evropy na 50 metrů znak. Skoro tomu nevěří, kouká na tribunu, ukazuje směrem ke své rodině, která pokaždé za ním cestuje na všechny šampionáty. Miroslav Knedla mistrem Evropy na 50 metrů znak. A to připomínám, že Knedla přibližně za 20 minut, teď to má opravdu hodně rychlé, bude s českou štafetou, s Jakubem Janem Kryškem, Barborou Janíčkovou a Barborou Sémanovou plavat v finále kraulařské mixové štafety na 4x100 metrů. A do tohoto finále česká štafeta postoupila nejrychlejším časem z ranních rozplaveb. Teď tedy tam má čerstvého evropského šampiona Miroslav Knedla mistrem Evropy na 50 metrů znak. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Čeká další tropický víkend, také tomu se věnují naše zprávy, které začnou za chvilku. Radiožurnál 20 hodin. Ve studiu je Jana Gulda.
1: Požár u chorvatského letoviska Omiš zničil až 1000 hektarů území. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Plavec Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť. Informuje o tom zpravodajský web Dnevnik s odvoláním na policii. Kvůli rychlému šíření ohně se museli evakuovat asi 2000 lidí a mezi nimi i 300 českých turistů. Útěk před plameny uprostřed noci popsala Denisa Petříková.
3: Jsem se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli do auta, věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl, měli jsme tam i zvonek, nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
1: Evakuovaným Čechům přímo na místě pomáhají čeští policisti a zástupci konzulátu ve Splitu. Česko čeká další tropický víkend s teplotami až 37 stupňů Celsia. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot je tak dobré sledovat i výhled tepelné zátěže. Nabízí ji kromě Českého hydrometeorologického ústavu taky třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka můžou takové informace pomoct taky zdravotníkům.
4: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
1: Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Certifikát má zamezit práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich zneužívání. Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce jejich okruh rozšířit například o mučení a o obchodování s lidmi. O úpravách by měli poslanci jednat znovu na sněmovním podvýboru pro oběti a problematiku násilí na začátku září, řekla Urbanová.
5: Už na tom podvýboru bude snad panem ministrem Tejcem tentokrát osobně představen přímo ten pozměňovací návrh, o kterým on hovoří a který by z mého pohledu měl být technicistní. A pak si myslím, že ani jako opoziční strana nemáme problém podpořit takový pozměňovací návrh.
1: Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal certifikát platit už v upravené podobě. Za červencovou nehodu, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně letadla Ryanair, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Pod tlak vtáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti.
6: Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekund a 11 setin. Druhého Kolesníkova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy. V Paříži čeká Knedlu ještě finále smíšené štafety na 4x100 metrů. Začne zhruba za 15 minut. A na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Na kont

0: Hoda na 37 u Karlova. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu začíná kolona za sjezdem na Brno výstaviště na kilometru 193. Zdržení pak asi 10 minut a zkracuje se. A plní se i konec dálnice D2, příjezd do Brna směrem z Bratislavy. Kolona před D1 začíná u Olympie na 2. kilometru. Také tam čekejte 10 minut navíc. Na silnici 37 mezi Žďárem nad Zavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova hlásíte nehodu.
1: Na tom obchvatu přímo přes Karlovice je tam nehoda, kdy to do nějakého pick-upu SUVčka napálila motorka zezadu. Je tam ty hasiči, policajti, záchranka.
0: A bouralo se i na silnici 16 z Jizerního Vtelna směrem k dálnici D10 v Serpentinách za Vtelném u zámku Stránov se srazila 2 osobní auta. Na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Michalou van Erne.
4: A doufám, že si dáte líbit další výlet. Uprostřed městské zástavby v Olomouci je ukrytý arcibiskupský palác, kde například nastoupil na trůn císař František Josef I. Do paláce vás zavedeme za chvíli v dalším dílu seriálu radiožurnálu Neobjevené skvosty Česka.
2: Večerní radiožurnál
5: a Michaela van Erne.

0: Arcibiskupský palác v Olomouci je neodmyslitelnou součástí naší historie. Několik měsíců z něj vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tam i císaři před bitvou u Slavkova. Za komunismu pak bylo v budově vězení. Olomoucký arcibiskupský palác je další částí seriálu radiožurnálu Neobjevené skvosty Česka.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát. V 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
2: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
1: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
2: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
1: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
2: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
5: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
2: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
5: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
2: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Sweetbox, posloucháte páteční večerní radiožurnál 17 minut po 20. hodině. My netrpělivě čekáme na další sportovní počin. Vrátíme se do Paříže na šampionát v plavání. Na programu je další finálový závod s českou účastí. Tentokrát to bude smíšená štafeta na 100 metrů volným způsobem. Tak si počkejte také.

0: Sinéad O'Connor, posloucháte večerní radiožurnál. Neomrzí se zopakovat, že plavec Miroslav Knedla získal zlato na mistrovství Evropy v závodě na 50 metrů znak. A několik minut po svém obrovském úspěchu poplave finále smíšené štafety na 4x100 metrů volným způsobem. V Paříži je u toho reportér Martin Charvát.
1: Kabaly se snaží dotáhnout na Gireva. Girev stále ve vedení a za Brity se Matthew Richards, známý to sprinter, snaží také dostat za Italy, za které teď plave Tomáš Čekon. Girev předává na ženskou část, všichni startují v osvědčeném schématu, první dva muži, potom dvě ženy. Za Česko teď Barbora Janíčková snaží se dotáhnout osmé místo, proti ní budou některé ženy slabší, ale ne tak úplně nizozemsky, které se snaží vedle Janíčkové vytáhnout zásluhou Minu van Wijkové z aktuální páté příčky. Italové zásluhou Sary Curtisové podle očekávání míří na 150 metrech na druhé místo za Rusko, za které plave Daria Klepikovová. Klepikovová stále ve vedení, ale Sara Curtisová se dostává už přes Klepikovovou. Barbora Janíčková z osmé příčky míří před Švédky. Sara Juneviková není úplně rychlá a Barbora Janíčková vytahuje českou štafetu na sedmou příčku. Minimálně se dotáhla na Junevikovou ve vedení s Curtisová spolu s Klepikovovou. Předávka na poslední úsek za Česko poplave Barbora Sejmanová, ale řada už jejich soupeřek je ve vodě. Až teď skáče Barbora Sejmanová, navíc její odskok s poměrně velkou rezervou. Sejmanová na sedmém místě, byť teď je Italka Minučijová, která je na posledním úseku, začala výrazně ztrácet, proto také ruská Manohikinová se snaží dostat dopředu a být na prvním místě, co se jí také daří. Poslední obrátka na 350 metrech celkově. Ruska vede, Sejmanová se snaží Česko vytáhnout aktuálně ze sedmé příčky, víš, ještě se může dostat před Britku Davisovou, to se jí může povést. Sejmanová dobře finišuje, ruská Manohokinová tuhne, vedle ní se dopředu dostává Marit Stenberchenová na posledních 15 metrech. Stenberchenová to může dotáhnout a Barbora Sejmanová dostává se před Davisovou, je před Švédkou. Španělka v krajní dráze může být ještě pomalejší, ale nakonec pomalejší není a Barbora Sejmanová dotáhla ve finále mistrovství Evropy českou smíšenou štafetu na 4x100 metrů na šesté místo. V čase, který je téměř shodný s tím z dopoledních rozplaveb, vítězí Rusko před Nizozemskem a Itálií. Rusky vítězí před Nizozemkami o 14 setin sekundy, takže velmi těsně to nakonec Manohikinová uhájela před Stenberchenovou, která se snažila mocně finišovat, ale nepodařilo se jí to. Takže ve smíšené štafetě Češky končí spolu s Knedlou a Kryškem na pátém místě nakonec, protože Francouzi podle toho, co jsem typoval na začátku, zásluhou Maxima Grusseta ulili start. Francie je diskvalifikována po ulitém startu Maxima Grusseta a Česko končí nakonec páté. Na bronzové Italy ztratilo necelé 2,5 sekundy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Podali mu pohár, on se napil a pak mu stěžkly nohy. Sokrata zabil odvar z bolehlavu. Čím Atéňany naštval, to probereme v závěrečné epizodě letního speciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
3: Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává kvůli rozsáhlému požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů a žádný český turista není vážně zraněný. Situace se od rána sklidnila, lidi se vracejí do svých ubytování. V podvečer to řekl český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Chorvatští hasiči zasahují proti požáru od dnešní noci. Z místa muselo podle místních úřadů utéct přes 2000 lidí. Francie dnes vyzvala Izrael, aby zadržel a stíhal násilné židovské osadníky, kteří od neděle obléhají domy palestinských rodin v obci Kusra na okupovaném západním břehu. Palestinci, kteří zůstali uvnitř svých domů, ve středu uvedli, že jim docházejí zásoby jídla a vody. Incident ve čtvrtek vyvolal mimořádnou kritiku ze strany Spojených států, které jsou tradičním spojencem Tel Avivu. Píše to agentura AFP. A policisté zastavili včera večer při běžné kontrole u Obědovic nedaleko Hradce Králové osobní auto, které na silnici druhé třídy jelo rychlostí téměř 200 km v hodině. Za volantem seděl teprve 14-letý chlapec. Policejní hlídce řekl, že automobil je jeho otce. Policie to oznámila na svém webu.
0: Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. A tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka Barbora Krejčíková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D2 v Brně a komplikace v Praze ve Spořilovské. Na dálnici D2 stále ještě čekejte kolonu na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Před nájezdem na rozkopanou D1 se stojí ze druhého kilometru zdržení od nákupní zóny Olympia asi 10 minut. Na silnici 37 na Vysočině mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou pozor poblíž Karlova. Řeší tam nehodu osobního auta s motorkou. Na místě jsou záchranáři, projíždí se pomalej, čekejte i menší kolony. Bouralo se také na silnici 16 z Jízerního Vtelná směrem k mladoboleslavské dálnici D10 v Serpentinách za Vtelném u zámku Stránov. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, vybočuje se v nepřehledném úseku v zatáčkách. Na silnici 49 ze Zlína směrem do Vizovic opatrně u Zádveřic za odbočkou na Luhačovice srazilo osobní auto s rnku, stojí na vozovce, kolony se ale netvoří. A v Praze teď aktuálně velký pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most na úrovni Autopalas zasahují hasiči u požáru dodávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podali mu pohár, on se napil a pak mu stěžkly nohy. Sokrata zabil Odvar z bolehlavu. Proč ho vůbec odsoudili k smrti? Čím Atéňany naštval? Probereme to v závěrečné epizodě našeho letního speciálu Jedy s Terezou Matějčkovou, filozofkou a spisovatelkou, která publikuje na serveru Echo24.
1: Sokrates.
5: Formálně obžalovali.
6: Bezbožnost?
2: Dnes je pátek, 14. srpna.
5: Kažení mládeže.
7: Vypití číše bole hlavu.
8: Velmi prudká otrava, která...
2: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12 v rámci naší speciální letní série Jedy.
9: Moc děkuji za pozvání.
10: Část první. Otrava.
2: Rok 399 před naším letopočtem, přesuneme se teď zpátky v historii. Sokrates dostává do rukou pohár s odvarem a ptá se, co musím teď udělat. Odpověď zní, pouze se napít a chodit dokola, dokud nohy nestěžknou. Jak rychle mu stěžkly nohy? Zní to dost děsivě, takové poslední vteřiny před smrtí.
9: No, podle toho, co víme, tak mu stěžkly relativně rychle. Pravděpodobně skutečně ta otrava začíná ochrnutím, takže to ochrnutí skutečně vzlíná od nohou a postupně se rozprostírá po těle, ale my přesně nevíme, jestli skutečně vypil pouze bolehlav nebo bolehlav, kde byl přidán mák, ale víme, že celkově může docela dlouho trvat otrava bolehlavem, než skutečně nastane smrt. Můžou to být i desítky minut, což jsem si zjišťovala. Aha.
2: No a vždycky se řeší, co ten člověk říká jako poslední před smrtí, tak Sokrates prý pronesl, dlužíme ještě kohouta Asklepiovi?
9: Ano.
2: Proč by tohle někdo říkal před smrtí?
9: Tak samozřejmě je na to spousta interpretací. Asklepios je vlastně symbol nějakého uzdravení. To znamená, mohl se vztahovat k tomu, že nyní se tady uzdravil z nemoci života, ale zkrátka mohl také skutečně poděkovat za život a oslavit tímto přechod do možná do nové fáze anebo do věčného spánku. Myslím si, že Sokrates nebyl nějak dogmaticky přesvědčený o nesmrtelnosti duše.
2: A nemohl čistě prakticky někomu dlužit kohouta?
9: Ten Asklepios je přece jenom odkaz na nějakou oběť.
2: Aha.
9: To znamená nějaká forma poděkování.
2: Jak to, že známe tolik detailů o posledních chvílích někoho, kdo byl souzen tribunálem a zemřel před 2500 lety skoro?
9: Víme to díky tomu, že měl mnoho obdivovatelů, měl mnoho žáků a měl jednoho naprosto brilantního žáka Platóna, který o tom napsal dialog Fajdón. A samozřejmě známe o Sokratovi i mnoho už zpráv z jeho života. To znamená, my víme, že už v době popravy byl relativně známý člověk, byť asi nebyl jeden z nejznámějších té slavné doby aténské, ale byl dostatečně známý na to, aby skutečně i ten proces přivolal velkou pozornost.
2: No a kde se tohleto, o čem my se teď bavíme, odehrálo přesně? Kde Sokrates zemřel? Kdo mu podal ten pohár s odvarem z bolehlavu?
9: To jsou zajímavé otázky. Historici si nejsou úplně stoprocentně jistý, ale co je velmi pravděpodobné, je, že to nebylo v žádné temné kopce. Ale pravděpodobně to bylo skutečně v nějaké budově státního soudu na úpatí Partheonu. Pravděpodobně tedy několik vlastně desítek minut od aténské agory, kde Sokrates strávil celý svůj život tím, že se vyptával a vedl své dialogy, které se možná i díky tomu procesu staly nesmrtelné. Možná si to opravdu můžeme představit jako nějakou docela tehdy obyčejnou místnost, v které se nacházel. A když jste se ptal na to, kdo podával ten jed, tak pravděpodobně to byl nějaký státní úředník, který byl tímto úkolem pověřen. Zase je o něm zmínka ve Fajdónu, zůstává tedy anonymní, bezejmenný, ale ten pán přichází k Sokratovi se obrovským takovým, až jako bych řekla, možná ponížením a dává mu ten pohár a říká mu, Sokrate, ty jsi byl nejvznešenější člověk, kterého jsme tu kdy měli a podá mu ten pohár, rozpláče se a odejde. Takže není to žádný jako krutý vykonavatel trestu.
2: Ale dá mu pohár a v tom poháru je odvar z bolehlavu a ten odvar ho zabije.
9: Tak, tak.
10: Část druhá. Bolehlav.
6: V případě bolehlavu plamatého jedná se o jednoletou až dvouletou bylinu. Můžeme ji nejčastěji najít na břehu řek, i na krajích cest, či na loukách nebo na polích.
10: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
6: V případě bolehlavu je ten název trošičku takový paradoxní, protože předpokládá, že bude způsobovat bolest hlavy, nějaký omámení. Na druhou stranu ten nejúčinnější alkaloid, konín, ve finále vůbec nepůsobí na hlavu nebo na mozek. Vlastně způsobuje paralýzu toho kosterního svalstva, který při plném vědomí my postupně cítíme, jak od dolních končetin postupně ztrácíme cit v těchto končetinách a postupuje to až do středu těla, kdy vlastně ztrácíme schopnost nádechu a výdechu a padáme do bezvědomí. V případě té rychlé otravy, tak nejjednodušším protiopatřením je vyvolání rychlého zvracení či výplach žaludku a podobně. Přímé antidotum nebo lék proti tomu není. Na druhou stranu, pokud bychom velmi rychle dostali umělou plicní ventilaci nebo intubaci, tak dokáže nahradit naše dýchání a v tu chvíli nás zachránit.
10: Část třetí. Soud a trest.
2: Sokrates prožil život v Aténách. Prožil celý život v Aténách? Byl to Aténan od začátku do konce?
9: Byl to skutečně městský filozof. Jako když říkám filozof, tak už se trošku pozastavuju, protože ono samozřejmě to pojmenování taky tehdy teprve vzniká. Kdo to vlastně bylo? Ono je členem nějaké nové intelektuální třídy. A skutečně my víme o Sokratovi to, že pravděpodobně prožil celý svůj život v Aténách, na Agoře. Nebyl to žádný samotářský filozof, ale nebyl ani jako přehnaně nějak jako teoretický. Jo? My víme, že se účastnil třeba války, že byl hoplita, to znamená těžko oděnec vojska, že prokázal mimořádnou odvahu v bojích. Pravděpodobně víme i to, že pocházel z řemeslnické třídy, jeho otec pracoval s kamenem a někteří badatelé říkají v této souvislosti, že možná i on se vyučil práci s kamenem, dokonce někdo říká, že možná existovaly nějaké sochy, které on vytvořil, ale rozhodně to nebyl takový jako učitel, kteří tehdy existovali v starověkém Řecku a třeba cestovali z města do města. On byl prostě skutečně v Aténách.
2: Kromě teda těch válek, kterých se přímo účastnil,
9: Bavíme se
2: o době Peloponeských válek, že
9: on
2: jo?
9: On se přímo účastnil a skutečně jako v bojích.
2: Jo.
9: To znamená...
2: Jo, jako hoplita, vy jste si říkala, vzal si na sobě prostě zbroj a šel Sokrates v bitvě.
9: Sokrates v bitvě a to znamená skutečně víme, že válku znal z první ruky.
2: Aha.
9: A víme, že byl také ženatý, měl Xantipu, ke které teda badatelé nebyli příliš jako vstřícní, že Xantipa nám utkvěla v paměti jako ta nesnesitelná osoba. Pravděpodobně to bude docela dost také nevstřícné vůči ní, protože víme, že se také přichází loučit se Sokratem a taky pláče, víme, že měl děti. Takže víme, že nějakým způsobem skutečně stál v životě se vším všudy, s plným nasazením, ale zároveň tam už vidíme jako různé takové odchylky, řekněme, od té intelektuální třídy, například odmítal vybírat za výuku peníze.
2: Mm-hmm.
9: To bylo pro něho jaksi tabu, to znamená, že byl relativně chudý a zdůrazňoval, že vlastně jeho posláním a skutečně božským posláním, on to spojoval s božským posláním, je to, že chodí po obci a ptá se lidí, co vědí.
2: Co vědí, když co vědí? On sám věděl, když, že moc nevěděl.
9: Když on sám podle tedy věždby, jeho přítel se začal zeptat věždby, jestli existuje moudřejší člověk a věždba odpověděla, že nikoliv. Ale to neznamená, že je nejmoudřejší. Že jo? To znamená, že zkrátka dosáhl třeba nějakého poznání, kterého můžeme dosáhnout i my dva. A to, jak vy jste zmínil, to vím, že nic nevím, to se může občas trošku jako přehánět a tak jako karikovat, protože on zároveň také říkal, že ledacos ví, že ví hodně věcí o nejpodstatnějších věcech na světě a to je o smrti, lásce a politice. Ale zároveň zdůrazňoval, že možná skutečně to lidské poznání je zkrátka konečné.
2: Ale filozofem by se nenazval teda v té době ještě. Vy jste říkal, že to vzniká teprve, takže by si Sokrates tak po ulici šel v Aténách a řekl, podívejte, já jsem filozof, přemýšlím nad věcmi a chci se vás zeptat, jak vy o nich přemýšlíte. Takhle to asi nevypadalo.
9: Takhle to asi nevypadalo. On měl vlastně docela takové vůči sobě také ironické označení. On vedl skutečně dialogy, jo? Musíme si taky říct, že on jako typickým způsobem nevyučoval, vedl dialogy, nepřednášel, neučil rétoriku jako třeba ostatní, jako třeba Protagoras nebo jako někteří sofisté. Ale on ten svůj výkon srovnával s výkonem porodní báby, to znamená s femininní aktivitou, kdy ten člověk v dialogu rodí to své poznání. A to mi připadá nesmírně zajímavé. Jednak teda ten femininní aspekt v té jinak dneska chápeme filozofii jako velmi mužskou záležitost, ale také to, že pro něho zjevně bylo podstatná ta zkušenost toho dotazovaného. Mm-hmm. Jo, že vy zakoušíte svoje nevědění, ale nejenom, nemusíme to chápat jenom takhle negativně, vy také, když překonáte zkušenost nevědění, která může být velmi ponižující, protože vy třeba si zakládáte na tom, že jste soudce a tudíž víte, co je to spravedlnost, přijde za vámi Sokrates a zeptá se, tak hele, co je ta spravedlnost? A vy najednou začnete koktat. Tak vlastně to je velmi ponižující. Ale když tu situaci toho ponížení překonáte, tak třeba spolu na něco opravdu můžete přijít a to už je třeba potom zkušenost skutečně poznávání. A tahle zkušenost si myslím, že pro něho, jak já ho čtu, byla hrozně podstatná, že myšlení není jenom opravdu nějaká jako intelektuální řazení za sebou argumentů nebo překlápění jednoho textu do druhého textu, ale je to něco, co skutečně nás jako proměňuje i osobnostně. Jo, tam je důležitý možná říct, že Sokrates opravdu taky nic nenapsal v době, kdy už se psalo. Několikrát také v Platónově dialozích zaznívá, já se prezentuji jako určitý prototyp člověka. Vy se taky můžete stát takovým člověkem. Jo, vlastně nabízí určitou roli. Ne spis, který byste se mohli naučit a analyzovat.
2: Ale ta osobnost jako taková.
9: Ale nabízím vám osobu.
2: A to je hrozně zajímavé. A to osobou pak ale začal lidi postupem času trošku rozčilovat, ne? Nebo proč na něj dopadlo to, že s ním byl zahájen soud?
9: To myslím si, že je to zapeklitější a není to jenom dáno tím, že zkrátka, když vy procházíte Aténami a ptáte se nejmocnějších, ale on nemluvil jenom s nejmocnějšími lidmi, on se bavil i s otroky, jo? To znamená, on se bavil se celou skutečně napříč společností. A když se ale bavíte s těmi mocnými lidmi a ukazujete jim, že si myslí, že něco vědí, mají na tom postavenou kariéru, mají na tom postavený svůj život a teďka vy jim ukážete ještě před ostatníma, hleďte, ale teď vy nevíte nic, tak je to samozřejmě jako poníží.
2: Že on se nejenom ptal, ale i konfrontoval ty lidi.
9: Samozřejmě, byla to konfrontace.
2: A to ty lidi prostě naštvalo.
9: To určitě si tím udělal spoustu nepřátel.
2: Ano.
9: Zároveň je to člověk, který se nespokojoval s tradicí a autoritou. A to v situaci, kdy si uvědomíme, že Atény byly skutečně po občanské válce, po tyranidě, byli ve velmi obtížné situaci, kdy se mnohým zdálo, tady se objevují vlastně nějaký prodavači vědění a naše hodnoty se nám rozpadají. A Sokrates, který byl také vlastně skrze své žáky, protože on měl velmi vlivné žáky a někteří z nich se podíleli i na té tyranii 30.
2: Ano, ta nastala po prohře Atén v Peloponeských válkách.
9: Ano, přesně tak. A to znamená, Atény prošly válkou, potom tyranidou, potom občanskými konflikty a ta obec byla podle všeho skutečně dneska bychom řekli straumatizovaná.
2: No a do toho chodil bývalý voják po ulici a ptal se lidí a říkal jim, vy nic nevíte.
9: Ale těm, kteří vlastně měli nějakým způsobem vlastně pomoct Aténám, aby se znovu zvedli. To znamená, kdyby byla jiná doba, tak by to třeba tímto způsobem nedopadlo, ale my musíme skutečně vlastně tam došlo k protnutí jedné velmi výrazné osoby a jedné velmi dramatické doby. A ta námitka, že jo, byla, že on zavádí nová božstva a on kazí mládež.
2: Aha, no že kazí mládež, chápu, že to někdo ho mohl nařknout z toho, protože něco tvrdil, a to zavádění nových božstev?
9: Zavádění nových božstev souviselo s tím, že on byl často spojován s takzvanými přírodními filozofy, to znamená s tím, že nevěří tradičním aténským božstvům, ale všechno chce odvodit z přírody nebo z přírodovědného pohledu na svět. To nebyla určitě z historického hlediska pravda, ale on zkrátka spadl do skupiny takzvaně presokratických filozofů, kteří skutečně jaksi předkládají nové nemytologické vysvětlení světa. A to je možná ještě důležité říct, že přesně toto nařčení se objevuje v Aristofanově komedii Oblaka, kde vystupuje Sokrates jako zesměšňovaná figurka, jako figurka jako takový plácal, jako člověk, který činí silnější argument slabším a slabší argument silnější, jako někdo, kdo tímto kazí mládež a jako právě někdo, kdo vlastně nabourává. Jo, my si taky musíme říct, že ty božstva tehdy v Řecku, to nebyly jako, oni neměli tradiční, řekněme, intelektuální víru, jo, nebo víru, která by byla odpojena od rituálů. Jo. Ale zkrátka ta božstva byla spjata s rituálním životem obce, která byla extrémně důležitá pro politiku, pro soudržnost té obce. To znamená říct, on ruší božstva, znamená, on narušuje společnost, soudržnost společnosti.
2: No dobře, a jak ten tribunál potom vypadal? Předvolali si ho před nějakou porotu?
9: Předvolali si ho před porotu a bylo to zajímavé, tak byla to demokracie, takže tam nebyli profesionální soudci, tam byli běžní občané, bylo jich 501 a byli tam žalobci, kteří nejprve přednesli svoji žalobu a potom se Sokrates obhajoval. A následně se hlasovalo. A žalobci navrhli tedy zároveň i trest, a to trest smrti. Ovšem, podle tehdejších pravidel mohl Sokrates se za A obhájit a za B tedy navrhnout alternativní trest. Jo, a bylo hlasování a to hlasování nebylo úplně těsné podle toho, co víme. My nevíme přesný počty hlasů, bohužel. Spekuluje se možná 280-221, ale nevím, jo, je to historický odhad. Každopádně sám Sokrates je překvapený. Jo, jakože je skutečně společnost rozdělená.
2: Takže má zjevně šanci ještě.
9: Má šanci. A teďka byla ta situace, kdy on mohl teda se k tomu nějak postavit a navrhnout alternativní trest. A on místo alternativního trestu si navrhl odměnu. Celoživotní stravování v Pritaneju, což je vlastně podsta pro největší reky řeckého světa, pro olympioniky třeba.
2: A Pritaneum to byla nějaká budova, kde se scházeli ti lidé, nebo?
9: Ano, kde se scházeli, kde zkrátka
2: olympiony si hodovali do skonání světu.
9: Přesně tak, tak hodovali a on říká, já za to, co jsem jako odevzdal této obci, tak si zasluhuju přesně toto zacházení. Podle všeho je naštval. A pak nastalo skutečně už výraznější odsouzení. A tam je taková jako ironie, jo, že zkrátka Sokrates byl odsouzen ne snad těsně, ale docela těsně, ale k smrti.
2: Jo.
9: Byl odsouzen výrazněji.
2: Výrazněji. A tu smrt si mohl vybrat, jakou chtěl, ne, tenkrát? Jakože ten trest vypití odvaru z bolehlavu, to byl jeho nápad, nebo ne?
9: Já si myslím, že to už bylo také tehdy stanoveno, protože
2: jo, tam byly ale přece mnohem horší tresty, které mohly
9: byly dostat. Mnohé horší tresty. Trestu byla řada v starověkém Řecku. Ať už to bylo vyhnanství, ať už to byla pokuta a mnohé skutečně ty soudy končily ne smrtí, ale nějakým alternativním trestem. Ateny nebyly opravdu žádná tyranida. To znamená, hledaly se alternativní tresty a ten bolehlav je už skutečně také výrazem pokusu jakési kultivace trestu smrti, protože skutečně ty alternativy byly jako ubytí, svržení ze skály, ukamenování a ten bolehlav se jevil skutečně jako relativně, řekněme, kultivované vypořádání se s tímto úkolem.
10: Část čtvrtá, epilog.
2: Poslední den před vypitím jedu Sokrates rozmlouval se svými přáteli, vy jste mluvila o tom, že se svojí ženou taky byl v kontaktu.
9: Byl v kontaktu.
2: Přátelé za ním naposledy přišli a on říkal, že smrti se nebojí. Tak čím pro něj byla smrt?
9: Tam je zase zajímavý, že vy, když tady čerpáme ze Fajdóna, tak on, ten Fajdón je vlastně dialog o nesmrtelnosti duše. A v tom dialogu zaznívají 4 důkazy nesmrtelnosti duše. V přijímačkách je často studenty z toho zkoušíme. Aha. Ale jsou to argumenty, které jsou tu lepší, tu horší. A je zajímavé, že skutečně Sokrates i o této důležité otázce diskutuje, debatuje, hledá lepší argumenty a vlastně otázka, do jaké míry je jimi sám přesvědčen. Je to pro něho zkrátka otevřená otázka, o níž se vede diskuze. A dokonce v té apologii říká, buď je smrt věčný spánek, anebo je to přechod do jiného stavu. Obojí je pro mě fajn. Nejdůležitější není to, jak dlouho žijeme. Nejdůležitější je to, jak dokážeme se i v situaci smrti k té smrti postavit, protože na tom poznáme, jak dobře jsme žili. A nejdůležitější zkrátka není to, jestli mi někdo ublíží nebo neublíží, nejdůležitější je to prožít spravedlivý život.
11: A truchlil po něm někdo? Na tom se taky často pozná, jestli žil člověk dobrý život, ne?
9: No,
11: jestli
9: no
11: někomu chybí.
9: A podle toho, co víme, no tak helejte, já si myslím, že můžeme říct, že filozofie vznikla z truchlení nad Sokratem. Protože zkrátka v té době on byl nepochybně známý, ale nebyl to jeden z nejznámějších lidí té doby a skutečně tehdy byl známá postava Athén. Po smrti už to byla potom skutečně velmi záhy světová postava nebo postava, která překračovala hranice. Objevily se množství textů, které skutečně byly takzvané sokratovské. Vznikl žánr svého druhu, sokratovské dialogy. Rozvinula se filozofie jako disciplína, jako ta otázka potom, co je X. Jo? A někteří říkají, no možná skutečně Sokrates vymyslel tuto otázku. Jo? Ono je jednoduchý říct, tohle je spravedlivé, tohle není spravedlivé, tohle je krásné, tohle není krásné. Co je krása? Co je spravedlnost? Tam vlastně musíte nějak jinak uvažovat. A tohle všechno se rozvinulo struchlení nad Sokratem. To je hrozně zajímavé.
11: A když se dnes o něm mluví jako o zakladateli tedy západní filozofie, tak to považujete za spravedlivé označení? Za férové? Za správné?
9: Částečně, protože Sokrates je postava, k níž se napříč staletími do dneška. Do dneška vznikají krásné knihy o tom, kdo je pro mě Sokrates od filozofů. Takže tam je ten jako řetězec následovníků úplně neporušený. Zároveň on kdyby neměl toho Platóna.
11: Tak by o něm nikdo nevěděl.
9: Někdo možná jo, ale možná by to byla otázka historiku. To znamená, on měl toho geniálního žáka, ale ten geniální žák už zase dělá filozofii jinak, systematicky v akademii. Filozofie jako akademická disciplína se rozvíjí po smrti Sokrata a z jeho podnětu. To je také zajímavé. Athény už potom jsou politicky nezajímavé, ale intelektuálně se rozvíjejí. Tam se rozvíjí filozofie, poezie, matematika, rétorika. A Sokrates je ten městský filozof. Ten filozof, který se nebojí, že teda bude označován za tlachala a jde do sporů a myslí si, že držet ten dialog s lidmi, kteří mají třeba i hroznou pověst, tu dobrou pověst, tu jsou chudáci, tu jsou hvězdy, se všemi stojí za to mluvit. A je to vlastně skutečně živá filozofie, která nějakým způsobem vytváří určitý typ člověka. A pak máme akademickou filozofii, která vlastně zase stojí na určité tradici, na to, že se bavíte skutečně i v rámci odborných kruhů, kde se můžete stáhnout z toho veřejného života, abyste na to měl taky prostor a přemýšlíte z určitého odstupu. Sokrates rušil odstup.
11: My potřebujeme... Tak byl prapředkem filozofie západní.
9: Pro mě je úplným principem filozofie tou jiskrou, kterou ale někdo musel, někom ji musel zažehnout. A tady se to podařilo.
11: Tak jo. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme mohli o Sokratovi mluvit.
9: Já moc děkuju.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Tereza Matějčková, filozofka, spisovatelka, taky esejistka, která publikuje například na serveru Echo24. Zakončili jsme společně náš letní speciál Jedy. Skripal, Litviněnko, Juščenko, taky Kim Jong-nam a Sokrates, to byly příběhy, které jste tento týden slyšeli. O látkách, kterými se tito lidé otrávili, detailně mluvil v každém tom jednotlivém díle Lukáš Gorecký, toxikolog z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za to děkuju. Jinak všechny jedy ty najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Po víkendu se zase vracíme ke zpravodajskému dění. Naslyšenou v pondělí.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
3: Přibývá kybernetických podvodů na klienty bank. Ukrajina od ledna osvobodila asi 750 kilometrů čtverečních území. Plavec Knedla je o jedinou setinu sekundy mistrem Evropy na 50C znak. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
4: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo, potvrzují to data oslovených peněžních ústavů. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období loni. A roste taky částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o víc než třetinu. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreje Kameníčkové dokážou podvodníci klienty dobře zmanipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
5: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
3: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Zítra teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37. Jen na západě a severu by měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto varuje, že vysoké teploty budou silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Meteorologové varují taky před rizikem vzniku a šíření požáru. Důvodem je dlouhotrvající sucho. A právě kvůli zvýšenému riziku požáru a taky nedostatku vody zahájil nový šéf správy Krkonošského národního parku Petr Moravec intenzivní spolupráci s profesionálními hasiči, a to v Libereckém i Královéhradeckém kraji.
6: Podmínky v Krkonoších jsou stále pro šíření požáru specifické. Jsou velmi rizikové, nejen co se týče povětrnostních podmínek, ale zároveň i množství lesních požárů, množství lesních porostů, hrabanky, kosodřeviny s vysokým obsahem pryskyřic a smilkových luk.
3: Ukrajinská armáda oznámila, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poukázal na ztráty ruské armády. Při ukrajinské ofenzívě podle něj zemřelo téměř 10 000 Rusů. Dalších víc než 6,5 tisíce jich bylo zraněno. Ruská armáda v posledním měsíci téměř 5 let trvající války zintenzivnila vzdušné údery balistickými raketami a střelami s plochou dráhou letu. Podle OSN zemřelo za poslední měsíc na Ukrajině v důsledku ruských úderů nejvíc civilistů za poslední 4 roky, 437 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 tisíc civilistů, včetně víc než 800 dětí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Sport. Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
9: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
8: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje ženský sedmiboj s Adélou Tkáčovou. Jak se jí daří ve vrhu koulí, sleduje přímo v Anglii reportér Adam Procházka.
0: 11,5 metru, to je zatím nejlepší pokus Tkáčové, ještě jeden jí zbývá, ale pokud se nezlepší z průběžného 20. místa, po koulařské soutěži ještě klesne. Zhruba za hodinu čeká jedinou českou sedmibojařku v Birminghamu v pořadí čtvrtá disciplína, běh na 200 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radio.

0: Stále opatrně v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem od Chodova na Černý most na úrovni Autopalas ještě stojí dodávka po požáru a vybočuje se. A v Praze pak menší zdržení čekejte na magistrále ve Vlzenově ulici směrem do centra z Holešovic. Provoz brzdí omezení u hlavního nádraží a kolona od Bulhara asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Michálou van Erne.
3: A s další zmínkou, hudební festival by neměl cílit pouze na hlavní světové hvězdy. Přesně s touhle myšlenkou otevřel maďarský festival Sziget svou novou kapitolu. Jak se podařil restart hudební akce, která ještě na konci loňského roku bojovala o přežití? Na tuto otázku odpovíme za chvilku.
1: Večerní radiožurnál
4: a Michaela van Erne.

0: Maroon 5. V maďarské Budapešti pokračuje festival Sziget. Přibližně za čtvrt hodiny na něm vystoupí kapela Bring Me the Horizon, kterou ještě dřív uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, bude to za chvilku. Teď se zmíníme o tom, že i letos na takzvaný Ostrov svobody dorazili 10 000 návštěvníků. Ještě před několika měsíci přitom nebylo vůbec jisté, že jeden z největších evropských festivalů bude pokračovat.
1: Na první pohled se tady nic nezměnilo. Tisíce návštěvníků stejně jako každý rok v doprovodu reprodukované hudby proudí přes ikonický bývalý železniční most na Budapešťský ostrov svobody. Někteří s obrovskými batohy, jiní táhnou kufry a vezou vozíky plné jídla.
2: Je to prostě perfektné. Super ľudia, super hudba, super prostředí.
1: Vy máte sebou takový vozík na čtyřech kolečkách, tak co v něm všechno máte? Jaká je taková základní vybavenost pro návštěvníka festivalu?
3: Tak tím, že tu kempujeme, tak samozřejmě stan, spacáky, stoličky, stôl, aby nám bylo dobré, aby jsme mali posedenie a potom milion věcí.
1: Říkají mi Marina a Martin ze Slovenské Stupavy. No a zatímco fanoušci plánovali svůj festivalový program, organizátoři řešili, jestli vůbec otevřou festivalové brány. Po několika ztrátových letech se Sziget dostal do finančních problémů a britský provozovatel Superstruck Entertainment se rozhodl odejít. Festival se tak vrátil do rukou svých původních zakladatelů. Doplňuje pro Radiožurnál šéf mezinárodního prodeje Sigetu Ákoš Remetej Filip.
4: Podařilo se nám vytvořit nové vlastnické i finanční zázemí festivalu. Zapojilo se několik společností, které jsou našimi dlouholetými partnery.
1: Tím ale změny nekončí. Letošní ročník nemá být jen restartem po ekonomické stránce.
4: Letos se vracíme k původní myšlence festivalu z 90. let. Nejde jen o hudební program, ale o celkový zážitek. Máme tady cirkus, divadelní představení a tak dále. Chceme znovu zdůraznit podstatu Sigetu jako ostrova svobody. Věříme, že Sziget je festival opravdu pro každého, místo, kde mohou lidé být sami sebou. Právě proto mluvíme o atmosféře svobody.
1: Přestože největší pozornost tradičně poutají světoví headlineři, organizátoři letos výrazně upozorňují také na domácí scénu. Ostatně první ročníky Segetu byly především festivalem maďarských kapel pro maďarské publikum. Letos proto některé scény ovládly domácí interpreti. Na jedrom festivalu tak můžete slyšet současný maďarský pop a nebo si na vedlejším pódiu zaspívat tradiční maďarské písně za doprovodu klavíru. A příští rok se má Sziget zase o něco změnit. Organizátoři chtějí se změnami začít hned při vstupu do areálu. Ikonický most Káhýt totiž už kapacitně nestačí a je ve velmi špatném technickém stavu. Jeho oprava by proto měla začít ještě letos. Z Budapešťského festivalu Sziget Jiří Štefl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Sigrid Bring Me the Horizon z hudby. Už za několik minut uslyšíte ve večerním radiožurnálu velký sportovní přehled, který kolegové ze sportovní redakce museli v posledních minutách rychle přepracovat a udělali to s chutí díky plavci Miroslavu Knedlovi, který příjemně šokoval české fanoušky zlatem z mistrovství Evropy na 50 znak. Hlas evropského šampiona uslyšíte, jak už jsme se zmínili za chvíli, teď totiž posloucháte Michala Hrůzu, ať je ten poslech příjemný.
1: Půjdu zase s tebou, nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

to místo na obrat jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám.

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Pátek 14. srpna se zlatým písmem zapsal do dějin českého plavání. Miroslav Knedla totiž překvapivě ovládl na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak. Touto vynikající zprávou začíná pravidelný přehled, který do studia přinesl Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Dobrý večer.
2: Pěkný večer. Sport. Miroslav Knedla slaví v Paříži největší úspěch dosavadní kariéry. 21-letý český plavec v souboji o zlato porazil o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou. 50 znak zvládl Knedla v čase 24 sekund a 11 setin.
3: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy. Tak teď jsem se to vynahradil.
2: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se ale posunuli na pátou příčku. Zvítězili plavci startující pod neutrální vlajkou. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista, přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup, a to z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž. Oštěpařské finále žen na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu bude bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková i Nikol Tabačková skončily v kvalifikaci. Letošní česká jednička Tabačková hodila jen 52 metrů a 41 centimetrů, protože byla až moc nervózní.
4: Klamala mě hlava. To není mým zvykem být takhle nervózní, ale při po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
2: Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holý a v rozbězích skončili obě čtvrtkařské štafety. A co je na programu atletického mistrovství Evropy teď, to už přímo z Birminghamu řekne reportér Adam Procházka. Omlouváme se za technické komplikace Adama Procházku. Uslyšíte určitě v dalších zprávách ještě během dnešního večera. Fotbalisté Hradce Králové si kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nechali odložit další utkání nejvyšší domácí soutěže. Po zápase na hřišti brněnské zbrojovky i domácí souboj pátého kola z Plzní, který byl původně na programu v neděli 23. srpna. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace s tím, že náhradní termín teprve určí. Východočeši po čtvrteční druhé prohře s Bešiktašem Istanbul vypadli z kvalifikace Evropské ligy a čeká je závěrečný boj o konferenční ligu, a to proti Panathinaikosu Athény. Pauza se ale hodí i plzeňské Viktorii, která se v závěrečném předkole Evropské ligy utká v nadcházejících dvou týdnech s Crvenou zvězdou Bělehrad. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi dohrály na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále. Nizozemkám Stamové a Schónové podlehly ve Starých Jablonkách ve dvou setech a jako nejlepší český pár obsadili dělené páté místo. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončili po prohře v osmifinále na dělené deváté příčce. A americký cyklista Andrew August vyhrál druhou etapu Czech Tour a posunul se do čela průběžného pořadí. Nejlepším z Čechů byl na trati z Mladé Boleslavy na Ještěd Václav Ježek, který obsadil 13. místo. Hned za ním dojeli Jan Hirt a další krajan Alberto Monti. Největší domácí etapový závod bude pokračovat zítra. Peloton pojede z Pardubic na Dlouhé Stráně.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A se slyšíte tu bůčku, DNA, u Hradce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
0: Příběhy 20. století na radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Čas zpráv a Jany Guldy.
6: Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském myši lehká zranění. Podle konzula Štěpána Šantrůčka jde nejčastěji o lehké popáleniny nebo nadýchání se kouře. Rychle se šířící plameny spálily v noci mnoho domů i aut a vynutili si evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi bylo i 300 českých turistů. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Několik lidí kontaktovalo po středečním částečném zatmění slunce oční ambulance v Praze. Měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. A italská policie našla 3 díla francouzských umělců z 19. století, která mají odhadovanou hodnotu 225 milionů korun. Obrazy Paula Cézanna, Augusta Renoira a Henriho Matisse zloději ukradli letos v březnu ze soukromého muzea u Parmy. Celá krádež trvala sotva 3 minuty. Díla policisté našli v bytě jednoho z podezřelých v Parmě.
0: Sport.
6: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak časem 24,11 sekundy, navíc o 8 setin vylepšil svůj český rekord. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob. Ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková byla pátá. Zvítězili Rusové v neutrálních barvách před Nizozemskem a Itálií. A fotbalista Matěj Jurásek bude v této sezóně hostovat ve Spartě. Bývalý hráč Slávie přišel na Letnou z druholigového anglického Noriče. Součástí dohody klubu je také opce na přestup.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnicích klidný provoz a nebezpečí na tahu 35 před Libercem. Na dálnicích je teď po 9:30 klidný provoz, projíždí se bez komplikací. Lepší situace je i na příjezdech do Brna po dálnicích D1 z Prahy i po D2 směrem z Bratislavy. Před omezením ukřížení obou dálnic se projíždí plynule. Na tahu 35 z Chrastavy směrem do Liberce opatrně za sjezdem na Machnín. Na rychlostním úseku silnice se pohybuje chodec na vozovce. Ve tmě může překvapit. Na Zlínsku opatrně na silnici 496 na trase z Luhačovic směrem do Přečkovic a Bojkovic. Kousek za Luhačovicemi v serpentinách za městem narazilo osobní auto do stromu. Na místě jsou záchranáři, provoz okolo řídí policisté. A v Praze stále čekejte kratší zdržení na magistrále ve Vlzenově ulici směrem do centra k muzeu. Provoz brzdí omezení u hlavního nádraží a 5 minut se jede v koloně od křižovatky Bulhar. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
5: S radostí zopakuji informaci o tom, že plavec Miroslav Knedla slaví životní úspěch. V Paříži se stal mistrem Evropy v závodu na 50 metrů znak, navíc v českém rekordu. Rozhovor s tímto českým reprezentantem nabídneme za chvíli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Plavec Miroslav Knedla je poprvé mistrem Evropy. V Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak časem 24,11 sekundy, navíc vylepšil vlastní český rekord. Druhého Rusa Kolesnikova, startujícího v neutrálních barvách, porazil o 0,01 sekundy. Po slavnostním vyhlášení mluvil s Miroslavem Knedlou reportér Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla, zlatá medaile na krku. Gratuluju moc. Čas 24,11 sekundy. To je fantazie, ne?
2: No naprosto. Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený.
1: Taková on je na vás obecně hodně přísný.
2: No samozřejmě, je to potřeba, jinak bych se do toho nedostal. Oni už to do mě takhle znají, takové to moje, takový unavený, to nevím, jak to uplavu, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
1: Kde to celé bylo? Protože mně přišlo, že zejména posledních 10 metrů, jako kdybyste zapnul nějaké speciální turbo, kterým jste, pravda, je to o setinách, ale kterým jste přejel zejména ruské soupeře vedle sebe.
2: Závod jsem ještě neviděl, po vyplavání se na to podívám, každopádně já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo, protože jsem normálně tady to vyvlnění neměl zase tak kvalitní, že jsem spíš na tom prohrával, akorát si myslím, že i proti těm Rusům jsem teď prohrával těch prvních 15 metrů. Ale věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily a povedlo se, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o 0,01 sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
1: Navíc na dlouhém bazénu to je předpokládám cennější. A vy jste teď vlastně mistr Evropy. Už v nové olympijské disciplíně navíc jste se dostal do desítky nejlepších výkonů v historii, které kdy kdo předvedl na 50 metrů znak.
2: Tak to je krásné. Víte, já jsem teda se chtěl přiblížit do této pětky. Každopádně na to mám ještě 2 roky čas, takže budu nad tím makat a uvidíme, jak to půjde. Každopádně víc v top desítce všech dob, tak to je opravdu veliký zážitek.
1: Mluvil jsem i s vaším tatínkem, krátce byl úplně na měko. Ruka se mu třásla, celý se třásl. Tak ho znáte, viď, Miroslava Knedlu staršího.
2: Ano, já jsem rád, že tady mám takovou podporu. Je to fakt jako neuvěřitelné, že to takhle můžu zažít se mnou, tuhle euforii, takže já jsem strašně rád, že přijeli a už se těším, až se s nima zase uvidím.
1: Je to možná plytká otázka, ale vlastně vždycky úplně přiléhající té situaci. Co pro vás znamená být mistrem Evropy, mít tu medaili na krku?
2: Je to pro mě velká čest, samozřejmě ještě mám co dělat, abych byl mistr světa. Každopádně mám podle mě teď takový 4. čas tenhle rok, nebo 5. čas, nejrychlejší tuhle sezónu, takže pořád jako mám co dělat, abych se takhle přiblížil na ty medailové pozice i na tom světě. Já jsem hlavně strašně rád, protože u nás znakaři v Evropě jsou, řeknu, jedni z těch nejlepších, až že na pár výjimek z celého světa, že máme tam Jihoafričana Keceho, je tam Číňan, teď si nespomenu jméno. A je to pořád, že jo, svět, takže mám ještě co dělat. Každopádně je to další milník, který se mi povedlo takhle dosáhnout a ještě nekončíme.
1: Říká Miroslav Knedla, který sem na šampionát přijel s českým rekordem 24,4 a potom k tomu nějaké setiny, ale 4 desetiny tam byly. A teď jste ve všech 3 závodech na mistrovství Evropy se zlepšil o 3 desetiny. Vy jste prostě o 3 desetiny sekundy na jednou lepší, což někomu může připadat jako malý rozdíl, ale na 24 sekundovém závodě je to přece ohromné zlepšení.
2: Jo, samozřejmě. Myslím, že se konečně takhle vyplácí ty těžké tréninky, co už takhle 2 roky trhávám, no každopádně já jsem opravdu nadšený, že už jde vidět i ten posun, jak už na tu 50, tak na tu 200 a už se nemůžu dočkat, co bude na 100 znaka. A bude to určitě náročnější, jelikož než se vyplavu, najím, usnu, tak možná nebudu mít úplně plný spánkový režim, každopádně to už mi bude trošku jedno. Já jsem si splnil takový další sen, takže už mě nic nedrží, takže pojedu pořádně na max a uvidíme, jak to zase dopadne na tu 100.
1: Tak gratuluju, mistře Evropy. Tohle byl Miroslav Knedla poté, co už dostal zlatou medaili na svůj krk. Z Paříže, Martin Charvát, Radiožurnál. Yeah.

Posloucháte večerní radiožurnál v pátek 14. srpna. Možná jste byli na dovolené, možná se teprve chystáte, možná si letos dovolenou nemůžete dovolit, ale ať je to jakýkoliv případ, můžete si představit, že jste na dovolené v Česku a vaše dítě náhle onemocní. Zjišťovali jsme, co dělat, když je váš pediatr desítky kilometrů daleko. A zjištění budeme sdílet zanedlouho.

0: Na tuzemské dovolené nebo výletě může vaše dítě náhle onemocnět a není nutné spoléhat se na pohotovost. V ordinačních hodinách je totiž k dispozici praktický lékař pro děti a dorost v místě, kde trávíte dovolenou. Teď podrobnější informace.
1: Neodkladné ošetření dítěte u jiného pediatra během dovolené v Česku hradí zdravotní pojišťovna. Co se neodkladnou péčí rozumí, stanovuje zákon o zdravotních službách. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové jde o péči nutnou k zabránění náhlého zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo bezprostředně ohrozit život nebo vést k vážnému poškození zdraví.
2: Typicky se jedná o situace při úrazech, akutních onemocněních nebo při náhlém a výrazném zhoršení zdravotního stavu. K němu může dojít i u jinak zdravého dítěte během pobytu mimo domov. Spojeno může být například s náhlou a intenzivní bolestí. Neodkladnou péči může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím.
1: Takové ošetření hradí pojišťovna bez ohledu na to, jestli s ní má lékař smlouvu. Jak to funguje, vysvětluje praktická lékařka pro děti a dorost Hana Cabrnochová.
3: V pediatrii většina ambulancí, i když to jsou soukromé ambulance, tak mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Nemusí mít skutečně se všemi zdravotními pojišťovnami, ale mají-li alespoň s jednou ze zdravotních pojišťoven smlouvu, tak ty ostatní zdravotní pojišťovny, ty akutní péči nebo akutně poskytnutou zdravotní péči proplatí na základě vlastně vystavené faktury tím zdravotnickým zařízením.
1: Podle Cabrnochové je ale důležité se s pediatrem předem domluvit. Dítě totiž nemusí přijmout třeba kvůli plné kapacitě. Pak je nutné obrátit se na spádovou nemocnici nebo pohotovost. Úraz nebo náhlá nemoc může dítě postihnout i na letním táboře. Jak situaci řeší tam, popisuje mluvčí organizace Junák Český skaut Barbora Trojak.
4: Myslím, že častější scénář v případě nějakého úrazu nebo nějaké nemoci je, že se vydá ten vedoucí skautského oddílu do nejbližší nemocnice, vlastně na ambulanci. A protože často jde o vlastně čas, kdyby se netrefili do nějakých ordinačních hodin praktického lékaře, třeba večer nebo pozdní odpoledne.
1: Junák má taky vlastní krizovou linku, kam můžou vedoucí volat, pokud si nevidí rady. Se zdravotními dotazy jim tam pomáhají i skautští lékaři. Michal Forst, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti. Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Golda.
1: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Spojené státy rozeslaly spojencům v NATO dotazník o loajalitě prezidentu Trumpovi. Plavec Knedla je mistrem Evropy v Paříži, ovládl závod na 50 metrů znak. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na skoro 90% území Česka. Vyplývá to z dat portálu pracovníků Akademie věd Intersucho. O víkendu navíc zasáhne Česko další vlna veder, má být až 37 stupňů. Na většině území tak dál platí vysoké riziko požárů, pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
1: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by mělo na většině území pršet. Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu a chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejc za hnutí ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit.
4: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
5: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
4: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
6: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
4: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Spojené státy zaslaly členským státům NATO dotazník o podpoře prezidenta Donalda Trumpa. Zjišťují v něm například, jestli veřejně podporují americkou zahraniční politiku, nebo jestli omezili využívání svých vojenských základen americkou armádou. Informovala o tom agentura Bloomberg. Trumpova administrativa dotazník rozeslala několik týdnů po zahájení 6měsíčního přezkumu své vojenské přítomnosti v Evropě. Dokončit ho má v prosinci. Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit.
7: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metro v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestě tam přes centrum města.
2: Sport.
1: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24,11 setin.
8: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu. Minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o 1/100 sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
1: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup. Do české ligy se Jurásek vrací z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestupoval loni v lednu ze Slávie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D46 u Drysic a nehoda v centru Ostravy. Na dálnici D46 z Olomouce směrem do Vyškova pozor u sjezdu na Drysice. Na 8. kilometru hlásíte nepojízdné auto, a to na úzké krajnici.
10: Z Prostějova do Vyškova na 8. kilometru stojí na pravé krajnici úplně tmavé neoznačené auto. Není vidět až do posledka. Pozor na to.
9: Pozor také na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Židlochovice. Na kilometru 22 jde chodec v odstavném pruhu. A chodec je teď čerstvě hlášený také na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy v okolí sjezdu na Jiloviště na 10. kilometru. Také by tam měl jít neosvětlený chodec. V Praze pak čekejte komplikace. Davidské ulici před křižovatkou s Bubenečskou stojí osobní auto po nehodě.

0: Máme tu čest tady přivítat Michala Fischera a Daniela Jedličku z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Blahopřeju vám, ale posluchači ještě nevědí k čemu. Vy jste totiž na mezinárodním finále 39. ročníku turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu vybojovali v konkurenci 34 zemí světa zlatou medaili. Jaký byl ten váš tým? Ten byl pětičlenný a vy jste dva jeho zástupci, přestože tedy jste chtěli, aby sem přišli všichni, všech pět, ale kam by se sem vešli? Protože ta fyzika má nějaké limity i tady.
1: No, byli jsme složeni studenti v podstatě z různých koutů celé republiky. My jsme tedy dva z Plzně, ale poté dva naši členové tak jsou z Prahy a jeden až tam na východě za Ostravou bydlí.
0: Až tam na východě za Ostravou. To je dálka. A kdo skládá ten tým? To si skládáte sami, anebo podle nějakého klíče, nebo to má nějakého, asi to má nějakého kapitána?
3: No, tak ten tým je vlastně vybraný na základě národní soutěže, kdy my procházíme jednotlivými koly a z toho celostátního finále, tak komise vybere pár lidí, kteří jsou pozváni na výběrové soustředění a z toho se vybere pětičlenný tým, který reprezentuje Českou republiku, takže by to mělo být pět nejlepších lidí v té soutěži v naší zemi.
0: A v čem spočívá ten turnaj mladých fyziků?
1: No, není to jenom o počítání příkladů, jako různé soutěže bývají, ale je to v podstatě celoroční vlastní výzkum řešení otevřených úloh, takže je to o stavění experimentů, dělání teoretických modelů, ale také o obhajobě té práce před odbornou porotou a před ostatními týmy, před konkurencí, a to v angličtině.
0: To všechno v angličtině, takže vy musíte být dobří nejenom ve fyzice, zřejmě v matematice, ale taky v angličtině. Dovedu si to představit tak, že na té soutěži se vlastně vaše role proměňují, že jednak bádáte, pak ty věci prezentujete a pak taky oponujete ty jiné postupy. Je to tak?
3: Přesně tak.
0: Co je na tom nejtěžší pro vás? To samotné bádání?
3: No, já si myslím, že nejtěžší na tom celém je, že my jsme schopni nějakým způsobem pracovat na těch úlohách a najít nějaké naše řešení, naše objevy v tom. Ale těžké je to nějakým způsobem jednoduše nebo nějakým hezkým způsobem předat to porotcům a i těm ostatním týmům, aby to pochopili a bylo potom o čem diskutovat v té vědecké diskuzi na té soutěži.
0: No a nebo to předat posluchačům, když někteří z nich rozhodně řeknou, no ale já nemám buňky na fyziku, tak teď je před vámi, pánové, velice náročný úkol, jak o tom, co je velmi odborné, mluvit srozumitelně.
4: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, hosty jsou Michal Fischer a Daniel Jedlička, studenti z pětičleného národního týmu vítězové mezinárodního finále turnaje mladých fyziků. Tam to chodí tak, že vy dostáváte v předstihu ty úkoly?
1: Je to tak, to jsou vlastně úlohy, které jsou, je to 17 úloh, které jsou na celý rok. My na nich pracujeme vlastně, dejme tomu už od září, a pracujeme na nich celý rok, postupně procházíme těmi koly tady na národní úrovni, kde to prezentujeme a postupujeme dál, pokud jsme úspěšní. No a následně, pokud jsme vybráni, tak ty úlohy na nich dál pracujeme až právě do toho mezinárodního kola, kde už se pouze prezentuje. Kde vlastně už si na ničem nepracujeme a prezentujeme ty naše řešení, na kterých jsme celý rok dělali.
0: Tak a my jsme teď ve spojení s jedním z vašich kolegů. Schválně, jestli ho poznáte po hlase. Dobrý den, vítám vás ve vysílání Radiožurnálu. Pánové studenti, vezměte si sluchátka.
2: Dobrý den, slyšíme se.
0: Ano, slyšíme se. A už víme, kdo to je?
1: Krištof Basista.
0: Krištof Basista. Dobrý den, Krištofe.
2: Dobrý den.
0: Jak vy vzpomínáte na to finále v Curychu?
2: Jako bylo to velmi napjaté, všichni jsme, celý den předtím jsme měli exkurzi do švýcarských Alp, takže jsme tam celý den rozjímali nad tím vlastně, jestli to zvládneme, jak to bude, a takže to celý den byl takový napjatý. A jako potom vzpomínám na ten moment, kdy jsme teda zjistili, že máme zlato, tak jsme samozřejmě jako strašně jásali a bylo to jako strašně emotivní moment.
0: Jakou úlohu, na které jste pracoval, si vybavíte hned na poprvé, když se řekne zlato z Curychu?
2: No, já si vybavím tu úlohu, kterou jsem teda na mezinárodním kole prezentoval, a to je teda podzimní mince.
0: Podzimní mince, takže rozumím tomu tak, že když minci vhodíte do nějaké kapaliny, tak ona se chová podobně jako třepotající se podzimní listí, takhle nějak bylo to zadání?
2: Ano, přesně tak, když hodíte minci ku příkladu do vody, tak se vám bude kývat ze strany na stranu, nebo otáčet se při chodu do jedné strany a tak dále.
0: A vy jste měli prozkoumat, nebo vy jste měl prozkoumat, jak ten pohyb mince závisí na relevantních parametrech. Tak u čeho takový výzkum začne? U toho, jestli máte tu minci, asi pravděpodobně.
2: No samozřejmě, tak já bych řekl, že jedním z prvních kroků je právě si vyzkoušet ten samotný experiment. Další velmi důležitý krok je vlastně průchod tou literaturou, která již o tom jevu existuje, protože samozřejmě to se netýká jenom té samotné mince ve vodě, ale existují další jako ekvivalentní jevy, kterých se to týká. Třeba když hodíme velkou desku ve vzduchu, tak ta velká deska ve vzduchu se bude chovat velmi podobně jako ta mince. Takže člověk projde tu již existující literaturu a potom se od toho odpíchne a snaží se sám jakoby přijít na buď něco nového, nebo zopakovat to, co v té literatuře už je.
0: Poslyšte, k čemu je dobré tohle to vyzkoumat? Má to nějaký praktický užitečný dopad?
2: No, zrovna,
0: dívat se, jak se mince třepotá?
2: No, zrovna tady to třepotání mince bych řekl, že opravdu jo, protože jednak je mnoho výzkumů už literatury o tom jen, protože se to týká například aerodynamiky a tak dále, jakože letadel a různých vlastně plátů na různé přístroje, které se pohybují ve vzduchu, které když třeba odpadnou, tak potom potřebujeme vidět tu trajektorii, když padají. To znamená, tohle to má jako velký význam třeba právě v tom aeroinženýrství a tak dále.
0: Krištofe, můžu se zeptat, kolik je vám let?
2: Mně je v tuto chvíli 19.
0: Máte nějaký vědecký cíl, čeho byste chtěl dosáhnout?
2: No, já nemám jako nějaký konkrétní cíl, ale jako mým cílem je prostě co nejvíc přispět vědě. Nemám nějaký konkrétní, čeho bych chtěl dosáhnout, protože si myslím, že to jako je ještě hodně daleko.
0: Přispět vědě to není málo, protože tím pádem přispějete i k lidstvu a bude se nám všem žít lépe. Krištof Basista, jeden z pětičleného vítězného týmu turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu, byl na dálku naším hostem. Děkujeme za to, Krištofe, a mějte se hezky, hezké léto.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: No a celý ten rozhovor poslouchali dva hosté tady ve studiu, Michal Fischer a Daniel Jedlička. Jaký byl váš úkol? Nebo co byste si vybrali nebo vám přidělili?
3: Tak vlastně každý z našeho pětičleného týmu pracoval na dvou až třech úlohách. Tak například já jsem se věnoval úloze, kdy jsem se z bílého světla, například z žárovky, snažil vytvořit barevné, a to za pomocí cukru rozpuštěného ve vodě a polarizačních filtrů.
0: A povedlo se, evidentně ano, když jste zlatý?
3: Ano, určitě povedlo se, je to úloha, kterou jsem v Curychu prezentoval.
0: Pamatujete si na nějaké protiargumenty, které vám vaši oponenti říkali?
3: Jo, tak třeba pro turnaj malých fyziků je typické právě ten úkol prozkoumat relevantní parametry, A myslím, že tehdy mě oponoval tým z Tajska a je věc, co se jim nelíbila, takže jsem neprováděl experimenty s různými typy cukru. Tedy prováděl jsem experimenty pouze s jedním cukrem, klasický, který známe z kuchyně.
0: S bílým cukrem, jako vyčítali vám, že jste nepoužil, no vyčítali, oponovali, že jste nepoužil třtinový?
3: Dalo by se říct, anebo jiné cukry, které mají jiné chemické složení.
0: Aha, a to kdybyste použil, tak by to třeba nemuselo dopadnout? Ono to funguje jenom na ten jeden bílý cukr?
3: Ne, právě můj argument byl, že s ostatními cukry by to fungovalo stejně, ale to byl jejich argument, na kterém postavili svoji oponenturu a snažili se přesvědčit odbornou porotu, že oni mají pravdu a že jsem to měl udělat.
0: Takže jste je stejně převálcoval?
3: Troufnu si říct, že v tomhle případě jsem porotu přesvědčil v můj prospěch, ale nějaké body mi za to strhly.
0: Dobře, ale můžu říct, že jste je převálcoval, ne?
3: Ano, můžete to říct.
0: Kolega kýve hlavou.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si se zástupci pětičlenného týmu s Michalem Fischerem a Danielem Jedličkou, s mladými muži, kteří uspěli v Curychu na turnaji mladých fyziků. Tak tady už jsme slyšeli tu úlohu, jak udělat ze světla z obyčejné žárovky pomocí cukru světlobarevné. Nebo já se potom zeptám, k čemu je to dobré. A vy jste pracoval na čem?
1: Tak, taková úloha, na který jsem asi strávil nejvíc času, tak je úloha, kde jsem zkoumal, jak se chová nějaká kapalina při tom, co je zahřívaná. A ona při tom, když
0: bublá,
1: se...
0: ne?
1: No, právě když se zahřívá nějakou, dejme tomu, jako menší teplotu a zahřívá se nerovnoměrně, tím pádem na nějakém místě bude teplejší, na jiném studenější, tak tu chvíli ona začne téct. Mm-hmm. A mým cílem bylo právě prozkoumat, jakým způsobem téct a jak se to dá ovlivnit právě různými parametry. Protože ono, když ji budeme zahřívat nějakém místě hodně, ona může uprostřed vzniknout nějaká suchá skvrna. To se dá pozorovat například na pánvisce, že když tam dáme olej a zahřejeme to, tak pochůdce ten olej nateče do stran. Prosteče se právě z toho středu, kde to je nejteplejší, do chladných stran. A já jsem prozkoumával třeba to, za jakých podmínek ta suchá skvrna vznikne a kdy ne.
0: A k čemu jste dospěl?
1: No, dospěl jsem k nějakým podmínkám, které musí být změněny, že pokud budu mít například dostatečně tlustý ten film toho oleje, tak tu chvíli se mi tam nikdy ta suchá skvrna neutvoří a mohl bych nějakým způsobem navrhnout nějakou optimální objem oleje, který bychom měli použít na smažení, aby se nám to nikdy nepřepeklo. To by se z toho třeba dalo udělat.
0: Jestli tedy na základě toho předchozího sdělení, v čem spočívala oponentura u cukru a světla, se mohu vžít do té situace, tak oni oponovali tím, že každý olej se chová jinak, jinak se chová řepkový, jinak slunečnicový, jinak olivový a kdo ví ještě jaký?
1: Přesně tak, to je jeden z argumentů, který mohli použít, ale já jsem prozkoumal i různé oleje, takže moc neměli do čeho se opřít a mě vlastně oponoval tým z Japonska, který patřil spíš těm slabším týmům, takže ta vědecká diskuze spíš byla o tom, aby jsem se jim, snažil jsem se jim vysvětlit, co jsem vlastně dělal, aby to oni pochopili a snažil jsem se je províst tím mým řešením, což je taky vlastně důležité, ta diskuze nutně nemusí být o tom najít chyby, ale i vlastně pochopit, co se v celém tom jevu děje a co je tím hlavním jevem, kterým stojí za tím experimentem.
0: Ono taky mohlo hrát roli to, že Japonsko není možná až tak zemí smaženého jídla, ale spíš jako sushi a podobný. I když samozřejmě se tam dělají smažené věci, ale podle mě smažený sýr neviděli ani z rychlíku. Zdravím dalšího účastníka z pětičlenného týmu v téhle debatě. Dobrý den, na dálku.
2: Dobrý den.
0: Poznáváte, pánové, kdo to je?
1: Ano, poznáváme Daniela Švaňu.
0: Daniel Švaňa, dobrý den. Vy jste z které školy?
2: Já jsem z gymnázia Christiana Dopplera v Praze.
0: No a teď mi řekněte, na jakém úkolu jste pracoval vy?
2: No, já jsem pracoval na celkově třech úlohách. Nakonec z toho jeli na to mezinárodní kolo od nás dvě. A to byla úloha 6, flip-o-flip, a úloha 7, teorem tenisové rakety. A tam jde vlastně o to, že pokud hodíme, nejlépe se to ilustruje u tenisové rakety, proto se to tak jmenuje, že pokud vrhneme tenisovou raketu kolem jedné z jejich os, tak se vlastně stane, že když ji vyhodíme, tak se otočí i kolem jiné osy, než kolem, které jsme ji původně roztočili. A to je vlastně nějaký jev, který můžeme sledovat obecně u objektů, které mají tři různé hlavní momenty setrvačnosti. A to jsme měli zkoumat.
0: Tak to je škoda, že tady u toho nebyla námi už vzpomínaná, nebo mnou už vzpomínaná wimbledonská vítězka Linda Nosková, i když oni nesmějí házet tou raketou, za to potom jsou sankce, že, při tom tenise. Ale radostně vyhodit raketu a sledovat, že tedy se točí kolem nějakých os a mít to i fyzikálně podpořené, tak může být zábavné. K čemu je takovýhle výzkum dobrý?
2: Takovýhle výzkum může být dobrý, pokud obecně zkoumáme například vlastně pohyb nějakých těles. Můžeme to vědět i v analogiích, například ve stíhačkách, které musí dobře manévrovat a tím pádem se nějakým způsobem řeší osy jejich, kolem kterých se otáčí, jak moc která z nich má být vlastně stabilní, jelikož vlastně chceme, aby některé z nich byly i nestabilní, protože chceme, aby ta stíhačka velmi dobře manévrovala. Podobné věci ještě můžeme vidět také u, no, teďka úplně nevím, jak je ta sportovní terminologie, ale u salt, kdy vlastně ten člověk změní pozici svých rukou, tím se vlastně přemění do formy, kdy má vlastně ty tři hlavní různé momenty setrvačnosti a tak se otočí ještě kolem jiné osy.
0: Ano, trojné salto z pěti vruty například to může být. Jestli si dobře vybavuju tuhle terminologii, třeba z té lyžařské akrobacie.
2: No, v zásadě jde o to, že člověk se nějakým způsobem pohne rukama, tím změní svoje fyzikální vlastnosti a dostane se do stavu, kdy má vlastně ty tři hlavní různé momenty setrvačnosti.
0: A ještě mi řekněte na závěr vašeho vstupu, jaká tam byla parta v tom pětičlenném družstvu? Sedli jste si hned?
2: Jelikož už jsme byli druhý rok společně na tom mezinárodním kole, se nám povedlo znovu projít tím národním kolem tak, že nás všech pět vybrali znovu, tak jsme měli skvělou týmovou chemii, ale to jsme měli už ve Švédsku a řekl bych, že jsme měli asi skoro i nejlepší týmovou chemii ze všech týmů, co jsme tak jako viděli.
0: Je, kdybyste by teď viděl, jak se Michalovi a Danielovi ne rozářili oči, tým září pořád, ale jaký úsměv se jim na tváři rozhostil, tak byste měl opravdovou nelíčenou radost. Taky vám děkujeme a taky dodatečně blahopřejeme k té skvělé zlaté medaili. Mějte se hezky.
2: Za pozvání.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Češi, kteří se chystají do Chorvatska, by se měli kvůli rozsáhlým požárům spojit se svou cestovní kanceláří. Doporučuje to Asociace cestovních kanceláří. Kvůli evakuacím můžou v některých oblastech platit mimořádná opatření. Lidé cestující na vlastní pěst by se měli ověřit, jestli je jejich cílová lokalita bezpečná a jestli jsou hotely dostupné. Strážci Národního parku České Švýcarsko pokutovali návštěvníky ze zahraničí, kteří ničili skálu u Pravčické brány v Hřensku na Děčínsku. Rodina s dětmi ryla do skály obrazce. Strážce na to upozornili další turisté. Podle strážce Miroslava Rybáře vandalům udělili maximální výši pokuty, to je 10 000 korun. Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v anglickém Clactonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal svého poslaneckého mandátu po skandálu s nepřiznanými dary v přepočtu za více než 140 milionů korun. A poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Párlem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moct rozloučit v kostele na nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Párlův přítel Jaroslav Beneš. Autor románů Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba zemřel v neděli ve věku 94 let. Sport. Nor Warholm po čtvrté za sebou ovládl na mistrovství Evropy běh na 400 metrů překážek. Italka Batokletyová po titulu na 5000 metrů obhájila na kontinentálním šampionátu zlato i v závodu na 10 kilometrů. A další aktuální informace má přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
2: Sedmibojařka Adéla Tkáčová zakončila úvodní den soutěže po čtyřech disciplínách na průběžném 17. místě. Šampionem mezi muži specialisty na 200 metrů se stal v Birminghamu Němec Owen Anzach a titul mezi výškaři obhájil Ital Gianmarco Tamberi. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D11 za sjezdem na Úvaly a nehoda v centru Ostravy. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové pozor za sjezdem na Úvaly. Na 11. kilometru zastavilo nepojízdné auto, je na krajnici v odstavném pruhu, ale lehce se vybočuje. Kromě toho je na dálnicích klidný provoz bez dalších hlášených komplikací. V Ostravě čekejte problémy v centru města v Sokolské třídě u křižovatky s ulicí Na Hradbách. Sám řeší nehodu trolejbusu s osobním autem, provoz okolo řídí policisté, projíždí se pomalej. A na silnici 24 na jihu Čech z Lomnice nad Loužnicí do Veselí nad Loužnicí u obce Frahelš je hlášená nehoda a okolo se projíždí pomalej bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů v údolích až na 7 a zítra bude slunečno a taky horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s oceněnými zlatými medailemi, oceněnými účastníky finále turnaje mladých fyziků ve švýcarském Curychu s Michalem Fischerem a Danielem Jedličkou z Vyšší odborné školy a ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni. Kapitánem byl tedy Lukáš, pamatuju si to dobře?
1: Ano.
0: O něm jsem četl, že on si, a teď mi pomozte mi to dešifrovat, jo. On si vybral úlohu Magnetic Newton's Cradle, což je prý obdoba klasické Newtonovy houpačky, tedy rázostroje. Co je to Newtonova houpačka?
1: No, tak možná si vybavíte takové ty kuličky zavěšené na provázku, jich zhruba pět vedle sebe, jsou kovové.
0: A oni se rozkmitají?
1: Ano, když jednu z nich vychýlím, tak ona narazí do těch zbylých, poté se vychýlí jedna na druhé straně a takhle to je ta Newtonova houpačka.
0: Tak a Lukáš to měl asi stížené tím, že srážející se ocelové kuličky byly nahrazeny odpozujícími se magnety. On si tu úlohu prý vybral s tím, že vyzkouší simulovat reálné a konečně velké magnety pomocí Biot-Savartova zákona?
2: Ano.
1: Ano.
0: Počkejte, ano, co to je za ten to zákon?
2: Protože jako magnet je něco, co je docela složité na to simulovat, protože se jako nedá úplně jednoznačně říct, že máme nějaký magnetický náboj, protože magnety nemají kladný záporný náboj stejně jako je to u elektřiny. Takže se magnet dá simulovat něčím, čemu se říká Biot-Savartův zákon, který funguje na principu toho, že já řeknu, že magnet je nějaký válec, kterým protéká proud. A to, že někde teče proud, musí generovat magnetické pole. A ten Biot-Savartův zákon vlastně simuluje ten magnet jako hodně malých smyček proudu, které generují magnetický pól. Je to vlastně jeden z takových jako nejobecnějších, nejpřesnějších modelů magnetu, který právě byl tady důležitý, protože pokud chce přesně simulovat, jak se bude ta magnetická houpačka chovat, musí přesně vědět, co jsou magnety.
0: Jasně, ale vy sami víte, že k tomu nakonec nedošlo, protože Lukášovi naprosto postačila dipolová aproximace.
1: No, tak obě tyhle metody,
0: které správně jste postupujete, ano.
1: Ano, obě tyhle metody, které jste zmínil, jsou nějaké způsoby, jak můžeme počítat magnetické pole kolem nějakého magnetu. A pomocí té první, té složitější, tak to pole bude záviset na tvaru toho magnetu. Bude jiné, pokud budu mít válcový magnet, anebo pokud budu mít krychlový magnet. Ale pokud použiji tedy, jak jste zmínil, tu dipolovou aproximaci, tak v podstatě řeknu, že ten magnet je jenom jeden bod, a spočítám pole kolem toho bodu. A v určitých případech to nevadí a ten model dokáže správně popsat realitu.
0: Ano, do jisté míry je to díky vám srozumitelnější, takže když mu postačila dipolová aproximace, pak zjistil, že ta úloha ho nečekaně zavedla do úplně jiného koutu fyziky, a to do fyziky kontinua. Mm-hmm. Co je to fyzika kontinua?
2: Kontinuum je vlastně, protože máme některé věci, že když se koukáme, jak se chová nějaká kulička, tak prostě zkoumáme jenom tu kuličku. Ale když například chceme zkoumat, jak se chová nějaká kapalina nebo například struna, tak máme nějaký systém, který se skládá z nekonečně malých bodů, mm-hmm. a tím pádem říkáme, že to nějaké kontinuum, protože je složené z nekonečně malých bodů. A to v tomto případě bylo demonstrováno tím, že pokud místo těch nějakých třeba 5 kivadel, jich použil 10 nebo 15, tak se vlastně dostáváme už do nějakého systému, kde je hodně malých jednotlivých částí, a které se dají právě simulovat pomocí nějakých jiných metod, které jsou právě specifické pro to kontinuum. Například, co on zkoumal, tak bylo, pokud právě na začátku vychylíte ten magnet, jak se bude ta interakce a ta vlna šířit v rámci těch 15 magnetů. Tam vznikne nějaké jako kdyby vlnění a on zkoumal, jak se bude vyvíjet.
0: No a vy sami víte, že se ukázalo, že se systém chová pro poměrně velký rozsah výchylek lineárně, a tak Lukáš soustavu kivadel modeloval jako kontinuum s disperzní relací a grupovou rychlostí.
2: Ano.
0: To občině neříkejte, řekněte mi, co to je.
2: To vlastně, co to znamená, tak disperzní relace nám právě říká to, jakým způsobem se bude ta rychlost šířit v rámci těch 15 kivadel, a ta grupová rychlost je právě nějaká ta rychlost toho šíření té vlny. To jsou takové jako složité pojmy pro to, že počítal, jak se bude šířit ta vlna, nebo nějaká ten počáteční energie, kterou tomu dá, jak se bude šířit skrz ten systém.
0: Jsem rád, že to uvádíte takhle seriózně a vysvětlujete, protože mě to na první přečtení připadalo jako v jedné scéně divadla Járy Cimrmana, tam říká chemický vtip H2SO5, že zřejmě v tom sále jsou nějakcí chemici, kteří se pletou, i když on H2SO5 existuje, že jak se později ukázalo.

0: Posloucháte Radiožurnál, našimi hosty jsou Michal Fischer a Daniel Jedlička, zlatí z Curychu, zlatí hoši z Curychu. Co pro vás to vítězství znamená? Otevírá vám to někam dveře?
1: No, tak pro nás v ten moment to byla obrovská radost a je to v podstatě vysněný úspěch, protože to, že bychom získali zlatou medaili, v to jsme ani nedoufali. A i když jsme po celý rok tvrdě pracovali na těch úlohách a chtěli jsme je dotáhnout do co nejlepší podoby, tak jsme si ani nikdy nepřipustili, že bychom tu zlatou medaili mohli získat. I přesto, že jsme si pro ní šli v podstatě. Takže je to něco, v co jsme ani nedoufali a jsme za to moc rádi.
0: Já jsem se ptal spíš na to, jestli přicházejí nějaké nabídky, jestli vám to otevírá dveře do nějakých výzkumných ústavů, anebo přeci jenom věda je věda, je to nějaká konzervativnější oblast, kde i ten věk toho talentovaného vědce hraje roli, že vás ještě tak jako hned něčemu nepustí. Je vám 19.
2: Mně je 18 let teda ještě,
0: 18.
2: Ale jsem o rok níž než ostatní v týmu, ale vlastně nám to jako dává docela možnosti, je to, jednak se nám to může hodit do budoucna, když jsme vlastně nějaké školy, nebo je to takový jako důkaz toho, že jsme opravdu už v mladém věku na něčem pracovali a byli jsme tím úspěšní. Zároveň ten turnaj mladých fyziků je soutěž, která je vážně jako hodně specifická tím, že nejde jenom o počítání, ale jde i o tu obhajobu. A to je něco, co k té vědecké práci patří a bez ní to nejde. Proto právě pro nějaké budoucí uplatnění nějakých výzkumných centrech nebo i právě na univerzitách, tak to je jako dobrým důkazem toho, že něco opravdu umíme i pro tu reálnou praxi vědy.
0: To znamená, že musíte používat i nějaké alespoň základy marketingu, jak ten svůj výzkum prodat?
2: Ano, je tomu tak, musíme nějakým způsobem ukázat, že to, co jsme udělali, je opravdu to, co se po nás chtělo v zadání. Je to opravdu to, že jsme prozkoumali celý ten jev a není nic, co jsme neudělali. Musíme to umět prodat tak, aby právě nám všichni věřili, že to je to nejlepší řešení, které viděli.
0: Víte, co by mě zajímalo, jak jste to vítězství oslavili?
1: Tak oslavili jsme to hned další den.
0: Když už mu bylo 18.
1: Byla tam společná akce se všemi ostatními týmy, společná večeře, ještě v Curychu. A například nás hodně překvapilo, že ostatní týmy slavili s námi. A v podstatě nám, jako České republice, tu zlatou medaili přáli, protože se spoustou lidí, tak jsme se znali už z minulých let. Takže jsme to oslavili se všemi ostatními účastníky.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Michalem Fischerem, Danielem Jedličkou, studenty, kteří zřejmě nastoupí na MatFis, ne? Nebo...
1: Já nastoupím na MatFis.
2: Já mám ještě maturitní ročník před sebou.
0: Vy máte ještě trochu času. Jak jste se dostali k té fyzice? Kdy vás to vzalo?
1: No, pro mě asi největší zlom byl právě turnaj mladých fyziků. Mm-hmm. Do té doby jsem věděl, že mě fyzika baví, ale nedostal jsem nějak velkou příležitost se angažovat v nějakém výzkumu. A v tom byl turnaj malých fyziků pro mě unikátní, že jsem mohl si ten výzkum vyzkoušet sám vytvořit, sám to dotáhnout až do nějaké fáze, kdy svou práci můžu prezentovat. A byla to vlastně první dlouhodobější zkušenost s fyzikou, kdy jsem se věnoval nějaké systematické práci.
0: A vy jste to měl podobně?
2: Já jsem to měl trošku jinak než Michal, já jsem se té fyzice věnoval už docela dlouho, právě už od základní školy, nebo mě minimálně bavila, že vlastně už na základní škole, a to je hodně i způsobené jako domácím prostředím, kde oba rodiče jako, že je zajímá, jak věci fungují, můj taťka hodně rád koukal na přednášky o fyzice, takže já jsem koukal s ním už vlastně od mladého věku a tím jsem k tomu měl docela blízko. S tím, že právě mě to hodně bavilo, jak jsem se naučil spoustu matematiky dopředu, naučil jsem se spoustu fyziky a právě potom, když jsem přešel na střední školu a otevřeli se možnosti těch soutěží, tak jsem se začal účastnit, jak jen to šlo a právě díky turnaji mladých fyziků, jak jsme se spojili i právě třeba s Michalem a začali jsme spolupracovat a tím jsem se víc dostal do té reálné vědecké práce.
0: Vy jste spolupracovali na těch výzkumech pomocí takzvané Ramanovy spektrometrie?
2: Ano, na tom jsme dělali právě v rámci minulého roku, kdy jedna z úloh byla o tom zkoumat takový, říká se tomu kvantový otisk prstu. Když vezmeme nějakou molekulu, posvítíme na ní, tak ona se z ní něco odrazí zpátky, ona něco vysvítí zpátky. A my, když se koukáme na to, co z ní vyletí, tak můžeme o ní něco říct. Protože to, co z ní vylítá, je specifické pro nějaké tvary, pro nějaké, jako pro specifickou konfiguraci molekuly. A právě jedna z těchto metod je Ramanova spektroskopie, která právě pomocí toho, že na to posvítíme, můžeme zjistit, jaké vazby v té molekule jsou a tím pádem zjistit, co to je za molekulu, z čeho je složená.
0: A to jsou ty M-kseny?
2: Ano, a jeden z materiálů, který je zajímavý tím zkoumat, tak jsou třeba ty M-kseny. To jsou takové 2D materiály, které jsou relativně nové a mohou mít dobré uplatnění, ale zatím to není ještě úplně všechno zřejmé. A my jsme právě na stáži na Fyzikálním ústavu Akademie věd, kde jsme byli minulý rok, tak jsme tam právě pracovali na výrobě těch M-ksenů a potom jsme je následně charakterizovali pomocí té Ramanovy spektroskopie, ale i potom pomocí terahertzové spektroskopie, která se měří nějaké elektrické vlastnosti.
0: Michale, který objev ve fyzice vás nejvíc fascinuje?
1: Tak to je velmi široce položená
0: dobře,
1: otázka.
0: Tak z posledních dvou let.
1: Nevím, jestli z posledních dvou let, ale...
0: Tak tří.
1: Mě vždycky bavilo číst například knížky, které povídaly o našem poznání, co se týče kosmologie, to znamená úplně vesmíru jako celku, jaké byly fáze vzniku vesmíru, takové úplně nadhled na všechno, jak celý svět začal, jak vznikaly první částice, jak vznikala hmota, první hvězdy a tak dále, tak to mě vždycky fascinovalo.
0: A Danieli?
2: Já mám takové jako dvě roviny, na které jako se rád koukám v rámci těch objevů. Jedna je taková celkově to logické myšlení jako člověka jako celého, taková antická filozofie toho, jak lidi se vlastně dostali k tomu přemýšlet o světě, jak funguje. To je něco, co mě hodně baví a fascinuje právě, jak ta mysl se vyvíjela. Takže já docela dost čtu právě i ty antické filozofie. A druhá je potom právě v rámci posledních nějakých 100 let, v tom 20. století, jak se začala hodně vyvíjet právě například kvantová teorie, tak je to pro mě něco takového, právě jako jeden z velkých objevů právě i na úrovni té mysli, že se musela lidská mysl adaptovat na to, že věci nejsou takové, jaké byly do té doby, že existují nějaké pravděpodobnosti, které v realitě opravdu jsou. A to je za mě jeden z takových velkých objevů, jestli to opravdu potvrdilo, že tomu tak je.
0: Nevím, jestli to můžu říct za úplně všechny posluchače, ale mě jste hrozně uklidnili, že existují takovýhle lidé. Díky vám za to, mějte se hezky.
2: Děkujeme,
1: naslyšenou.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
0: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
0: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
0: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Chmielová.
6: V Rumunsku u ukrajinských hranic dopadl neznámý dron. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Plavec Knedla má zlato z mistrovství Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a zítra bude slunečno, teploty až 36 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: V zalesněné oblasti Rumunska u ukrajinských hranic se zřítil neznámý dron. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Dodalo, že podle předběžných informací nikdo nebyl zraněný a ani nevznikly škody. Bezpilotní letouny letos opakovaně pronikají do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo s Ukrajinou. Moskva v poslední době zvýšila intenzitu vzdušných úderů na ukrajinské přístavy v oblasti Černého moře. Zaútočila i na říční přístav Izmajil na řece Dunaj, který ve své deltě tvoří hranici mezi Ukrajinou a Rumunskem. Luigi Mangione se u federálního soudu přiznal k zastřelení ředitele zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona. Zároveň se přiznal ke dvěma obviněním ze stalkingu s úmyslem zabíjet. Za každý bod obžaloby je maximální trest doživotního vězení. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dříve oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
7: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
6: V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Radiožurnálu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
8: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
6: Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž na teplo i sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka.
1: Sport.
6: Plavec Miroslav Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak. V Paříži triumfoval v čase 24,11 sekundy. O 8 setin tak vylepšil svůj český rekord. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. Zvítězili Rusové startující v neutrálních barvách. A fotbalista Matěj Jurásek posílil Spartu. Na Letnou přišel na roční hostování s opcí na přestup z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestoupil 22-letý křídelník loni v lednu ze Slávie, se kterou získal dva ligové tituly. Ke své minulosti pro klubový web Sparty Matěj Jurásek řekl.
9: Minulost je minulost, tu už nezměním, teď jsem tady, chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a prostě celého týmu, celé Sparty a chci si zasloužit na hřišti a chci být platný pro tým.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Menší zdržení na Pražském okruhu a nebezpečí na dálnici D5 za Žebrákem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 byl chvíli pozastavený provoz v Lochkovském tunelu, a to kvůli detekci nadrozměrného nákladu. Policisté už jsou na místě, situaci prověřili a provoz obnovili. Kolona od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru se postupně rozjíždí. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Žebrák. Na 33. kilometru tam zastavilo nepojízdné auto, nepřekáží je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava i tak lehce vybočuje. A v Ostravě zůstávají komplikace v centru města. V Sokolské třídě u křižovatky s ulicí Na Hradbách se srazil trolejbus s osobním autem. Na místě jsou policisté, projíždí se pomalej bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Noc bude jasná a ochladí se na 15 až 10 stupňů, v údolích až na 7. A zítra bude slunečno a opět horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Michaelou van Arne.
11: A pokračujeme pohledem na situaci v Chorvatsku. Přes 2000 evakuovaných, 40 zraněných a zatím jedna potvrzená oběť. Taková je bilance požáru poblíž města Omiš. Oblast Jadranského pobřeží je oblíbená mezi českými turisty. I stovkám z nich oheň znepříjemnil dovolenou. A my vám jejich svědectví zprostředkujeme za chvíli.
1: Večerní radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: To byla Gabriel, posloucháte Radiožurnál. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. Původně se evakuace podle odhadu české diplomacie týkala zhruba 300 českých občanů. Někteří z nich se mohli vrátit do svých pokojů a apartmánů a vzít si věci, které si tam nechali. Pro další chorvatské úřady našly náhradní ubytování. Požár ve známé turistické destinaci je podle chorvatských hasičů jedním z nejhorších v historii země. Má nejméně jednu oběť a 40 zraněných.
1: Oheň se rozhořel ve čtvrtek večer v obci Lokva Rogoznica, která je od Omiše vzdálená zhruba 8 kilometrů. Plameny se kvůli dlouhodobému suchu a taky silnému větru šířily velmi rychle, a to jak na sever k Omiši, tak na jih k obci Mimice. V oblasti byla s rodinou i česká turistka Denisa Petříková.
2: Já si myslím, že bylo tak kolem půlnoci a v podstatě jsem stala, chtěla jsem jít na toaletu, otevřela jsem dveře na balkon a tam teda jsem začala trošku panikařit, protože z druhé strany budovy, kde jsme bydleli, byl oheň.
1: Na záběrech z místa je vidět, jak lidé prchající z oblasti míjí obrovské žhnoucí plochy porostu. Hořelo totiž přímo podél hlavní silnice Jadranské magistrály.
2: Takže jsme jako jeli, prostě, aby jsme nebyli u toho ohně, ale stejně jsme zůstali kousek od pobřeží Omiše na parkovišti asi 10 aut a z obou stran hořelo. Takže jsme prostě doufali, že jako nám nic nestane a vlastně jsme s dětma byli v autě, přítel hlídal auto, ještě tam samozřejmě byly i jiný rodiny, takže ty chlapi tam hlídali ty auta, aby jsme jako když tak mohli někam povodjet, ale to spíš jsem si říkala, že to už asi by nebylo kam.
1: Petříková i další popisují, že je před ohněm nikdo nevaroval. Jestli selhal systém včasného varování a řízení krizí, chorvatské úřady zatím nepotvrdili ani nevyvrátili. Lidé se z místa kvůli zablokovaným silnicím evakuovali i po moři. Zbytek noci i následující den pak často trávili v záchytných centrech. Mezi nimi i Češka Martina Pospíchalová.
3: Starají se tady o nás hezky, teda všechno nám dali léky, když bylo potřeba pití, jídlo, i pro miminka, pro psy, prostě jako super. Jsou tady český policajti, jsou tady slovenský policajti, takže vlastně komunikují vlastně i ambasáda.
1: Konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a zůstane českým turistům k dispozici i o víkendu, jak popisuje konzul Štěpán Šantrůček.
4: Jsme připraveni lidem, kteří například přišli o dokumenty, občanské průkazy, o pasy, tak jsme připraveni v podstatě na počkání vydat náhradní cestovní průkaz.
1: České ministerstvo zahraničí ve zprávě pro Čechy v Chorvatsku nabádá ke zvýšené opatrnosti. Doporučuje nepřibližovat se k místu požáru a nevystavovat se zbytečně riziku. Vyzývá taky k registraci do systému Drost, přes který je může ministerstvo zahraničí kontaktovat a zasílat jim důležité zprávy. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Ian Hooper, ovšem od hudby k informacím. Pokud je teplota ve stínu 28 stupňů, měli by si netrénovaní běžci podle lékařů závody raději odpustit. Může totiž dojít k přehřátí organismu a jeho následky mohou být i velmi vážné. Detaily za chvíli v reportáži z pražského IKEMu.

0: Beverly Craven v dozvuku. Teplota v Česku se znova přes den pohybuje kolem třicítky. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Jinak hrozí kolaps z vedra a v extrémním případě i těžké poškození zdraví.
1: Dneska ráno jsem byl 6 hodin, protože už horko nemám moc rád, tak jsem šel už ráno, kdy bylo příjemný nějakých 15-17 stupňů ve stínu, se běžou úplně krásně.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou, který je, jak byste se charakterizoval, jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín. To letošní léto, když si chcete jít zaběhat, tak si musíte přivstat.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak bylo přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec. Když běžíte 3 nebo 4 hodiny při tom maratonu, se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože ten adrenalin máte, chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: Má jasno 43letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
4: Pro netrénované je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti, to je důležitá podmínka.
3: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
4: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už v podstatě tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: V 35 stupňovém horku dobíhal svůj první maraton v Praze i Jiří Peroutka.
1: Po závodě jsem asi půl hodiny ležel a chladil jsem si vyloženě krk, protože já jsem dobíhal kolem poledne a to už bylo jako opravdu extrémní vedro ještě v tom městě, tak to už bylo i nepříjemný. Během toho závodu si myslím, že jsem jako podcenil pitný režim. Jsem dostal křeče, dočas se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
3: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat, říká lékař Pavel Vychodil.
4: Pokud ten člověk je v podstatě s poruchou vědomí, nebo pokud ho vidíme ještě při tom výkonu motá se, jako by byl opilý, tak tam je extrémní riziko, že se bude jednat o heat shock. Jediná pomoc je chladit, stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostěradel a zase polévat studenou vodu. Je to jediná pomoc. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
3: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
4: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
3: V IKEMu se starají o pacienty, u kterých došlo po sportovním výkonu v extrémních vedrech k vážnému poškození jater. Asi polovině z nich musela být játra nakonec transplantována.
4: Je to tak jeden pacient ročně, což se zdá relativně málo a víme od svých kolegů z jiných fakultních nemocnic, že oni mají zhruba stejné počty jako my pacientů, kde dochází k buď to poškození mozku nebo k závažnému poškození ledvin. Ta smrtnost těch pacientů je určitě 30 a více procent při heat shocku.
3: Upozorňuje anesteziolog Pavel Vychodil. O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Prostory.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 23 hodiny 30 minut. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Spojené státy zaslaly členským státům NATO dotazník o podpoře prezidenta Donalda Trumpa. Zjišťují v něm například to, jestli veřejně podporují americkou zahraniční politiku nebo jestli omezili využívání svých vojenských základen americkou armádou. Informovala o tom agentura Bloomberg. Trumpova administrativa dotazník rozeslala několik týdnů po zahájení 6měsíčního přezkumu své vojenské přítomnosti v Evropě. Ten má dokončit v prosinci. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků. To je o zhruba 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. České úřady loni odebraly z rodin přes 3600 dětí, o 8% víc než v roce předcházejícím. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva proto plánuje změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let chce zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. A v Trutnově se až do neděle koná rokový festival. Mimo jiné připomíná nedožité 90. Václava Havla. Ten akci v minulosti několikrát navštívil. V areálu bojiště je několik výstav o jeho životě a díle. Návštěvníci si budou moct prohlédnout i desítky fotografií a videí. Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Anor Valhorm se stal po čtvrté za sebou mistrem Evropy v běhu na 400 metrů překážek. V Birminghamu navíc vyhrál v rekordu šampionátu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 na mostě Šmejkalka a nebezpečí na D5 u sjezdu na Beroun. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna vázne provoz v omezení na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru zastavilo v zúžení nepojízdné auto. Překáží v místě oprav a projíždí se okolo velmi pomalu. Kolona teď začíná na kilometru 21, zdržení pak asi 15 minut. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně u Berouna na 24. kilometru zastavilo nepojízdné auto. Pozor pak také v Ostravě, v Sokolské třídě, v centru města u křižovatky s ulicí Na Hradbách. Tam stále dořešují nehodu osobního auta s trolejbusem. Provoz okolo řídí policisté, ale provoz je velmi slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude slunečno a taky horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Michaelou Fanarne.
0: Je to tak, a pokud hledáte zajímavé tipy na víkendový výlet nebo nějakou akci, pak vám může být užitečným rádcem a pomocníkem náš web, kde je nabídka víkendových tipů ve výčtu regionu. Stránky radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Šíren a pohoda na vlnách večerního radiožurnálu. Další díl letní autoškoly radiožurnálu poradí řidičům v tom smyslu, jak využívat připojovací a odbočovací pruhy. Podrobněji za chvíli.

0: Připojovací a odbočovací pruhy jsou určené k tomu, aby zpřehlednili a usnadnili provoz, jenomže někdy můžou řidiče naopak mást a přidělávat jim starosti. Jak pruhy správně využít a co naopak nedělat? Na to se ptá redaktor Václav Drážek Jana Straky z policejního prezídia v dalším dílu Letní autoškoly Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

byl Marek Ztracený. I v letošním prvním pololetí přibylo klientů bank, kteří naletěli podvodníkům. Třeba u České spořitelny stoupla odcizená částka oproti loňsku o 35%. Scénáře útočníků se přitom tolik nemění. Jak to, že jsou tak úspěšní? I to řekneme za chvíli.

0: Kapela Depeche Mode až do posledního tónu. Falešný bankéř a policista nebo podvodné investice. Nejčastější scénáře, jak útočníci získávají peníze od lidí přes internet, se prakticky nemění. Přesto oslovené banky potvrzují, že kybernetických podvodů letos dál přibývá. Třeba u komerční banky v prvním pololetí o 41%. A roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny o 35% oproti stejnému období v loni. Obětí se přitom může stát kdokoliv bez ohledu na věk nebo vzdělání.
1: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
2: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Třeba nejčastěji podvedení klienti komerční banky jsou ročníky 1974 až 1979. A trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku, kteří žijí prostě v našem moderním světě, používají technologie a všechno, ale tenhle podvod je opravdu tak zákeřný, že funguje i na ně.
2: Falešní bankéři a policisté zneužívají toho, že lidé těmto institucím věří, o to víc, pokud jim tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. I kvůli tomu pak napadení lidé nevěří svým bankám. Ty totiž umí podezřelé transakce rozpoznat a klientům volají, aby jim podvod rozmluvili. Typický scénář, jak klienti uvažují při podvodných investicích, popisuje expert komerční banky na kyberbezpečnost Pavel Šašek.
4: Oni jsou velmi pod tlakem toho, že se bude dařit lépe, protože vám útočník ukáže falešné grafy, falešné investování a samozřejmě pak, když vám bankovní expert na bezpečnost chce vymluvit, že to tak není, tak ono se to opravdu velmi těžce poslouchá. Takže velmi často s námi bojuje a říká, to není pravda, já tam pošlu ještě.
2: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze a nabídnout rychlé řešení. Podle psycholožky Heleny Sovákové jsou útočníci úspěšní i proto, že k lidem se v dnešní době dostává pětkrát víc informací než před 20 lety.
5: Jestliže my máme spoustu možností, pro nás je velmi obtížný už racionálně vyhodnocovat, která ta možnost je a není správná. My si vlastně na to nedáme ani ten čas. Takže my sami v tom dnešním přetížení a v běhu, v jakém jsme, přispíváme tady k tomu.
2: I proto je podle Sovákové nejdůležitější nejdřív přemýšlet nad tím, k čemu lidi podvodník nutí. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo přeposlat peníze. Volající bankéře nebo policisty je navíc možné si snadno ověřit. Pravý zaměstnanec banky se například umí prokázat přímo přes aplikaci. A pokud už nějaké peníze lidé podvodníkům pošlou, měli by co nejdřív kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Požár u chorvatského Omiše má minimálně jednu oběť. Zhruba 300 Čechů se muselo evakuovat. Všichni jsou v pořádku. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Platit měl už od září. Plavec Knedla je evropským šampionem na 50 znak a dnes bude slunečno, teploty až 36 stupňů. Je sobota 15. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: U chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují s lesními požáry. Plameny ve čtvrtek v noci zasáhly i obydlené oblasti a kromě 1 000 hektarů lesa křovin spálily i velké množství domů a aut. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli nedaleko Omiše.
3: Ta situace rozvíjela z minuty v minutu.
4: Chorvatský premiér Andrej Plenković musel odpovídat na otázku, zda selhal systém včasného varování a řízení krizí. Ten by měl v podobných situacích odeslat lidem v ohrožené lokalitě varovnou zprávu. Plenković nepotvrdil ani nevyvrátil, že byl systém aktivován a zdůraznil, že oheň postupoval velmi rychle. Požár u Omiše hasilo celou noc na 300 hasičů z mnoha regionů země a pokračují v práci, protože v oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. Plameny se šíří snadno kvůli silnému proměnlivému větru i dlouhému období sucha. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
1: Kvůli požáru u Omiše se muselo evakuovat také zhruba 300 Čechů. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené po celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. Dnes vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli i rostoucí vlhkostí vzduchu, se bude zvyšovat zátěž teplem.
1: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky a to na většině území. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
6: Podle centrální banky ČSOB dostatečně neprověřovala některé rizikové klienty nebo jejich transakce. Šlo o období mezi lety 2021 až 2024. V jednom případě banka třeba nepřezkoumala desítky hotovostních výběrů a vkladů klienta, kterého sama vyhodnotila jako rizikového. Podle mluvčího ČNB Jakuba Holase přitom banky hrají v prevenci finanční kriminality klíčovou roli.
7: ČNB proto důsledně vyžaduje, aby jejich systémy v této oblasti odpovídaly vysokým regulatorním standardům a byly účinné nejen formálně, ale i v praxi.
6: ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Žádnému z klientů podle banky nevznikla újma. Michal Forst, Radiožurnál.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka něco změnilo.
8: Ta jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
1: Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce zase do dětského certifikátu zapisovat víc trestných činů, třeba taky mučení nebo obchodování s lidmi. O úpravách by měli poslanci jednat znovu na sněmovním podvýboru pro oběti a problematiku násilí na začátku září. Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal certifikát platit už v upravené podobě. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Zákon schválil francouzský parlament na konci července a měl začít platit od 1. září. Byl to první podobný zákaz v Evropě.
9: Podle francouzské ústavní rady je opatření nepřiměřeným zásahem do svobody projevu. Soudci ale zároveň uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Tento zákon byl ale podle nich příliš široký. Mohl se vztahovat i na služby online komunikace, u kterých nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Podle deníku Le Monde byl zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let klíčovou součástí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona. Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornu jeho přepracováním zákona. Macron chce reformu finalizovat do jara příštího roku, tedy do konce svého mandátu. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
1: Na zhoršující se psychický stav posádky americké letadlové lodi Abraham Lincoln se stěžují rodiny námořníků. Podle zpráv amerických médií se kvůli špatným podmínkám na lodi pokusilo několik vojáků spáchat sebevraždu skokem přes palubu. Šéf Pentagonu Pete Hegseth to popírá. Podle něj je vše v pořádku.
10: Centrální velitelství potvrdilo, že jeden z námořníků skočil přes palubu, ale byl včas zachráněn. Jeho rodina se o tom ovšem podle slov jeho matky dozvěděla až 4 dny poté. Vojáci si stěžují na nedostatek jídla, problémy s vodou a hygienou a špatnou morálku. Letadlová loď zůstává na moři déle než kdykoliv za poslední roky. Trumpova administrativa totiž nasazuje válečné lodě v rámci tažení proti Íránu i Venezuele na neobvykle dlouhou dobu. Demokratičtí kongresmeni proto žádají osobní návštěvu lodi a vysvětlení podmínek, které tam vojáci k životu mají. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
11: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77.

0: že vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy, pokračuje Knedla.
1: Já jsem ale před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
0: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník a bývalý hráč Slávie přišel na Letnou na roční hostování z obcí z druholigového anglického Noriče. Sparta o tom informovala na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D5 se zaberou nem a nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně opatrně ve sjezdu na Králův dvůr v exitu 22 na 22. kilometru hlásíte srnku.
4: Jsem sjížděl na Králův dvůr za Berounem a přímo v tom sjezdu, jak už začnete jako točit tu pravotočivou nahoru, tak se tam pohybuje na silnici srnka. Je tam chudák mezi svodidlama, neví kudy kam, tak opatrně tam.
3: A na D1 opatrně na průtahu Brnem ve sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 směrem z Prahy přímo v exitu havarovalo nákladní auto, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách bude většinou kolem 25 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
5: Většina zemědělců letos sklidila v rekordním čase. Je to výsledek slabé úrody. A co se stane se zemědělskou výrobou, bude-li se extrémní sucho opakovat? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je agrární ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Majer. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Základních obilovin se letos v Česku podle odhadu Českého statistického úřadu sklidí necelých 6,5 milionu tun, tedy o zhruba 17% méně než v loňském roce. Co je hlavní příčinou? Mrazy, málo deštivé jaro, letní vedra?
6: Všechno dohromady to je. A samozřejmě bych řekl trošku vědecky stochastický faktor, který prostě v zemědělství vždycky je. V zemědělství po to pole to nemáte uzavřenou halu, kde můžete si snižovat, zvyšovat teplotu, ale prostě jsme závislí na počasí. Jo, a řekněme, za minulého režimu se říkalo, poroučujeme větru dešti, ono to opravdu nejde. Takže je to přesně, jsou to přesně ty vlivy, prostě, které my nemůžeme nebo můžeme ovlivnit pouze minimálně.
5: Jakou roli hraje to, že někteří zemědělci vůbec nezaseli, protože předpokládali, že se jim to nevyplatí?
6: No, tak nízká cena. Jo, ona ta cena vlastně oproti loňsku spadla ještě o tisícovku. Opravdu dneska je to poměrně, nechci úplně historicky nejnižší cena, ale jedna z těch opravdu hodně nízkých a drtivá většina zemědělců se pohybuje u obilovin. Podotýkám u obilovin, nikoliv u dalších komodit, spíše pod hranicí rentability.
5: A jak se ta nižší úroda dotkne spotřebitelů? Poznají to na cenách potravin?
6: Ne, nepoznají. Ono totiž, to je takový trošku jako mýtus, že ten zemědělec, když si vezmeme ten jogurt z toho regálu, nebo když si vezmeme třeba nějakou tu konzervu, takže ten zemědělec se v tom podílí 50-80%, vůbec to není pravda. Já vždycky uvádím takový trefný příklad. Představme si, že sedíme v hospodě, objednáme si pivo za 50 korun. Tak ten zemědělec z těch, pokud je to ta pivo z velkého pivovaru, nikoli z nějakého mini pivovaru, tam samozřejmě ty ekonomické toky jsou trošku jiné, ale řekněme běžné dostupné pivo, tak ten zemědělec vidí z toho nějakých 60, možná 70 haléřů. Jo, takže tam jako je to hrozně málo. A čím je ta potravina zpracovanější, čím je tam vyšší přidaná hodnota těch následujících článků potravinářů, supermarketů, případně nějakých provozoven veřejného stravování. zpracování, tak tím ten podíl zemědělce výrazně, ale opravdu výrazně klesá. Jo, mnohem vyšší, nebo poměrně vysoký ten podíl zemědělce samozřejmě je třeba u čerstvé zeleniny a ovoce, kde vlastně je to jenom nějak zabaleno a distribuováno, případně u, řekněme, jenom rozbouraného na

0: zpracovaného masa, případně u vajec, ale třeba vidíme, když rostou ceny vajec, řekněme, ta cena pro zemědělce, za kolik zemědělci vlastně to prodávají dál, tak my jako spotřebitelé to celkem jako poznáme docela brzo, jo, okamžitě v podstatě a docela razantně, ale tohle se netýká třeba už vaječného salátu vůbec, absolutně s tím to vůbec nehne, protože je tam právě mnohem vyšší přidaná hodnota a mnohem další jiné náklady, ne ty zemědělské.
1: Když se vrátím k obilí, stále platí, že jeho dost?
0: Je to, on ani, i když někdy ty vyjádření těch různých agrárních předáků jsou jako velice vzletné a že se jedná o krize a že to, ne, obilí je dost, musíme si uvědomit, že fakt jako nic, jako český trh nefunguje, už dneska to neexistuje, to je prostě nějaká chiméra, je to mýtus vlastně z minulosti, ale v řadách, v hlavách lidí to celkem zůstává, je to evropský trh, potažmo globální světový trh, takže můžeme být úplně v klidu. Obilí navíc, jsou tady velké zásoby z minulosti. Obilí lze skladovat, to není nějaká komodita, která by se nám rychle kazila. Takže v žádném případě na, řekněme, cenách třeba pečiva to vůbec nebude poznat. A mnohem podstatnější je třeba vysoká koncentrace v odvětví v Česku. Tady bych už o tom českém trhu mluvil, protože třeba čerstvé pečivo vozit ze vzdálenějších destinací prostě nejde. Jako vozit to třeba z Polska, tam, že je to levnější, vozit to do Prahy, to prostě nedává vůbec žádný smysl, pokud se jedná samozřejmě o čerstvé pečivo, ne o nějaký, řekněme třeba produkt s vyšší přidanou hodnotou, nějaké cukrovinky nebo něco takového. A současná jednička na českém trhu ovládá takových asi 40%, je to firma Penam a tam vlastně se hodně projevilo fúze, respektive akvizice, když ten původní Penam těsně před covidem koupil dvojku na trhu United Bakeries, tak právě vznikl tenhle ten obrovský moloch a pak jsme viděli, jak ty ceny pečiva šly strašlivým způsobem nahoru. A já si myslím, že tohleto antimonopolní úřad vůbec neměl povolovat.
1: Co znamená ta nižší nebo odhadovaná nižší úroda obilí pro farmáře? Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležela by se jim mohly při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun.
0: Je to možné samozřejmě, je to jednak dáno tím, že jsou nižší hektarové výnosy, prostě to sucho opravdu udělalo svoje a dále potom toho obilí se oselo prostě mnohem méně. Jo, prostě proto, že právě nízká cena, výhled, že ještě cena bude klesat, což samozřejmě teda klesá nebo klesala za to, řekněme, za to první pololetí tohoto roku. Takže ano, na tržbách v tomhle tom, ale zase ty tržby třeba budou někde vyšší. Můžeme říci třeba, co teďka jako špičkově vydělává, tak je hovězí maso. Tam jsme za poslední dva roky zaznamenali nárůst ceny o nějakých možná 40%. A vidíme to i v obchodech všichni jako spotřebitelé, že ta cena hovězího opravdu se trvale roste. Teď už teda došlo k nějaké trošku korekci, už nějakému mírnému poklesu, už se to asi stabilizuje, ale to hovězí maso opravdu rostlo obrovským způsobem, takže tam to zase třeba kompenzují tržby tímhle tím způsobem.
1: Když se budu držet toho obilí, tak předseda Zemědělského svazu Martin Pícha tvrdí, že současné ceny nepokryjí výrobní náklady. Zemědělci letos čelili vyšším nákladům na nákup pohonných hmot a taky hnojiv. Odpovídá to ověřeným datům?
0: Odpovídá, jo, to zase ano, nicméně ono prostě zemědělství je hold rizikový podnik. To jako nelze jinak nazvat. Zemědělec, který hospodaří, tak si toho prostě je vědom, musí si toho být vědom, že jednou je špičková cena. Vzpomeňme si na období před 4 lety, když Rusko napadlo Ukrajinu, tak zemědělci, zejména ti, co pěstovali obilí, tak měli opravdu žně. Opravdu to byly žně, kdy ta cena byla, já bych řekl, dvojnásobná oproti té současné obrovská rentabilita. A teď prostě je hůř. To prostě v zemědělství tak bývá, že jednou se vydělá, jednou se třeba prodělá. Ale tady bych zase ještě řekl jednu věc. Toto je vlastně do značné míry kompenzováno zemědělskými dotacemi. Jo, do zemědělství tečou obrovské dotace. Evropská unie, tedy samozřejmě včetně České republiky, tak tady jsou dotace jedny z nejvyšších na světě. Ve Spojených státech třeba ty dotace jsou poloviční zhruba. Vyšší jsou snad jenom v nějakých takových jako státech. Myslím, že Island má vyšší zemědělské dotace, ale myslím si, že zrovna islandské agrární produkce se bát nemusíme, že by konkurovala třeba zrovna těm našim producentům obilovin. Takže takže tohle vlastně jsou mechanismy, které nějakým způsobem to rizikové odvětví, jako je zemědělství, nějakým způsobem to kompenzují.
1: Jak si vysvětlujete, že se významně snížila osevní půda u řepky? Proč je teď nejnižší za posledních 10 let?
0: Tak je tam faktor ceny. Určitě zemědělci neočekávali, že budou i nižší výnosy. To asi nikdo, když se sela řepka, ta se seje na podzim, je to ozimá, nebo drtivá většina řepky. Takže určitě neočekávali nižší výnosy, ale prostě to je zákon nabídky a poptávky. Takže tam není k tomu co dodat. Ono u té řepky, tam poměrně významné procento ještě té řepky jde i ne do, jako do potravin, ale jde vlastně k technickým účelům.
1: Ekonom Tomáš Majer z Provozní ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle zprávy Státního zemědělského intervenčního fondu činila průměrná zemědělská cena potravinářské pšenice letos v červnu 4359 korun za tunu. Jak jste řekl, oproti loňskému červnu cena klesla o 1024 koruny za tunu. Jaké to má vysvětlení? Proč klesá v době, kdy úroda vypadá, že bude nižší?
0: Tak ona teď se to už odráží. Já trošku sleduju i zahraniční komoditní burzy, chicagskou burzu, a před několika týdny ta cena začala růst, takže myslím si, že tady k nárůstu dojde, nebo dochází, že je to takzvané to odražení se od toho pomyslného dna. Prostě půjde to nahoru, přece jenom to sucho postihlo i další oblasti Evropské unie. Nebylo to jenom Česko, ale zase nečekejme, že to vyroste na ty, řekněme, pro zemědělce úžasné hodnoty nějakých 8 tisíc korun za tunu, jako v době, řekněme, vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. To v žádném případě. Je to prostě zákon nabídky a poptávky. A tam je ještě v těch agrárních komodit jeden takový aspekt, který bych měl zmínit. Samozřejmě vyšší rizikovost podnikání, ale je tam dlouhodobý výrobní cyklus. To je poměrně věc, která je velice nepříjemná. Představme si zrovna toho pěstitele řepky, který někdy loni na sklonku roku osel to svoje pole, on ví kulový, za kolik to bude prodávat. Jo, prostě to je, tam je takzvané, ono se tomu říká, zpoždění nabídky za poptávkou. Jo, a u rostlinných komodit to samozřejmě běžně bývá zhruba ten jeden rok, to je jedno vegetační období, ale třeba u mléka tam to bývá několik let. Protože představme si, že třeba zemědělec chce rozšířit stádo, vychovat si novou dojnici, takže březost, potom to tele musí nějakým způsobem vyrůst, pak to tele musí, už jalovice musí zabřeznout a teprve vlastně potom on navyšuje produkci mléka. Navíc třeba i to mléko je kontinuální výroba, tam nelze požádat tu dojnici, prosím tě, 2-3 dny nedoj, než se domluvím na lepší ceně s mlékárnou. Takže i tohle vlastně jsou aspekty, které jaksi odůvodňují třeba ty poměrně štědré dotace do zemědělství.
1: Ředitel pro strategii Verdi fondu Farem Tomáš Trávníček upozornil na to, že poslední 2 roky se trhy chovají poněkud nestandardně. I když na trhu panuje panika, tak globální trh velmi snadno ty obavy absorbuje a ceny komodit podle něj drží stále nízko. Je to tak?
0: No, záleží jak u koho, záleží jak u které komodity. Já to tady ještě třeba můžu rozšířit trošku na, řekněme, kafe, kakao, řekněme případně pomerančový koncentrát nebo pomerančový džus, chcete-li. Tam ty trhy se chovaly v minulosti velice divoce. Jo, tam to bylo opravdu extrémně divoké. No, co se týká obilovin, tak vlastně od doby, co odezněla ta, řekněme, ta hysterie ohledně vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, tak je tam celkem klid. Tam byl obrovský nárůst, pak samozřejmě byl obrovský propad, ten prostě přirozeně musel přijít, ale od té doby se tam prostě nic dramatického jako výrazně neděje. Jo.
1: Jak se na světových cenách pšenice podepisuje to, že Turecko omezuje plavbu lodí úženou Dardanely kvůli rostoucím obavám z ruských a ukrajinských útoků na plavidla v Černém moři?
0: Je to nepříjemné, nějakým způsobem ty geopolitické faktory vždycky se podepisují. Jo. Tohle jo, ale já bych řekl, že v současné době, řekněme, ty komoditní trhy jsou nejvíc ovlivněny Iránem, mm-hmm. jo, tím konfliktem v tom průlivu tam.
1: Tam jde hlavně o cenu hnojiv?
0: Tam jde i vlastně o cokoliv, co se dělá z ropy, takže tím pádem to mohou být jistým způsobem i hnojiva, i když zrovna z té oblasti my hnojiva nedovážíme, jakožto Evropská unie. Já jsem se díval do statistik, nejvíc hnojiv, aspoň těch vyráběných z ropy, tak vozíme z Egypta. Tak nevím, jestli je to nějaké reexporty, nebo co tam může hrát třeba i roli. Ale samozřejmě ta nafta. Jo, ta nafta počínaje, prostě dneska ten zemědělec opravdu, pokud nemá naftu, tak jako na to pole nemůže vůbec vyjet a končí tím, že ten pověstný chleba z té pekárny do toho supermarketu také musí odvést to auto a když nemá naftu, tak to dost těžko nejde.
1: Vy jste mluvil o dotacích. Do Česka míří jako jednorázová kompenzace škod v důsledku krize na Blízkém východě 250 miliard korun z Evropské zemědělské rezervy. Vláda může z národních zdrojů kompenzaci více než dvojnásobit. Doporučil byste to?
0: Já úplně nevím. Za zemědělci často kritizují to, že jsem ze zemědělské univerzity, ještě neznamená, že musím za ně kopat a že musím být nějaký velký fanda dotací. Já si úplně nemyslím, že by to bylo teďka nutné. Jo, nemyslím si, že by na tom byli zemědělci nějak zlé, že by hrozily krachy zemědělských podniků. Víte, co jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, tak české zemědělství vždycky vykázalo zisk. Každý rok vykázalo, někdy větší, někdy menší, ale vždycky ho vykázalo. Takže bych byl opatrný, řekněme, v dalším poskytování dotací. Jo, to je, ono chápu, že to agrární lobby na úrovni Evropské unie je neskutečně silné. Tam existuje taková jedna velká vlastně dvojorganizace, jmenuje se Kopa Kožeka a já ani nechci vědět, kam ty pomyslné prsty vysoko do Evropské komise sahají, ale nemyslím si, že tohle by byl případ, kdy je nutno radikálně začít kompenzovat.
1: Je fér vyplácet kompenzaci podle hektarů, tedy nejvíc velkým českým agrokomplexům?
0: Tak zase jako podle čeho by to se mělo vyplácet, jo? To zase jako trestejte podniky za to, že jsou velký. To bych úplně neřekl, jestli to jako mít jako formou těch takzvaných přímých plateb. Tam je třeba ta redistributivní sazba, že každý zemědělec dostává extra dotaci, ale pouze na prvních 150 hektarů půdy a tím vlastně ty velké podniky jsou kráceny, jo? Protože to dostanou jenom na těch prvních 150 hektarů. Jo? Takže jestli zvolit nějakou takovou cestu, tohle spíše politické rozhodnutí, tohle já si jako ekonom úplně nedovolím zhodnotit. No.
1: My jsme mluvili o tom, že ceny obilovin zatím rostou jenom mírně. Světové ceny potravin se ale podle zprávy organizace OSN pro výživu a zemědělství v červenci vyšplhaly na nejvyšší úroveň asi za 3,5 roku. Jak tomu rozumět? Jinými slovy, které komodity se na tom podílejí zejména?
0: No, ono je to trošku jako složité, protože hlavně my jsme tady v Evropské unii, jsme trošku schovaný za bukem. Jo? Ty světové ceny potravin se nás týkají, řekněme, tak nějak pouze okrajově. A navíc často se ty, řekněme, agrární ceny propisují do těch finálních spotřebitelských cen, které my vidíme v obchodě až s nějakým zpožděním. Jo, my jsme to třeba viděli velice dobře u čokolády, když zdražilo kakao před nějakými 3 lety, já už přesně taky nevím, teď trošku lovím v paměti, kdy to vlastně bylo, on ten čas strašně rychle letí, tak se to taky vlastně okamžitě do té čokolády nepropsalo. Jo, takže je to, ale zase ty nárůsty těch cen spotřebitelských, to není nic dramatického. Opravdu jako není to, že by to globálně začalo extrémním způsobem zdražovat. Teďka momentálně roste poměrně dost, co vím, třeba cena hovězího, i globálně, ono konec konců, my to tady vidíme také.
1: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s odborníkem na ekonomiku agrárního sektoru Tomášem Majerem. Vy jste už dřív mluvil o špičkové kvalitě letošní úrody. Četl jsem ale, že obilí má vzhledem k aktuálnímu počasí zvýšený obsah dusíkatých látek. To by třeba u pivovarnického sladu mohl být problém, ne?
0: Nevím, takové informace nemám. Teď jste mě trošku dostal, protože co vím, co dělali ty první rozbory na výzkumném ústavu pivovarským a sladařským, tak tam právě ten slad vycházel velice dobře. Jo? Všechny ty šarže. Protože... Tam samozřejmě, pokud je tam vyšší obsah dusíku, tak je to velký tak je to velký problém. To je velký problém. Já bych vůbec řekl, že vlastně nejpřísnější kvalitativní ukazatele jsou právě kladeny na ten sladovnický ječmen, až potom na druhém místě je vlastně potravinářská pšenice.
1: Podle ředitelky Jihočeské agrární komory Hany Šťastné sucho poznamenalo velikost zrna. Někteří jihočeští pěstitelé hodnotí tu letošní sklizeň jako jednu z nejhorších za posledních 30 let. Proč jsou v hektarových výnosech z polí zřetelné regionální rozdíly?
0: Tak všude prší trošku jinak, je tam jiná nadmořská výška, to je celkem přirozené. Jo, na Haný, když něco zasejete, tak se o to celý rok nemusíte starat a stejně vám něco vyroste. Jo. Když to samé uděláte někde trošku v nějaké, řekněme, podhorské oblasti, tak té plodině tam musíte chodit zpívat, aby vám aspoň trošku vyrostla. Jo, takže tohle je normální. No většinou ne, no tak viděli jsme někde, že v jednom filmu, že tam pouštěli něco kravičkám, tak nevím, jestli to je účinné. Ne, trošku vážněji. I tohle je právě problém, to menší zrnko, ty nižší hektarové výnosy. Jo, to se všechno vlastně propisuje do té letošní sklizně. Ale zase, tím, že vlastně je sucho, tak tam nejsou mykotoxiny, žádné vlastně jako plísně a tyhle ty, řekněme, negativní vady, takže ta kvalita je nejlepší za několik posledních let.
1: Kvůli suchu stouply ceny krmiv. Už teď někteří čeští chovatelé redukují stáda. Je to logické a správné?
0: No, logické to samozřejmě je, správné, tak to asi úplně ne, to si asi jako úplně nikdo nepřeje. Samozřejmě rostou náklady. Velký problém je se sanem, jo? Tím, že vlastně všechno to, že není pořádně vláha, tak to nenabírá tu hmotu a to potom je velký problém. Co se týká redukce těch stád, tak já bych tam trošku viděl, že už řekněme zemědělci, kteří na to nemají, tak prostě začínají snižovat stavy dojnic. Jo, to je velký problém, protože tam ta tržní rovnováha, jak jsem říkal, díky té kontinuální výrobě je hrozně křehká. A za posledních půl roku tuším, že čeští zemědělci zvýšili produkci syrového mléka, myslím, že o 4%. To je strašně moc, to je opravdu jako tam každé to procentičko je obrovským způsobem znát. Je to v důsledku samozřejmě těch vysokých cen, které tady vlastně až donedávna panovaly. Teď už ta cena někdy od února začíná poměrně vyratně, myslím, že už na sklonku loňského roku, že už padala. Takže proto vám si prostě i musíme uvědomit, že sektor produkce mléka má zvyšující produktivitu, protože ročně vlastně v průměru se nadojuje o nějakých 500 litrů mléka více na jednu dojnici. Jo? Dneska průměrná česká dojnice nadojí za rok asi 9000 litrů, před 30 lety to byla polovina. Jo? Takže vlastně těch dojnic je potřeba pořád a pořád méně. Jo? Takže i tohle to vlastně musíme vzít v potaz.
1: Například vinohradníci už začínají kvůli změně klimatu pěstovat dříve u nás možná nemyslitelné odrůdy vína. Neměli by ale čeští a moravští zemědělci reagovat na změny klimatu ještě mnohem rychleji?
0: Tak reagují všichni, reagují samozřejmě šlechtitelské stanice, jsou tady nové odrůdy, které jsou, řekněme, rezistentnější vůči suchu, to prostě jako fakt není tak, že by najednou jsme třeba neměli co jíst, nebo že by nám tady skolaboval celý potravinářský sektor, ale ono zase si musíme trošku uvědomit, já tady nechci se zhradit mezi spochybňovače změny klimatu, to v žádném případě, ale prostě ono to klima se tak trošku mění v cyklech. Já jsem tuhle četl nějakou studii, že v německé oblasti Hallertau, což je chmelařská oblast, je jedna z největších na světě, mnohem větší než třeba žatecká, tak v 17. století to byla vinařská oblast. Jo, a pak vlastně došlo k nějakému trošku mírnému ochlazení a prostě dneska to vlastně vnímáme minimálně nějakých 150-200 let jako špičkovou chmelařskou oblast. Takže prostě v zemědělství ty změny dané různými výkyvy počasí, podnebí, tak jsou prostě normální, jsou konstantní. Jo? Tam prostě se to děje a každý ten zemědělec se přizpůsobuje. Že jo? Každý zemědělec určitě nemá identický osevní postup každý rok. Jo? Takže...
1: No, třeba podnikatelé musí při sklizni pícni Nobelovy na slámy tu žňovou techniku mít vybavenou lapači jisker. Já nemám představu, co to znamená, ale...
0: No, aby se to nezapálilo.
1: Jasně,
0: no.
1: Tomu rozumím, ale nevím, jak moc to třeba zvyšuje jejich náklady.
0: Víte, tohle je trošku otázka spíš na nějakého agronoma, já jsem opravdu ekonom. Já za sebe mohu říci, že já pocházím z vesnice a že vlastně jsem zažil takové ty poctivé žně, kdy jsem ještě sekl oblí kosou. To je taková speciální kosa vlastně s takovým rámem, na Moravě se tomu říká lepačka, nevím, jak se tomu tady říká v Čechách. Jo, a tam jsem lapač jiskr teda neměl, takže nemůžu v tom sloužit, ale myslím si, že to bude spíš jenom nějaký vlastně tam, kde dochází ke tření dvou kovů nebo něco jasně. Takového, že tam prostě bude, aby se to nedostalo na ten porost.
1: Suché počasí může mít i svoje výhody. Minimum srážek umožnilo sklízet takřka bez přerušení. Vyvažuje to částečně ta zmíněná negativa?
0: Ne, to určitě ne. To jako samozřejmě každý ten zemědělec si přeje přes, řekněme, na jaře, řekněme na začátku léta ještě nějaké ty poměrně vyšší srážky, ale spíš kontinuální, určitě ne nějaké přívalové deště. A pak prostě, aby úderem, jak začnou ty žně, aby bylo nějakých 30
1: stupňů. Nepršelo.
0: Aby nepršelo, aby bylo 30 stupňů. A když už prší, tak jenom trošku jako opravdu minimálně, jo, aby ta sklizeň prostě byla co nejlepší. Ono prostě každý rok jsou vždycky nějaké problémy.
1: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Tomášem Majerem, agrárním ekonomem z České zemědělské univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký víkend.
0: Hezké odpoledne, na shledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme necelé 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: V zalesněné oblasti Rumunska u ukrajinských hranic se v pátek zřítil neznámý dron. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Dodalo, že podle předběžných informací nebyl nikdo zraněný a ani nevznikly škody. Bezpilotní letouny letos opakovaně pronikají do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou. Moskva v poslední době zvýšila intenzitu vzdušných úderů na ukrajinské přístavy v oblasti Černého moře. Luigi Mangione se u federálního soudu přiznal k zastřelení ředitele zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona. Zároveň se přiznal ke dvěma obviněním ze stalkingu s úmyslem zabíjet. Za každý bod obžaloby mu hrozí maximální trest doživotního vězení. Několik lidí v Praze vyhledalo po středečním částečném zatmění slunce oční pohotovost kvůli problémům se zrakem. Lékaři před pozorováním slunce bez ochranných pomůcek varovali. Může totiž zrak trvale poškodit a první příznaky se můžou objevit až po několika hodinách. Pacienti ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady ale měli podle nemocnice jen přechodné potíže. A italská policie našla 3 díla francouzských umělců z 19. století, která mají odhadovanou hodnotu 225 milionů korun. Obrazy Paula Cézanna, Augusta Renoira a Andreho Matisse byla ukradená letos v březnu ze soukromého muzea u Parmy. Celá krádež trvala sotva 3 minuty. Díla policisté našli v bytě jednoho z podezřelých v Parmě. Sport. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi dohrály na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále. Nizozemkám Stamové a Schónové podlehly ve Starých Jablonkách ve 2 setech a jako nejlepší český pár obsadili dělené 5. místo. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončily po prohře v osmifinále na dělené 9. příčce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně a také v Praze v Chodkově ulici. Na dálnici D1 na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova opatrně ve sjezdu na Bratislavu. Na kilometru 196 přímo v exitu havarovalo nákladní auto a zpomaluje se, vybočuje se. Kromě toho jsou dálnice stále průjezdné bez zásadních komplikací. Rozjela se úplně už kolona. Na D1 z Prahy směrem do Brna před omezením na mostě Šmejkalka tam chvíli stálo nepojízdné vozidlo. A v Praze pak velký pozor v Chodkově ulici směrem z Klárova nahoru na Hradčany. V zatáčce tam havaroval cyklista, na místě zasahují záchranáři, provoz řídí policisté a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
3: Hodiny ukazují 7 minut po půl jedné, to je čas, kdy dnes začíná noční radiožurnál, je tu sobota 15. srpna. Víkend je před námi a měl by to být víkend opět velmi letní, ovšem pozor, hned v pondělí by se mělo ochladit, takže jestli jste poslední horké dny trávili v práci, využijte volna a zajeďte si ideálně odpočinout někam k vodě. Tipy na výlet najdete třeba i na webu radiožurnálu. A teď už pohled do světa filmu. Geniální vědec, převratný vynález a jeden černý pasažér v podobě obyčejné mouchy. Kultovní sci-fi horor Davida Cronenberga slaví dnes 40 let. My si ho za chvíli připomeneme.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Dnes je to 40 let od premiéry kultovní Mouchy režiséra Davida Cronenberga. Hororový příběh vědce, který na vlastním těle vyzkouší teleportaci, proslavil Jeffa Goldblama i mimořádné maskerské efekty.
1: Na čem pracuji? No, na projektu, který změní lidský život i svět, jak ho známe.
2: Hlavním hrdinou snímku je výstřední, trochu nesmělý vědec Seth Brundle, který se strojil dvojici teleportačních kabin. O jeho převratný vynález se zajímá novinářka Veronika, tu hraje Gina Davisová. Zamilují se do sebe a po úspěšné teleportaci paviána je Brundle připravený na pokus s člověkem.
1: Začít teleportační sekvenci. Sekvence aktivována.
2: Rozhodující krok ale neudělá jako chladnokrevný vědec, ale opilý a v záchvatu žárlivosti. Když se dveře telepodu zavřou, je uvnitř ještě někdo, Moucha. Počítač si se dvěma živými organismy neumí poradit a tak je spojí na genetické úrovni. Nejdřív vypadá pokus jako úspěch. Brundle je silnější, rychlejší a plný energie, jenže postupně se mění jeho chování a potom i vzhled.
3: Brundloucha rozkládá stravu korozivními enzymy. Říká jim blitinka. Blinkne na jídlo, to se rozpustí, no a šup s tím zpátky. Připraveni na demonstraci? Tak jedem.
2: Cronenbergův film je novou verzí Mouchy z roku 1958, která vznikla podle stejnojmenné povídky George Langlena. Z původně jednoduchého příběhu o nepovedeném vědeckém pokusu ale vytvořil Cronenberg tragický horor. Nejde jen o pouhou proměnu v obří hmyz. Moucha je zároveň příběhem o nemoci, stárnutí a ztrátě vlastní identity.
4: No, don't, please.
2: Právě Moucha pomohla definovat moderní podobu takzvaného body hororu, žánru, ve kterém je zdrojem děsu vlastní tělo. David Cronenberg přitom označení body horor nemá příliš v oblibě. Mluvil o tom před 4 lety v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici CBC.
5: Říká se o mně, že jsem snad vynalezl žánr body hororu nebo co. Já jsem tomu tak ale nikdy neříkal a ani by mě to nenapadlo, protože mě to děsivé nepřipadá. Pro mě je to spíš krása těla, ne body horror, ale ten název se zkrátka ujal. Tak budiš.
2: Co se týče Mouchy, tvůrci masek nejprve navrhli výslednou podobu tvora, takzvanou Brundle Mouchu. Teprve potom zpětně vymýšleli jednotlivé fáze, kterými se k ní hlavní hrdina postupně dopracuje. Maskerský tým nakonec za svou práci získal Oscara. A příběh nezůstal jen na filmovém plátně. O více než 20 let později se Moucha dočkala také operního zpracování. Premiéru měla v Paříži a napsal jí skladatel Howard Shore. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědů.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti. Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled přináší Monika Chmilová.
4: Prezident Spojených států Trump chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Plavec Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a dnes bude slunečno, teploty až 36 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat íránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou íránskou ekonomiku. Podle Reuters podobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Írán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
5: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovaly jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. Strážci Národního parku České Švýcarsko pokutovali zahraniční návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány v Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce další turisté. Podle strážce Miroslava Rybáře vandalům udělili maximální výši pokuty.
6: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
4: Začala oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce dělníci vyměňují povrch vozovky. Řidiči musí jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října.
1: Sport.
4: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekundy a 11 setin. Druhého Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. A českým oštěpařkám se na evropském šampionátu v Birminghamu nedařilo. V kvalifikaci vypadly Syčaková, Ogrodníková i Tabačková. Letošní česká jednička Nikol Tabačková skončila 27., když hodila jen 52 metry a 41 cm.
7: Zklamala mě hlava. To není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
4: V rozbězích skončily také obě čtvrtkařské štafety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Požár na D2 za Podivínem a nehoda v Praze v Chodkově ulici. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy teď je velmi opatrně za sjezdem na Podivín. Na 44. kilometru je hlášený požár vozidla na dálnici. Na místo jedou hasiči, tak velký pozor. D2 44. kilometr směr Bratislava, pozor na požár na vozovce. V Praze pak opatrně v Chodkově ulici směrem z Klárova na Hradčany v zatáčce. Tam havaroval cyklista, na místě už jsou záchranáři, provoz řídí policisté. A bouralo se také v Teplicích v Pražské ulici na výjezdu z města směrem do Bystřan. Před nájezdem na rychlostní silnici 8 srazilo osobní auto zvěř, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude slunečno a opět horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: S vámi je noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 1 hodině v sobotu 15. srpna. Dětský certifikát ještě ani nezačal fungovat a už ho nejspíš čekají změny. Výpis, ve kterém nebudou žádné záznamy o pravomocném odsouzení za závažné násilné a sexuální trestné činy, bude muset od ledna doložit každý, kdo bude pracovat s dětmi. Ministerstvo spravedlnosti teď připravuje úpravu IT systému, která by usnadnila práci organizacím, kde bude tento certifikát potřeba. Podrobnosti přidáme za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Flipside a píseň Trumpets zazněla v nočním radiožurnálu. Lidem odsouzeným za znásilnění nebo zneužívání dětí teď nic nebrání, aby s dětmi pracovali i po odpykání trestů. Od ledna tomu má zamezit dětský certifikát. Ten ale ještě čekají změny, chystá je ministerstvo spravedlnosti a jedná o nich s poslanci. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO je původní návrh nedomyšlený.
1: Dvakrát byl muž z Liberce odsouzen za zneužívání dětí a přesto dál pořádal tábory a hlídal děti. Výsledek? Dalších 7 dětí znásilnil. Za to dostal trest 15 let ve vězení. Policii přitom na jeho dřívější odsouzení upozorňovala žena, která na Liberecku pomáhala pěstounským rodinám. Řekla to před časem radiožurnálu.
2: Já jsem se dozvěděla, že má v bytě všude kamery a ty děti natáčí, takže když jsem pak vlastně na internetu zjistila, že ten muž byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dítěte, tak jsem se obrátila na policii.
1: Policie ale oznámení odložila. Kvůli takovým případům zavedli poslanci za minulé vlády dětský certifikát. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale s chybami.
3: Se ještě do konce srpna sejdu jak se zástupci těch velkých mládežnických organizací, tak se zástupci jak koaličních, tak opozičních poslanců, abychom definitivně si odsouhlasili to, co je teď připraveno.
1: Změny mají ulehčit práci organizacím. Pracovníci by jim totiž nemuseli předkládat certifikát každé 3 měsíce, ale systém by sám upozornil na změnu v rejstříku. Pokračuje mluvčí organizace Junák Český skaut Barbora Trojak.
4: Zavedení dětského certifikátu pro nás bude znamenat podstatné posílení bezpečnosti, ale zároveň bude zahrnovat komunikaci s více než 25 tisíci dobrovolníky.
1: Na úpravách teď pracují taky poslanci. Třeba Barbora Urbanová z hnutí STAN chce rozšířit okruh trestných činů zapisovaných do certifikátu.
5: Vypadly nám tam takové ty méně časté trestné činy typu mučení a z poslední doby známe případ, kdy nějaká paní učitelka se vyloženě dopouštěla trestného činu obchodování s lidmi.
1: A Eva Dekroa z ODS prosazuje, aby zápis certifikátu nebyl doživotní. Proti jsou ale koaliční i opoziční poslanci. Například Michal Zuna z TOP 09.
6: Zkrátka každý, kdo někdy takto závažný trestný čin spáchá, prostě nemá právo na práci s dětmi a to nikdy.
1: Politici chtějí najít schodu co nejdříve, aby mohla od ledna platit rovnou nová pravidla pro dětský certifikát. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: mi.
1: Ve Španělsku začne nová sezóna fotbalové La Ligy. Barcelonu se po dvou letech pokusí sesadit z mistrovského trůnu Real Madrid, vedený staronovým trenérem Mourinhem. Víc za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: O víkendu začíná nová fotbalová sezóna, první z pěti elitních evropských lig. Fanoušci šesti španělských klubů si ale na první zápasy svých oblíbenců budou muset ještě počkat. Týká se to i Barcelony a Realu Madrid. Oba týmy totiž vydatně zásobovaly reprezentace na mistrovství světa.
1: Fotbalisté mistrovské Barcelony, kteří tvořili osu vítězného Španělska, tak zahájí nový ligový ročník až příští neděli. O den dříve vstoupí do sezony Real Madrid. Ten byl poslední dva roky ve stínu katalánského klubu, což se pokusí změnit José Mourinho, zkušený portugalský kouč, který se k týmu vrátil po 13 letech.
2: Je to jako mise. Nedělám si starosti s tím, jestli tu toho já osobně vyhraju hodně nebo málo. Jsem tu, abych pomohl hráčům, realizačnímu týmu, lidem v klubu. Chci tu vytvořit kulturu tvrdé práce.
1: Sliboval v klubovém videu při svém návratu do Realu Mourinho. O tom, jak přísný dokáže portugalský kouč být, mluvil na radiožurnálu Sport v desítce Pavla Horváta jeho kamarád Radek Štěpánek. Bývalý český tenista popisoval týmovou večeři AS Řím, kde taky Mourinho trénoval.
3: Přišel Lukaku, Dybala, ještě nějací čtyři kluci, Goodnight Boss a Jose se tak na ně podíval a říkal, zeptejte se ho, jak trénuje. A oni byli potichu, nekoukali a řekl jsem vám, zeptejte se, jak trénuje. Tak se kluci zeptali, no tak jsme si jako chvilku popovídali, spíš mi jakoby bylo líto, ale prostě bavili jsme se o tom a mě ten přístup jako jeho v těch tréninkách se mi jakoby strašně líbil. On je přísnej, ale spravedlivě.
1: A jaký je ještě José Mourinho? Od počátku své kariéry dost sebevědomý. Po vítězství v Lize mistrů Sportem po svém příchodu do Chelsea v roce 2004 řekl: We have top
2: players. Máme skvělé hráče. Omlouvám se, že jsem trochu arrogantní, ale máme taky skvělého trenéra. Jsem evropský šampion. Myslím si, že jsem výjimečný.
1: Po 22 letech si Mourinho stále může říkat special one. Vždyť jako jediný kouč vyhrál všechny současné evropské pohárové soutěže. Ligu mistrů kromě Porta i s Interem Milán, Evropskou ligu s Manchesterem United a konferenční ligu s AS Řím. Co se taky nezměnilo, je jeho vztah k Barceloně, byť tam v 90. letech prakticky odstartoval svou trenérskou kariéru. Vedení katalánského klubu totiž nemůže zapomenout, že v roce 2008 dalo na místo něj přednost Pepu Guardiolovi, tehdy ještě neznámému kouči, který k A týmu přišel z rezervního celku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
4: Proč tě stále v hlavě mám, prosím zas už dějinám, ty mě vůbec neposloucháš.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojitv paměťnároda.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 1 hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Kvůli požáru u Omiše se muselo evakuovat také zhruba 300 Čechů. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Čantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené po celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zasílily údery na přístavy i lodě v Černém moři. To vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v anglickém Clactonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal svého poslaneckého mandátu po skandálu s nepřiznanými dary v přepočtu za více než 140 milionů korun. A na brněnské přehradě nesmí lidé až do odvolání používat veškerá veřejná grilovací místa. Provozují je Lesy města Brna, které o jejich uzavření rozhodly na základě výzvy Jihomoravského kraje. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám hrozí vysoké riziko vzniku a šíření požárů.
0: Sport.
3: Tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0 a 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková, která se poradila ve třech setech s Alinou Čarajevovou z Arménie. S Masters v americkém Ohio se naopak v prvním kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Kopřiva prohrál ve dvou sadách s Francouzem Kentánem Alisem. Macháč podle 3-6 a 2-6 Pablu Careňovi ze Španělska.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D2 u Podivína, nehoda v Teplicích. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy stále opatrně za sjezdem na Podivín. Na 44. kilometru zasahují hasiči u požáru auta. Provoz je ale slabý, projíždí se okolo plynule bez kolon, pouze se zpomaluje. Na silnici 54 na trase z Bzence do Moravského Písku pozor u nájezdu na dálnici D55. Před začátkem dálnice srazilo osobní auto s rnku a musí se vybočovat. A nehodu dořešují v Teplicích v Pražské ulici na výjezdu z města směrem do Bystřán před nájezdem na rychlostní silnici 8. Také srazilo osobní auto zvěř. Provoz tam okolo řídí policisté, ale plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polujasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Zkrácení cesty na třístoličník i propojení české a německé strany Šumavy. To jsou hlavní přínosy nově otevřené části Rosenauerovy stezky nedaleko Stožce na Prachaticku. Podrobnosti řekneme za chvíli v nočním vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Bruce Springsteen a Born in the USA. Nově otevřený úsek cyklotrasy u Stožce na Prachaticku propojil českou a bavorskou síť stezek. Vede od Rosenauerova pomníku až na hranici s Německem. Propojka měří zhruba půl kilometru, zkrátí ale významně cestu na Třístoličník nebo k nádrži Kreuzbachklause.
1: Vidíte, jak máme krásně vyštěrkovanou cestu. Je 2 metry široká, takže je to komfortní pro cyklisty.
2: Na novou cyklotrasu od Rosenauerova pomníku k německé hranici do Bavorska jsem se právě vydala s ředitelem Šumavského národního parku Pavlem Hubeným.
1: Dřív tady býval smyk jenom na přibližování dřeva. Tady je skvělá cyklotrasa, už stará, že okolo Švancimberského plavebního kanálu. Ale kdo chtěl se dostat na Třístoličník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového údolí a pak nahoru, takže teďko téměř po vrstevnici. A to zkrácení je zhruba 11 kilometrů.
2: Někteří cyklisté si tudy právě zkracovali cestu do Bavorska, s tím se setkávali i strážci Šumavského parku, například Jaroslav Koranda.
3: Tak tady to bylo zakázané. V těchto místech jsme potkávali cyklisty vcelku běžně. Někteří byli slušní a kola tlačili, ovšem někteří tu i projeli.
2: Tento nový úsek cyklotrasy uvítali i manželé Eva a Jiří Pospíšilovi z Litomyšle. Byli mezi prvními, kteří si ji projeli.
4: To je pro nás skvělá zpráva, protože kdybychom to objížděli, tak trasu možná bychom ji celou nemohli ani na elektrokole dokončit.
2: Malý úsek cyklotrasy vnímá jako velký a významný krok v příhraniční spolupráci. Sebastian Gruber, okresní rada Freyung Grafenau.
5: Je to další propojení našeho společného přírodního prostoru. I takovýhle malý projekt může přispět k tomu, abychom v současné nestabilní době mohli v Evropě žít společně a svobodně.
2: Díky této malé propojce se Rosenauerova cyklostezka prodlužuje o další desítky kilometrů a navíc prochází už 3 státy. Z Šumavy Jitka Cibulová Vokatá. Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Začali v jednom obchodním centru, pak se přesunuli do jiného a zase museli odejít. Kavárna, kterou společně s klienty provozuje opavská charita, se postupně stěhuje městem a vždy začíná od nuly. Přesto stále pomáhá lidem s duševními poruchami a funguje jako velmi účinná terapie. Téměř půl roku už má zázemí v Opavském muzeu a zákazníci ji neopustili.
1: Tak jdeme na to. Co děláte zrovna?
2: Kávu.
1: A jakou?
2: Latte.
1: Latte.
3: Kuba to s kávovarem umí. Je jedním z klientů s mentálním handicapem a chronickým duševním onemocněním. Přihlíží tady jeho kamarád Adam. Taky tu pracuje.
4: Pěkně to tady je.
1: Chodíte sem často?
4: Jo, no.
1: A proč to děláte, nebo proč vás to baví?
4: Protože rád vařím kávu.
1: Vaříte kávu rád? A jakou třeba?
4: Třeba rungo.
1: Rungo?
4: Kapučino.
3: Kavárna byla už na několika adresách. Naposledy po neprodloužení smlouvy v obchodním centru to vypadalo, že může i skončit. Nakonec dostala azyl ve Slezském zemském muzeu a zájem lidí se za necelý půl rok dokonce strojnásobil, potvrdila za opavskou charitu Lucie Švejdíková.
5: Tu těch zákazníků máme mnohem více, dělá mi to radost.
3: Máte i zahradu vlastně?
5: Zahradu, je to moc fajn jako být i vlastně úplně v té přírodě, když jsme vlastně v centru města. Děti si můžou tady poběhat.
3: Je to, jak říká, obrovská změna u klientů, kteří kavárnou prošli. Učí se nebát lidí, cítí, že jsou potřební a navzájem se podporují v tom, aby to u kávovaru zkusili.
5: Pořád nemám vůbec s tím problém vlastně někoho přemlouvat, aby tady chodil pracovat. Je to pořád drží, že je to baví hrozně.
3: Dokonce tady musí pomáhat i dobrovolníci, aby se všechno stíhalo a stolky jsou obsazené.
6: Jsme naprosto spokojení. Příjemná obsluha, jako věci jsou čerstvé, takže opravdu jako my jsme tu spokojené.
1: Přijdete zas.
6: Určitě. Určitě.
3: Opavská charita má i cvičnou kavárnu, aby na place potom všechno fungovalo. Z Opavy Martin Kryt, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmilová.
3: Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří. Kvůli požárům můžou v některých oblastech platit mimořádná opatření. Venezuela propustila dalších 131 politických vězňů. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a dnes bude slunečno s teplotami až do 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Češi, kteří se chystají do Chorvatska, by se měli kvůli rozsáhlým požárům spojit se svou cestovní kanceláří. Doporučuje to Asociace cestovních kanceláří. Kvůli evakuacím můžou v některých oblastech platit mimořádná opatření. Lidé cestující na vlastní pěst by si měli podle předsedy asociace Jana Papeše ověřit, jestli je jejich cílová lokalita bezpečná a jestli jsou hotely dostupné.
4: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
3: S lesními požáry u chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují. V oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli nedaleko Omiše. Venezuelská vláda podle agentury AFP propustila dalších 131 politických vězňů. Mezi nimi měla být žena obviněná z dronového útoku na bývalého venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným vězňům uložila náhradní opatření k odnětí svobody. Bližší informace ale úřady neuvedly. Podle organizací na ochranu lidských práv byli někteří lidé zadržováni neprávem. Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí od dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a v okolí.
5: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metro v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
3: V Praze se dnes koná 7. ročník festivalu Romský Bašavel. Poprvé bude pod širým nebem v centrálním parku na Pankráci. O 3 hodin odpoledne nabídne koncerty, taneční vystoupení i program pro děti. Součástí festivalu bude také romské a mezinárodní občerstvení nebo prezentace neziskových organizací.
0: Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24 sekundy a 11 setin.
6: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o 1 setinu sekundy. Tak teď jsem se to vynahradil.